0: někdo rozvést.
1: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
0: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
1: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
0: ano,
1: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
0: Ne.
1: V podstatě jste harmonické manželství.
0: Patrik rozehnal a legrace.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
4: Nebo snad sousedé něco
5: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Já měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Ha! Tak to já vždycky úplně prožiju.
6: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No, tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, já
6: velmi
4: vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
4: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, no to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
4: Ale drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
4: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mých kapsy, i když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: No tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano?
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček Tarantule spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával Tarantuli spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě se svolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že?
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem šepuši.
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda bych potřeba nějak rychle se rozvízt, kdyby byla tak laskala se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu.
4: Žalobu.
3: No, velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě.
4: Ano, ano.
3: Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka žena... manželství je 40 let.
4: 40.
3: Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl zazlít, to je dobrý pivínko, vochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano. Tak
3: podívejte se, no. Má.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já vám
4: byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let jsem odešel 60
4: lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocná nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: To s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí. Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No stěžoval, prosím, měj si kozla, já jdu pryč. No, podoji, prosím, ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, no. Jste se zbláznila, já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?

0: písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního, já vím, že vy jste sběratel kuriozit.
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen, tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často. Ano, tedy.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech. Jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně. Jsem jí pozorovala, jak šla o to, se úplně zářila, že jo. Konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo dost dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho a už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie,

0: Jouda, co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo tak, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhnej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo.
1: Jo.
0: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance i na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu.
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Já rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no jo. No tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo? To
1: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být, že
1: jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbok. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
1: no
0: že jo?
1: No,
0: ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím,
0: víte.
1: No ale pokud jim tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní
1: no,
0: taky.
1: No,
0: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, říkali, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak podívejte se, pane Carbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil.
1: No.
0: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: No, na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No,
0: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: No, no. A co vás...

0: Vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: No, ale chce na mě pořád jen peníze.
0: Peníze?
1: Peníze, peníze, nic než peníze.
0: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
0: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
0: Jděte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
2: Taky no. Není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
0: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
0: Jděte.
1: No jo.
0: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
0: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
0: Já?
1: No ne, to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím.
0: Ale no tak,
1: já vám to vůbec vyprávím.
0: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal se mě a má je, tak co, no?
0: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděl, jaké já jsem?
0: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tak s tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré.
2: Víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta houbená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena.
2: Oh.
3: A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec. Paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá,
3: no tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilej,
3: že jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlani, aneb historie z černých drážek.

Autor Jirka Tieftrunk a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka. Francouzsky je to J'aimerai to frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sypěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Alley-oop znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho Ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiefdrunk.

Mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněna Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountainbikin'. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem přeji. Moc ráda tady sedím po vlastně opravdu dlouhých letech s dámou, která jednak je krásná sama o sobě a ještě ke všemu krásné věci vyrábí. Různými způsoby. Nejdřív to bylo pohybem, teď to je obrazem. Jedna z úžasných českých fotografek, Tamara Černá-Sofik, to je můj dnešní host. Vítám tě, dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
4: Sofik je vlastně tvé fotografické jméno, které teď už si přiřadila k Tamaře Černé, která byla předtím prima balerina nebo baletní mistryně. Teď už teda výhradně jenom fotografka?
5: Ne, není to pravda. V současné době se samozřejmě věnuju umělecké fotografii, ale nezůstávám dlužná ani tomu, co jsem původně studovala, akorát je to méně časté. Část od času se věnuju nějaké choreografii nebo režii, ale prioritní je fotografie.
4: Nicméně ten předchozí život, ten byl tím tancem naplněný, tak když to tak jako jenom rychle přejedeme, už jako dítě si věděla, že tohle to je tvoje cesta?
5: Začíná se brzy. Já jsem začala asi v 6 letech, kdy jsem v první třídě měla spolužačku, která do baletu chodila, takže tak, jak to obvykle bývá, podle nějakého příkladu člověk.
4: Já chci taky.
5: Doma mi to nakonec dovolili a to byl ten rozhodující okamžik. Takže v 6 letech jsem začala chodit do baletního studia. V těch 10 letech, kdy se chodí na taneční konzervatoř, otevírali v Ostravě úplně první ročník tohoto typu školy. Od těch 10 let už jsem byla plně studující a účinkující v divadle.
4: A můžu se zeptat, jsme se o tom nikdy nebavili, tak jestli se na to smím zeptat, protože ty jsi rodačka ze Lvova.
5: Ne, já jsem rodačka z Ostravy. Moje rodina je ze Lvova. Aha. Smíšeně ze Lvova i z Polska, řekněme z Haliče.
4: Takže rodina se ocitla v Česku.
5: Oni vlastně utíkali v době Velké říjnové revoluce při tom převratu, takže to se jim podařilo utéct a už se usadili tady. Ostatní jako mnoho lidí z těchto stran v té době.
4: Dotýkalo se tě to nějak? Nebo, nevím, v tom smyslu, jezdíváte tam, nebo jezdívali? A nebo je to prostě svět, který se tě nedotkl?
5: To jsme se dostali na dost takové složité téma. V každém případě pro mě asi v tom dětství svou roli významnou hrála babička, která pocházela z toho Lvova. S ní jsem trávila hodně času a to byla velice vzácná bytost, taková zářící. Takový ten člověk, kde nepotřebuješ slova na to, aby si se domluvila. A tím pádem jsem nějak logicky pocítila nějakou tu vazbu. Jsem to i zmiňovala ve svém životě a určitě jsem i svého syna na Ukrajinu zavezla podívat se do Lvova, podívat se do míst, odkud ta rodina pochází.
4: Tak se vrátíme zpátky sem, protože tvůj život je vlastně tady naplněn tím tancem, nebo byl dlouhá léta. Taková ta dřina, kterou si člověk asi vlastně neumí představit, když se ho to vůbec nedotkne, takže mě zajímá ta motivace vlastně, jako proč člověk dělá něco, co je bolavé, neustále odříkání něčeho, co je ta satisfakce za tohleto všechno.
5: Jak se říká, baletní sál je skrápěn slzama, tak opravdu toho opravdu krásného je v tom životě vlastně málo. Ale od dětství nás vychovávali, jak by to přirovnala, jako takové ty kněžky v chrámu. Je to jakýsi druh fanatismu. Jo? Ty si vlastně nepředstavuješ, že je to něčím výjimečné, je to taková samozřejmost, ta každodenní disciplína, ta práce, ta bolest, že to přijímáš jako samozřejmost, jako každodenní život. Mm-hmm.
4: Dosáhla jsi na své sny během toho všeho?
5: Je to strašně překvapivý moment v mém životě, protože jsme žili v tom kole toho, co je třeba udělat. A při nějaké příležitosti se o mě něco psalo, sbírali se nějaké informace a já jsem si to potom přečetla a vlastně teprve potom přišlo takové prozření, takové pochopení toho, že jsem si vlastně splnila všechny své sny. Já jsem to vlastně ani nevěděla. Ale to, co jsem si jako malá holčička psala do toho nějakého deníčku, protože k tomu jsme v baletu byli vedení, že jsme měli nějaké tak ty baletní knihy a ty svoje deníčky a tak. Tak tam bylo několik takových snů, o kterých jsem si představovala, že jsou nedostižné, a ty, které tam byly napsané, jsem měla splněné.
4: No takže ty máš všechno odfajfkováno.
5: Já jsem byla udivena, ano. Byl to bláznivý život.
4: Toto jenom poslouchám teď, ale jsem ráda, že můžu, protože Tamara Černá-Sofik je dneska hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: fotografkou, baletkou či choreografkou, režisérkou Tamarou Černou Sofy, která vím dnešní dopoledne. Je to host Českého rozhlasu Ostrava. Zatím je to teda o tobě a baletu. Ta fotografie, kdy vlastně do toho tvého života vstoupila?
1: Každý máme nějaké základy už v dětství, že fotografie... záležitost, která pro nějak jako provází každou rodinu, že? V každé rodině už i v té době, kdy já jsem byla malá, někdo fotil. U nás to byl jenom přístroj, který používal tatínek, protože tatínek velice záhy zemřel a já si ho nepamatuju. Nicméně maminka a rodina mě vedla k umění všeobecně, ke všem možným druhům umění, tak samozřejmě i k výtvarnému. Proto jsem taky hodně let v divadle spolupracovala i s operou a ostatními žánry, protože jsem k tomu byla vedena od dětství. Focení, to v mém životě nikdy nebyl čas. Na rodinné fotografie, těch máme opravdu strašně málo. Dokážeš si představit, že při tom vytížení prostě ten čas plyne trošku jinak. S časem jsem potřebovala pro sebe jako mnoho jiných lidí se nějak jako odreagovat a při té příležitosti se mi dostal do ruky fotoaparát, takže nejprve jsme si hráli se synem, pak jsem začala promítat do těch fotografií ty své sny a samozřejmě jsem začala spolupracovat především se svými kolegy a tak vznikly mé první baletní fotografie s baletní tématikou. Velice rychle obletěli svět a získali si strašně moc velký ohlas, což logicky člověka motivuje další práci.
0: Pravda je, že na tvých fotkách, když se budeme bavit o těch baletních tanečních, tak je to zachycení té křehké krásy. Teďka, když skočím v čase a podívám se na nějakou anotaci, která byla uvedena k tvé výstavě, která teď zrovna momentálně probíhá v Tel Avivu na ambasádě české, tak si psala, že vlastně do těch mladších kolegů nebo do těl těch mladších kolegů promítáš své sny nebo pocity a tohleto všechno. Takže ty už vlastně používáš tanečníky jako objekty nejenom k tomu obrázku, ale k tomu, že tam prostě musí být něco řečeno, jo?
1: Tak si myslím, že to má smysl, že umění od řemesla se odlišuje tím, že má nějaký nadrozměr. Vyfotit tanečnici je v podstatě řemeslo. Aby se z toho stalo něco víc, je třeba, aby ta fotografie byla schopna někomu něco říct. A o to jsem se vždycky snažila. Když si zmínila to promítání do těl, myslím si, že jsme zase u rozdílu mezi řemeslem a tím, co považuji já za umění, tak je to i v baletu, kde samozřejmě ty cvíky jsou to řemeslo a až použití těch cvíků, nějaké zpracování, to dodání toho nadrozměru, řekněme interpretace nějakého příběhu, dělá z toho umění, jinak by to byla sportovní disciplína jako každá jiná. Bavilo mě interpretovat role, které byly především velice dramatické, kde se něco odehrávalo, protože ty dávají větší šanci pro to vložit do toho kus sebe, nějaký svůj pocit, nebo nebudeme to rozvádět, je to složité téma, ale ve fotografii, když se snažím o to též, tak vlastně stále zůstávám sama sebou. Musím použít cizí tělo na to.
0: Ano.
1: Mladší tělo. Abych mohla vlastně dělat to též, co
0: jsi dělala
1: na svých
0: tom...
1: rolích na jevišti.
0: Rozdíl mezi touhle taneční fotkou a dokumentární fotkou, protože to je taky disciplína, která je k tobě přisuzována. Děláš dokumentární fotografii, uměleckou fotografii, portréty. Rozdíly v těch žánrech jsou jak moc velké?
1: Když se podíváme na to, co jsi vyjmenovala, jsou to všechno záležitosti, které se týkají v podstatě především lidí. Lidský osud, lidské příběhy, tak jako jsem je interpretovala v tom divadle, to je to, co mě strašně zajímá a spojuje to všechny tyto disciplíny.
0: Jsi fotograf toho typu, který chodí s tím foťákem po ulici a když něco vidí, tak to stiskne?
1: Nedá se to říct jednoznačně, ale i to se stává.
0: To, co jsem teď použila jako příklad, je vlastně takové jako potkání se s příběhem. Ale teď si ty příběhy...
1: Mám ráda i inscenovanou fotografii, kterou si můžu připravit a mám dost velké štěstí nebo radost z toho, že lidi, z které si vybírám pro své fotografie, jsou úžasným materiálem, s kterým se dá pracovat, kteří mi dávají tu důvěru a dokážou bez toho, aby se viděli, bez toho, aby to nacvičili, bez toho, aby byli na to připraveni reagovat a díky nim mohou vznikat ty obrazy.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, tady ve studiu sedím v přítmí s Tamarou Černou Sofik, dámou, která vyrábí fotografie, výhradně černobílé fotografie?
1: Ne, já jsem velice široce rozkročená nejen v tom, které druhy umění mám ráda a dělám, ale nenechávám se ovlivňovat tím. Samozřejmě černobílá fotografie má své kouzlo, má své příznivce, mám ráda stejně i barevné fotografie, které právě vystavují v současné době v Izraeli.
0: A to je pravda, vidíš, to mi úplně uniklo, pár jsem jich viděla.
1: Tam ku podivu vystavuju barevné fotografie baletní, které byly málo kde, ale právě pro to, že situace v Izraeli není růžová, lidé chtějí vidět krásu a nějakou naději a podpořit, tak právě proto jsme při tom jednání, nebo jsem byla požádána zvolit toto pozitivní téma plné krásy a barev.
0: Ty sama k tomu místu máš nějaký vztah?
1: Máš na mysli Izrael. Uh-huh. Izrael jsem navštívila mnohokrát a procestovala jsem hodně míst, kulturních, historických, tak i přírodních, protože Izrael má neuvěřitelné krásy. Je tam na malém území spousta různých věcí, které musí uspokojit kdejakého cestovatele. Líbí se mi i způsob řešení situací, třeba rychlost toho, jak se staví nebo jak se chovají ke svým městům, jak se chovají k celému území. Příkladně zbořit továrnu a postavit místo toho tři mrakodrapy může trvat třeba týden, bylo pro mě velkým překvapením. Byrokracie je tam prostě trošku jiná než v mnohých evropských zemích a všechno jde velice rychle. Hodně zasahují i samotní lidé do změn, třeba příkladně koupíš si v obchodě nanuk, máš v ruce papír a zjistíš, že po určitou dobu nemáš kam ho vyhodit, není žádný odpadkový koš, tak zvedneš telefon, zavoláš na místní magistrát a ještě než odejdeš, už přijede auto a postaví tam nový koš. Lidé jsou součástí toho systému, takže obdiv té země určitě má.
0: Když jsme teda na těch cestách teďka, tak co tě do toho vedlo více? Byl to tanec, nebo je to fotografie, nebo je to samotná Tamara, která se prostě ráda dívá?
1: Tamara, já ráda cestuju. Já jsem samozřejmě cestovala i v době, kdy jsem tančila. Tančila jsem v mnoha zemích, v Kanadě, v Německu, všude možně. Člověk neměl čas nic vidět. Vystavovala jsem v mnoha zemích, ale taky při těch vernisážích není moc času se někam podívat, ale moc ráda cestuju, protože to spojené zase s tím vidět lidi, vidět lidské příběhy, tak jak je mám ráda ve svém životě uměleckém. A v tom se spojuju i se svým synem, který taky rád cestuje, takže často se stává, že cestujeme spolu a vždycky se na to moc těšíme.
0: Co tam potřebuješ teda všechno zažít? Anebo jako za čím jdeš? Jsou to lidi, jsou to místa, je to atmosféra nebo náplň, nevím. Za čím člověk jezdí?
1: Atmosféra. Jo. Mám ráda, čím na mě působí určité místo. Nejsem navštěvovatel památek, ale klidně se zastavím na nějakých schodech nebo uprostřed přírody a nechám na sebe jenom působit to místo a velmi ráda pozoruju lidi.
0: Na těch cestách fotíš?
1: Na cestách fotím. Já nejsem člověk, který by hodně povídal nebo se scházel s lidma, ale ráda lidi pozoruju a pokud je tam možnost, tak je i ráda fotím.
0: Děje se to tak, že ten dotyčný o tom neví, anebo jdeš a zeptáš se, jestli smíš?
1: Nejčastěji to dělám tak, že ten dotyčný mě vidí, když ho fotím, čímž samozřejmě už máme navázaný nějaký kontakt. On ještě dohrává nebo dožívá svou
0: situaci,
1: při které mě uvidí a samozřejmě může reagovat. A často se dáme třeba do řeči nebo nějakým způsobem spolu promluvíme. Takže až potom sice se dozvím, že s tím souhlasí, ale nejsem člověk, který by fotil z velké dálky. Nemám to ráda. Mám ráda přijít blízko k tomu člověku, dýchat s ním. To se mně líbí.
0: To vyžaduje, ale myslím si, jako kus smělosti.
1: Ne, lidé se ke mně chovají většinou pěkně. S cizíma lidma nemám žádný problém. Mm-hmm. Moc pěkně reagují, přestože mě neznají, neví, jaký je výsledek.
0: Máme tu ty lidi jako pro tebe důležité téma, vlastně jako i námět toho, co tvoříš. Fotíš i nelidi? To znamená místa, věci, prostor.
1: Samozřejmě, právě proto, abych věděla, že si můžu zasloužit ten fotoaparát. se snažím občas vyfotit nějaké makro nebo nějaké prostě budovy nebo všechny ty ostatní věci, které jinak považuji za chytání ryb a moc mě nenaplňují.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pořád si ještě povídám s Tamarou Černou. Občas jsem řekla Sofik, což je tvoje značka. Znamená to slovo něco?
1: Já vás všichni zklamu, protože to je taková naše nějaká intimní rodinná zkratka. Vlastně my už jsme rodina, jenom já a syn, co máme mezi sebou. Takže je to takové něco, co mi dává sílu jít dopředu.
0: Pro ostatní je to tajemství.
1: Ano, je to jenom mezi náma.
0: Každopádně, když jsi Sofik, tak je to Tamara fotící a když jsi Tamara Černá, je to Tamara tančící.
1: Ano, protože vlastně v době, kdy jsem začala už fotit na úrovni té, že jsem dělala po světě výstavy různé, jsem ještě aktivně tančila a byla baletní mistr, taky choreograf, prostě pracovala jsem v divadle a nechtěla jsem ty dva směry spojovat v jednu osobu.
0: Mhm.
1: Takže v tom divadelním světě jsem fungovala samozřejmě jako Tamara Černá, jako u dětství a v té fotografii jenom jako Sofik. Ale když jsem přestala tančit a opouštěla divadlo, najednou mi přišlo, že je správný čas spojit obě dvě ta jména a být jednou osobou pro všechny druhy těch umění, kterým se věnuju.
0: Ten balet je vůbec zvláštní disciplína v tom smyslu, že strašně rychle opotřebí vás umělce. Nevím, jestli je to bolavé téma, ale když se zeptám na to, jak se baletka loučí s tím jevištěm. Ten poslední moment, když vím, jako dneska tančím naposled jako prima balerina a od zítřka to třeba bude jinak, nebo je to nějaký plynulý proces, jak se odchází?
1: Já jsem tančila strašně dlouho. Opravdu extrémně dlouho. Mi se podařilo tančit asi do 45 let, což je...
0: Tak to je dlouho.
1: No, co je od těch 10 let, co jsem byla na jevišti poprvé, opravdu dlouhá doba. Měla jsem splněno hodně snů. Neměla jsem nějaký pocit, že o něco přicházím. Měla jsem další sny ve fotografii. Mohla jsem dělat režie, choreografie. Byla jsem plná nových snů, takže opustit tanec aktivně bylo logické a samozřejmě.
0: Když mluvíme o těch splněných snech, ty jsi měla vlastně ten deníček, kde jsi mohla odfajfknout téměř všechno, co tam bylo napsáno, nebo všechno. Existují takové fotografické sny? Co si může člověk odfajfkovávat v takovém deníčku?
1: Myslím si, že ve fotografii jsem měla štěstí, že všechno proběhlo mnohem rychleji, než v tom tanci, ve kterém se strašně dlouho na všechno čeká. A v té fotografii jsem hned prvními pracemi proletěla svět a potom to pokračovalo, podařilo se mi udržet tu úroveň. To všechno vycházelo úplně geniálně, proto já v té fotografii všechno beru tak, jak přichází. Když je zrovna dobrý moment fotím děti, když je dobrý moment fotím balet, pokud je úžasný moment pro dobrou reportáž. Ten osud mi přináší nová témata, nepotřebuji se nikam hnát za něčím.
0: Teď si tak jako skládám celý ten obrázek o té bytosti, se kterou si tady povídám, protože když Tamaru potkáte, tak vlastně jde vždycky městem velmi rozvážným krokem. Myslím, že tě člověk neuvidí jako běžet na autobus nebo dělat tyhle ty věci. Na druhou stranu ten tanec je přece taky plný dynamického pohybu a podobně. Jde to vyloženě proti tvému naturelu, tohleto?
1: Ano, vždycky jsem každého pobavila tím, když jsem řekla, že pohyb nemám ráda.
0: To super.
1: Pohyb nemám ráda, mám ráda na baletu to, že člověk může sebe vyjádřit nebo vyjádřit nějaký příběh, že může tvořit, že může interpretovat. A na to bohužel potřebuje teda pohyb.
0: Kdo je dneska Tamara? Jaká je to žena? Co je v ní namícháno?
1: To je asi nejtěžší otázka.
0: Promiň.
1: Na tu nejsem připravena. Jsem hodně vyrovnaná. Řídím si svůj život sama, miluju svůj čas a nemám ráda nic, co mi ho bere. Jakékoliv zbytečné plýtvání časem považuji za velice nepříjemný zásah do mého života. Chráním si svůj čas. Mám ráda čas, mám ráda svou práci, mám ráda své tělo, mám ráda zdraví, mám ráda krásu a krásu potřebuju ve všech podobách pro svůj život, pro svou duši. Bez porce krásy umírá vnitřek člověka. Já si to držím, potřebuji být v krásném prostředí.
0: Tak co ti popřát?
1: teď mám všechno splněno, jsem strašně pyšná na svého syna, který dostudoval v Británii a je vědcem, takže abychom měli co nejvíc času se synem, dobré zdraví, aby bylo všude dost krásy.
0: Moc ti to přeju a děkuji za tuhle tu chvíli, byla krásná s Tamarou Černou. Děkuji, ať se ti daří.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ani dnes jsme v nočním vysílání Dvojky, přátelé, nezapomněli na pravidelný pořad ostravského studia Interview. Zámek Kravaře na Opavsku získal dnešní podobu v první polovině 18. století, kdy ho vlastnil Jan Rudolf Eichendorf. Barokní památka má 4 křídla, kapli s vysokou kupolí a kolem dokola rozlehlý anglický park. Ve stálé expozici v patře nepředstavuje jen život šlechtických rodin, ale i prostých lidí v regionu 19. století. Expozicí provedla Sylvie Hříbková z tamního městského úřadu naši kolegyni Ivu Havlíčkovou.
1: Expozice na Kravařském zámku. Pohled do minulosti také.
2: Ano, je to pohled do minulosti. Jako vždycky tady se věnujeme lidem na Hlučínsku, co byl jejich běžným životem, takže vaření, sekce na poli. Krom těch dubových fotografií vlastně doplňují ty sbírkové předměty, jako pluhy, kosy, takové ty nádoby na mlíko a různé. Když se posuneme, tak máme tam zase pro děti už kolikrát neznáme, že jo, necky, valcha, jak se tehdy pralo, jak se tehdy vařilo.
1: Vysunovací dřez na mytí nádoby.
2: Ano, to taky. My známe, děti malé už vůbec netuší, už je opravdu velká historie. No a tady třeba taková specialitka, to je lednice, kde tady vlastně, když nahoru se otevřeme, tak se tam dal led, pusy ledu, no a potraviny se dali vlastně tady ano, do té skřínky.
1: Zepředu jsou dvířka na potraviny. Přesně.
2: No, pak jako švadlenka, zase ukázka toho, jak kdysi vypadaly žehličky, že byly opravdu těžké, že to nebylo jednoduché s tím pracovat. No a je to teď malinko tak jako upraveno, něco jsme povytáhli, něco jsme zase přidali, něco jsme odnesli a zase jsme udělali takový svěží vítr.
1: A exponáty získáváte i od lidí z Kravař?
2: Ano, některé věci nám přinášejí občané a jsou to většinou třeba látkoviny nebo nějaké drobné předměty, někdy i ty kuchyňky, tady vidíme i ten vařič, to jsme taky dostali darem. A pak jsou tady předměty, které máme zapůjčené třeba ze Slezského zemského muzea.
1: Říká Sylvie Hříbková z městského úřadu Kravaře. Procházíme zámeckými komnatami v patře.
2: No a tady, když procházíme expozicí, tak je to tady taková ukázka všeho možného. Tady vidíme, jak asi vypadala Došková chalupa tehdy na Hlučínsku, jak to vypadalo na dvorku, co potřebovali lidé k té práci, budak jako fukat za čištění obilí, ale tady třeba je kousek věnovaný tehdy docela oblíbené činnosti hauzírnictví, neboli podomní obchodníci. Podomní obchodnice, které měly tady ty nůše, říkalo se jim kipa, a ty nosili vlastně na zádech, měli tam většinou látkoviny, potom nějakou galanterii, v těch, když vidíte ty dvířka, a s tím chodili jako opravdu hodně daleko, až do Polska, prostě několik dní a postupně vlastně prodávali to zboží, které nosili na zádech.
1: Ta nůše vypadá docela pevně, ta toho musela docela dost unést.
2: No, určitě, jo, to muselo být hodně těžké.
1: Nůše neboli kipa.
2: Ano, přesně tak.
1: Školní třída?
2: Školní třída, protože na zámku fungovala hospodinsko-hospodářská škola. V roce 1921 byla zde otevřena. Vlastně až do toho požáru roku 1937 zde fungovala i s internátem. Byla to poměrně vybavená jako škola na učební pomůcky. Učili se zde opravdu i jazyky, matiku, češtinu, přírodovědné obory. A krom toho se zde vlastně dívky učily i tomu, co potřebují pro život do domácnosti, pro hospodaření. Takže tady vidíme školní lavice, ale zároveň zde vidíme ty běžné i

schodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

zavladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Barokní interiér kravařského zámku přibližuje tehdejší život šlechty i prostých lidí, ale návštěvníci se tam seznámí i s dalšími zajímavými kapitolami ze zámecké historie, třeba když tam sídlila hospodyňsko-hospodářská škola. S kravařským zámkem je také neodmyslitelně spjatý i Michal Sendivoj ze Skorska. Polský alchymista působil na pražském dvoře císaře Rudolfa a kravařské panství získal v 17. století. O historii zámku mluvila redaktorka Iva Havlíčková se Silví Hříbkovou z městského úřadu v Kravařích.
2: Zámek je barokní, největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka. Ten je zapůjčený taky jako vesměs ze Slezsko-zemského muzea.
3: Tady hudební pokoj.
2: Ano, takový hudební nebo pánský pokoj. Dominují tady k tomu rokoková kamna. A asi před 5 lety jsme přesunuli, byli v přízemí zámku, kdysi v takovém jako salonku té zámecké restaurace. A my jsme je nechali rozebrat, vyčistit a přesunuli jsme je právě tady do té stále zámecké expozice, ať nám tady dělají trošku parádu.
3: Teď vstupujeme za tmavý závěs.
2: My jsme se přesunuli do atmosféru temnějšího pokoje a tady vzpomínáme na jednoho z těch jako původních majitelů, mezi prvních majitelů, a to byl Michal Sendivoj ze Skorska, byl to vlastně alchymista a tehdy dvorní alchymista císaře Rudolfa II. Působil teda v Praze na císařském dvoře. A tady se přestěhoval těsně před tím, než zemřel. No a protože byl velice uznávaným alchymistou, napsal opravdu několik knih a proto jsme mu tady věnovali místnost a věříme, že do budoucna se nám podaří pro něj vytvořit úplně speciální expozici zaměřenou i třeba na ty přírodní vědy a tak dál.
3: A s tím Sendivojem je tady zpětá nějaká pověst okolo kravařského zámku. Jak to je, paní Hříbková?
2: Tak mluví se o tom, že Sendivoj údajně dokázal přeměnit obyčejné kovy ve zlato. Ten, kdo dokázal před zrakem dokonce císaře Rudolfa proměnit prostě rtuť nebo nějaký kov ve zlato. A tak se traduje taková pověst, že tehdy, když žil na zámku, nechal ulít právě ze zlata 9 zlatých kačen. Ty někde ukryl jako a zakopal někde pod zámčí. A pak, jak zemřel, žila tady rozmarná hrabinka Fontaine, která strašně toužila po tom zlatě, že? Slyšela to taky. No a teda hledala, až našla, pak si zavolala nějaké ty zedníky, dala jim něco na oči, aby neviděli, kde se zrovna nacházejí, oni kopali. Opravdu našla 5 zlatých kačen, které si pak nechala změnit v ty dukáty a mohla teda rozmarně zase jako žít. Nicméně zbývající 4 jsou ještě někde zřejmě ukryty na zámku, ale nikdo neví kde. Takže my tady máme takové jako zlato někde, ale ještě jsme ho nenašli.
3: Tady taková pověst se váže s kravařským zámkem, upozorňuje Silvie Hříbková z městského úřadu v Kravařích. Z Kravař Iva Havlíčková, Český rozhlas. Znám.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů. Sešli se poprvé po 2 letech. Ústavní soud rozhodne, jestli upřednostní kompetenční žalobu prezidenta Pavla. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gudelé. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
2: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
3: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
2: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
2: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel je podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace.
5: Probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
0: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí podat kompetenční žalobu respektuje, nejde ale podle něj o dobrý krok. Naopak opozice postup prezidenta chápe. Poslanci by se měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
6: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
0: Spoluzakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová zrušila právo knihovny používat jméno svého manžela. Českému rozhlasu napsala, že je to kvůli ztrátě důvěry k současnému vedení knihovny. Havlová také oznámila, že pokud by v budoucnu vznikla instituce schopná chránit a rozvíjet odkaz jejího manžela, předala by jí archivní dokumenty i souhlas k používání jména ex-prezidenta.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na překážky v omezení hned za hranicí. Na 55. kilometru je poškozené dopravní značení, některé kužely chybějí a řidiči tam zpomalují. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové jsou silničáři. Od Pražského okruhu po čerpací stanici na 3. kilometru čistí vozovku, tak projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
8: A já vás vítám v 5 hodin a skoro 5 minutek, přeji krásné středeční ráno, je 24. června a já přeji všem Janům hodně dobrého k svátku.
0: Ano.
8: Znáte nějakého Jana? Jana Pokorné, Jana Rosák.
0: No, určitě.
8: Jana Kovaříka.
0: No, jejich hodně.
8: Jana Sakala.
0: to je...
8: Jo, Honza Sakal, vlastně vidíš to, tady syn Jitky Sakálové, která sedí za režijním pultem. Znáš ještě nějakého?
0: Já znám taky Jeníky, ale ty neznají ostatní.
8: Škoda, že tu nemáme skladbu od skupiny Buty, chtěl bych se jmenovat Jan.
0: No, vidíš.
8: Být přítel dívek Adam. Pávra pápa, přicházet k ní nepozván.
0: Pávra pépe.
8: A odcházet nepozván. Celé mládí. Tak přátelé, dobrou chuť, jestli někam jedete, dobře dojďte, užijte si každopádně dnešní třetí den v tomto týdnu. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Překrásná skladba Čertví proč Zuzany Navarové. A Čertví proč, ale už začínají vycházet oslavné články na elektromobily a já se k tomu radši vyjadřovat nebudu, přátelé, i když možná na konci ano. Elektromobily už dnes pomáhají k čistšímu ovzduší. Satelitní data poprvé potvrdila jejich měřitelný přínos. Našel jsem to opravdu v časopise, který není sponzorován, to znamená, že to opravdu není placený článek. Dlouhodobé debaty o přínosech elektromobility obohatila rozsáhlá americká studie publikovaná v odborném časopisu The Lancet Planetary Health. Jako první jasně dokazuje, že rostoucí počet elektromobilů už dnes měřitelně zlepšuje kvalitu ovzduší. Proti tomu nic nemám. Zatímco dříve věci vycházely jen z modelů a projekcí, dnes už mají k dispozici reálná data z provozu. A ta přímá úměra na každých 200 nově registrovaných bezemisních vozidel připadal pokles koncentrace oxidu dusičitého o 1,1%. To znamená, jo, a ještě tady je napsáno, podíl aut bez výfukových emisí vzrostl zhruba, myslím, celosvětově teď ze 2 na 5%. Já si myslím, že stále je ale co zlepšovat, když s tím autem nikam nedojedete. Ta výroba baterií podle mě moc eko není, stejně tak její likvidace. Tak jako neříkám ne, ale myslím si, že je to zbytečně uspěchané. Každopádně na mé názory nedejte a hlavně si myslím, ve veřejnoprávním médiu by neměli vůbec zaznít, ale já jsem si nemohl pomoct, nezlobte se. 5:10 je připraven Richard Miller, štěstí je krásná věc, tak doufám, že nějaké to štěstíčko kolem vás poletí, každopádně užijte si den a s úsměvem hezky. Pokud to někde malinko drhne, zůstaňte s námi, my se pokusíme vám oddrhnout tu náladu.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, kámin klein. Tak

chleba, píseň tichou, jak padající sníh.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
2: Tak padla klec 5 hodin 15 minutek, no, budou padat docela vysoké teploty, ale postupně teď zatím mezi 14 až 17 stupni Celsia a obloha, no, pár mráčků se tam objeví, ale jinak jasná nebo polojasná a stejně tak bude jasno nebo polojasno i přes den, teploty mezi 28 a 33 stupni, severovýchod 26 až 30, no a na horách pak v 1000 metrech kolem 23 stupňů. Ta noc nebude to úplně špatné, 18 až 14 stupňů Celsia, v údolích dokonce kolem 11, takže si myslím, že ty noční teploty by nám neměly překážet ve spánku, protože pak ruku na srdce, když je 25 stupňů nebo 27 stupňů v ložnici, tak se nespí úplně dobře. Když se podívám na čtvrtek, na zítřek, tak bude, ty teploty se zvednou ke 34 zhruba stupňů Celsia. Bude jasno, během dne se může na chvíli zatáhnout, ale pršet rozhodně nebude. No a pátek pak teploty do 36 stupňů Celsia, opět jasno, k tomu už asi není co dodávat. Sobota také 36 a neděle, ta má vyvrcholit teplotně 34 až 39 stupňů. Já už jsem říkal, že některé aplikace ukazují dokonce kolem 40 stupňů Celsia. Tak uvidíme, dávejte na sebe pozor, co bych vám tak poradil, co vám říkají ostatní. Dostatek vody, zůstávat ve stínu a vyvarovat se namáhavé práce. Takže pokud to jen trošku jde, tak zavolejte šéfovi, že prostě do práce nemůžete přijít. Hezké ráno.

5 hodin 24 minutek je 24. června, je středa, já vás ještě jednou vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce. No a rád bych představil dnešní oslavenkyni, samozřejmě její datum narození se vztahuje k tomu dnešnímu. Svou pěveckou dráhu zahájila vítězstvím v soutěži Hledáme nové talenty, to se psal rok 1964, o rok později se díky hitům Červená řeka a Pátá stala Zlatou slavicí. Já myslím, že asi tušíte, Helena Vondráčková dnes slaví 79. narozeniny. No a v roce 77 měla velký úspěch s písní Malovaný čbánku, se kterou získala Grand Prix v polských Sopotech. No a několik let také spolupracovala s orchestrem Gustava Broma, Jiřím Komem, no a tak dále a tak dále. Moderovala televizní pořad, dokonce sejdeme se na Výsluní. No ale pojďme dál, dnes uplyne 72 let od úmrtí malíře, grafika, ilustrátora světového významu a jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství Františka Kupky. Toho jsem si nemohl odpustit, protože František Kupka se narodil v Opočně, část svého dětství prožil v Dobru, a pod Orlickými horami, kde se i vyučil sedlářskému řemeslu, no ale už tehdy začal malovat vývěsní štíty a tak dále. No tak, kdybych měl teď jeho obraz, tak bych nemusel do smrti pracovat.

0: uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Podle nich má zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme zástupce Evropské vysílací unie EBU. Přijede mimo jiné její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem a programovým ředitelem České televize Milanem Friedrichem budou mluvit o nezávislosti a způsobech financování veřejnoprávních médií v Evropě. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Řešit budou obranou spolupráci. Česko se totiž podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska. Poláci by zase chtěli víc spolupracovat s českými zbrojními firmami. Ministři by měli ladit i společné postoje na červencový summit NATO v Ankaře. Současný premiér Španělska Pedro Sánchez dnes promluví před poslanci o údajném napojení na korupční kauzu nákupu roušek za pandemie COVID-19. Nejvyšší soud země v kauze v pondělí uložil 24-letý trest pro někdejšího ministra dopravy. Podle dalších odsouzených byl lídrem organizované skupiny právě premiér Sánchez. Ten to popírá. V zemi sílí tlak na jeho rezignaci. Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požáru. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Podle hasičů Jaroslav Mikoška varuje před požáry zemědělských strojů. Doporučuje zemědělcům pořídit hasicí přístroje.
1: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
1: Doprava.
5: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína se vyhněte překážce u Příboru. Na 32. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. U Slaného pozor na nehodu na silnici 16 do Řevničova. Za křížením se silnicí číslo 7 do Prahy a Chomutova havarovalo osobní auto. Narazilo do dopravního značení. V místě se zpomaluje, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
6: No tady se stala taky málem nehoda, nedoběhl jsem, protože jsem se zapovídal s dětskama, jak my říkáme, s Regí Květoněvou a s Daliborem Godníkem. Je 5:33, je středa 24. června. No a dnes mají svátek jeníci, Honzové, Janové. Je vás na 300 tisíc jeníků, takže pár Honzíků možná mě teď slyší, nebo nás obecně, takže chlapci, hodně zdraví, spokojenosti. A my už se teďka budeme věnovat fantastickému snímku. Pistolník, který místo whisky pije kolalopu. Legendární limonádový Joe se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. A Alžbětu Havlovou, naší kolegyni, zajímalo, jak složité bylo obnovit jeho slavné barvy a proč dostal nový anglický název. To uslyšíte za chvíli. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

teď už se budeme bavit o jednom krásném filmovém úspěchu, protože z českého Stetson City až na jeden z nejprestižnějších festivalů klasického filmu na světě. Limonádový Joe režiséra Oldřicha Lipského bude mít dnes světovou premiéru v digitálně

0: Monet Joe nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgant.
1: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to limonádový joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
0: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
2: Noci jsou chladné!
3: Jo,
2: to abych si vzal teplé prádlo.
0: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný limonádový joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaníku svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: No a pokud se o počasí říká, že je proměnlivé, tak myslím si, že tento týden tomu tak nebude. Bude opravdu velmi podobně. Teď aktuálně teploty mezi 14 a 18 stupni Celsia, obloha

vyčištěná a jasno až polojasno zůstane i přes den. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů na severovýchodě do 30 a na horách v 1000 metrech pak kolem 23. Noc bude také jasná, ale ty teploty by mohly být příjemné na to spaní 18 až 14 stupňů Celsia, v údolích dokonce až k 11 stupňům. A na horách pak kolem 14. No a zítřek také očekáváme, že bude slunečný. Čeká nás další oteplení, to znamená pod jasnou oblohou teploty 29 až 34 stupňů, na horách 1000 metrech kolem 25. No a nedalo mi to, abych se nepodíval i na pátek, respektive na ten výhled, tak pátek teploty kolem 35, 36 stupňů, stejně tak v sobotu do 36 a neděle, tam to bude vrcholit, 34 až 39, některé aplikace uvádějí kolem 40 stupňů Celsia. To už je na pováženou, dávejte na sebe pozor. Dostatek tekutin, schovejte se ve stínu a pokud to jen trochu jde, přestaňte pracovat. Hezké ráno.

0: No a ještě, že my vás máme, bez vás bychom nevysílali. Přátelé, a vysílání pokračuje. Teď s Milanem Steindlerem rozlomíme koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tenhle týden se věnuju počasí. V pondělí jsem zmínil vedro, v úterý bouřky a ve středu se sluší zavzpomínat, že přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo některá moravská města a vsi tornádo. Češi byli vždycky přesvědčeni, že u nás jsou bezpečné jen 3 věci – pivo, stížnosti a počasí. Tornádo elegantně vyřadilo jednu položku ze seznamu. Od té doby už víme, že počasí občas nemá smysl pro humor. Ten hold musíme dodat my. Takže, venku zuří tornádo, když si najednou pan Novák všimne, že někdo klepe na dveře. Venku spatří tchýni a povídá jí: maminko, co vy tady v takovém počasí? Proč raději nejdete domů? No nic, tak snad už bude jen hezky.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude zpěvák Dalibor Janda. Jaké byly jeho začátky s Evou Olmerovou? Kdo uděloval diskoslavíky? A poradí nám, jak pěstovat melouny? Buďte s námi se zpěvákem Daliborem Jandou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Staníku, pojď! Počár čeká!
4: My vás máme celkem v merku.
5: Stando?
4: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
5: Zdravím, jsou druhé umělce.
6: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
4: Jste hodně společenský.
7: Wow. Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
5: Slyším.
8: Hrdinka práce poprvé.
9: Stop.
10: To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
5: Přesu.
0: Filmová retrosérie Volha. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci jednali přes 8 hodin programu. Sněmovnu blokovala opozice. V ukrajinském Krivém Rihu vyhlásili smutek za oběti ruského raketového útoku. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opoziční poslanci ji označovali za snahu kabinetu ovládnout média a dostat je pod politický tlak. Obstrukce ale podle koaličních poslanců postrádaly význam, protože se v tomto týdnu jednat o veřejnoprávních médiích nemá. Pokračuje místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
11: Myslím si, že ještě nikdy se nestalo, že by byla preventivní obstrukce. Vy obstruujete vůči něčemu, co tu není. Takže bych se chtěl, to je taková řečnická otázka, jo? Jak budou teda ty obstrukce vypadat, až to tady bude, když obstruujete proti něčemu, co tu není.
1: Sněmovna se ke schůzi vrátí ráno. Projednávat má novelu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče alimentů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ostře odsoudil ruský raketový útok na Krivý Rih. Zahynuli při něm 3 lidé a přes 20 bylo zraněno. Krivý Rih je rodným městem prezidenta Zelenského, od kterého je fronta jen desítky kilometrů daleko.
12: Rusko podle informací krivorožských úřadů použilo rakety s kazetovými hlavicemi, které zasáhly civilní objekty. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každý takový ruský úder dokazuje, že tlak na agresora je nedostatečný. A také to, že jakékoliv zpoždění v dodávkách prostředků protiraketové obrany znamená smrt lidí. Ukrajinský prezident proto ve večerním projevu připomněl, že harmonogram těchto dodávek je pro ukrajinskou obranu klíčový. A je důležité, aby partneři plnili své sliby včas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měly jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho 2 studentky ze Slovenska. Městská část Tinde Bartu podezírá z nepovoleného podnájmu. Ona to odmítá. Přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená v některých obcích, ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
13: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
14: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko. A sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z hnutí pro Hodonín.
15: Máme základní školu, kde budujeme nový park. Kousek za námi je les, který byl hodně poničen, a tam vlastně chceme lesopark.
14: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Velké Meziříčí. Na kilometru 143 leží na dálnici kus pneumatiky z kamionu a vybočuje se tam. Na silnici 13 z Liberce do Nového Boru čekejte komplikace u Jablonného v Podještědí. U benzinky Orlen havaroval motorkář. Na místě jsou záchranáři, policisté řídí průjezd a podle potřeby zastavují provoz. Dobře dojeďte. To byly zprávy, teď už ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
16: 6 hodin 4 minuty, dnes je 24. června a ranní dvojka je dnes tady v takové sestavě, kterou třeba někteří z vás už někdy slyšeli. Regina, Jakub a Dalibor, dobrý den.
17: Dobré ráno.
18: Ahoj.
16: Ta sestava je neměnná už několik let. Já jsem rád, že je neměnná. Občas k nám někdo přijde i třeba zvenku, někdo jde kolem. Nějaký kolega z jiné stanice, protože my vysíláme v domě, kde je těch stanic poměrně dost, že jo, na Vinohradské 12, respektive Římské 13. A pak jde někdo kolem a jen tak se zastaví a nesedne si, protože víš, že zas musí odejít. A to je Pavel Chour, který...
19: Dobrý den.
18: Dobré blahé ráno.
16: Jaké?
18: Blahé, krásné, teplé ráno je.
17: Já myslel blahé.
18: Blahé může být taky, jak pro koho.
16: Tak děkujeme za krásné pozdravení. Začínáme, milí posluchači. Dnes má Špek ranní trápení mozkových závitů Regina Květoňová.
18: A včera byla měna.
17: No a dnes jsem na to šla zase takovým trojím způsobem.
18: Aha.
17: A nejlepší je poslední nápověda.
16: Jo?
17: Na tu si počkejte, no.
16: To si rádi počkáme.
17: Ale to potrvá ještě.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Řečeno bylo asi vše, snad jenom připomenu pravidla naší hry, žádná nejsou, nebo popíšu spíš. Je to jedno, zkusme přijít na to, co má Regina Květoňová v hlavě.
2: No slovo je to nelehké, to se musím přiznat, že jsem nevěděla, jak ho zase uchopit, aby to, no, abyste na to přišli, aby to bylo aspoň trošku chvilku zábavné a abyste našli způsob, kterým na něj myslím.
3: A to slovo nelehké používáme? I když no, je nelehké? Nebo to... nelehké významem, anebo tím,
2: no, t- jak vlastně se píše? Spíš tou svojí archaičností.
3: Aha, tak to je ale dobrá nápověda,
2: je,
3: ne?
2: A rovnou mi nahazuješ právě na tu první.
1: Takže protože... to je třeba pergamen, nebo tak něco. Mm.
2: Tak něco. Ta první totiž je, mě dnes na ulici nepotkáš, ale v pohádce nebo ve staré kronice jsem jako doma.
1: Mm-hmm. Ve staré kronice?
2: Hmm.
1: Jasně.
3: Kosmovu tak tu čtem docela často, že?
1: Začínáš na R?
2: Ne.
1: Takže nejsi Redispero?
2: Ne. Můj počátek najdeš mezi Olomoucí a Quebecem.
3: Je lépe si psát?
1: Je teda Olomouci, myslím si, že někteří z nás vědí, kde je Olomouc, a Quebec je v Kanadě.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Moje dvojka je na samém začátku.
3: Puh.
2: Ten třetí je chrabrý. Olala. L jako Letohrad.
3: Mhm. Koukám, že se asi pobavíš jenom ty Regi.
2: Nikdy to stačí.
3: Já vím.
2: Pro radost ze života. Takže mě dnes na ulici nepotkáš, ale v pohádce nebo ve staré kronice jsem jako doma. Můj počátek najdeš mezi Olomoucí a Quebecem. Moje dvojka je na samém začátku. Ten třetí je chrabrý. Olala. L jako Letohrad.
1: Začínáš na P. Na P začínáš.
2: Začínám na P. No a pak mám takovou třetí sérii. Jo. Tak mám dát třetí sérii?
1: Nevím.
3: Tak no já, prosím tě, pro nás tady s Pavlem, jo.
2: Já jsem takový hoch. Chlapec. Hošík. Nejsem opilý, jak zákon káže. Jsem totiž páže. A teď je ta poslední.
1: Počkej, tak ji neříkej.
2: Ne?
3: Ne, to ne, no, neříkej.
2: To ne, to ne.
1: Jakube, máš teď možnost.
3: Děkuju, mohla bys si zopakovat ty nápovědy.
1: Ne, já si myslím, že napíšeš na papír, jestli nejseš.
3: Jo, včera, ale ne, užij si to, že víš.
1: Ne, počkej.
3: Já bych tam napsal třeba kanál.
1: No,
3: Neukazovat. Jo, děkuju, jasně říct.
1: Nejseš páže.
2: Nejsem páže, no. Protože nejsem opilý, jak zákon káže, jsem tudíž páže. To by,
1: takže seš páže.
2: No jsem páže, ale nejsem páže.
1: Ano, to je dobrý. Tak nám to řekni ještě jednou celé, ono to je fakt zábavné.
2: Mě dnes na ulici...
3: Víš, jo.
1: Tušíš.
2: Mě dnes na ulici nepotkáš, ale v pohádce nebo ve staré kronice jsem jako doma. Můj počátek najdeš mezi Olomoucí a Quebecem. Moje dvojka je na samém začátku. Ten třetí je chrabrý. Olala. L jako Letohrad.
3: Aha, tak to, já jsem byl někde u půl krabího.
1: Dvojka zavináč rozhlas.cz. Já myslím, že to tam už
2: padá. Že by se dnes podařilo. Asi, zdraví Jana od Olomouce. No jo.
1: A jak jezdíte z Olomouce do Quebecu, Jano?
2: Složitě.
1: Složitě. 6 hodin 14 minut, Jan Sahara Hedl. Někteří z vás už vědí.
2: Vladimír ze Žadce, to tady máte správně. A Mirku, není to Panoš?
1: Není.
2: Ne.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 18 minut, máme nějakou minutku, dvě, na to, abychom na to zkusili přijít společnými silami tady s paní Reginou Květoňovou.
2: No, napsala Míša z Prahy, dnes je Špekem jednoznačně hasící přístroj. Pavel Chour se mnou určitě souhlasí. Ještě zkusím slunečník, měsíčník a větrník, ale nesedí mi tam ten kebek. No. Takže pojďme na to ještě jednou a pak vám dám tu poslední a tam vám podle mě svitne. Mě dnes na ulici nepotkáš, ale v pohádce nebo ve staré kronice jsem jako doma. Můj počátek najdeš mezi Olomoucí a Quebecem. Moje dvojka je na samém začátku. Ten třetí je chrabrý. Olala. L jako Letohrad. Jsem takový hoch, chlapec, hošík. Nejsem opilý, jak zákon káže, jsem totiž páže. A můj menší brácha je Pribiňák.
1: A to vlastně nevím, proč
2: se tomu nevím, tak proč se tomu tak říká.
1: A jo, ale teď se tomu už neříká, ne? To se říkalo dřív?
2: No, já myslím, že to je, ano, takový retro.
1: To je retro název. To je retro kousek.
3: Počkej, ale...
1: Počkej, ty víš,
3: no,
1: co to je?
3: No, tušil jsem, ale teď...
2: Ten Pribiňák tě zavařil?
1: Ty možná ten Pribiňák neznáš, protože to, Regi, pozor, to se nepoužívalo všude.
2: No, já vím. Cože? To je to slovo? Tady je nesvý...
1: Není, jo. Jakub, tam totiž není...
2: Bez ka. Ano,
3: no, tak jo.
2: Ano, správně, klapci.
3: Jo, tak to jo.
1: Pachole.
3: To je strašný slovo.
2: Strašný.
3: No. Jako mohl by ses uklidnit už s těma slovama, to je strašný.
2: A teď na vysvětlenou, protože třeba jedna z vás napsala pachole, ale nesedí mi tam ten kebek, tak já jsem na to šla po těch písmenech.
1: No,
2: tak P je O, P, Q. A co jiného je na Q než kebek, ne?
1: Jsem
2: ne,
1: mezi...
2: Kvído. Olomouc a Quebec, no, tak jsem to šla.
1: Ale to si řekla dobře.
2: Takovou země písla.
3: A teď vysvětlete ten Pribiňák.
1: No, pacholík.
2: Pacholík.
3: To já vůbec neznám.
1: No, proto říkám, to se prodávalo podle mě jenom v některých částech Československa. Byl pacholík.
3: Smolík, pacholík.
2: Pavel zná pacholíka.
1: A napsala paní učitelka Martina Linhartová, napsala, že je doma v Kytici, tedy v Kolovratu od Erbena.
2: No tak, jo, to je pravda, aha, tam taky.
3: Aha.
2: A pak ještě napsal Petr, který pacholek to vymyslel, pachole, je to taky truhlářská pomůcka. A to jsem taky zjistila, když jsem se potom pídila, ale ať jsem spíš truhlík než truhlář, tak jsem to tam ani nedávala.
1: No to nám ale napište, jak vypadá ta truhlářská pomůcka, pachole. Já to já neznám.
2: Jo, já taky ne.
3: Takže pach, ole.
2: Tak.
1: On je tady pach ole.
3: Takže?
2: Trvalo to dnes déle. P jako Špek to je pachole, k jeden. No tak ať se všem daří. Tom.
3: No, Mirek taky napsal panoš. Tam jsem šel taky k panošu.
1: Hodně panošů bylo.
3: A pacholík, no.
1: Pacholík a taky bylo, napsala, myslím, Martina nebo kdo, Boleslav. To bylo hezký. Dobré ráno, vinčuju. Když je v Česku abnormální hic, žádný svatý nesvede s tím nic. Zdraví vás Bohumila s 80 za krkem.
3: Hmm.
1: Jo, a Špek můj přehrátý mozek vyhodnotil jako hrdobec.
2: Hmm.
1: A jestli to není tak, jestli, jo, že to není na P, to mi nevadí.
4: To je dobrý, ne?
3: Od Olomouca do Quebecu. To je snadné, jezdíme prstem po mapě a někteří po globusu. Tam najdete kde co. Možná i Grónsko, Jano.
2: Dnes je naše mozková aktivita na nule, ale jsem pacholé, krásné ráno přeji Radka s Jirkou z Lubné.
1: A Mira z Valmezu. Jsem pacholé, co vy na to?
3: No, tady chodí hodně pacholíků.
1: No, to je ten Pribiňák, ale ty jsi říkala, že to je tvůj sourozenec.
2: No, to menší bratr.
1: Menší bratr.
2: To je ten pacholík a pak je i ten pacholek. Že?
1: A ty jsi napsal pacholek?
3: No, pacholek, no.
1: Ale to je něco jiného,
3: ty pacholku. Pachol.
2: No, to je taková nadávka spíš.
3: No. Ty pacholku jeden, co jsi to proved. Dobré ráno, nerfíci. Princ má taky pobočníka. Dneska můj Špek nevyniká. Od Olomouce jsem jen kousek, levoboček vzal ubrousek. Všechny zdraví Petr. Petře, díky. Mm-hmm. Ač tam není odpověď, tak jako rýmovačka.
1: Ale napsala Pavla K. další krásná slova, která typuje. A myslím si, že za nějaký čas, až na ně zapomeneme, by se tam mohla schovat do špeku. Po první nápovědě mě napadl pranýř.
3: Pak tam budeme mít práče.
1: Panoš. Pribina. A on je to pachole. Tak to bylo těžké. Ale bylo. Pranýř teda. Tam půjdeš.
2: Tak jo.
3: Ale vlastně fakt si sporadila dobře. Já bych asi...
2: No bylo to takový trošku složitý, no ale už je to za námi. Napsal taky Pavel, ročník 66, když Olomouc, tak určitě Tvargle, ty znají určitě až v Quebecu. Jo, a za půl roku ještě dobrý den, tak nezapomenout nakupovat dárky.
3: A jo, přesně za půl roku, jo.
1: David napsal, že pachole je taky ten kus železa, ke kterému se uvazuje loď v přístavu.
2: No.
3: Jo.
1: Takový ten...
2: Mm-hmm. To je taky pachole?
1: Co to je?
3: No tak sloup, zabetonovaný.
1: No sloupek, to on to není sloup, to je, ono sloupek. To má takový tvar, ono to vypadá jako T.
3: No buď, anebo má nahoře takovou hlavičku, že jo, aby to lano nesjelo. Vypadá no, jak figurka na člověče, nezlob se.
2: Jasně, no a takhle Dašičku. Vypadá to... No,
1: musí mít ta ucha na stranu.
2: A takhle vypadá to truhlářské pachole. Nám poslal odkaz někdo z vás, ale...
3: Co to je?
2: Neumím to jako... ani popsat.
3: Ačko, a tam je zaražený nahoře ten, hlavice od vysavače.
1: Ne, víte, co to je? To je podle mě něco jako koza.
2: No, mě to taky připomíná kozu.
1: Že když dáš dvě vedle sebe, stavbě, no. Tak si na to dáš a nahoře...
3: Jo, takhle.
1: Ono to spíš vypadá jako taková, ten válec na čištění těch chlupů. Je to bude měkké. Já myslím, že to bude měkké, víš. Nebo... To je taková věc.
3: Jo, a takže nahoru se pokládá nějaký takno nebo
1: trám. Dáš dvě vedle sebe, dáš si tam trámek a do toho dlabeš něco.
3: Mě překvapilo, že prodávají jen jednu, víš.
2: No tady totiž se píše, truhlářské pachole je ideální pomocník ve chvíli, kdy vám v dílně chybí druhý pár rukou. Vhodné k podepření materiálu v dřevoobráběcích strojů.
1: Takže vlastně ti stačí jedno.
3: Tak jedno to pachole. Si snad skluču, ne?
1: Ne, já bych si to normálně pořídil. No, jo. Protože ty to potřebuješ s někým...
3: Že když děláš dlouhý knedlík třeba, tak já potřebuješ opřít druhou stranu opachové.
1: Já dělám často dlouhé knedlíky. Máme v čem vařit. Tak to je truhlářské pachové. To je dobrý. Ještě, že vás máme. No, tady už na mě kouká Naděnka Procházková, má připraveny zprávy. My chviličku budeme stát při oltáři s Kristýnou a potom se vrátíme. Do té naší truhlářské dílny.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Toxická psychóza a útok mimozemšťanů na Karlovarsku. Krajská mordparta pátrala po vrahovi mladé ženy. Jako z hororu. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Poslanci v noci po víc než 8 hodinách přerušili jednání sněmovny. Schůzi blokovala opozice kvůli vládou chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií. Program poslanci schválili před 11. večer. Ke schůzi se vrátí ráno. V úterý neprojednali nic. Jako první začnou projednávat novelu trestního zákoníku, která by měla neplatičům alimentů zpřísnit tresty. Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožejeva je výpadek kvůli ukrajinským dronovým útokům. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio pokračuje v třídenní cestě po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů řeší obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grossenwiesbach Horn ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolujezdec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranné složky. Pátrací akce komplikovalo krupobytí, tělo nakonec vyzvedl vrtulník. Letní shakespeareovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
0: Doprava.
3: Na D1 ve směru z Prahy do Brna velký pozor za sjezdem na Vlašim ve stoupacím pruhu na kilometru 48,5 zastavil kamion. Prudce se tam vybočuje. Silnice 13 v Jabloném Podještědí, připomínáme vážnou nehodu u benzínky Orlen. Havaroval tam motorkář a dopravu na místě řídí policisté. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět ranní tým.
4: Moc vám děkujeme za krásná pacholata, která nám přicházejí sem do e-mailu. Moc se bavíme společně s vámi.
5: Napsal Libor, který zřejmě používal ten nástroj pachole z učňáku nebo z první firmy, kde jsem po vyučení pracoval. Pamatuju si něco ze dřeva, ale našel jsem nějaký moderní pachole. Když třeba na stojanové vrtačce něco delší dobu vrtáte na začátku, tak si nakonec desky hranolu dáte jako podpěru právě tady to pachole.
4: No, ano. To je pachole. A napsal třeba Dan Pacholek. No dobře, tak tohle slovo s těmi nápovědami byl dobrým pokusem o likvidaci mého zlatého špeku. Napsal archaicky vražedný špek.
6: To teda jo.
4: No je to asi archaické slovo.
6: No napsal nám i Truhlík, který vlastně rozvádí dále tu myšlenku, že pacholek je truhlářská pomůcka, která stojí na zemi a slouží k tomu, aby vám podpíral delší materiál upnutý v hoblici.
5: Tak a teď je to jasné. A já mám ještě další definici. Je to dřevěný stojánek, má na svislém hranolu vertikálně posuvnou zarážku k podepření obráběného dílu. Pacholek byl čeledín na statku. Hezké ráno, 3 na dvojce. To už vlastně To už jsem četla.
4: A víte, napsal Libor F. vtipně, já tomu nejdřív dám nějaký předjezd. Škodovky, že jo, se teď jmenují takovým zvláštním Enyaq.
5: Mm-hmm. Teď je novinka od včerejška představená, ta se jmenuje Peak.
4: Jak?
5: Peakv.
4: Peakv?
5: No, tak asi
4: Peak. Jako vrchol?
5: Peak.
4: No, dobře. A že tam je na konci to kv a čte se to jako k, napsal Libor. Ta inicie Quebec by mohla avizovat budoucí model škodovky Škoda Pacholek.
6: Jo, víš, napsal tam to kv. Vlastně.
4: To je dobrý, ne? Pacholek. Ale ve Francii by to asi, jak by to čili ve Francii? Pacholek.
5: No, pašole, protože pašule? Když by nebylo ještě E, tak by to bylo neznělé.
4: Takže by to kle. Vlastně bylo pachole?
5: Pašole.
6: Proto se kvíni čtou kvíni a ne kvíni.
5: Jo, to dává smysl.
4: Kvíni? Já poslouchám kvíny.
6: Steve McQueen.
4: A jo, Steve McQueen. Já miluji kvíny. To je dobrý, to si budu pamatovat. Já takhle budu uvádět písničky.

0: Nováček.
1: Když Brňáček, že jo, Plzeňáček.
0: Brňáček, ale my jsme Sokolováček neměli, protože to se těžko vyslovuje, to už je zbytečně dlouhé, takže my jsme měli Pacholíka.
2: No, a my jsme ale taky měli Pacholíka.
0: Pacholíka, no.
2: To vím, že když jsem byla u dětského lékaře s tím miminkem prvním, tak právě říkám, no, dej tomu jako Pacholíka. A já jsem teda chvilku taky koukala, co to je, protože u nás doma se to teda neříkalo.
0: Když
2: ale
1: my jsme teda neříkali... v obci zvané Smrdáky, tak jak se to
0: jmenuje? No, to je na Slovensku, ale tam mají něco jiného. To na Slovensku jsou Smrdáky.
2: Jo, jo.
0: Ale co jsem to chtěl říct ještě, že my jsme říkali Pribiňák.
1: Ano, Pribiňák, on to byl Pribina, že jo.
0: No, ale nebyl to Pribináček.
1: Hmm.
0: To už Pribiňák. Bylo takový Pribiňák.
2: Jo, Pribiňáka.
0: A dělá se to furt?
2: Jo.
0: A jmenuje se to Pribiňák?
2: Mhm. Uh-huh.
0: Protože to bylo moc dobrý, to si pamatuju, že to bylo...
1: Smetanový. Já ho kupuju domů, no.
0: Jo.
1: Jo.
0: A co s ním děláš?
1: Dávám ho ženě. Aby měla zdravé nechty. A vlasy. No ty vápno, že jo. To je vápno v kelímku. Stavební, ale to nesmí.
0: Vápno v kelímku. To je dobrý. No, je tady jeden dotaz na pana profesora, který přišel fakt reálně, ale to se dostaneme k tomu ještě za chviličku. Pachole, tady je několik dalších fotografií. Jak nám vysvětlujete, co to je pachole? To jsou ty truhlářské pomůcky, nebo asi nejrůznější, říká se tomu třeba přípravek, že jo, musíš mít nějaký přípravek, aby si mohl zpracovat materiál určitým způsobem. Tak vidíš, že pachole se takhle běžně používá. To se ani Regi nevěděla.
2: No.
0: Kam se dostaneš? Do truhlářské dílny.
2: Přesně tak. No, já tady mám jednu takovou milou odpověď a v ní je ukrytý další dotaz na pana profesora Doudlemu. Tak já to přečtu celé.
1: Ježko,
2: dobré ráno, pacholci. Strašně moc vám chci každý den napsat správnou odpověď, ale ať se snažím, jak se snažím, v 6 ráno můj mozek prostě odmítá sloužit. Tak vám tedy píší za nás všechny raní mrtvoly, že zase nic. Zdravím z Hořovic, Alžběta Tuhá. PS, mám takový dotaz pro profesora Doudlemu. Mají slepice chuť? Koukám na ně každý den, jak se vrhají na vše, co jim hodím. I napadlo mě, jestli z toho vůbec něco mají.
0: A já pro něj zajdeme, pro pana profesora, protože je tady další dotaz. Napsala to Švestička Trnková, naše posluchačka. Proč se na Valašsku říká Švestkám Trnky? Takže těch dotazů...
1: Já ho zavolám.
0: Asi těch dotazů bude asi
1: hodně. Ale je vám jasný, že se tady zdrží, což nechcete.

0: No, složitý se to může zdát, ale složité to taky mnohdy je. Teď Regina našla ještě rychle zprávu z Četky, že ve výdejních boxech může být až 50 stupňů Celsia, takže prosím vás, když si náhodou budete kupovat na Alze 10 dek a sekaný, tak si...
1: No, budu už ohřátá.
2: Můžu do zásilkovny přesně 20 dek kempingu.
1: Na 12, jestli by to tam mohlo být.
0: To se asi tam se neposílá.
1: Ne, ale to je, ale je pravda, že něco... potravinářská komora, protože lidé si nechávají do boxu doručovat třeba pečivo, nápoje, doplňky stravy, ale třeba taky maso, mléčné výrobky nebo vejce. A to už se právě nedoporučuje.
0: To není možný.
1: No. Taky čokoláda tady se...
0: Počkej, už prodávají na těch e-shopech, že tam prodávají zimní pneumatiky, lyže, trička a vejce.
2: A sekanou, jak jsi říkal.
0: To není možný.
1: No jasně.
0: Dobře, ale máme tady teda několik dotazů. Já nevím, jak... pojďte, pane profesore, dobrý den, pojďte sem. Dnes je toho tedy na vás trošku víc, nevadí?
2: Příjemné ráno.
0: Můžeme postupně.
2: Dobře jsem se vyspal, můžete.
0: Pro paní Tuhou, když tak v rychlosti, mají slepice chuť?
2: Paní Tuha, co tady leží teď?
1: Ne. Ona leží doma.
2: To je paní, leží doma.
1: V Hořovicích.
0: Ta, co tady leží, ta se mne Květoňová.
1: Byť vypadá tak, tuha.
2: Ano.
0: Jestli mají slepice chuť.
2: No mají. Akorát, že slepice mají méně...
0: Nemusíte dál mluvit, děkuji za odpověď.
2: Mají méně chuťových pohárků než člověk.
0: Mají zobáček.
2: Takže, ale tak proto nejsou vybíravé, spíš dají na zrak a na čich. Takže opravdu se zobnou, co se dá. Asi co jim hodíte.
0: A my jsme se dozvěděli v sobotu ve vysílání, když tak, milí posluchači, si to pustíte, bylo to těsně před 3 hodinou, že i papoušek svým velikým zobákem se může usmívat.
1: Jakože ho otočí nahoru.
0: Ano, on se usměje.
2: Má otáčecí zobák. Tak, to musím jít studovat teda ještě.
0: A potom, pane profesore, další dotaz. Ano. Proč se na Valašsku švestkám říká trnky? Napsala nám švestička Trnková.
2: No pozor, ono to s tím nemá nic společného, protože švestka už je plodina, která je zdomácnila, která ta odrůda už je vypěstovaná lidmi, ale původně byly švestky na takovém keři rostly, ale těm se říkalo trnkohušť. Trnkohušť? Takže, a to byla planá švestka vlastně.
0: Takže,
2: trnka. Takže známý, to je z historie, ano.
0: Známý film Za trnkovým keřem pojednával o tom, že chlapík seděl vzadu a lil do sebe slivovice.
2: To byl zas keř, který vysadil Jiří Trnka, vynikající. No, to je...
0: A máme tady,
2: to být.
0: Taky bych to nechal ležet. Jako první přeložil některá česká přísloví do vědecké češtiny ano. Právě člověk, který sedí proti mně. Jestli byste mohl odprezentovat tedy jich pár, posluchač, který se jmenuje Dočkej Husaklas, a tímto vám děkuje. Tak jsou to některá česká přísloví, které jste prý přepracoval do té vědecké češtiny.
2: Ano, aby to pochopili kolegové, protože oni hledají složitosti v jednoduchých věcech, tak například třeba komu se nelení, tomu se zelení. Tak aby jsme to pochopili my, vědci, tak... abych to definoval, torčení, tak kdo odolává pokušení podlehnout touze, nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofilem.
0: Pomaličku. Komu se nelení, tomu se zelení. Tak, ano.
2: Kdo odolává pokušení podlehnout touze, nechat dřímat vlastní energii, to znamená naopak, že je pracovitý, bývá obklopen chlorofilem. Tomu se zelení.
1: Jasně.
0: Jo, takhle. Prostě pracujete a spadnete do žabince, nebo něco
2: třeba, tak. Třeba, pokud jste potápěč.
0: Jo, dobře, tak jo. Nějak odolávat pokušení, podlehnout touze, nechat dřímat vlastní energii, pane profesore, teda to je výkon.
2: Ale je to jako logické, že?
0: Nechtěl bych to překládat do jiného jazyka třeba.
2: Tak, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. To je také známé řečení.
0: Já ho tedy znám, kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrne, tak to jsem se asi poplet.
2: Tak se z lesa ozývá, jo, že jo, to já už vím, o čem mluvíte, ale takže kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, dá se definovat asi tak, že subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
0: Žuchne do té díry.
2: Prostě přesně tak, ale to my jsme špatně chápali. Dvakrát měř, jednou řeš. Více než jednou, ale méně než třikráte určí velikost fyzikální či chemické veličiny a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použí způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
0: To jsem pochopil úplně perfektně.
2: Že jo, tam není asi
0: co. Jenom jsem nikdy nenásobil nulkrát. Ne, to jsem zapomněl.
2: To já jsem zkoušel a vím, co vám jde. Dostanete za pět většinou. Jak se do lesa volá, vidíte, a jsme u toho, tak se z lesa ozývá. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulzu.
0: To znamená, když třeba vletíte do restaurace a začnete křičet, že byste...
2: Tak dostanete facku. No, přesně tak. Jak si kdo ustele, tak si lehne. No, tady to bude malinko složitější. Kvalita počáteční fáze regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného. Tam je to trošičku složitější.
0: Je, zejména tedy pro hotelové pokojské si myslím, to bude náročná disciplína.
2: Tak.
0: Tam to budete muset asi, já nevím, realizovat formou školení, si myslím. Tak. Víte, že budete jezdit po hotelech.
2: A budu školit.
0: Ano. No, protože...
2: Nevím, kdo si to bude chtít zaplatit.
0: Protože zejména v hotelu si lehnete tak, jak vám pokojská ustele.
2: Vedle sebe.
0: Ano.
2: A už tak. Jsme u toho, vidíte, s takovou pokojskou se také dá navázat vztah a může to dopadnout tak, že se dá pak říct, láska hory přenáší.
0: Ano.
2: To je z Indie, z takového rčení Mahdal Váty, láska hory přenáší.
0: Mahdal, Zdenek Mahdal?
2: Mahdal Váta tu.
0: Jo, a ten někdo
2: jiný. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů. To je láska hory přenáší. Jo, ještě jednou, kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů. No a darovanému koni na zuby nehleď, asi poslední, abych vás zase nepřetěžoval v tom horku. Donace individua rodu Equus caballus neopravňuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto jedince.
0: Equus.
2: Equus, no. Tam se sečte jako V. Jo? Equus.
0: Tam jsou ale dvě U, pane profesore.
2: A to jedno, to první sečte jako V. Equus. Víte?
0: Počkejte. Je tam písmeno E, tomu rozumíme. Pak je písmeno Q a to sečte jako?
2: Equus jako K.
0: Ek, aha. A to znamená
2: U sečte jako V. Jo, Equus.
0: To jsem se teď poučil.
2: No, já jsem rád, já vám to tady nechám.
0: A to je z řečtiny?
2: Equus caballus.
0: Caballus.
2: No.
0: To je to, co si nesmíte dávat do té, do té zásilkovny, protože se vám to příliš...
2: Bohužel Equus se občas v caballusu objeví. No.
0: A neměl byste tedy ještě...
2: Konský salám.
0: Jak jsme měli... Nerad, děkuji vám, já takhle po ránu.
2: Taky ne.
0: Dávám spíš něco jiného, ale pane profesore, ještě jedno přísloví, na které jste zapomněl, a to je právě tak dlouho se chodí se džbánem po vodu, až se ucho utrhne.
2: Tak to vám napíšu a můžu vám to říct po písničce, chcete? Já vymyslím definici.
0: Ne, to bychom se spíš jako modlili, abyste byl už pryč, ale že přece jenom z čeho to vychází?
2: Když jeřábník leze na jeřáb, jde pravděpodobně pracovat.
0: Ano.
2: To je další přísloví.
0: Pak, když nebyl dostatečně připraven, stane se součástí spodní části staveniště.
2: Ano, základu. No.
0: Ale mě jde o to, že vy chodíte s tím džbánem a přece jenom to ucho je tam pevně připevněno, nebo třeba u půl litru nebo u sklenice, že málo kdy se stane, že se to utrhne.
2: No, málo kdy. To chodíte málo teda se džbánem pro vodu, ale pane Dalibore, v tom
0: chodím,
2: případě,
0: ano, že jo? Já bych řekl, že spíš vy tady chodíte dlouho kýbl. Se džbánem pro vodu a mám pocit, že ucho se právě utrhlo, pane.
1: Ty chodíš ale se džbánem pro pivo, ne? To bude tím.
0: Jo, to je tím.
2: No. Pivo je těžší.
1: Pivo se může.
0: Pivo je těžší než voda?
2: No jo, jo.
0: Tak pane, to je těžká otázka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. Země Visegrádské čtyřky se shodly na obnovení spolupráce, oznámil premiér Maďar. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování. Pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
3: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
2: Koalice opoziční výhrady odmítá. Opozice je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba, tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. Premiéři Česká, Maďarska, Polska a Slovenska se shodli na obnovení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar po schůzce se svými protějšky v Gödele u Budapešti. Český premiér Andrej Babiš znutí ANO výsledky jednání vítá. Po schůzce řekl, že je z obnovy spolupráce nadšený a je rád, že jsou státy opět na stejné lodi. Premiéři jednali taky o migraci, energetice i rozpočtu Evropské unie. Francouzská meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Nově platí až pro 44 milionů obyvatel. Teploty mají dnes znovu překonat hranici 40 stupňů.
4: Nejteplej má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40, noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffre potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidé cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
5: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
2: Jakékoliv problémy by lidé podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pokud například neuspějí při vyjednávání o slevě nebo o náhradním ubytování, tak může pomoct právě Evropské spotřebitelské centrum. Tichota zároveň doporučuje si ukládat veškerou komunikaci a také případné fotografie závad.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 je silný provoz směrem z Prahy do Ostravy v Brně před omezením na kilometru 196. Pomaleji se jede od Kývalky z kilometru 182. Na D5 jsou potíže na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou. U McDonaldu je nehoda 4 aut v levém pruhu. Zatím je zdržení kratší do 5 minut. Silný provoz je na silnici 3 z Benešova do Prahy. U Mirošovic naberete zdržení před D1 asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
6: 7 hodin 4 minuty a my trošku navážeme možná i na to naše pachole. A zase je to náhoda, že opět. Nemyslím si, že by úplně někdo dal svému dítěti jméno pachole, ale možné to je. Pachole květoň, pachole kaloč, pachole chour. Ale někomu se líbí třeba jména staročeská, jiní upřednostňují populární zahraniční varianty, ale objevují se právě rarity, jako špela.
7: To je ten nebo ta? Těžko říct.
6: Těžko říct. Logan. A podle mě nejhorší je teda Madonna Mia, jo. To nevím. Mm-hmm. Jestli se může někdo jmenovat Madonna Mia. Jaké nápady na jména rodiče děti mají a co ještě může matrika schválit, to si všechno řekneme za chviličku.
7: To by mě zajímalo. Jeden můj kamarád, Petr Pálenský, chtěl mít dvě dcery, což se mu teda podařilo, dokonce i dvojčata, ale ještě než se to stalo, tak si přál jim dát jména Mátoha a Sojana. Protože byl vegetarián a jedl všechno sojové, tak říkal, že by chtěl mít Sojanku a Mátošku. A že by potom stál na balkóně a volal na pískoviště. Mátoško, pojď už domů.
6: A to jestli by se to nelíbilo jenom jemu, ale...
7: Líbilo.
6: Vím, že třeba Roman Holý, známý muzikant, chtěl dceru, aby se jmenovala Věta. Věta Holá.

0: Neobvyklá jména dětí nejsou u nás ničím neobvyklým, jak se ukázalo. Inspirace u sportovců, herců, zpěváků, tak to je běžná věc, stejně jako návrat ke kořenům, tedy varianty staročeských nebo biblických jmen. Jenže něco už je přes čáru a třeba to přes paní matrikářku neprojde. Výjimečně přes matrikáře. Řekneme si teď s nositelem celkem klasického jména Pavel, s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pavel Prouza, Pavel Chour a tak dále. Pavel je celkem používané jméno, ne? Je to tak?
1: Ano, v Česku je Pavlů asi 200 tisíc, je to páté nejčastější mužské jméno a v průměru každý 53. člověk, kterého potkáte, se jmenuje jako já, takže to je docela nuda.
2: Můj muž je taky Pavel, shodou okolností.
0: Fakt, je tvůj muž je taky Pavel? Mm-hmm. No, v úvodu jsme tady říkali třeba jména jako Špela, Logan, Madonna, Mia, Ježíš, Kristus, tak to jsou velmi zvláštní jména, pojďme se věnovat jim. Přibývá žádostí o zapsání těchto podivných a neobvyklých jmen do matrik?
1: Ten počet je poměrně stabilní, možná je tam znatelný i nějaký úbytek, ale to je spíš způsobeno tím, že ministerstvo vnitra začalo zveřejňovat seznamy ověřených jmen, které se neustále aktualizují. No a když najdete jméno v tomto seznamu, tak už o žádnou exotiku nejde a bez problémů ho matrika zapíše. Obecně se tak objevují třeba jména dětí ze smíšených manželství, jako třeba z Afriky, Jižní Ameriky nebo Asie. Lidé se také často inspirují ve filmech, seriálech, v literatuře. To ale můžete narazit na problém, protože některá jména jsou pouze fiktivní a nedají se dohledat jako reálně existující.
0: Tady jsem si vzpomněl na moji kolegyni herečku Vietnamku, která se jmenuje Hatan Špetlíková. To je vlastně ta kombinace toho vietnamského a českého jména, respektive příjmení. To znamená, nastává problém, že takové jméno prostě svému dítěti dát nemůžu.
1: Ano, přesně tak. Určuje to zákon o matrikách. Ten říká, že jméno a příjmení musí být existující a ve správně pravopisné podobě. Rozlišují se mužská, ženská a neutrální jména, takže ryze mužské jméno nemůže být zapsáno ženě a naopak. Dále nemohou být zapsána zkomolená jména, nemůže se nic přidávat ani odebírat. Když si někdo vymyslí, že by chtěl třeba ve jménu dvě písmena T, ale taková podoba není doložena, tak je to považováno za zkomolené. Dřív také nešlo zapsat domácké podoby jmén, dneska to ale určité míře už jde, ale nepoužívají se domácí zdrobněliny.
0: A kdo vlastně zkoumá, jestli je jméno možné zapsat do matriky nebo ne?
1: Stanovisko k tomu vydává Ústav pro jazyk český, který je součástí Akademie věd. Ústav ověřuje, jestli navrhované jméno splňuje zákonné podmínky pro zápis do matriky a osobních dokladů. Matriční úřad si odborné stanovisko jazykovědců vyžádá v případě, že si není jistý, jestli vybrané jméno vyhovuje české legislativě. Ale o vydání stanoviska můžete požádat i sami, pokud potřebujete doložit matričnímu úřadu, že určité jméno existuje a je oficiální. Využít k tomu můžete formulář na stránkách Akademie věd. Lingvisti ale jen vydávají doporučení. Rozhodnutí o tom, jestli se jméno opravdu zapíše, vydává matrika.
0: No a jak konkrétně se po takovém exotickém jménu pátrá?
1: Tak je to mravenčí práce. Hodně pomůže, když žadatel uvede, odkud jméno pochází, aby si vědělo, kterým směrem zaměřit pátrání. Ověřuje se v odborných publikacích a také v oficiálních statistických datech států. Když akademici neví kudy kam, tak se obrací na odborníky z dané jazykové oblasti. U specifických jmen z afrických kmenů často literatura chybí, takže je žadatel odkázán na velvyslanectví, které následně potvrdí, že se jméno používá nebo ne. Stává se, že lidé žádají o jména, která jsou původně zeměpisná, jména měst, řek, pohoří. Pokud to není dochované jako osobní jméno v odborné literatuře, tak takové jméno uznat nejde. Nelze také použít jména hanlivá. A může se stát, že jméno, které v minulosti uznáno nebylo, se objeví v nové literatuře. Pak při další žádosti už může být schváleno.
0: A řeší se potom nějak to, kdy má to dítě s nějakým exotickým jménem, třeba svátek?
1: No i s tím Ústav pro jazyk český pomůže, takže kromě posudku o uznání jména vyhledá i datum, kdy se v dané zemi slaví svátek daného jména. Ovšem nemůže jména přidávat do kalendáře, protože neexistuje žádný oficiální seznam svátků. Každý vydavatel si rozhoduje sám, jak bude jeho kalendář vypadat.
0: No ještě by mě na závěr zajímalo, jestli je možné u nás dát jméno, třeba jako dal svému synovi Elon Musk, tedy XAEA-12, tedy X-A-12.
1: No tak to je opravdu možné jenom v Americe.
0: I když teda dnes má svátek Danuta, tak nevím.
1: Já si taky myslím, že to je Danuta.
0: Tady jsme vedli tento rozhovor s naším hostem Pepe. Pepe. To byl Pavel Prouza. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: NS.

0: 7:17, dobrý den, moje jméno není neobvyklé, jmenuji se Lada a jsem ročník 1967 a prý mě ho tatínek vybral proto, aby se mohl vychloubat. A teď, logicky čekáte princezna Lada, že jo? Mm-hmm. Princezna se zlatou hvězdou na čele. Pozor, je to úplně jinak. Aby se mohl vychloubat, že v té době, že má v té době trabantů i Ladu.
1: To je dobrý.
0: Že nejenom trvalý žigulik.
2: Jasně.
0: Zvláštní jména, potom klasika. No, prý existuje i pár velmi zvláštních variant. Tomáš Marný. Mm-hmm. Prokop Buben. To je dobrý, ne?
2: To je pravda.
0: No ne, jsou jako zvláštní jména.
2: Já vím, že kolegyně Jitka Malá, když čekala miminko, tak si říkala, že mu nemůže, i když se jí to jméno líbí, dát jméno Tomáš tomu chlapečkovi, protože by se nechtěl představovat Tomáš Malý.
0: Tomáš Malý, jo.

0: Ten slogan se nám vlastně hodí.
1: Retrokousek.
0: Společně se přesuneme do roku 1978. Já vám mezi tím řeknu, že jsem včera vytvořil další mix, další míchaná vajíčka, mám je na pátek, ale dnes se ještě trošku vrátíme v čase a bude se to týkat opět hudby. Já vám jenom připomenu časopis Melodie. Jsou tady nové singly očima kritiků. Je tady raz, dva, tři, čtyři, pět kritiků. Petr Dorůžka, František Horáček, Leo Jehne, Josef Kotek a Stanislav Tycl. Každý hodnotil písničku nějak a podle toho, jak se to zprůměrovalo, tady máme žebříček. Zajímá vás to?
2: Mm-hmm.
0: Velmi. Na prvním místě dotazník Hana Zagorová, Petr Rezek. To známe mimochodem. To hrajem. Jdi spát, Saze. Lipo, tyky, žužu. Saze.
2: Zase Saze.
0: Nejkrásnější déš, Petr Rezek. Hrajem. Příběh labutí Hana Zagorová. Co je to láska, Petr Novák. Horizont. Marta, Athena, Eleftheriadu a Jazz Kvé. Můžete si to představit v té době? Rok 78, dobrý. Kdybych byl kouzelníkem Jiří Korn a návštěva ve Zverexu, kapela Bohemia. No, takže to je třeba jenom takový...
3: Mě jenom překvapilo, jak jsi říkal, Petr Rezek, Hana Zagorová, hrajem, a to je rok 78, ne?
0: No jasně, hrajem, vzpomínáme.
2: Některé písničky prověřil čas,
3: a
2: některé
3: jaký
2: ne.
3: A rok 2026, jo.
0: Lira bez vrcholu, bratislavská lira, mezi 31. květnem a 3. červnem roku 1978, velmi kritický článek. Bývala doba, kdy Bratislava žila lirou. Poutače uprostřed města však prořídly, zástupy podpisu chtivých dětí před vchody hotelů zmizely. Hostující zpěváci a skupiny hned po svém vystoupení spěchali na další štace a publikum, ač prý dávno předem do posledního místa vykoupilo sál, zůstalo chladné a tak dále. Jo?
2: Mm-hmm.
0: A teď konkrétní jména budu říkat. Na zahraniční lákadla se letos příliš spoléhat nedalo. Skupina Krajs cestovala po republice a lirové pódium nebylo jednou z jejich zastávek. Marii Farahovou jsme tu viděli a slyšeli v roce 72. Rovněž Pěsňary a Miro Ungar taky nepřijeli. Ani Hot Chocolate, což teda na tu dobu velká frajeřina, nebyli tím přitažlivým fenoménem jako třeba loni. Omega, Drupy, Bonnie M.
2: Tak to jo, teda.
3: To
2: jo. Silný ročník.
0: Don McLean na poslední chvíli místo sebe poslal omluvný telegram.
2: A ten moc nezaspívá, že?
0: Ne. Tak to byla tehdejší lera. A potom je tam moje oblíbená rubrika Jak to slyším, nebo jak to slyší. V tomto případě tam je Luděk Švábenský, ale bývají tam i nejrůznější, daleko třeba známější postavy, ale myslím, že Luděk Švábenský, toho vám nemusím představovat. A oni mu pouštěli naslepo písničky, které třeba neznal na singlech. A je tady písnička, kterou si musíme fakt asi někde najít. Snění nad hlávkou zelí.
2: Je to krásný.
0: Napsal to Zdeněk Merta. Zpívala to Petra Černocká, Zdeněk Merta a Kardinálové. Snění nad hlávkou zelí. Kritika.
3: To je poetické. Takové.
0: Jo. Podle předehry jsem si myslel, že to je Ivan Mládek. Tenhle druh písniček se mi líbí. Jsou trošku potrhlé a s bláznivým textem. Ta hlávka zelí. Ale melodie je taková lehká a ta slečna nebo paní to pěkně zpívá. Aha, jo, to je Černocká.
3: Černocká, jasně.
0: Víš, oni mu to postupně jako říkali, to je hrozně vtipný. Je to děláno podle stejného systému, jaký užívá Ivan Mládek. Nevím, jestli to dokonce není jeho skladba, ale asi těžko. On si to všechno zpívá sám. Autor Merta, na toho jsem také myslel, ale textařku Kupkovou vůbec neznám. To vše jsou zatím písničky, které poslouchám náhodně z rádia, jen když mám čas. Já se po téhle hudbě nepídím ani po cizí, ani po naší. Ale tahle písnička má docela dobrou náladu. Ale to je hezký, jak tam jsou ty, tam jsou totiž ty čisté reakce.
2: Mm-hmm.
0: To je taková ta slečna.
3: Jo, neovlivňovali, viď?
0: No a potom je tady něco pro Pavla Choura, protože je tady dobová reklama pro příjemný víkend, rádio s prodejem Tesla. Transistorové rádio Meridian za 1450 korun. V roce 78 to byl plat.
3: Když jsi u toho transistorového rádia, tak z toho se týká také vzkaz Moniky. Já také nemám neobvyklé jméno. Jmenuji se Monika a tatínek s maminkou se rozhodli mi dát jméno podle transistorového rádia, co měl tatínek na vojně. A bylo to. Rádio Monika.
0: Teď si vím, že by si se jmenoval Meridian.
3: Kaloč.
0: Meridian Kaloč.
2: To bylo zajímavý.
0: Dámy a pánové, na jeviště přichází.
2: Merík.
0: Merík.
3: Náš Merík.
0: Náš malý Merík.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyszem. Řešit budou obrannou spolupráci. Česko se totiž podílí na ochraně vzdušného prostoru Polska. Poláci by zase chtěli víc spolupracovat s českými zbrojními firmami. Prezident Petr Pavel se setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kanciová. Dorazí taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta může přijít o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je Barta v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Jak zjistil před časem Deník N, využívají ho dvě studentky ze Slovenska. Odborníci na střevní bakterie, statistické modely a algoritmy nebo například na vývoj krajiny dnes v Praze převezmou prémii Otto Wichterleho. Cenu letos Akademie věd udělí 23 laureátům, kteří získají 330 tisíc korun rozložených do 3 let. Ocenění se uděluje vědcům do 35 let, kteří ve svých oborech dosahují špičkových výsledků. Před 652 lety v ulicích německých Cách začali lidé tančit, jako by byli v tranzu. Někteří tančili déle než několik dní až do úplného vyčerpání. Jde o první široce zdokumentovaný případ takzvané choreománie, tedy takzvané taneční epidemie. K dalším vlnám této epidemie došlo v následujících desetiletích a stoletích i jinde v Evropě, ale od poloviny 17. století nebyly hlášeny žádné další významné případy.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Fronty se tahnou od Ostrovačic z kilometru 178 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudného z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Navíc je tam nehoda. Na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem na obchvatu Slaného u odbočky na Smečno stojí nepojízdné auto. Projíždí se kyvadlově a zdržení je kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
2: A teď si tady, milí posluchači, zahrajeme situaci, kterou asi známe všichni. A tuším, že z obou stran. Té situaci se říká fubbing. Vychází to tedy z angličtiny. Pubbing se to píše. Prostě dva lidé se sejdou, povídají si. A z ničeho nic jeden řekne promiň a kouká se do svého telefonu. Představte si, že američtí vědci zkoumali dopad tohoto jevu, takzvaného fubbingu, rodičů na děti. Mm. Jo, že ty něco třeba říkáš děti, nebo ho nějak vychováváš, nebo on ti něco říká a ty promiň a někdo mi píše. Mm. Nebo něco se tam stane, že jo?
3: No, to k tomu se nedá moc říct, je to neúctivé.
4: Ale děje se to.
3: No, hrozně často.
2: A právě američtí vědci pod vedením tedy profesora...
3: To je vlastně jako skákání do řeči, že?
2: Ano.
3: Člověk něco vykládá, ten druhý mu skočí do řeči a začne sdělovat své myšlenky.
2: Přesně tak, lepší je skočit do řeky.
3: Co bych pak udělal?
4: Do řeky zázraku.
2: Do řeky zázraku.
3: Jo, takhle jsem to myslel.

0: Chvilky, kdy rodič přeruší rozhovor s dítětem a věnuje se telefonu, mohou ovlivnit citovou vazbu dětí k jejich nejbližším. To je stručný závěr studie amerických psychologů. Dali té studii výmluvný název. Mami, máš radši mobil nebo mě? Z detaily je tady ve studiu Regina Kvitoňová ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano. Informace zpracovala Helena Berková.
0: Ze zahraniční redakce. Co je to za studii?
1: Vyšla v odborném časopise Frontiers in Psychology, týká se fabingu, jak si o tom mluvil, tedy situací, kdy si člověk při setkání s jiným člověkem všímá svého mobilu a toho druhého v podstatě na chvilku ignoruje. Když tohle dělají rodiče nebo pečovatelé a když to dělají často, může to v dětech podle té studie budit pocit nejistoty a postupem času i prohlubovat, protože dopad takových chvilek se kumuluje.
0: V jakém smyslu?
1: Když je ta citová vazba k rodičům v pořádku, dítě ví, že rodiče jsou tu pro něj, nepochybuje o tom. Ale když je ta citová vazba nejistá, tak má dítě třeba strach z odmítnutí, nebo naopak vyžaduje nadměrnou míru ujišťování. A později si i ve vztahu k partnerům zachovává citový odstup, zdráhá se spolehnout na někoho jiného, psychologové tomu říkají vyhýbavá citová vazba. Ta studie o fabingu rodičů uvádí možnou souvislost s nejistou citovou vazbou dítěte. Neoznačuje to za příčinu.
0: Jak to autoři studie zkoumali?
1: Ve studii bylo 600 dětí ve věku od 12 do 17 let. V dotaznících odpovídali na otázky, jestli rodiče, když se s nimi baví, sledují mobil a jak na děti takové chvilky působí. A děti třeba psali, cituji, když chci, aby se mi rodiče věnovali, neodloží mobil a já mám pocit, že jim na mě vůbec nezáleží. Konec citace. Některé děti uvedly, že kvůli tomu mají s rodiči konflikty. Podle autorů se ukázalo, že děti, které informovaly o častém fabingu rodičů, taky přiznávaly větší míru nejistoty, obav, spolehnout se na rodiče. Ať už šlo o fabing otce nebo matky a bez ohledu na věk, pohlaví a etnickou příslušnost.
0: No a není náhodou ten fabing, pohubibing, tedy už společenskou normou?
1: Je a v tom se taky liší od tradičních důvodů, které odvádějí pozornost rodičů od dětí, jako jsou duševní a zdravotní potíže rodičů, jejich drogová závislost, problémy v rodině, nezájem o děti. Autoři píší, že

0: Ano, myslím, že se k tomu můžeme vyjádřit i my. Asi bývá úplně běžné, tu situaci známe, myslím každý z nás, když třeba si na nějakém jednání nebo s někým řešíš nějaké detaily, technické detaily nebo přípravu nějaké spolupráce, ano, a asi se omluvíš, promiň, já třeba, promiň, píše mi teď ten a ten, potřebuju to s ním vyřídit, nebo se to třeba k tomu hodí, k tomu tématu, to je v pořádku, ano. Doma si myslím, že by to bylo dobré, ale chci vám dát i úplně jiný příklad, že to není zas tak špatné. Myslím, že to bylo v časopisu Stereo a Video, teď nevím úplně přesně. Obrovský článek o nástupu vinylů a desek, zejména tedy ve Spojených státech, ale už teď celosvětově. A člověk si řekne, ano, je to retro, jo, začínáme to mít rádi, nebo lidi chápou, že to je nějaký kvalitní přenos toho zvuku. Ne, ten důvod je, představte si, úplně jiný. A už i mladá generace cítí, že ta hudba, která je někde v nějakém virtuálním světě, je vlastně neexistující a může se třeba, stačí nezaplatit jeden měsíc něco, že to všechno zmizí. Ta touha mít hmatatelně. Fyzický nosič, nebo tu hudbu mít někde, tak jak to dřív vlastně bylo, že to je návrat těm kořenům, ale že to začínají potom po tom obrovském boomu všech těch virtuálních nesmyslů, které jsou kolem nás, takže to všichni začínají takhle cítit. A ten nástup těch...
1: Promiň, mi přišla zpráva.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, bude teplo a bude ještě tepleji. Bude v neděli maxim gorký. Mezi 19 až 22 stupni Celsia, takové jsou aktuální teploty a většinou jasná obloha. Sem tam se může objevit mráček, ale rozhodně z něj, a to říkám bohužel, nezaprší. Přes den dnes teploty do 33 stupňů, na severovýchodě malinko chladněji, ale vše je relativní, protože i tam naměříte kolem 30 a na horách pak kolem 23 stupňů Celsia. Noc bude sice jasná, ale myslím,

0: si, že ty teploty budou příjemné. 18 až 14 stupňů Celsia, v údolích dokonce kolem 11 stupňů. Mm-hmm. Takže větrák do ložnice, který fouká přes hroudu ledu, asi potřebovat nebudete. Ten jsme potřebovali včera my dva s ženou. No a slunečno v dalších dnech také můžete očekávat vlastně až do neděle, ale zítřek už 34 stupňů. Sobota 36 stupňů, neděle 39, někde se uvádí až 40 stupňů Celsia. Nevím, jestli se ty teploty ještě upraví nebo meteorologové je upraví, ale každopádně, i kdyby je upravili, tak si myslím, že těch 35, 36 stupňů naměříme, což není málo a nespadne asi moc kapek, takže ty kapky mějte v lahvi, myslím vody.
1: Moje dítě jede na víkend
0: na
1: školní výlet.
0: A kam?
1: Jedou v pátek. No
2: jedou do severní Afriky.
1: My se na to nemůžeme shodnout.
2: Tam je pohoří.
0: Tam je chladněji.
1: To je zdánlivě obyčejná otázka, která je ale v naší rodině záludná, protože můj syn tvrdí něco jiného, než tvrdí můj muž. A já teď nevím, protože u nás v naší rodině ví všechno nejlépe můj muž, takže už i syn začal pochybovat, že si to myslí správně. Takže kam jede, to my vlastně nevíme.
2: Moment, to je strašně zamotané.
0: Tak jo, kam si myslí, že jede syn?
2: A proč syn si myslí, že jede někam jinam a ví to tvůj muž?
1: No nevím, syn mi říkal už předevčírem, že jede do Jizerských hor.
2: Ano.
1: A můj muž mi včera říkal, že jede do svatého Jana pod Skálou.
2: Tady to je vedle Loděnice.
1: To nejsou Jizerské hory, že?
2: Ne, to je u Berouna.
1: Právě.
2: To je u Berouna. Berouně řekne Beroun.
1: Jenomže když jsem se pak syna ptala, tak tvrdil, že jede do Jizerských hor. A já říkám, ale táta říkal, že jedete do svatého Jana pod Skalou. No, tak já nevím.
0: Já mám nápad. Volejte učiteli.
2: Ne, normálně vklidujte do Plzně, ale je to vyřešený.
1: Ale on tam jede, si přijdou.
2: Jo, tak to je to lepší. Aspoň se co naučej. Ale teď si pustíme písničku, která se sem hodí. Holomráz. Až nás ten plán.

0: To byla kapela Slza, jejich Holomráz, a Regina si připravila čtení z denního tisku, které si připravila ráno, a ráno mi říkala, že to je o hasičích, a teď říkala, že jsou to kominíci. Tak než si to ujasní, tak bych tady rád pozdravil Ivanu z Liberce, rok výroby 1964, napsala. Z celého srdce děkuji za Haničku Zagorovou, zároveň tedy tímto zvu na náš koncert, který připravujeme na 24. listopadu do pražské Lucerny. Lístky ještě jsou, tak prosím, podívejte se, bude to stát za to. A jí řeku zázraku. Patří k mým milovaným skladbám, při které se vždy dojímám. Udělal mi radost, protože mám dnes narozeniny.
1: Je tak všechno nejlepší.
0: A pak napsal Pavel Kadečka. Pavle, snad teda nebude vadit, když to přečtu, ale nenapsal jste mi, ať to nečtu. Já jsem zažil jako dospělý ten fabbing, to znamená tu nepříjemnou situaci, že vás partner, rodič...
1: odruší.
0: Ano, a dívá se do telefonu. Tehdejší přítelkyně tomu úplně propadla. Prostě uprostřed věty pípnul mobil a v tu chvíli jsem byl neviditelný. Neumíte si představit, jak to bylo nepříjemné. Už spolu nejsme. 5,5 roku, ale píše tam na závěr větu, dodnes mám z toho noční můry. Mm-hmm. Že to je prostě nepříjemné i třeba na nějaké navazování dalších vztahů, Pavle, no. Jo, a když jsem si stěžoval, tak se urazil. To je těžký, ale já si myslím, že to je vlastně správně. To je, myslím to, že spolu asi nejste, protože to nemělo řešení, že?
1: To je pravda, no.
0: Teď k těm kominíkům.
1: Jsou to hasiči.
0: Jsou to...
1: Pamatovala jsem si to ráno lépe než teď. Zájem o studium na hasiče totiž roste. Místa na školách dokonce nestačí, píší dnešní Hospodářské noviny. Popularita hasičského povolání neklesá, spíše naopak. Na řadě míst v Česku hlásí na středoškolských oborech s požární tematikou dvoj- i trojnásobný převis. Někde se otevřely nové. Dobré image hasičů pomáhají hasičské kroužky, kam mladí docházejí od dětství a odkud zájemci o tyto obory většinou přicházejí.
0: Například na střední průmyslové škole Hranice měli letos na obor požární ochrana trojnásobný převis zájemců. Dlouhodobě v našem regionu tento obor nabízely jen dvě školy, naše a ta v Karviné. Před 4 lety obnovili přijímání žáků také na škole, kterou provozuje přímo Hasičský sbor České republiky ve Frýdku Místku. Tam se tedy uvidíme všichni v polovině srpna na gastrofestivalu. Zájem i poptávka po absolventech přímo přesto stále jsou, uvádí ředitel školy Ivan Doležal.
1: Nábor prvních ročníků do hasičské školy ve Frýdku Místku utnulo po finanční krizi v roce 2009 ministerstvo vnitra kvůli nedostatku financí. Před 4 lety začala prváky opět nabírat, od té doby registrují setrvalý zájem.
0: A teď, obor je pro žáky atraktivní, hasiči mají dobré jméno. Mladí od naší školy očekávají směsici znalostí a možná také trochu dobrodružství. Část našich studentů je sportovně založených a chtějí svou kondici uplatit i ve svém povolání. Doplnil důvody, které žáky vedou hlásit se na školy s požární tématikou mluvčí střední odborné školy požární ochrany Petr Holub.
1: Více než dvojnásobný převis mají i v Mladé Boleslavi, kde obor otevřeli nově a už hlásí rovněž trojnásobný zájem oproti počtům, které mohou nabrat, nebo v Čáslavi. U hasičů dochází ke generační obměně. Místní hasičský sbor nemá dostatek zaměstnanců a tak studium na těchto školách velmi propagují. Máme blízko letiště v Čáslavi, tam dobře najdou uplatnění, popisuje ředitel střední odborné školy a středního odborného učiliště dopravního Čáslav Luděk Fischera.
0: Teď si vem i sbor dobrovolných hasičů, jak to funguje. V podstatě v každé vesnici je požární zbrojnice, nebo hasičárna.
1: Hasičárna, no, tam se dají pořádat i různé zábavy.
0: A je to velmi populární, když to vytáhnou tu techniku a ukazují tu, myslím, nejenom práci s terénem hadicí, ale i celkovou tu kondici.
1: Jo.
0: A myslím si, že to je dobře, to je fajn.
1: Určitě.
0: No. Je ten pocit, že prostě někomu pomůžeš. Proto se netýká jenom hašení požáru, že?
1: Jasně.
0: Oni jsou součástí IZS, jestli se nemýlím.
1: Je to tak?
0: No.
1: Kočičky ze střech sundávají.
0: Všechno.
1: Roj včel.
0: Vlastně jezdí, oni jezdí všude první.
1: No, je to
0: když
1: tak.
0: Tedy pomenu teda sanitku, že? Z nějakých jako dramatických důvodů třeba, ale IZS je prostě integrovaný záchranný systém. Komplexnost, to je to, co myslím všechny láká.
1: Hasiči jsou výborní.
0: Jsou. Je o nich točí filmy.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude zpěvák Dalibor Janda. Jaké byly jeho začátky s Evou Olmerovou? Kdo uděloval diskoslavíky? A poradí nám, jak pěstovat melouny? Buďte s námi se zpěvákem Daliborem Jandou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Od tornáda na jihu Moravy uplynulo 5 let. V Hodoníně proinvestovali skoro 3/4 miliardy korun na obnovu postižených částí města. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci by se měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
3: Ředitelem nově vzniklé ČES Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČESu Daniel Beneš. ČES chce do dceřiné firmy vyčlenit prodeje a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadním krokem pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO už dřív oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČESu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. V Hodoníně i 5 let po tornádu pokračuje obnova některých částí města. Radnice už proinvestovala téměř 3/4 miliardy korun. Kromě svého rozpočtu platí rekonstrukce i z příspěvků nadací, z dotací, sbírek nebo pojistek. Podle starosty Libora Střechy z hnutí pro Hodonín bude brzy hotový pavilon akvárií v zoo nebo třeba dětské městečko pro spolky a skauty.
5: Za námi vlastně sportovní areál, kde dokončujeme pochozí tribunu se šatnami. Připravuje se tam rozšíření ještě sportovního náměstí. Máme ve finále projekci velké tribuny pro fotbalisty a atlety. Chceme udělat proměnu hospodářského lesa těžebního na lesopark, aby to byla taky oáza pro sportování, klid a rekreaci.
3: Na Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požáru. Je to kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu. Hasiči varují i před požáry zemědělských strojů. Doporučují zemědělcům pořídit hasicí přístroje. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Vichtrleho prémii Akademie věd. Je určená pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Například imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd zkoumá, jak věk ovlivňuje průběh salmonelózy u dětí.
6: Je to určitě obrovská pocta, moc si toho vážím, možná jako fakt dělám dobrou práci. Ono je to vyvedeně někdy těžké si to uvědomit, protože člověk je třeba jako 90% času zahrnut negativními výsledky. A když opravdu pak něco vyjde, tak je to obrovská radost.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalej se jede o Trudné až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je navíc nehoda, dvě auta v levém pruhu, zdržení je kolem 30 minut. Silnice 14 na příjezdu do Jablonce nad Nisou Stanvaldu je neprůjezdná, za odbočkou na Jindřichov se srazilo auto s motorkářem. Jsou tam i záchranáři. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
8: Ano, je to tak, 8 hodin 4 minuty a já bych chtěl rovnou přivítat svátečního hosta Jana Svatoše.
9: Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Ahoj, dobré.
10: Počkej,
8: on ti Jakub otočil mikrofon, já teď přemýšlím.
9: Taková klukovina, že?
8: No.
9: Tak na vojně. Dobré ráno.
8: Ale, jasně. Taková zkouška.
9: Já začátečníku, já už to po 13 letech jsem neskontroloval.
8: Ano, zkouška odvahy. Jak se máš, Honzo?
9: No, tak řekla Regi svátečně.
8: Prožíváš svoje jméno? My jsme totiž tady měli přesně před hodinou téma jména, že Chrudoš, prostě Lopaš, nebo
10: Pachole.
8: Co tam bylo, Pachole, Madonna, Mia a tak. Ale ty máš vlastně takové tradiční biblické jméno Jan. Asi s ním asi spokojen.
9: Jsem spokojený a tom druhé křestní je Eliáš, tak asi extrémně užívám to, že hned druhý svátek mám v červenci. Takže to je Eliáš 21. července, 20. července.
8: Já jsem doma, maminka doma našla křestní list a já jsem si myslel, že celý život jsem Dalibor Bedřich Gondík.
9: No a seš.
8: A Bedřich byl můj křestní
10: kmotr.
8: A já jsem Julius.
9: Ty jsi Julius.
8: Já jsem Julek.
10: Julius, byl můj dědeček.
8: Julek.
9: To je krásný. Tak jaký bys měl slavit druhý svátek, to je vždycky důvod.
8: To je pravda.
9: Jsem mít trošku ještě chvilku rád. A minimálně ještě jednou do roka.
8: A ty seš Regino?
10: Já jsem jenom Regina.
8: Tak to.
9: No, tak ona byla Prouzová Květoňová.
10: Já ano, já jsem svatá Prouzová.
8: Salve Regina.
11: Že chodím jak tieň, som čudný tvor, tak zachráň ma skôr, než sa rozplyniem.

0: Je 8 hodin 9 minut, proti mě sedí Jan E. Svatoš. Dobré ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: Nedávno začalo léto, tedy teď v neděli. Přesně, asi ne?
1: Jo.
0: No tak
1: o víkendu, když
0: to... Dobře, dobře, o víkendu.
1: Budeme se obudit.
0: Prostě o víkendu. A s ním se opět posunul kolotoč ročních období. Vedle klimatických projevů si dnes připomeneme, že jaro, léto, podzim a zima mají své nezastupitelné místo i v umění a tím bychom asi rovnou mohli začít. Co myslíš?

0: Vivaldi. Docela mě zaujalo, protože to je hrané asi patrně na nějaké barokní nástroje, že drží, to jenom popíšu, co vidím, že drží smyčec trošku jinak. A mě teď napsal koncertní mistr a první houslista Sočeru Vlastimil Kobrle, napsal Léto. Vlastimile, jestli tedy můžu poprosit, napište nám ještě, proč takhle zvláštně drží ten smyčec, že ho nedrží za ten konec, ale drží ho v takové třetině toho smyčce nahoře. Víte, co myslím? Mm-hmm.
1: Tak je to možná nějaký vivaldovský.
0: Možná, no, Vlastimile.
1: To bylo zajímavý to.
0: Vlastimile, tak tuhle tu otázku nepokládám tobě, Honzo, protože jsi tady...
1: To ani nevím.
0: Kde Vivaldi čerpal inspiraci?
1: Tak je pravda, že ty čtyři houslové koncerty byly patrně, nebo byly napsány, nebo ta inspirace byla nalezena v okolí Mantovy v severní Itálii, což je nádherné historické renesanční město. A proč to dílo znamenalo doslova revoluci v hudbě, kromě toho, že vidíš, že během té jedné odpovědi člověk nějakým způsobem načerpá, prostě se mu spustí celá eskapáda prostě představivosti, protože Vivaldi je něco, co každý téměř zná. Tak Vivaldi nám zanechal něco jako making of, to znamená, že on nechal i textový doprovod, co jednotlivé ty pasáže znamenají v tom jaro, léto, podzim, zima. A my se tam skutečně můžeme potom dopídit doslova do písmene, kde on vyjádřil specifické zvuky venkova, jako třeba zpěv ptáků, ale také štěkání psů, bzučení much, bouřku, to je konec konců v tom létě, když tam potom začnou ty smyčce hrát, padání krup, ale také třeba návrat opilců z hospody. To všechno Vivaldi měl na paměti. Já když jenom přečtu pro představu tu první větu té jeho básně, toho making of, tak u toho léta právě, kdybychom pokračovali, já jsem byl v tom koncertu, ale neumím to tak pochopitelně jako profesionálové načasovat, tak by tam padlo v té první větě, lidé i stáda hynou žárem na výhni slunce. Kukačka zpívá, hned na to hrdlička a stehlík lahodně švitoří. Vítr je jemně zavané, ale v zápětí jej vystřídá krutý severák. Pastýř pláče, protože se obává bouře. A pak jsou tam zprávy o tom, že přijdou kroupy. Tak mně to přijde neuvěřitelné, když si člověk potom stěžuje, že v létě vedro a horko a padají kroupy, tak Vivaldi to nádherně zhmotnil už do této skladby.
0: Já zkusím nějakého toho ptáčka.
1: Já myslím, že i v tomhle přímo, v tom videu, co máš, tak tam jsou vložený přímo ty jeho texty.
0: To jsou věci, to je krásný. Jinak Vlastimil Kobrle nám okamžitě odpověděl, proč se takhle drží zvláštně ten smyčec.
2: Barokní způsob.
0: Slyšeli jste? Bylo to slyšet?
3: Barokní způsob. Ano.
2: Barokní způsob.
1: To byla rychlost.
0: Jasně, okamžitě.
1: Děkujem za doplnění.
0: Perfektní i to, že nás poslouchá první koncertní mistr Sočeru. Roční období představují ale inspirace i pro malíře. Připomeňme nějaká výjimečná díla.
1: Já dneska, když jsem psal upoutávku na svůj Facebook, tak jsem tam použil právě obálku vinilu na Vivaldiho čtveroročních dob, kde byl obraz La Primavera od Botticelliho, Sandra Botticelliho, což je nejznámější. On se sice jmenuje La Primavera, tedy jaro, ale víceméně je v něm právě zakořeněno čtveroročních dob. Tento název tomu obrazu byl vlastně dán potom dodatečně. Je zajímavost jenom tedy, že Botticelli ho majoval vaječnou temperou v letech 1485 zhruba až 87. A co je zajímavé, je to symbolické převzetí vlády nad Florencí Lorenzem Medičejským. Ten obraz je plný symboliky. Dokonce se traduje, že je potřeba mít ještě znát ještě druhý menší obraz, kde jsou kentauři, aby se pochopilo, kde který člen toho rodu koho osočil a potom vyhrál. To asi už úplně nerozklíčujeme, ale rozklíčujeme třeba to, že botanici, když ten obraz na něj koukali, tak zjistili, že tam je víceméně namalováno asi 500 rostlin. A už zhruba 150 druhů konkrétních bylo přímo určeno pomocí botanického klíče, protože pochopitelně renesance byla pověstná tím, že malovala velmi, velmi přesně. Takže to je to botanická, dá se říct, příručka tím, že Botticelli maloval opravdu nádherně, tak je možné rozeznat více než 150 rostlin, což je neuvěřitelné. Ten obraz je skutečně nádherný. A my potom můžeme zmiňovat i další malíře, třeba Archimbolda, kterého známe pochopitelně velmi dobře z Prahy, vztahy, kde i on pomocí těch různých alegorií z ovocí a z plodů zemědělských sestavoval takové ty alegorické tváře jednotlivých ročních období, tak také známé role to podzim, zima. A do třetice možná bych zmínil ještě francouzského malíře Nicolase Poussina, který namaloval biblické výjevy, také tam použil vlastně nějakou atmosféru čtveraročních dob. A tam je zajímavé, že toto slavné, tento kvartet výtvarný, tak jeden vévoda potomek kardinála Richelieho prohrál v tenisovém utkání s králem Ludvíkem ve Francii. Mm-hmm.
0: No, my bychom také neměli zapomenout na vás, filmaře. Já jsem si vzpomněl, že čtveraročních období se objevil ve filmu Trhák v písničce Laďky Kozderkové Píseň listonožky. Jenom... Ludvíka,

0: teď jede na jaře, jo? Tam je evidentní jaro. Mám lítka pevná, hvězdy palec, přesto srdím, když se móda změní na letní. Jsem dívka střísnou.
1: Co doplnil můj vějíř, ten klip neznám, o?
0: Teď jede v zimě, ne, to je kousek z toho filmu. A teď je podzim.

0: Tak já vím, že je nutné si to pustit, ten film, no, ale teď už je to
1: moc. To vidět. Ten...
0: No, je to, ona opravdu pořád jede ve stejném kostýmu, ve stejné situaci, ale natočili to na jaře, v létě, na podzim, v zimě. No. Tak to je.
1: A je to krásná smyčka, která posouvá to tam evidentně v čase. Ano, a vypadá to je hezké jako samostatně, jako hudební klip.
0: A ty bys měl také nějaký příklad?
1: Tak já když jsem se snažil vzpomenout si na názvy jednotlivých ročních období ve filmu, tak jsem našel Chaplin v opojení jara, potom Léto s kovbojem, to se vybaví kdokoliv, Podzim v New Yorku a Lev v zimě. Ale asi úplně nejznámější film, který se snaží zhmotnit a inspirovat se čtverem ročních dob, je film korejského režiséra Kim Ki-duka Jaro, léto, podzim, zima a jaro. Ten film je vlastně unikátní v tom ohledu, že na rozdíl od jeho tvorby Kim Ki-dukovi, tak vůbec nereflektuje ta témata, kterým on se zabýval, to byly vztahy, sex, násilí. Tento film je meditativní a když je hraný, tak je na něm zajímavé to, že on ho natočil bez scénáře. On měl napsanou na A4 jenom synopsi jako v ruce přibližně. Tenkrát v jednom národním parku postavili ten plující chrám a tam je to nádherné. Já jsem k tomu dnešnímu příspěvku právě dával pár fotografií z natáčení, kde ten domek podobně jako ta listoneška byl zobrazen a natočen ve čtyřech atmosférách zimy, podzimu, léta a jara. Teďka jsem to vzal pozpátku. Tak to je věc, která je unikátní, stejně jako třeba to, že postavy v tom filmu, protože tam je buddhistická linka, tak nemají jména. Což možná odpovídá k tomu, proč i ten scénář, kdyby byl, tak
0: jasně,
1: to jako herec určitě bys nechtěl. Takže ale ten film je nádherný, já ho znám ze svých studijních dob na FAMU i FAMO v Písku a je to můj oblíbený film, vizuálně, podobně jako Vivaldiho čtveroročních dob.

máme krásnou linku s Prahou, protože Vivaldi byl koncertní mistr, když nás poslouchají takové osobnosti, které si zmínil, tak bylo by dobré připomenout, že on na Malé Straně vlastně přímo koncertoval a tu skladbu věnoval hraběti Toši Morzinovi, tak jenomže i to čtveroroční dob a Vivaldi je tak trošku možná i náš.

0: Tak jsme to zvládli. Navazuje Jermaine Jackson, což je tedy moderní hudba, ale myslím, že i tematicky When the rain begins to fall, to znamená když začíná padat déšť.
1: To bychom někdy příště mohli dělat jenom o dešti.
0: To byl Jan E. Svatoš. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 24 minuty, hned nám napsal Zbyněk Škopán. Já to přečtu tak, jak to napsal. Omlouvám se, že vám do toho kecám. Nejspíš se jedná o nástroj viola da gamba. Já si to pamatuju z konzervatoře, jestli to konkrétně tato byla gamba, to teda úplně přesně nevím, ale pamatuju si, že to byl barokní nástroj, na který se normálně studuje, nebo na který prostě někdo se rozhodne hrát asi i tím barokním způsobem. Regina tady celou dobu hledala nějaký příspěvek, ale nejsem si úplně jistý, jestli si ho našla.
2: Nenašla, pak mám jeden, ten jsem hledala už dřív, našla jsem ho dnes a ten je moc dlouhý, dobré, tak ten jindy.
1: Dobré ráno, prosím vás, měl jste na mysli tu Plzeň jako výlet s Lomcovákem? My jsme se tady bavili o tom, že máme jet někam na výlet, ideálně do Plzně. Ano, je to povídka Šimka Grossmana, společné jejich dílo Výlet s Lomcovákem, kde jsou ty legendární věty. Já nevím, jak můžete sedět celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Před vinárnu Dobrovník, tam je náš cíl, že jo, odjezd byl v 6 hodin ráno v zavírací hodinu vinárny, že jo.
2: No, možná nějak tak podobně bude vypadat ten školní výlet.
1: Ano, Lomcovák celou cestu prospíval, že jo, no nic, tak. Komu se podaří naplnit ještě těchto 16 soudků, neznám z přídopisu jinou známku než jedničku. Protože oni sbírali švestky a pálili slivovici, že v tajné laboratoři. Kdo bude při pálení chycen? Příslušníky veřejné bezpečnosti prohrál a nesmí se Klomcovákovi do smrti hlásit.
2: No a pak tady máme ještě od Romana jednu pochvalu. Dělal jsem diskotéky, ale sednout si doprostřed parketu a pustit Vivaldiho do všech repráků, to byl neskutečný zážitek. Taková vzpomínka, díky vám chlapci, od Romana.
1: Díky Honzovi. Tak moc děkujeme, 8 hodin 25 minut, loučíme se. Když jsme tedy u těch přírodních jevů a nejrůznějších situací a čtveroročních období, tak by mě zajímalo, jak si tenkrát žil Robinson. Se nám to krásně všechno propojilo.
2: Vody ne, jsi hezky ne. Lidi tam nebyli žádný. Byl klid, ne?
1: Klid a pohoda. Loučí se ranní dvojka, mějte se krásně.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den,
1: osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
3: Hostem pořadu Jak to vidí je výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a předseda obchodní sekce Svazu energetiky Jiří Gavor. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás i vaše milé posluchače.
3: K čemu má sloužit nově založená firma ČES Energy? Jak ovlivňuje energetický trh situace na Blízkém východě? Jsou současné ceny plynu na minimu? Jaký bude za 15 let energetický mix Česka? Kolik energie bude z jádra a jak velkou zátěž pro energetiku znamená klimatická změna? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Ze Ženevy přichází mírný optimismus ohledně pokroku v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy. Pokud se skutečně podaří uzavřít a potom dodržovat dohodu a ta situace na Blízkém východě se uklidní, co to bude znamenat pro energetický trh?
4: Tak samozřejmě dobrou zprávu, všichni na to čekáme. A nejen z těch energetických důvodů, pochopitelně průjezdnost této oblasti Hormuzského průlivu, to se týká nejen dodávek ropy a zemního plynu, ale i hladkých dodávek, hnoj v dalších klíčových surovin. Mm-hmm. Takže ano, všichni na to čekáme a nyní je naděje. A to se taky konec konců projevilo okamžitě na velkoobchodních cenách, které výrazně poklesly, nicméně pořád jsme významně ještě výše s cenami, než tomu bylo před vypuknutím konfliktu na konci února. A je to pochopitelné. Všichni asi sledujeme i ty politické události a zdaleka ta situace ještě není dořešena. Dořešena naděje sice je, ale to, že se to může zkomplikovat, že tam může vypuknout nějaký ještě zase nějaký konflikt, zase se průjezdnost omezí. Takže trh samozřejmě ještě plnou důvěru nemá.
3: No, Hormuzský průliv bude plně pod íránskou správou. Tohle to oznámil v úterý hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bakr Kalibaf. Prezident Trump zase v pondělí v Bílém domě prohlásil, že Hormuzský průliv je plně otevřený. Tak zatím nevíme, jak to přesně je, ale je šance, že se situace vrátí do stavu před válkou.
4: No tak všichni v to doufáme a tam právě hraje roli, jestli bude průjezd zatížen nějakými poplatky. To je pozice Iránu, který by si o to i rád podělil se sousedním Ománem, který je vlastně naproti. Ale tak už tento fakt by znamenal nějakou nákladovou položku, která předtím nebyla, a ten vlastně výsledek celého toho konfliktu je tak trochu rozpačitý. Moc jsme si potom jako odběratele nepomohli, jestli to opravdu tak dopadne. Což americká strana popírá a je to typická ta hra, už jsme se dočkali nejmín 50 protichůdných opatření. Nicméně ten směr je přece jenom mírně optimistický. Zkrátka momentálně se přestalo střílet aspoň v tom Hormuzu, v Libanonu, který s tím souvisí. Zkrátka Izrael je další hráč, který má svoje zájmy, to je další neznámá. Takže já nečekám, že by úplně v nejbližších týdnech opravdu pokračoval výrazný pokles cen jak ropy, tak zemního plynu na ty předkrizové, předválečné úrovně.
3: Dobře, ale pojďme si rozebrat ty možnosti, protože pokud dohoda uvolní embargo na íránskou ropu, co by to udělalo se světovými cenami?
4: No, bylo by to báječné, protože naraz by se na světový trh dostalo o něch chybějících 20% ropy, ropných produktů a LNG, které bylo doposud blokováno. A o to by to bylo pozitivnější, že mezi tím vlastně ten svět samozřejmě nezahálí a konkurenti jiné země exportní vycítili v během iránské krize svoji příležitost a zkrátka uvedli se do provozu další projekty. Tak není asi náhodou, že v určitě využili svoji šance Spojené státy americké, které ještě posílili pozici už bez tak největšího exportéra zkapalněného zemního plynu na světě, uvedli vlastně do provozu dvě nové zkapalňovací linky. Tím prakticky vlastně vyvážili tu ztrátu, která nám bude přece jenom delší dobu chybět v tom Perském zálivu. Víme, že v Kataru určitá část zkapalňovacích zařízení je dlouhodobě poškozena. Tam to může trvat klidně dlouhé měsíce až roky. Ale takže pokud se objeví souhra, že opravdu se ty dodávky z Perského zálivu rychle budou obnovovat a navíc se dostanou na trh ty nové kapacity, no tak nevyhnutelně to bude tlak na snižování cen. Na to se samozřejmě těšíme jak obchodníci s energiemi, tak hlavně i koneční odběratelé.
3: No ale podle některých analytiků se dokonce může stát, že v příštím roce bude ropy na trhu přebytek. Nevím, co to znamená, ale způsobilo by to tedy výrazný pokles cen?
4: No to je ono, ano, to je to, o čem hovořím.
3: Jako pokud by byl skutečně, já nevím, co je přebytek ropy na trhu, co to znamená?
4: Jo. Ale než nastane ten přebytek, tak se budou muset doplnit strategické zásoby, které jsou docela zhuntované. Víme, že aby se zmírnily dopady toho konfliktu, všechny vlastně západní velmoci, ale nejen západní, ale i východní, Čína čerpali mohutně ze státních ropných rezerv, včetně Evropanů. Takže to je nutné doplnit. Na trhu momentálně světovém chybí zhruba miliarda barelů ropy, což zní strašně vysoko, ale pro blížší představu ta světová produkce je něco jako přes 100 milionů denně. Takže zhruba desetidenní produkce, jenom to, aby se vlastně doplnilo, aby jsme se dostali na ten stav, který byl před válkou. Takže nějakou dobu to potrvá, ale samozřejmě všechno, pokud půjde dobře, takže pokud se obnoví ten původní tok všech surovin a plus ještě další nové kapacity, které se mezi tím objevily, tak to bude mít pro nás spotřebitele blahodárné důsledky. Ale my jsme už zažili konec konců ty dobré časy. Jenom si vzpomeňme, že v dobách, kdy v USA opravdu se jim tehdy podařilo vlastně ten bleskový zásah proti Venezuele, tak to ceny ropy krátkodobě vlastně tak se nějak variovaly kolem hranice $60 za barel. Což se nám zdá při těch cenách, když jsme během iránského konfliktu museli trpět nad $100 a krátkodobě třeba 110, 120, prakticky to polovinové ceny. K tomu jsme se ještě zdaleka nedostali.
3: Dnes jsem si na novinkách CZ přečetl, že nabídky levného plynu brzy skončí. Zase to tedy souvisí s cenovými šoky po válce na Blízkém východě. Jak to vidíte vy?
4: Nevidím to tak pesimisticky. Podívejte se, je pravda, že a pro mě to bylo jako je potěšující situace jako představitele vlastně dodavatelů, že dodavatelé opravdu drží ceny. A dokonce existují opravdu dodavatele, kteří bez ohledu na to, že máme za sebou 3 měsíce velice vysokých cen na velkou podním trhu, tak prakticky vlastně nezměnili svoje cenové nabídky pro nové odběratele, podotýkám, během tohoto napjatého období. Ty ceny pořád drží. Jestli můžu si dovolit pochválit, je to ČES a Centropol, ale i ostatní velcí dodavatelé, i malí dodavatelé nějak rapidně nezvýšili ty ceny. A samozřejmě, kdyby nepočítali s tím, že přece jenom se blíží lepší časy, tak by to bylo dlouhodobě neudržitelné. Stačí si jenom vlastně podívat na současné velkoobchodní ceny, tak u elektřiny je to kolem 100 euro za megawatt hodinu a o tom se můžeme později pobavit. U elektřiny hrají roli takové faktory, jakože teďka jsou zrovna vedra. U elektřiny je ta situace specifičtější daleko než ten plyn, který je takový spíš globálně politický a vlastně ono to odpovídá těm nejlepším nabídkám cen pro nás, konečné odběratele na trhu. Ty nejlepší ceny se pohybují pod 2500 korun za megawatt hodinu bez DPH pro nás. To znamená, tam nevidím tam žádnou marži. To znamená opravdu, aby se to udrželo, tak ty ceny velkoobchodní musí klesnout a já doufám, že o něco poklesnou. A stejná situace je u plynu, kde ty nejlepší nabídky pro nás, konečné odběratele, se pohybují pod 1000 korun za megawatt hodinu bez DPH. Někteří dokonce tak jako lavírují na té úrovni 900. To znamená, to je prakticky velkoobchodní burzovní cena.
3: O plynu se mluví jako o přechodném zdroji na cestě k dekarbonizaci. Dokážete odhadnout, jak může být toto přechodné období dlouhé?
4: No, já bych řekl, že bude hodně dlouhé. A samozřejmě teď je trošinku taková reverzní reakce v celé Evropské unii, že myslím si, že i ty ekologicky orientované státy, jako je Německo, Skandinávie, tak si uvědomili, že ten původní tlak na cíle Green Dealu jsou trošinku přepálené. Takže já si myslím, že i takové ty cíle, které předpokládaly masivní nasazení zeleného volíku už kolem roku 2030, nyní se už ukazuje, že to opravdu je nereálné. Musí se to upravit.
3: Jakou perspektivu má tedy zemní plyn? Zdá se, že důvěra v něj se obnovuje u nás, vzhledem k tomu, že třeba o přípojky přijádáš 40% novostaveb.
4: No, důvěra se to samozřejmě asi obnovuje, protože ta byla katastrofální, zejména po začátku válce na Ukrajině, a to já tomu rozumím. Nicméně přesto ten celkový dlouhodobý trend bude asi takový, že v těch individuálních výstavbách, zejména nových, lidé, investoři budou ustupovat od toho klasického zemního plynu. Určitě se musíme připravit spíš jako na tu elektrifikaci nebo napojení na CZT, zkrátka na takové to centrální zásobení teplem, jo. V podstatě na teplárny, tepelná čerpadla. Takže ty přece jenom budou mít spíš rostoucí trend.
3: No a jakou budoucnost vidíte v nízkoemisních plynech, abychom

0: stoupat. Mohlo by to pokrýt asi zhruba 10% prospotřeby, ale zase ta zdrojová základna je určitě omezená. My nemůžeme konvertovat všechny nějakou tu svoji produkci na výrobu v biometanu. Takže máme co dohánět, ten stav v České republice jsme spíš jako na startu, v jiné státy už jsou daleko, jako třeba Holandsko, Nizozemí, daleko vpředu. Nicméně pak se to zastaví. Nemůžeme čekat, že zrovna tenhle ten zdroj plně nahradí ten klasický, ten špinavej zemní plyn, když to vemu to špinavej v uvozovkách, protože jinak je to nejčistší fosilní palivo.
1: No a jak slibný je jako zdroj vodík?
0: Vodík, ano, obrovské naděje. A teďka není velké zklamání a musím podotknout v celé Evropské unii. Konec konců nyní zrovna v tomto období probíhají docela intenzivní diskuze na úrovni Evropské komise a řekl bych, že opravdu spousta států už tlačí velice silně na to, že současná pravidla, která určují, že ten echt zelený vodík opravdu jak musí vypadat, se musí revidovat, že jsou tak striktní, že prakticky vývoj tohoto odvětví ekonomicky zabíjejí. A to je, tam vlastně vidím i pozitivní roli české vlády, ale je to teďka nejen Česko, ale přidává se k tomu i řada zemí.
1: A jak se tady, co se týče zemního plynu, daří plnit zásobníky na zimu? Je to teď ta chvíle, kdy se rozhoduje o tom, kolik bude plyn stát?
0: No jo, je to fakt a je to trochu citlivá otázka, jak pro Česko, tak pro celou Evropu, že když se díváme na tu historii, tak my jsme s plněním zásobníků v té sezóně 25-26 vlastně stejně mizerně, jak v tom krizovém roce 21-22, jako na začátku vlastně války a ještě vlastně si vzpomínáte, že ještě předtím už byly ta krize, pád Bohemia Energy a tak dále, ještě před vpádem na Ukrajinu. Takže opravdu ta situace není dobrá. Bohužel to právě zkomplikovalo ta válka v Iránu. Ceny plynu vystřelily nahoru právě v tom období, kdy obchodníci mají vtláčet a protože všichni tak nějak věřili, doufali, že ten konflikt nebude druhá Ukrajina, ale bude spíš krátkodobý, tak si dodavatelé oprávněně říkali, no já přece teď nebudu kupovat strašně drahý zemní plyn a ještě platit za vtláčení do zásobníku, když třeba za půl roku ty ceny se to vše vyřeší a ceny klesnou. Takže ekonomicky to nebylo výhodné. A přestože se ta situace teďka zlepšila, tak jsme opravdu na hraně. Nicméně, protože přece jenom ty ceny klesly, takže dodavatelé nyní pilně začínají vtláčet a já věřím, je to trošku jako takový optimistický odhad, že do toho předtím začátkem té další topné sezóny nakonec takovou minimální požadovanou úroveň 80% naplněnosti se snad podaří zvládnout.
1: Hostem je dnes energetický analytik Jiří Gavor.
2: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Britská společnost Rolls-Royce SMR, ve které drží ČEZ 20% podíl, uspěla v tendru na výstavbu 3 malých modulárních reaktorů pro švédskou státní energetickou společnost Vattenfall. Jak moc dobrá zpráva je to pro nás?
0: No, ohromně dobrá zpráva. Já z toho, jako vlastně moje původní proces je jaderný inženýr, takže já z toho mám upřímnou radost. Jedná se sice o Rolls-Royce, britskou firmu, nicméně 20% má ČES a má jako co se týče spolupráce s Rolls-Roycem velké plány. Konec konců Rolls-Royce by měl se podílet na výstavbě českého programu malých modulárních reaktorů, i když v případě zrovna bloku a technologie Rolls-Royce nelze zrovna moc hovořit o malých reaktorech. Prakticky pro posluchače je to reaktor, je to blok, který je srovnatelný s tím dukovanským blokem přes 400 MW. To není nic úplně malého. Je to ale zase citelně menší než ty nové bloky, které se nyní s korejským dodavatelem připravují pro Dukovany a pro v elektroenergetiku takový přece jenom menší výkon, který pružněji může reagovat na tu měnící se poptávku v síti, je velmi výhodný. Takže výborná zpráva, čím více zakázek pro tuto technologii, tím je jako samozřejmě už větší naděje, že v Česku se bude už stavět něco, co je komerčně úspěšné, odzkoušené. Podotýkám, že první reaktor tohoto typu si Rolls-Royce odzkouší na domácí půdě ve Velké Británii.
1: Generální ředitel ČES Daniel Beneš oznámil založení dceřiné firmy ČES Energy. Je to první krok ke zestátnění ČESu?
0: Ano, a konec konců vláda v tom a ČES, abych řekl, postupují koordinovaně a tak, jak už celkem avizovali už dlouho před tímto krokem. Takže všechno se naplňuje podle, dalo by se říci, podle plánu. A já věřím, že už se to dokončí. Já myslím, že by to už rozhodně nebylo dobré, kdyby tento plán, který byl posvětila nedávna valná hromada ČESu, byl teďka zpochybňován a nějak jako upravován. A bez ohledu na to, že samozřejmě mnoho speciálně finančních podnikatelů, kterým záleží na likviditě pražské burze, já chápu, že jim je líto, že ten oblíbený ČES jako titul trošinku jako teďka se bálí, že zcela zmizí z burzy, ale jak se ukazuje podle vlastně těch plánů, on nemusí ten ČES jako takový být zcela stažen z burzy. Bude tam vlastně zestátněna jenom ta část výrobní, která má určitý strategický význam, která bude vlastně stavět a provozovat jaderné reaktory, ale zároveň bude mít na starosti i útlum uhelné energetiky. A ta druhá část vlastně firmy, ta může klidně zůstat na burze a já nepochybuju, že to bude velice oblíbený titul pro nás drobné střádaly.
1: Jakou podobu by měl mít do poloviny století energetický mix České republiky? Je pravda, že z 50% by měly krýt spotřebu jaderné zdroje?
0: Ano, tak všechno je k tomu nakročeno a vlastně připravujeme se po těch dvou, dalo by se říci, nezávislých liniích velké bloky. Dukovany Temelín, že jo, v Dukovanech je rozhodnuto. Už to staví korejský dodavatel a tam také byla dobrá zpráva, protože ty původní námitky a stížnosti, které vznesli jako neúspěšní Francouzi k Evropské komisi, tak nakonec se ukázalo vlastně, že ten nedávné rozhodnutí, že k porušení soutěžních pravidel nějaká nedovolená podpora vlastně nebyla prokázána, takže tato komplikace odpadá a konec konců probíhají i docela dobré jako rozhovory. Nyní se podaří nasmlouvávat stále více a více českých dodavatelů. Je už podepsán kontrakt s českým projektantem, energoprojektem a nyní bude velice významné jednání o výběr dodavatele chladicích věží. A to je docela velice podstatná komponenta. Zejména v těch měnících se podmínkách, možná, pane Kroci, jste jako podotkl, jak na úvodem, nebo když jsme si tady povídali, že v těch vedrech, které prožíváme, i ty jaderné bloky vlastně trpí tím ztrátou toho určitého chladicího výkonu. Takže postavit dobrou chladicí věž, která by to uchladila i v těch vedrech, které asi budou stále častější, to je podstatný úkol.
1: No a když už jste se toho dotkli, jakou zátěž pro energetiku znamená právě vlna veder, zvlášť pak těch extrémních na jihozápadě Evropy, ostatně mají přijít i k nám brzy. Ono se to projevuje vlastně všude, včetně třeba pro mě paradoxně solárních panelů, které ztrácejí asi 15% výkonu v těch vysokých teplotách.
0: Ano, je tomu tak, když to přesáhne 30 stupňů Celsia, tak 10 až 15% výkonu je pryč. Nicméně, to se více než bohatě kompenzuje tím jasným počasím, tím intenzivním slunečním svitem. Takže nyní v těchto dnech, kdy opravdu všichni tak trošku jako jsme unavení, velice silně unavení tím nepříjemným až parnem, tak solární elektrárny jsou velice podstatnou částí výrobního mixu.
1: Kolem poledne zajišťují v Česku asi 35% výroby elektřiny.
0: Ano, ano, ano. A jsou státy, kde to je ještě dvojnásobek, určitě. Pochopitelně. Takže To je vlastně jako, ano, dobře, vyrábíme, daří se nám zvyšovat vlastně tu zelenou elektřinu takovýmhle tím způsobem. Na druhé straně další významný komponent té zelené energetiky, a to jsou větrné elektrárny. Ne v České republice. My moc nemáme rádi větrníky. U nás opravdu ta větrná energetika nemá na růžích ustláno.
1: Už tady řeč stojí, protože nefouká.
0: Ale i v těch zemích, kde jako je Německo, kde ta kapacita je obrovská, v Německu kolem 80, zhruba 80 jaderných bloků je ve větru. Takže větrníky stojí. My jsme tady pod takovou horkou dekou, kdy se ani ten lístek na stromě nehne, to znamená, je tady malá výroba z větru.
1: V Mnichově se koná Intersolar, tedy veletrh nové energetiky. Jakou budoucnost má elektromobilita? U nás, zdá se, její rozvoj drhne. Je to hlavně nedostatkem infrastruktury?
0: Já bych ani neřekl, protože podívejte se, my už máme prakticky zhruba v tomto okamžiku je to asi tak, odhaduju, kolem 8000 dobíjecích bodů veřejně přístupných. Když to srovnám, že s těmi klasickými čerpacími stanicemi, těch je zhruba 3000. A vememe, jaký je silný obrovský nepoměr mezi vozovým parkem. Ta čistý elektromobily představuje něco málo přes 1% vozového parku. Takže těch dobíjecích bodů není zase až tak málo. Ale tak přece jenom. Ono a ten problém spíš je, že zatím ta elektromobilita jako taková má v Česku pomalejší rozjezd než v leckterých dalších státech. Ale když se podíváme na trendech, když už nebudeme mít tam, jako, kolik je ten podíl z toho celkového vozového, ale když se díváme, kolik se kupuje nových vozidel, tak tam už se celkem blízká elektromobilitě na lepší časy. Zhruba už v tom minulém roce už více než 6% byly čisté elektromobily, a když tomu přidáme hybridy, takže zhruba jako v podstatě třetina nově prodaných vozidel už mají alternativní pohon.
1: Když se ještě vrátím ke zmíněnému Mnichovu a Intersolaru, akumulace energie je prý dnes jedna z nejrychleji se rozvíjících oblastí energetiky. Jak důležité jsou právě moderní bateriové úložiště?
0: No tak zaplať pánbu, že se to konečně teďka rozvíjí, protože energetika měla zaděláno na četné problémy právě proto, že akumulace v tom tempu rozvoje významně zaostávala za budováním obnovitelných zdrojů energie, právě za těmi, hlavně za soláry. A to samozřejmě je komplikace. Jako my potřebujeme právě tu nestálou výrobu ze slunce i z větru vyvažovat silnými kapacitami v ukládání energie. Takže teď je to obrovský biznis a zase, jak je to bohužel v České republice dobrým pravidlem, ode zdi ke zdi, léta se nic nedělo a teďka obrovský počet žádostí o připojení, tak obrovský počet, že velká většina z nich mají i spekulativní charakter a regulátor není přemýšlí, co s tím, jak opravdu to trošinku protřídit, aby se dostalo na ty reálné seriózní projekty a zbytečně se neblokovala připojovací kapacita.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl energetický expert z Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Naschledanou a těším se na další.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s Milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. O obranné spolupráci budou jednat ministři obrany Česka a Polska. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Naděja Procházková. Dobré dopoledne. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel je podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
4: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje naléhavost situace. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes navštíví Polsko. Ve Varšavě se sejde s šéfem polského rezortu obrany Vladislavem Kosiniak-Kamyšem. Hlavním tématem jednání bude obranná spolupráce.
5: Česká republika se nyní podílí na sledování a obraně polského vzdušného prostoru. Od června k tomu nasadila bitevní vrtulníky Venom, které by v budoucnu měly vystřídat Vipery. Polsko má zase zájem o spolupráci s českými zbrojními firmami na výrobě munice nebo dělostřeleckých systémů postavených na českých podvozcích. Představitelé rezortů obrany Polska a České republiky Jaromír Zuna a Vladislav Kosiniak-Kamyš budou také jednat o případných společných stanoviscích, které by Polsko a Česko zastávaly na blížícím se vrcholném summitu NATO v turecké Ankaře. Oba ministři se pravděpodobně tamních jednání budou účastnit. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožejava za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji terčem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem. Letní shakespeareovské slavnosti dnes zahájí na Pražském hradě premiéra komedie Omylů režiséra Vojtěcha Štěpánka. Tradiční přehlídka her anglického dramatika Williama Shakespeara Pod širým nebem potrvá do začátku září a nabídne přes 150 představení v Česku i na Slovensku.
6: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce.
7: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylů první zkušeností s letními shakespeareovskými slavnostmi.
6: Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
7: Na letních shakespeareovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík.
8: Ten Shakespeare je takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví.
7: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespeareovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno. Teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
9: Výlet
3: Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
9: Doprava.
2: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně. U sjezdu na Zdiby zabrali silničáři levý pruh. Kolony jsou od 5. kilometru a zdrží vás až 20 minut. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy čekejte minimálně půlhodinovou frontu. Na obchvatu Slaného stálo nepojízdné auto, to se objíždělo Kyvadlově. Vznikly tam fronty, které se teď pomalu dávají do pohybu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou dva na dvojce.
10: A i dnes v klasickém složení Jiří Holoubek a Šárka Volemanová s přáním hezkého dopoledne.
11: 175 cm Šárko mám.
10: Ano.
11: Je to moc nebo málo?
10: No já nevím, pro někoho možná, tak akorát. O výšce to dneska bude. A s takovým velkým přiznáním životním přichází Jiří Holoubek. Jsem vlastně šokována.
11: Ty jsi šokována s tím, ano, že přiznám, že...
10: No, že jsi s tím takhle přišel hned jako s první informací.
11: Že téměř v 51 by to měl být nějaký problém pro mě.
10: Ne, vyptám se samozřejmě na podrobnosti, proč o tom Jirka mluví, protože o výšce a o tom, jestli je právě výška rozhodujícím faktorem třeba v profesi nebo i v osobních vztazích v lásce, si s vámi dneska chceme povídat. No a těšíme se na všechna upřímná slova, stejně tak jako Jiří Holoubek, že to zkrátka uděláte i vy.
11: My to za chviličku ještě víc přiblížíme, ale jde prostě o to, milí pánové, že prej vyšší chlapi to mají jako lepší, že na ně víc ženský berou. Tak tady,
10: nejen.
11: Tak no. Dámy tady měly včera při výběru toho tématu některé dokonce pocit, že by se mě to mohlo dotknout.
10: Já jsem taková nebyla, já jsem říkala, že si myslím, že ty to přijmeš, jak to je. No, a nemýlila jsem se.
11: Hezké dopoledne vám přejeme.
9: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Dnes tedy při středě o výšce, o lidské výšce, možná o mužské výšce ještě víc než o té dámské. O tom si budeme povídat, jak jsme před chvílí nastínili. Prý je to i proto, prozradila mi Šárka, to já jsem vůbec netušil, že se stačí kouknout na seznamky, dlouho jsem to pravda nedělal, asi 20 let nebo 30 let nebo něco takového. A prý většina žen má v popisu toho, jakého muže hledá, i slovíčko, jakože ideální by bylo, kdyby byl vysoký.
3: Mm-hmm. Je to pravda, to jsem se dozvěděla, když jsem nedávno dělala svůj podcast právě o seznamování po 50. A to kritérium je tam obrovské, jak jsem se dozvěděla od majitelky právě seznamovací agentury. Mimochodem, podle nejrůznějších studií, ale s každým centimetrem výšky navíc neroste jenom zájem žen. Ale, Jirko, prý přichází i kariérní výhody. Možná bychom si to mohli představit tak, že když přijde prostě vysoký šéf, tak automaticky už má vzhledem ke svojí výšce větší autoritu a nemusí na ní tak pracovat. Možná na tom něco je, možná ten první pohled, je, první dojem.
2: Když pak do práce nastoupí někdo vyšší, šéf se začne bát. To také může být. V praxi by to ale opravdu mohlo znamenat, že třeba muž měřící, dejme tomu 183 cm, si během své 30-leté kariéry vydělá asi prý o 166 tisíc dolarů víc než někdo, kdo měří 165 cm. Tak jsem mohl být bohatší, koukám. V přepočtu je to tedy asi 3,5 milionu korun, což už je jako slušná částka.
3: Je to tak, a proč Jirka hovoří o těch dolarech, protože vlastně tohle všechno vyzkoumala americká studie. Jaké jsou ty důvody? Podle Outlooku jde o jakýsi halo efekt, kdy prostě vysocí lidé automaticky na první dobrou působí mnohem důrazněji, vyvolávají dojem přirozeného lídra, někoho, kdo je předurčen k tomu vést lidi. A je jedno, zda je řeč o vysokém manažerovi anebo šéfovi směny v továrně.
2: Ale důležité je, a pochopitelně to platí, že bez vzdělání, výkonnosti, inteligence, schopností, talentu a dalších věcí se samozřejmě neobejdeme, i kdybychom měřili všichni 205 cm.
3: Výška není všemocná, ale podle všeho zaručuje minimálně jednodušší start a jakýsi možná celoživotní bonus. Za chvíli se zeptám Jiřího Holoubka, který se tady přiznal, že má 175 cm, ale do té doby ještě chvilka času, protože my se taky musíme zeptat našim milí posluchači vás.
2: Hned se zeptáme, ale jedna otázka ještě pro tebe, Šárko, když jsi mluvila o tom svém rozhovoru o seznamování, že tam tedy ženy často píšou, že ten jejich hledaný by měl být vysoký. Bylo tam také specifikováno, co to je? Je to jako 180 a víc, nebo 190 a víc? Nebo?
3: Je to 185 a víc, a
2: 185?
3: Ale ono taky závisí samozřejmě na tom, jak je vysoká ta žena.
2: Jasně.
3: A co je taky zajímavé, že žena, když uvede v seznamce, že je 50 a víc, tak má daleko menší příležitost k tomu se seznámit. Ta pětka je tam jako stigma.
2: Dělá divy.
3: Jsem se dozvěděla.
2: Opravdu?
3: Ano.
2: Dobře,
3: o seznamkách jinde.
2: Jenom, ale stojí to za to. Je to zajímavé. Zůstaneme u výšky a tedy se ptáme. I z vašich zkušeností platí, že je výška výhodou?
3: Jak vnímáte její důležitost u mužů, možná i u žen, ať už v profesním nebo v osobním životě, anebo nám napište o tom, že je vám ta výška třeba úplně jedno.
2: Tak, anebo také o tom, jestli jste někdy chtěli být vyšší než jste a případně z jakých důvodů, v jakých situacích to bylo.
3: 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Je výška výhodou jenom jedna z řady otázek, které jsme v souvislosti s výškou položili a vy už píšete, díky za to. Můj jmenovec Jirka napsal, vždy jsem měřil 190 cm. Přednedávnem jsem byl na preventivní prohlídce, sestra se mě ptala, kolik měřím. Vím, že čím je člověk starší, tím je menší, tak jsem jí řekl 188. Dívala se na mě a řekla, že mě změří. Měl jsem jenom 184. Kam se podělo těch 6 cm, to tedy nevím, napsal Jirka. Mě to dovádí k tomu, že když jsem ti v úvodu hodiny řekl, že mám 175, dlouho jsem se neměřil. Možná mi také nějaký ten centimetr zmizel.
1: A to jsou občas ty naše dohady, že říkáš, že jsi vyšší než já říkám, že ne. A pak se spolu jako dvě děti poměřujeme v kanceláři.
0: A výsledek?
1: Už jsme to dlouho nedělali. No je furt stejný, vyšší. Ty máš pocit, že jsi vyšší a já,
0: no,
1: že ne.
0: No tak počkej, to můžeme přeměřit. Eva, naše produkční, tady sedí s námi. Evi, za chvíli se poměříme, jo? Jenom bez bod, beze všeho a uvidíš, že jsem vyšší. Tak.
1: Vidíte? A je to tady zase. Napsal nám, kromě Jirky, také Jarda. Poslouchej, dobrý den, výška 191 cm, o tom by se ti mohlo zdát. Ale pozor, boty 49,50, což je někdy problém sehnat, ale nejhorší ze všeho je zakopnutí. No nikdo si nedokáže představit, jaká je doba, než dopadnu na zem.
0: Je pravda, že jsem tam, když vidím nějaké své kamarády, známé nebo kolegy a nebo někoho, koho vůbec neznám, a výškou je opravdu velmi výrazný ten člověk, a to už jsme opravdu někde nad těmi, dejme tomu 185 cm, okolo 190 a víc, tak si často povídáme, narazíme na to, nebo mě to napadne, že ti lidé to opravdu mají v některých situacích komplikované. Za prvý musí dávat pozor na hlavu tam, kde já nemusím. Cesta autobusem, která jako někdy není příjemná, tak to je ještě komplikovanější. Nemluvě ani o letadle. Jako když někdo, kdo má skoro 2 metry, si musí sednout do letadla s tím místem, které nám tam v posledních letech nechávají, tak jakože kdyby člověk letěl do Benešova, tak dejme tomu, ale...
1: Tady je moc hezké, že Jirka vlastně hledá výhody na té výšce. Ano, zajímalo by mě možná z jakého důvodu, ale to nechme stranou. Chtěl jsi být někdy vyšší?
0: Ani mě to nenapadlo.
1: Nikdy se nad tím nepřemýšlel? A nikdy se ti líbila vyšší holka? Ty jsi zbalil i tu vyšší, viď?
0: Vlastně nevím, ale já jsem na menší.
1: A jo, to je vlastně pravda, to vám ještě musím prozradit. Dnes to je vlastně tak nějak ověřím Holoubkovi.
0: Děkuji ti pěkně.
1: Ano, prosím, rádo se stalo. Když sem přijde do poradny nějaká křehká, taková malá, nádherná víla, tak vidím, že s daleko větším zájmem pokládáš otázky.
0: Ne, já hned vím, že to bude daleko zajímavější poradna než obvykle.
1: Ano. Toliko ze života Jiřího Holoubka.
0: S kým si budeme povídat za chvíli?
1: Za chvíli si budeme povídat s lékařem, bude to sexuolog Ondřej Trojan.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, 2 na 2.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: My se dnes od 9. hodiny dopolední s vámi povídáme o tom, jestli to vnímáte tak, že je výška výhodou, anebo ne, jestli je vám to úplně jedno, píší pánové, ale píší i dámy, napsala nám Lída. Dobrý den, dvojko, jsem menší postavy. Ve škole jsme se řadili podle velikosti, hlavně o tělocviku. Já měřím 160 cm, nikdy mi to nevadilo, nepřemýšlela jsem o tom, ale malého kluka. Tak to jsem nechtěla.
1: Říkali jsme si, komu dnes zavoláme k našemu povídání o výšce. Šárka přišla s tím, že ideální bude sexuolog.
0: Z hlediska té atraktivity. No,
1: určitě,
0: tak jak to příroda určitě, prostě vytvořila.
1: Zajímavá volba, ale určitě se dozvíme něco zajímavého. A tím naším hostem je právě teď sexuolog, pan doktor Ondřej Trojan. Hezké dopoledne.
2: Dobré jítro všem.
0: Pane doktore, vítejte u nás na dvojce, tak pověste, potvrďte anebo vyvraťte, je to dobrá volba z hlediska atraktivity volat sexuologovi.
2: No tak já sám měřím jenom 174 cm, což na chlapa není moc, ale nikdy jsem s tím neměl problém.
0: Potvrdil byste tedy výsledek studie, že vyšší muži jsou pro ženy atraktivnější, pokud ano, tak proč? Tak teď na začátku jste řekl, že vy sám takovou zkušenost nemáte. Jak to je?
2: No v takovém širším průměru to studie opakovaně ukazují. Výška bývá totiž vlastně podvědomně spojována se silou nebo ochranou i s lepším sociálním statutem. Ostatně trošku lepší výsledky taky mají v přijímacích řízeních ti vyšší muži, ale platí to víceméně jenom pro muže. Pro ženy jsou ty charakteristiky, které usnadňují a přitahují naopak muže trošku jiné. Tam jde spíš o poměr pasu a boku, který v ideálním případě by měl mít být 100% 70, tedy boky širší než pas. Naopak, no.
1: Mění se nějak tyhle naše priority, to vidění té atraktivity u protějšku, u druhého pohlaví s věkem? Je to, nebo může to být dáno tím, že už máme nějaké zkušenosti a už nás zajímá něco jiného, když to zjednoduším, než třeba jenom ta výška anebo poměr pasů boků?
2: No, vztahy nejsou prostě basketbalový nábor, ani soutěž Miss rozhodně nevyhrává jen ten nejvyšší nebo ne ten nejkrásnější. Atraktivita je prostě jakýsi koktejl, si představme, biologie, psychiky, kultury. Muži si častěji všímají vzhledu ženy od něco více osobnosti, zejména když hledají pak partnera na trvalý vztah nebo na vztah, s kterým by chtěli přivést na svět nějaké dítě. Nakonec většina lidí hledá někoho, kdo je přitahuje a nebo rozesměje a nebude je už za týden, jak se to říká slušně, vytáčet.
0: Mm. Říká sexuolog pan doktor Ondřej Trojan, který se na dvojce s námi povídá. Vy jste mluvil o těch dlouhodobých vztazích. Pane doktore, pověste, existuje nějaký recept na to, jak zůstat pro svého partnera či partnerku atraktivní, nejlépe tedy na věky samozřejmě?
2: No na věky to je hodně ambiciózní plán, ale ten dobrý základ je vlastně pečovat o sebe, nestratit zvědavost, umět překvapit, umět si povídat a nezapomínat na humor. Tu přitažlivost neudržuje dokonalé tělo, to spíš, že je nám s tím druhým pořád dobře.
1: Pane doktore, na závěr, my víme, že na světě je vaše nová knížka Sex a bavme se o něm otevřeně. Povězte, co se v ní dočteme.
2: Je to vlastně kniha rozhovoru, která má inspirovat lidi k tomu, jak hovořit o sexu. Ono totiž je zajímavé, že dokážeme o sexu mluvit v hospodě, dokážeme se svými třeba kamarády, ale nejhůře to lidem jde s tím člověkem, s kým opravdu ten sex mají a kterého třeba milují. A ty návody vlastně mohou pomoci překonat tu bariéru, nevím, jak bych to řekl, a tak dále. Já jsem si za svých mnoho let praxe všiml, že lidi totiž za námi sexuology často nepřicházejí kvůli sexu samotnému, ale přicházejí, protože se přestali slyšet, že třeba jsou v zajetí svých displejů a monitorů a vlastně ztrácí tu schopnost komunikovat. A ta knížka si klade za cíl trošku je to naučit. Není to scénář, který by se měli memorovat, ale návod na to, jak hovořit s úctou k tomu druhému, jak s ním nemanipulovat, jak ho vyslechnout a jak se zajímat o jeho vlastní postoje.
0: Říká sexuolog pan doktor Ondřej Trojan, který se s námi na dvojce povídal. Pane doktore, děkujeme za to setkání, za to povídání i za ten knižní tip, třeba právě pro léto. Ať se vám daří.
2: Děkuju a přeju krásné léto všem.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dnes si s vámi povídáme o atraktivitě výšky. Jak to vidíte, přidala se i naše posluchačka Věra, mojí milý Šárko a Jiří, ať jsem sama jen 163 cm, mám vysoké štíhlé děti, synové přes 180, dcera 175. Ovšem mě osobně se víc líbí menší muži, takový medvídkovský typ s bříškem. Vysocí muži mě nikdy nepřitahovali. Nerada k někomu musím vzlížet vzhůru, píše Věra.
1: Aby to nezapadlo, Šárko, jak dopadlo to naše měření?
0: Jako vždycky seš vyšší, ale já to vždycky zkusím, protože mě líbí, jak se rozčílíš. Ale přineslo to ještě jednu přidanou hodnotu, ano. Že i naše produkční Eva, která je tady s námi, je menší než ty. Tak ty jsi dneska nejvyšší v rozhlasovém studiu, Jiří.
1: Jako nikdo jiný sem už nesmí přijít, to je pravda. Ono mi to dlouho nevydrží. Tak, my se za chviličku posuneme dál, protože si budeme s vámi nejen povídat o výšce, v čemž samozřejmě budeme pokračovat a vy můžete dál psát své pohledy SMS-kou i e-mailem, ale také dnes dojde na plnění jednoho vašeho přání.
0: No a jaké bude, tak to si počkejte, povíme vám to za chvíli.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přeju si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: audioknihu Broučci.
7: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
8: Budu.
6: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
7: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš broučku?
6: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radioteka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: My jsme slíbili, že dnes budeme plnit vaše přání, tedy než se tak stane, tak prosím pěkně, pokud máte nějaké přání a chtěli byste ho vyplnit a víte, že my ze všech sil o to samozřejmě se vždycky pokusíme, tak nám ho můžete napsat na naší e-mailovou adresu rnpradionapřání@rozhlas.cz.
1: Protože stále platí.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: A dnes to budeme mít velice jednoduché, dá se říct, protože stručné a jasné je i to následující přání.
0: A to nám napsala Marie z Humpolce a je to velmi stručné. Opravdu je tady věta. Popište úplně poslední fotku ve vaší galerii telefonu. Tak.
1: Tak já, když jsem se podíval do galerie telefonu, tak můžu ve stručnosti popsat tři poslední fotky, protože to bude velmi rychlé. Ta úplně poslední je uložená, tu jsem nevyfotil já. Přišla mi minulý víkend z Londýna, kde byl Tonda tedy si na výletě a je to fotka z toho slavného přechodu na Abbey Road. Tak jak se tam fotili Beatles, tak takhle s kamarádem si přešli po Abbey Road po přechodu. To je jedna fotka, druhá předposlední je z punkevní jeskyně, kde jsme nedávno měli koncert a přesto, že jsme tam byli moc krát, tak člověku to nedá a tu jeskyni si vždycky vyfotí a to pódium tam v punkevní jeskyni, tak to bylo krásné. No a ta třetí od konce fotka v mém telefonu je, protože jsem vyměnil stroje, tak mám vyfocenou svoji novou motorku.
0: A to je velká láska. Tak já to vezmu taky ve stručnosti, když se dívám do svého mobilního telefonu. Poslední fotka je naše tibetská teriérka Pepuna, která má po ránu o víkendech vždycky takový ten úpěnlivý výraz, abychom už vstávali, aby se dělo něco pro ní zajímavého, tak to si občas vyfotím, protože ten pohled se nikdy neomrzí. Pak tady mám pět krásných bílých růží, které jsem dostala od pana primáře Broula, který byl hostem Moci bez nemoci, tedy natáčení minulý týden a zítra v premiéře ten díl odvysíláme. A pak tady mám jedno video, které musím zmínit, které jsem získala i díky kolegovi Jiřímu Holoubkovi. Ano, a byl to velký doják o víkendu u nás, protože můj přítel slavil 50. narozeniny a je neskutečně velkým fanouškem Noida Bárty a Vašek prostřednictvím Mirky mu namluvil krásný video a přání k 50. narozeninám. Tak to tady mám taky schovaný.
1: Teď jsem si chvíli říkal, že bys vlastně mohla pustit ten zvuk z toho videa, ale nevím, jak chceš, nebo...
0: Měla bych.
1: No, protože, no, nevím, počkej, tak jenom, tak... ono to je takové krátké a roztomilé a od Noida to bylo velmi hezké, musím
0: říct. Ano, já se bojím, že dopustím a bude tam slumený zvuk.

poslední nevyšlo, tak to je vzkaz pro Noida. Ale moc krát děkujeme. Tak to jsou ty naše poslední fotky z telefonu. Možná bychom si o tom někdy mohli popovídat i s našimi posluchači, co posledního vyfotili, ale za chvíli se ještě vrátíme k té výšce, o které mluvíme dnes.

0: A ještě jeden pohled do korespondence s vámi. Napsala nám Majka, která zdraví z Mostu. Dobrý den, jsem žena, 178 cm a mám zkušenost, že o mě před hodně dlouhou dobou měli zájem kluci převážně buď to stejně vysocí, anebo menší. Vysocí kluci zásadně chodili s holkama o hodně menšíma. To jsou teda paradoxy, napsala Majka.
1: My se pomalu blížíme k 10. hodině. Ještě jednou se podíváme do vašich zpráv o výšce už za chvíli, ale potom už pozveme k poslechu dnešní poradny.

0: Vzhledem k tomu, že jako plnění dnešního přání byl popis posledních fotografií z našich mobilních telefonů, což jsme udělali, tak hned pár z vás napsalo o jejich poslední fotce z mobilního telefonu, což nás opravdu dovádí k tomu, že někdy možná v průběhu příštího týdne bychom si na toto téma mohli popovídat. Možná uděláte nějakou skvělou fotku zrovna o víkendu, který je samozřejmě ještě relativně daleko. Ale teď
1: uděláme si poznámku,
0: ale teď se podíváme ještě jednou do zpráv, které se týkaly výšky, protože právě o tom, jestli je výška z jakéhokoliv důvodu výhodou, jsme si dnes povídali.
1: Tak a napsala nám ještě naše posluchačka z Vysočiny. Dobrý den, k tématu. Já měřím 156 cm, manžel 185. Vždycky jsem se ho zeptala, jak je tam nahoře, a on mě zase, jak je tam dole.
0: Navzájem jste si to sdělili a bylo jasno. Moc děkujeme za všechny zprávy a především za to, že jste s námi i dnes, tedy ve středu dopoledne. Pokračujeme ve vysílání Dvou na dvojce, ovšem po 10. hodině, a po zprávách tady už bude dnešní poradna.
1: Je to tak, a téma naší dnešní poradny bude ocet v hlavní roli, neboli zajímavé a netradiční druhy, o tom bude řeč, tak si to nenechte ujít v dnešní poradně, ovšem po zprávách s Naděj Procházkovou.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Mým hostem bude zpěvák Dalibor Janda. Jaké byly jeho začátky s Evou Olmerovou? Kdo uděloval diskoslavíky? A poradí nám, jak pěstovat melouny? Buďte s námi se zpěvákem Daliborem Janda.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
0: Dnes po 11. hodině
1: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: 5 let už uplynulo od tornáda na jižní Moravě v Hruškách a Moravské Nové Vsi na Břeclavsku musí ještě obnovit v části obcí zeleň. Muž na Slovensku skončil po útoku medvědice v nemocnici. Počasí bude slunečno, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo víc než 12 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení nebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračuje starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU-ČSL.
5: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už další dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
4: Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli kvůli očkování proti COVID-19, můžou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Většina Čechů se shoduje na tom, že svoboda slova může být v určitých situacích omezena. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Podle zhruba 2/3 Čechů měla být omezena u nenávistných projevů vůči lidem kvůli jejich rase nebo etniku a taky u výzev k násilné změně demokratického režimu. Pokračuje socioložka Paulína Tabery.
6: Tam, kde veřejnost si myslí, že by bylo možné omezit svoboda slova, je, že sociální sítě nebo sociální média, teda ti provozovatelé, mají právo omezovat nebo mazat obsah, který považují za nenávistný. Tam téměř 2/3 lidí říkalo, že rozhodně nebo spíše s tím souhlasí a zhruba jenom 20% lidí spíše nebo rozhodně nesouhlasí.
4: Šetření se na přelomu dubna a května účastnilo přes 2000 respondentů. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porůbka, nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců. V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a teplému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Na území parku také pravidelně hlídkují drony a podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášený nejvyšší stupeň požárního rizika. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
7: Sepnul v úvozovkách náš požární semafor. Pro návštěvníky začíná také platit jedno důležité omezení, že do lesa nesmějí vstupovat mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
4: Správci parku současně žádají návštěvníky, aby opatření dodržovali, byli obezřetní a v případě požáru ihned volali hasiče.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
8: Výlet Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony se táhnou od Kývalky z kilometru 181 až do omezení u sjezdu na Bratislavu. V osobních autech se zdržíte asi 20 minut. Na D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede z Rudné z 5. kilometru až k Ořechu, zdržení 25 minut. Na D8 jsou fronty na příjezdu do Prahy z Ústí. U Zdib na prvním kilometru je omezení. Fronta ze 4. kilometru vás zdrží asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
9: A to s přáním příjemného dopoledne ve vstupu do druhé naší společné hodiny. Nabídneme poradnu, kdy se řekne ocet, mnohým z nás se vybaví specifický štiplavý odér, ale když se vůní nenecháme odradit, zjistíme, že ocet je malý kulinářský poklad.
10: Alespoň to tvrdí host dnešní poradny Eva Cikritová. Každý druh octa, od jemného rýžového přes ovocný až po zhrající balsamico, nese svou specifickou chuť a vůni. No a jak s tím octem pracovat? A na které druhy octa se třeba zaměřit, o tom bude řeč v příštích minutách.
9: A samozřejmě i s prostorem pro vaše otázky, jestli nějaké budete mít, budete se moci zeptat ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 5:30 po 10:00 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A jak jsme avizovali už před chvílí, hostem dnešní poradny je propagátorka zdravého stravování a zakladatelka webu Jíme jinak, Eva Cikrytová. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne všem.
4: Hezké dopoledne, počase, vítejte u nás. Evo, povězte, jak to je? Je ocet vnímán pořád jako popelka v naší spíži, nebo už se to mění?
2: Čekala jsem, jestli přijdete s kyselým úsměvem, ale ne,
3: přicházíte. Já jsem vám chtěla říct zorečky, ale to byste tady necítili pořádně přes to sklo. No, ocet se pořád ještě podceňuje, je to velikánská škoda, protože, jak říkáte, Šárko, popelka, ale přitom je to tak důležitá věc. Já osobně bez octa nejedu ani na dovolenou, kde se chystám vařit. Ocet je důležitý.
2: Jaké známe druhy octa? Nebo jaké znáte vy?
3: No, tak já úplně nejraději mám jablečný ocet a ume ocet. To je takové specifikum. On to vlastně ani není ocet. Moderní, takový nový je kokosový ocet, to se málo zná. A pak jsou tady takové ty klasické jako vinný ocet, specialitka jako je balsamico z Modeny a pak spousta různých ovocných chuťovek.
4: Mm-hmm. Vy jste pověděla, že na dovolenou, kde chcete vařit bez octa, nejedete. Proč je tak důležitý? Proč je tak přínosný?
3: Tak octy jsou jednak zdravé, protože pokud se budeme bavit o těch fermentovaných, poctivě vyrobených, nepasterizovaných octech, tak jsou to pořád vlastně živé produkty. Jsou tam ty mateční kultury, to jsou ta probiotika, pomáhá nám to s imunitou, podporuje to trávení, takže třeba pokud vaříme luštěniny nebo nějaké jídlo, které se už tráví, přidáme ocet, tak se nám to bude líp trávit. Můžeme používat jako medicínku teďka v létě, třeba takový jablečný ocet na spáleniny, perfektní první pomoc při horečkách a tak dál. Takže je to i taková jako moje vlastní lékárnička. No a hlavně ty octy nám vlastně s trošičkou dát lžičku octa do nějaké polévky nebo omáčky a ono to naprosto změní chuť, ono to zvýrazní. Nesmíte to samozřejmě přehnat, protože nechcete všechno octově kyselé, ale je to zvýrazněvač chutě.
2: Pokud někdo do této chvíle neokusil jiný ocet než ten náš klasický, který si nalejeme na gorhaj s cibulí.
3: Nebo na tlačenku.
2: Nebo na tlačenku, což já jsem velký fanoušek téhle té dobroty a ten ocet musí být neředěný, samozřejmě v tomto případě, alespoň pro mě. Tak pokud někdo nezná jiný, jaký je rozdíl vzhledem k těm ostatním?
3: Je to právě obrovský rozdíl. Když jste řekl právě ten ocet z toho dětství, to je moje vzpomínka, tlačenka s cibulí a s octem, tak to je ocet, který vás
2: vyvolá. Já mám i ze současnosti, to není moje dětství.
3: No, tak jenom ta vzpomínka mě štípe v očích, že to je právě ten vlastně klasický lihový kvasný ocet. To je vlastně takový průmyslový výrobek, velmi levný, dělá se ze zbytků ze zemědělství, třeba z melasy, když se vyrábí cukr, když se používá cukrová řepa na cukr, nebo z obilí z brambor a podobně. A to je velmi ostrý, velmi štiplavý ocet a proto se to lidé bojí a neumí si představit, že já to dávám prakticky do každého jídla. I toho vařeného, do omáček, do polévek, do pomazánek.
2: Právě tenhle klasický náš.
3: A právě tenhle klasický je vlastně levný průmyslový výrobek, to není nic, jako co bychom chtěli používat pro zdraví. To já osobně doma používám jako aviváž, anebo jako odstraňovač vodního kamene. Pro mě je to uklidový prostředek. Ale do té kuchyně preferuju ty jablečné, ume octy, ovocné, vinný ocet, rýžový ocet a všechny tyhle ty další.
2: No, ale proč? V čem je ten rozdíl? Jsou jemnější?
3: Jsou jemnější, rozhodně. Zajímavý. Právě to, když otevřete, tak vám z toho neslzí oči. Hmm. Některé jsou nasládlé, mají takovou hloubku, některé mají ovocnou chuť, třeba ten jablečný opravdu cítíte trošku ta jablíčka. Když ho máte třeba v nápoji, když ho dáte do vody, ale v jídle se to potom chová zase trošičku jinak. Takže oni jsou to opravdu zdravá dochucovadla. Navíc oni všechny mají zásadotvorný účinek na naše zdraví a my žijeme v tom stresujícím prostředí, jíme ta nezdravá jídla v nevhodnou dobu, takže jsme překyselení, nezdraví, zánětu a ty octy vlastně v tom malém množství denně přidávaná do jídla nám pomáhají tohle to aspoň trošičku vyrovnávat a chuťově nám zásadně pomohou.
4: Mm-hmm. Zastavme se na chviličku, Evo, u a balsamikového octa. My, když jsme se připravovali na to naše dnešní povídání s vámi, tak jsme se dočetli mimo jiné, že u něj důležité číst složení. Proč?
3: Určitě, to složení vždycky, já to tady vlastně pokaždé říkám, to je takový klíč. A u toho balsamika, ono totiž klasické balsamiko je vlastně hutný, takový až syrupovitý, vlastně krémovitý výrobek, který ale vzniká 12 dřevěných kádích. Takže má i svoji cenu a prodává se většinou velmi drahý v malých lahvičkách. Takže to klasické balsamiko z Modeny má i speciální název, který tam musí být napsaný, je tam uvedený. Modena je nejčastěji ta oblast, pak je ještě jedna, kde se vyrábí balsamico, to pravé, poctivé a to je jenom vlastně hroznový mošt, odpařený a fermentovaný dlouhá léta v těch sudech a od toho se odvíjí cena. Je to specialitka, která se nepoužívá na vaření, ale můžete ji třeba dostat někde v nějaké dobré gastronomii, třeba na jahodách, nebo na zmrzlině, nebo na risotu, nebo na nějakém kvalitním sýru. A v naší české kuchyni se spíš dá potkat to, co se používá běžně v Itálii, ve Španělsku, to je balsamikový ocet a to je vlastně tento balsamico naředěné klasickým vinným octem. A to se používá jako na zálivka do zeleniny nebo třeba do toho vaření.
2: Dnes jsme se zaměřili v poradně na octy, mluvíme s Evou Cikrytovou a vy se můžete ptát.
4: A já zopakuji kontakty k nám do studia, cesty jsou i dnes samozřejmě 3. 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Můžete nám i zatelefonovat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny je ocet, zajímavé netradiční druhy, o nich si povídáme a s námi ve studiu zůstává propagátorka zdravého stravování a zakladatelka webu Jíme jinak.cz Eva Cikritová.
3: Balsamico jsme před chvilkou probrali a také balsamicový ocet, tedy naředěné balsamico. A další poznámka, kterou jsem si tady udělal, nikdy jsem to neslyšel, umeoocet, což vy jste zmínila, co to je?
4: Tak to je můj miláček, já musím říct, že to mě, mě zachránil, vlastně, když jsem se učila vařit zdravě a vznikaly první recepty na Jíme jinak. Tak já, protože jsem přecházela z konvenční stravy na tu zdravou, tak mě všechny polévky zeleninové přišly mdlé. Všechny zeleninové omáčky mi přišly bez chuti. A právě umeocet je specifikum, protože jednak to teda není pravý ocet, protože neobsahuje kyselinu octovou. Je to vlastně nálev, který vzniká, je to takový japonský nálev, který vzniká, když se nakládají švestičky umeboši do soli a do šiza. To šizo to barví do červena. A ten nálev, který vzniká při nakládání těch švestiček, je vlastně taková červená, slaná a kyselá vodička. My ho potom v kuchyni používáme právě jako ocet, ale geniální je v tom, že on je i slaný. Takže skvěle doladíte, dochutíte jakékoliv jídlo, které mu dá prostě říz, jak já říkám. Takže potom jakákoliv obyčejná polévka, jakákoliv omáčka nebo luštěninová pomazánka dostane tu správnou chuť.
3: Nechutnají všechny stejně potom?
4: Nechutnají, protože samozřejmě základ dělá ta potravina ta vstupní, takže buď to fazole, nebo je to něco jiného. Potom tam dáte třeba nějaké jiné koření, ale ta slaná, ta kyselá chuť a právě i slaná, oni vlastně dráždí naše chuťové pohárky. A ten umeocet to má obojí, i tu slanou, i tu kyselou chuť, takže nám to všechno připadá zajímavější, chutnější a výraznější a přitom to vlastně nepřesolíme a nepřikyselíme. Ale samozřejmě u všech octů platí zlaté pravidlo po troškách a ochutnávat, dokud to nemáme v oku a nemáme to tedy v ruce.
2: Evo, pojďme na chviličku do kuchyně asijské. Rýžový ocet je právě základem asijské kuchyně. V čem je jeho chutina?
4: No, pokud nevíte, jak chutná a chodíte na suši, tak to je vlastně to, co najdete v klasickém suši, rýži zamíchané. Přidává se to do takových těch běžných asijských salátků, které dostanete jako předkrm. A ten rýžový ocet je ještě jemnější než třeba náš český jablečný ocet. Je spíš nasládlý, taky jsou se taková jemňoučkatá. A rozdíl oproti těm evropským našim octům, ty asijské jsou takové maskované. Oni vlastně používají ten ocet jako harmonizační prostředek, jako doladění té chuti. Když to ty naše octy, jak to třeba říkal Jiří Holubek v začátku u té tlačenky, tam to prostě víme, že tam ten ocet je. Ty evropské octy si jako říkají o pozornost a jsou takové výrazné. Ten japonský rýžový ocet je jemňoučkatý. V Japonsku mají takový světlý bílý a v Číně mají tmavší, ten ještě výraznější, ostřejší, ale tady spíš koupíte ten světlý. Doporučuji koupit mý doma a používat a dá se třeba i do desertů.
3: Náš posluchač Jenda píše stručně, jaký ocet je vhodné použít na zavařování okurek, paprika, rajčat?
4: Tak dá se samozřejmě použít ten klasický levný, pokud koukáme na korunu, ale já teda do všeho dávám buď to ten vinný ocet, anebo jablečný.
3: Vinný a jablečný ocet, když jste zmínila ty ceny a řekla jste to slovo levn, jsou ty rozdíly cenové výrazné mezi klasickým octem a například vinným nebo jablečným?
4: Tak ten úplně klasický ocet, to je opravdu pár korun ta lahev, to je úplně bez diskuze, to je cena levnější než voda dneska v lahvi. Jablečný ocet, pokud je to klasický fermentovaný, poctivý, nepasterizovaný, už stojí nějakou tu korunu, ale ani nevím, kolik, protože tu lahvičku mám doma opravdu dlouho, než ji spotřebuju. Přijatelná, normální, běžná cena jako běžná potravina. Vinný může být kousek dražší, je dostupnější nebo běžnější spíše v Itálii a ve Francii, ale u nás to taky běžně koupíte a není to žádný luxus. Luxus je to pravé balsamico, tam se bavíme o cenách v desítkách nebo stovkách eur. To pravé balsamico, tady ještě řeknu, u toho složení dejte pozor, protože leco se tváří jako balsamico, balsamicové glaze nebo redukce, ale jsou to většinou cukry, karamel, konzervanty, aditiva, tak tam je dávat pozor na to složení, asi vždycky, ale tady obzvlášť. A teďka k té vaší otázce, jsem to sama zamluvila.
3: Na to zavařování.
4: A na to zavařování, tak dotaz posluchače. Na to zavařování já používám právě ten vinný nebo jablečný a ta cena u toho jablečného je pro mě zdarma, protože já se ho doma dokážu vyrobit ze zbytku. Dělám štrůdl, schovám ohrysky, dělám mošt, schovám dužninu a vlastně nechám to kvasit. Tam máme za úplně minimální náklady levný domácí ocet, poctivý, fermentovaný, zdravý.
2: Další dotaz od našeho posluchače Lukáše, omlouvám se za přízemní pohled, ale kyselině octové je celkem jedno, že vznikla ze zbytku jablek nebo z archivního vína, takže to kouzlo je evidentně v něčem jiném. Dozvíme se to, přeju hezký den a taky, abyste nezůstali na ocet. Děkujeme.
4: Tak ta kyselina octová je právě to, proč se těm octům říká ocet a proč právě ten umeocet není pravý ocet technologicky ani chemickým složením, protože obsahuje právě kyselinu citronovou a další látky. U těch octů, které já tady vlastně opěvuji, těch jablečných, vinných a dalších octů, je kouzlo v tom, že oni jsou jemňoučké a není tam jenom kyselina octová, třeba ve většinou octu je nějakých 5-6% maximálně. Zbytek je voda, To si budeme povídat. A pak je tam nějaké procento dalších látek. Ale jsou tam i minerální látky, jsou tam enzymy, jsou tam ta probiotika. A ten klasický ten klasický lihový ocet, tak to je prostě průmyslový fermentovaný výrobek, který vzniká z alkoholu. Jo, to není nic, co bychom chtěli používat. Je to vlastně čpivé, pálivé, ostré. Když to tyhle ty octy jsou opravdu jemňoučké, chutňoučké, je to delikatesa.
3: Děkujeme. Druhá část poradny, věnujeme se dnes octům. Ocet hraje tu hlavní roli, propagátorka zdravého stravování a zakladatelka webu Jíme jinak. Eva Cikrytová s námi zůstává ve studiu a vy se stále můžete ptát.
2: Můžete nám třeba zavolat sem k nám do studia na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně ocet do třetice s Evou Cikritovou a s vašimi dotazy.
3: Je to tak, a někdo z našich posluchačů využil telefonního čísla sem k nám do studia, má právo se ptát. Dobrý den a vítejte u nás.
4: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Já jsem k přijímači přišla díl a neslyšela jsem to o tom balzamikovým octu, ale mám tady balzamikový ocet skandovaného hroznového moštu, balzamikový ocet z Modeny. A teďka bych chtěla se paní Evy optat, na co by bylo nejlepší ho používat.
3: Uhum. Otázka jasná, děkujeme za ní. Evo, jaká bude odpověď?
5: Tak to vypadá, že posluchačka má doma ten správný balzamikový přípravek nebo výrobek, že to je buď to přímo balzamiko jako takové, pokud ve složení není nic než jenom ty hrozny, anebo má balzamikový ocet, pokud je tam teda připsaný ještě ocet v tom složení. A pokud tam nejsou žádná další zahušťovadla, aditiva, cukr, nic dalšího, karamel, tak je to přesně to, co se hodí v kuchyni mít a je to skvělé vlastně jako finisher. Tenhle ocet nepoužíváme, nebo to balzamiko, pokud je to takové to syrupové, nepoužíváme jako dochucovadlo do vařených jídel, žádná polévka, žádné omáčky a nic podobného. Ale právě třeba zakápnout ty jahody, pokud ještě posluchačka sežene, nebo na zmrzlinu, nebo na saláty typu kapréze, nebo na nějaký dobrý zrající sýr.
2: Děkujeme. A ještě jeden telefonický dotaz. Vítáme vás a můžete se ptát.
6: Ano, dobrý den, tady Dana z Prahy. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se má správně ocet převařovat, nebo jestli to má být jenom bez varu se používat.
2: Jaká bude odpověď?
5: Tak ono záleží, co s tím octem chceme dosáhnout. Ocet můžeme používat i v teplé, i v studené kuchyni. Tím, že máme ty nepasterizované, tak tam máme enzymy, máme tam ta probiotika, to jsou živé látky, které jsou na určitou teplotu citlivé. Takže já třeba ty octy přidávám většinou až na závěr vaření, jenom na dochucení, abych právě zachovala maximum těchto živin a těch enzymů a těch probiotických kultur. Ale samozřejmě je to jako malé množství, takže nás to úplně nespasí, ale je škoda si to zahubit vařením. Ale na druhou stranu nemám problém použít třeba ocet, který přidávám do marinády, kterou pak třeba použiju na něco, co peču, třeba na zeleninu. Takže ono je jedna věc, že je to skvělé dochucovadlo a že to vytáhne chuť těch potravin, těch pokrmů, že to zvýrazní a že to krásně poškádlí ty naše chuťové pohárky, takže nám to jídlo prostě chutná víc a pak nám nejde ani o to, co nám tam zůstane, pořád tam zůstanou nějaké minerály. A druhá věc je, že pokud to používáme třeba do nápojů, do zálivek nebo na dochucení hotového jídla, tak si tam potom přidáváme opravdu zdraví prospěšné látky a je škoda je potom převařovat. A ten ocet právě nepřevařujeme. To se dělalo dřív u toho klasického, u toho lihového, který byl tak ostrý, že bylo potřeba ho převařit, aby se tím varem trošku zjemnil.
3: Mm-hmm. Možná ještě jedna otázka ohledně skladování. Jak vlastně máme octy skladovat, aby nestratili tu sílu?
5: Tak to je dobrá otázka, protože v tom se chybuje. Mnoho lidí dává ocet do ledničky a to je zbytečné, to není potřeba. Octu vyhovuje pokojová teplota, takže někde na já ho mám na lince, já ho mám na ostrůvku, na kterém vařím, aby byl vždycky po ruce. Jenom je dobré dobře zavírat, protože octy vlastně absorbují pachy z okolí. Proto ty octy jsou dobré právě na úklid třeba takové ledničky, kde se nám něco pokazilo, protože oni opravdu absorbují pach. Takže dobře zavřít lahvičku, aby nám neoxidovaly a aby nám nenatáhly pachy z okolí. A ty octy sami jsou vlastně jako konzervant. Oni se používají třeba i při nakládání zeleniny. A v minulosti právě naši praprarodiče to používali jako konzervační látku. Takže on je téměř nesmrtelný, ale pokud máme třeba nějaký dobrý ovocný ocet, tak on potom časem bude samozřejmě ztrácet tu vůni.
2: A na závěr máte nějaký octový objev z poslední doby, nějakou novinku, která se objevila?
5: Tak můj objev, co jsem neznala donedávna, byl kokosový ocet. Ten se teďka objevil relativně nově na trhu a je jemňoučký, je chutňoučký, takže pokud třeba někdo si rád dává v rámci očisty ráno jablečný ocet do vody a přesto mu ten ocet tam pořád ještě vadí, tak ať zkusí kokosový. Je ještě jemnější, ten kokos tam prakticky není cítit, je nasládlý a za mě to teda perla.
3: Děkujeme, taková byla naše dnešní poradna. Eva Cikritová naším hostem. Děkujeme za to povídání a těšíme se na příště.
5: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Káva o čtvrté samozřejmě nebude chybět dnes odpoledne v programu Českého rozhlasu Dvojka. Místo radosti z blížícího se volna přichází občas vyčerpání, podrážděnost anebo pocit, že už nemůžeme dál. Proč právě před dovolenou často narážíme na své limity, jak poznat rozdíl mezi běžnou únavou a počínajícím vyhořením? Má smysl dohánět všechno na poslední chvíli, anebo je lepší zpomalit už před odjezdem? To všechno jsou otázky pro dnešní odpoledne. Hostem bude psycholog a právník Ladislav Koubek a kávu o čtvrté bude moderovat Tereza Stýblová.
1: Žádné překvapení není v tom, kdo nás provede za pár minut po červeném koberci. Pochopitelně to bude Aleš Cibulka a jistě se ohlédneme za tím, co se včera dělo v Čelákovicích, tedy nikoli dopoledne, ráno a přes den, ale co se tam dělo večer. Vyrazila tam show Rozhlas jede za vámi.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
1: Milý Aleši, hezké dopoledne ti přejeme.
2: Krásné dobré dopoledne vám všem na příjmu dvojky, vám dvěma zvlášť.
1: Včera dopoledne ještě vzhledem k okolnostem nebylo jasné, jestli s rozhlasovou roadshow Rozhlas jede za vámi, vyrazíte do Čelákovic, ale jak už víme, tak akce nakonec proběhla. Jaký byl tedy 24. díl vašeho putování?
2: No, bylo to opravdu napínavé a vzhledem k tomu, že my jsme tam dorazili samozřejmě už odpoledne, tak samozřejmě Čelákovice žili tím, co se tam stalo. Pro ně to bylo zvláště jakoby citlivé, protože toho člověka, kterého se to týkalo, všichni velmi dobře znali jako učitele u nich na učilišti, takže byl to zvláštní příběh, který všichni prožívali a opravdu vzhůru nohama byli Čelákovice. Možná i proto o to víc ocenili, že jsme tam dorazili a že jsme je večer třeba přivedli na jiné myšlenky. Publikum bylo naprosto úžasné. Bylo neskutečné horko, takže ovívali se všichni v sále, ale co bych zase povídal, okamžitě po skončení jsem vzal mikrofon do ruky a natočili jsme pro vás takovou malou krátkou reportáž, kdy jsem se zeptal hostů tohoto dílu, jak se jim to líbilo, jak se jim líbilo v Čelákovicích. No a ta reportáž je tady právě teď.
3: Zdravím vás všechny, kteří nás vidíte, zdravím vás všechny, kteří nás slyšíte. Takhle se rozchází nabitý kulturní dům v Čelákovicích a za námi je 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a já se jdu jako vždy zeptat, jaké jsou aktuální pocity. Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek a náš Tobis.
4: Tak my jsme zase s Tobisem nadělovali, bylo to báječné a Čelákovice jsou vlastně kousek od Prahy, takže my jsme po dlouhé době vyjeli jenom kousek za hlavní město a já jako rodilý Pražák jsem rád, že i za tou Prahou jsme neudělali ostudu a bylo tady prostě skvělé. Publikum, takže nejenom sever, nejenom Morava, nejenom jižní Čechy, ale i u Prahy to bylo skvělý.
3: Pochvala pro všechny z Čelákovic. Světlana Vitovská. Světlanko, jaký to bylo?
5: Já myslím, že bychom všichni měli podpořit Český rozhlas, aby tu mohl mít zábavný pořad Tomáš Klus. Já jsem dnes zjistila, že on je opravdu vtipný, zábavný a ještě k tomu umí docela dobře zpívat. A má 4 písničky. Teda víc než 4.
3: Ten, až to uslyší Tomášku, teď je chvála z úst Světlany. Poslechni si to na vlnách Českého rozhlasu. Libor Dvořák, Libore.
6: Já jsem dospěl k názoru tady v Čelákovicích, že to s touhle zimí a s tímhle národem přece jenom není tak hrozný.
3: To jste řekl hezky. Pan Hrabě Kinský.
7: Já musím říct, že jsem byl vlastně poprvé ve svém životě v takovém pořadu a zanechalo to na mě mimořádný dojem a věřím tomu, že mě jednou za 10-20 let zase někdo pozve.
3: Myslím, že to bude dřív. Pane generální řediteli, vy jste v Čelákovicích doma, plyšáky tady dostal pan generální, létali na jeviště, ledva přišel, tak co?
8: Na domácí půdě bylo nádherně krásně. Poprvé jsem za těch 24 výjezdů dostal tyhle ty krásné plyšáky, takže děkuju takto mé dceři Klaudince a jejím kamarádkám Naty a Šáje. Byly úžasné, děkuji za to, moc si toho vážím, udělalo mi to radost. No a prostě moji čelákovičtí mi rozumí, takže tady mi fakt dobře a toho Silvestra, Aleši, jste slíbil místním. Pamatujete si to, jo? Tak sliby se mají plnit nejen o Vánocích.
3: Ano, protože publikum tady bylo takové, že prostě Silvestra tady natočíme. Ovšem Tomáš Klus, jedna z hlavních hvězd dnešního večera, takových faninek tady měl. Jak se to líbilo tobě? A je to první zpěvák, který byl podruhé v naší roadshow.
9: Já bych chtěl oficiálně touto cestou poděkovat tobě, hlavně teda samozřejmě za to, že jsem mohl podruhé být. Poprvé být někdo druhý.
3: No, no. Poprvé být podruhé.
9: Ano, dvakrát podruhé. Takže tak.
3: Ano, a byl jsi ještě lepší než tenkrát.
9: Ne, tak to ne, samozřejmě, to ty taky rosteš, víš, a my ostatní rosteme s tebou.
3: Ano, můžete si tohleto všechno samozřejmě, co se tu dělo, poslechnout na vlnách Českého rozhlasu. Jak vidíte, země leje, čili my se drobně otřeme, ale tím to nekončí, protože za malou chvíli následuje autogramiáda, následuje fotografování, přebírání věcných darů a s čelákovickými, myslím, tady prožijeme hezký večer a ten se protáhne až do brzkých ranních hodin. A pozor, v září Ivančice, těš se na vás, protože

0: její záznamy na její aktuální vystoupení, na to, jak křepčí na pódiu, zpívá, jak skvěle vypadá. Není to možné teoreticky, ale prakticky je to tak. Za rok téhleté dámě bude 80. Takže Helenko, všechno nejlepší i po vlnách Českého rozhlasu. Je nám velkou ctí, že nám tu hrajete, zpíváte, že jste celou řadu samozřejmě snímků natočila u nás v Českém rozhlase. A my se vrátíme o 40 let zpátky do roku 1985, kdy pro vás Karel Svoboda a Zdeněk Rytí napsali nádhernou píseň, která už se moc neozývá v éteru, ale myslím, že je stále aktuální, možná ještě aktuálnější, než byla tenkrát.
1: Aleši, ty si říkal, my už jsme si ráno psali, už jsme si gratulovali, tak ty si gratuloval k narozeninám. K čemu gratulovala Helena Vondráčková tobě?
2: To je hnidopichy.
1: Mě to zajít, já bych nerad něco prošvihl, že?
2: Jirka rád totiž kupuje dárky, tak aby ti něco
0: ne, pozor, přijít. Ale byla to pravda, protože už Helenka včera se svým manželem nám psali, protože v televizi reprízovali zábavný pořad s Honzou Dětkem, kde jsme byli s Michalem, oni se na to dívali, bavili se u toho, takže nám včera psali, že se u toho bavili, takže nám vlastně gratulovali k výkonu a jak narozeninám. Takže vlastně Aleši, jsem z toho přeřeku vybruslil.
2: Ano, chtěla jsem zrovna říct, že si vždycky umíš poradit. Dobrá, tady teď bude zpívat Helena Vondráčková. Přejeme všechno nejlepší, ty si odpočiň a zase zítra, ano?
0: Ano, ano, ještě mi dejte šanci a prosím, ještě světu šanci dej Helenka Vondráčková. Mějte se krásně a vám všem hezký den.
1: I ty, Aleši, zítra naslyšenou.

0: A další pozvání. My vás teď velmi rádi pozveme na dnešní večer, kdy vám od 21 hodin nabídneme reprízu pořadu Stříbrný vítr, do něhož si naše kolegyně Jitka Novotná pozvala skvělou herečku Elišku Balcerovou.
1: Sami jistě víte, Eliška Balcerová, skvělá vypravěčka, tak si určitě jejich povídání nenechte ujít u nás na Dvojce dnes večer od 21 hodin, anebo kdykoliv jindy na webu Dvojky či v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jedno velké hudební jméno československé scény vystřídá druhé, a to už jako host dnešních blízkých setkání. Ta začnou za pár minut po 11.
1: A protože je středa, tak průvodkyní dnešních blízkých setkání bude naše kolegyně Adéla Gondíková. Už jenom doplním, že jejím hostem se stane zpěvák Dalibor Janda.
0: Od nás je to pro dnešek vše, ale budeme se těšit na slyšenou zase zítra mezi 9. a 11. hodinou. Zdraví vás Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.
0: Tedy dva na dvojce, mějte se hezky.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Toxická psychóza a útok mimozemšťanů na Karlovarsku. Krajská mordparta pátrala po vrahovi mladé ženy. Jako z hororu. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Ostravě Zábřehu policie zasahuje proti střelci, který zranil ženu. Premiéři Vyšehradské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce a vztahů. Sešli se poprvé po dvou letech. Počasí čeká nás slunečné počasí z 33 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Podle záchranářů je v ohrožení života, utrpěla těžké zranění. Mluvčí policistů Eva Michalíková potvrdila, že na místě zasahují všechny dostupné složky, včetně policejního vyjednavače.
2: Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti veřejnosti. Podle prvotních informací mělo dojít k postřelení jedné ženy, která se zraněním byla přidána do rukou záchranářů.
0: Policisté lidem v okolí zásahu rozeslali SMS zprávou bezpečnostní pokyny. Situaci na místě sleduje i naše reportérka. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnevajzová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3leté vězení. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhálíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučil prezidenta z delegace, považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Země Vyšehradské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gödöllő. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
3: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
4: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
3: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
3: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödöllő Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní, píšou na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, ojediněle je ale potřeba počítat se zpožděním.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Teploty 28 až 33 stupňů, na horách kolem 23.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D5 se je pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Celkem se zdržíte kolem 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí u Zdib na prvním kilometru jsou v levém pruhu silničáři. Fronta začíná za sjezdem na Kralupy na 4. kilometru. Celkem naberete 15-minutové zpoždění. A na dálnici D10 na průtahu Mladou Boleslaví směrem do Prahy u Bezděčína na 24. kilometru je omezení. Fronta od sjezdu na Boleslav centrum je asi 10 minut. Je to z kilometru 42. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání. A Adéla Gondíková.
8: Dnes ani nevím, co všechno z kariéry mého hosta mám vyjmenovávat. Je toho totiž tolik, že by nám to vzalo mnoho času z našeho rozhovoru a to bych tedy rozhodně nechtěla. Snad jen tedy velmi stručně, že to je trojnásobný zlatý slavík, ale také držitel dvou stříbrných, jednoho bronzového slavíka, navíc také majitel platinové desky za prodaných více než 2 miliony nosičů, dokonce získal i diskoslavíky. To se tedy musím zeptat hned, co to je. No samozřejmě mnozí už poznali, že hostem Blízkých setkání je zpěvák Dalibor Janda. Ahoj.
9: Ahoj, ahoj.
8: Dalibore, my si za chvilinku hned pustíme písničku, svůj obrovský hit Žít jako kaskadér. Už se nadechuješ. Řekni mi, zapomněl jsi někdy text té písničky?
9: Tyhle ty písničky ne. Zatím ještě se mi to nestalo, ale můžu říct, že jsem na texty velice špatný a jako že fakt? Místo nějakých, jako mám, já mám notový takovej ten stojan,
8: ano.
9: Když hrajeme a mám tam texty, jo. Jako,
8: fakt takže, jo? No, to by člověk neřekl.
9: Já jsem měl problémy ve škole, jako s básničkama, se vším, to byl vždycky pro mě růza. Já jsem si začátky těch věd psal, vždycky to první slovo jsem si psal na dláně a tak a to. Takže do dneška mám taháky jako na texty, no. Takže ale Žít jako kaskadér, to už je tak už jakoby
8: ohraný
9: a to. A já mám takový, když vlastně nevím náhodou, tak dám zpívat diváky, jako, a oni to znají, takže.
8: Jsem ti právě chtěla říct, že v tomhle máš výhodu, nebo velký hit má v tomhle výhodu. Že diváci by ti zkrátka pomohli. Takže teď už Žít jako kaskadér a Dalibor Janda.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Adély Gondíkové
1: na Dvojce.
2: Se zpěvákem Daliborem Jandou jsme začali písní Žít jako kaskadér. Hudbu napsal Dalibor Janda, text Jan Krůta a vydána byla jako single v roce 84, což mě docela zaujalo, že se začínalo jako singlem. Já myslím, že ta doba byla právě, že teď je to tak, že na Spotify se nedává hned celá deska, ale vlastně ten zpěvák současný vydá jednu písničku, pak klip a pak teprve to, ale já jsem si myslela, že dřív to právě byla celá deska a z té se vybral jeden single.
3: Bylo to tak, ale já jsem si to jako tak jako postupně, protože mě v té době na začátku vůbec nikdo neznal, že jo. Já když jsem udělal první single Horový koktejl, to byl první single v 83. roce a pak vlastně tím, že se to pak postupně začalo prodávat, začali to hrát Pozor zákruta v takovým pořadu tady a vysílat to Československý rozhlas tady, tak se to začalo se to líbit a oni mi pak řekli, nemáš ještě něco jiného a já jsem měl zhruba 14 písníček melodií v šuplíku, který tady nikoho nezajímali, že jo. Tak já jsem to začal vytahovat a potkal jsem Mladým světě Honzu Krůtu, který mi nabídl, že se mu to líbí a docela začal mi ty texty psát. No, na to. Takže jsme si vždycky řekli, o čem by to mělo být, že, a tak dále. A on vlastně splodil písničku Žít jako kaskadér a my jsme s tím měli na Bratislavskou liru. Tam jsme dostali za to cenu kritiky a novinářů, což jako bylo v té době, že jo, ty kritici byli velice jako...
2: Krutí, drsní.
3: No, jasně, no. Oni do dneška jsou pořád, jako, že jo, oni všechno vědí nejlíp. Ale takže tady to byla taková, jako dostal jsem takový diplom a takový jako nějaký nějakou složku takovou.
2: Ale já mám pocit, že ty jsi začínala s tou kariérou mnohem jako dřív než v roce 84, protože já jsem našla píseň v roce 80, kdy jsi naspíval duet s Evou Olmerovou.
3: No.
2: Píseň se jmenovala Já mám naštěstí pár přátel. Co to bylo vlastně za duet? Ona si tě vybrala?
3: No, ale to bylo to zajímavé, protože
2: 80,
3: já jsem...
2: 80, pozor.
3: Ano, já jsem zpíval tady hard rock, jo. Já jsem měl hard rockovou kapelu. Tam tehdy se mnou hrál Jirka Stárek, co hrál s Kaťákama, s Katapultem. A Franta Kotva tam hrál se z toho a v podstatě Pavel Petráš. Takže taková sešlost výborných muzikantů, pouze mě nikdo neznal. A my jsme žádali Středočeskou agenturu Praha, aby nám dali přehrávky a oni nám to zakázali, protože my zahrali Deep Purple a takový kapely. A oni nám řekli, že tohle ne a tak dále. No a mě tehdy viděl, Kocáp mě někde viděl na nějaký ty tancovačce, kde jsme hráli a paní Olmerová zrovna natáčela nějaký prostě single nebo nějakou disku a chtěla tam někoho, kdo by měl nějaký takovej, něco, nějaký zajímavý hlas, jo. No a on mě tam dotáhl a já jsem to naspíval a přišel za mnou pan režisér Hála a říká, pane Janda, takhle ne. Buď budete zpívat normálním hlasem, anebo sem nechoďte. Takže to byl takový začátek veliký, dobrý. A tam byl pan Wolf, nějaký ten hudební redaktor v té době. A mě, tak na mě mrknul a říkal, počkej chvíli, on za chvíli jde domů. A v podstatě naspíváš to. Takže jsme to naspívali, to jak to bylo, jak jsem to chtěl, že jo. Jenže pan Hála to zase druhý den míchal, tak mě tam zmršil přes telefon. A já jsem tam zpěl, halo, já jsem se tím vrátil, takže já tam zpívám jako ty Evě, že si voláme po telefonu, jo, no, to je prostě, takže takhle vznikla první moje písnička ve studiu s Evou Olmerovou, no.
2: To je úplně neuvěřitelný zážitek, ale vy jste se teda nepotkali v tom nahrávacím studiu s tou Evou?
3: S kým?
2: S tou
3: jo,
2: Evou.
3: Potkali. Jo, potkali, ona nadávala samozřejmě, no, a to první, co si na ní pamatuju, ona trošku jako vínečko a to furt popíjela, jo, to ona byla taková. A já jsem tam přišel, tak já jsem byl neznámý kluk a ona tak frajírku, pojď, tak ukaž, co umíš a tak. Takové jako ona tohle, protože já jsem si hrozně považoval a vážil, že jo, tak ona byla jako, ne,
2: no
3: prostě
2: právě.
3: to byla, že jo.
2: Hvězda obrovská, obrovský
3: zpěvačka,
2: hlas.
3: No.
2: Ano, a nesužovala tě tedy tréma, protože jako úplně poprvý.
3: No, a to jo, zpěvá. To určitě, já jsem tam pak potkal Valdemara Matušku, kvůli němu jsem začal zpívat vlastně, v 12 letech jsem vyhrál soutěž s písničkou Barborka ve škole, to bylo v 5. třídě, takže jsem si ani nedovolil ho vůbec jako pozdravit, že on čel kolem mě, samozřejmě v té době mě nikdo nezdravil, že jo, to je jasný, no tak to.
2: Já jsem právě si všiml, že si to ještě naspíval pod jménem Václav, vlastně s tou Evou je ještě psáno Václav Janda. Těch Václavů tehdy v tom showbiznisu bylo hodně, tak si se chtěl vlastně jmenovat jenom Dalibor, protože ty jsi křtěný Dalibor, jestli jsem to správně
3: pochopil. No to vymyslel Laďa Poštulka, textař.
2: Ale jsi křtěný, že jo, myslím, jako Dalibor, no,
3: jo.
2: No a takže bys byl jenom Dalibor, protože i Janda byl, ano. Ale to ti zase nedovolili. Jakože bys byl jenom Dalibor.
3: No ne, já jsem Václav, že jo, původem. Původně jsem Václav, jasně. A pak jako poštulka mi povídá, hele, Dalibore, těch Václavů je tady spousta, nevíš něco, tak já jsem navrhl tohleto z toho, jako, že někdo byl křtěný nebo něco, o tom se nemluvilo, že jo, tehdy, nebo jsem tak trošku, ne, že nesměl, ale nebylo to in, jak se říká. No a já jsem právě vymyslel tohle a on povídá, to je super, ale žádný Dalibore, nebyl jenom Dalibor, že jo.
2: No.
3: A my jsme natočili tedy s Karlem Šípem první písničky nějaký, myslím, že to byl ten Jahrový koktejl a pak jsme natočili ještě jeden, myslím, já nevím, co to bylo, hráli jsme Kličkovanou, myslím, jo. A on mě tam jako dal do těch titulků, tam, že to zpívá Dalibor jenom a tak, no. A já jsem se díval večer na tu Vyčarádu a najednou v titulkách šlo Dalibor Janda, jo. To jsem Karlovi volal, říkám, Karle, prosím tě, co to je za blbost, tak jsme se domluvili na tom Dalibora to a on povídá, hele, tam je člověče nějaký kvídera a ten říká, že takový moresy se zavádět nebudou, tak prostě tak, že budeš Dalibor Janda, no a tak
2: je tady. Dneska je Adele, viď, a ostatní no, jistě, zpěváci, kteří jistě, si to mohou dovolit, no. Ty jsi to tady dovolit nemohl, ale to nevadí, my jsme rádi, že známe Dalibora Jandu, který je dnes mým hostem. I see you

0: Zpěvák Dalibor Janda je mým dnešním hostem v Blízkých setkání. Bavili jsme se o tom, že vlastně ten Dalibor jako samostatný zpěvák neprošel, ale ono toho bylo vlastně trošku víc, co těm lidem nahoře tehdy vadilo. Ty jsi najednou byl takové zjevení, měl jsi najednou delší vlasy, byl jsi zarostlý, měl jsi zastřený hlas. To bylo všechno nějak pro ně špatně.
1: Chodil jsem v károvaným nebo kostkovaný košili, jako flanelový takový ty, že jo. A to jsem chodil do těch televizí různě. Já si pamatuju, tady na Silvestra jsem tak přišel. Oni všichni byli jako saka, tohle. Obleky, motýly, já jsem tam přišel v té košili a pitomec, já dneska si říkám, proč jsem, tak já jsem trošku provokoval, no, sváně, to bylo takový, no a pakový ten, já jsem dostal dopis, to byl tehdy ten ředitel, že jo, jako jsem měl tu zábavu na starosti v Československé televizi, že jo, a ten mi poslal dopis, že mu, já mám schovaný, že můj vzhled deformuje myšlení socialistického člověka. Jsem dostal takový krásný ten, že tak...
0: Máš to všechno schovaný.
1: No.
0: To je hrozně hezký.
1: Takže ty mám to schovaný, tyhle ty různý, co mi posílali, no tak to byla taková jenom probovídka. Takže já to tam, já jsem jako tehdy měl spoustu takových reklama na Stopangin. Psali a takový to, že jo. A taky různý ty, no. A tak to byla, ta doba byla taková zvláštní.
0: Ale zase ti to, myslím, pomohlo v tom, že jsi byl zkrátka jiný, že jsi byl úplně jiný než dosavadní vlastně zpěvác.
1: A já jsem štěstí tedy, že vlastně jsem zpíval pro ty holky a pro tohle, že jsem se, jakoby, mě politika do dneška nebaví. Já prostě za to určitým způsobem jsem v pohodě, tak jako to, že si můžu říkat, co chci, kde chci, ale prostě, když mi zavolá někdo z nějaký politický star, řeknu, že se nezlobí, že určitě ne. A nedělal jsem to ani tehdy, že jo. A to jim hrozně vadilo a to. Ale můžu ti říct krásný příběh, jak mě zachránili manželky z komunistických jako predátorů v té době.
0: Ano.
1: Oni mě chtěli zakázat už, protože jsme dělali jenom haly a sportovní takové ty velké akce. Sportovní haly jsme a vlastně a teď jako mě potkal v 90. letech, mě potkal nějaký člověk ve vietnamské restauraci. Jsme byli s manželkou tam jako na večeři. A mi povídá, Dalibore, znáš mě? A já jsem říkal, neznám. On povídá, no ale já tě znám dobře. Já jsem dělal písaře nebo zapisovatele u Husáka. A já říkám, člověče, no tak teď jsem se spotil, že já jsem říkal, ježišmarja, co zase u mě, něco někde vyhrabali nebo něco. On povídá, my jsme byli na Orlíku tehdy, všichni, celá parta. Jo, byly tam manželky těch potentátů a všichni tam byli. A najednou mezi jinýma věcma tam začali říkat, že bychom měli Dalibora Jandu omezit. Že by se měl jakoby trošku jako to, protože jim vadilo to, že jsem zpíval jako proti tisíce lidí a pořád a to a my jsme jezdili 25 koncertů měsíčně, že to byla hrůza. A tohle to. A najednou stala nějaká paní Hňoubková a v té době to byla manželka, povídala tak tato. Ona byla někde z Moravě nebo od někud. Tak jestli nám toho Dalibora zakážete, tak si nás nepřijte. Tak s tím ani nepočítejte. To by byla. A teď všechny ty manželky se mě zastali a vlastně takže mě nezakázali. No.
0: Tak to je krásná příroda. Hezky, že si pamatuješ i ty jména z té doby.
1: No, což já si to dopomněl, protože to bylo tak jako, že dojemný, že si člověk
0: musí bylo to. Ty se ještě předtím, než jsi začal tu kariéru, což řekněme bylo tady v roce 81, si založil kapelu Prototyp, je to tak, tak si pracoval na letišti a konkrétně si kontroloval dráhu před startem letadel. Mě by to hrozně zajímalo, omlouvám se, možná si o tom už mnohokrát mluvil. Nicméně, jak ta práce vlastně vypadala? Ty jsi byl řidič z povolání, takže jsi měl jako, tam si tam jezdil a koukal si před každým tím odletem. Dneska by to bylo každou minutu, ale tehdy si možná to kontroloval každou hodinu.
1: No, taky lítalo dost letadel tehdy, ale když bylo blbý počasí, tak samozřejmě to bylo omezený. A my jsme museli uklízet ty dráhy.
0: A jak?
1: No prostě my jsme byli ty šerlingy, se to jmenovalo, to je taková, vepředu si jela, měla si v autě, no jako nákladák, že to bylo většinou Tatry. Vepředu byl pluh, tak člověk jako jel s pluhem a vzadu byl takový ten smeták, že jo? A ještě za náma jelo takový ofukovadlo, který to ofukovalo z těch dráhy, ten zbytek pryč, jo? A nebo byly motory z Miga, to byly z Migu, motor ze stíhačky, který byl na valníku nahoře a my jsme ho natáčeli různě a to ofukovalo ty zmrazky a tohleto. Takže já tím, že jsem měl papíry na všechno, komplet, takže je na přívěsi a tohle, takže když jsem přišel z vojny, protože já jsem na vojně jezdil jako řidič, tak jsem to v podstatě šel na to letiště a dělali jsme tuhle tu práci, no. Ale bylo, bezvany bylo, když byla velká mlha, no, tak jsme měli leháro, tak jsme spali normálně, no. Tak jsme
0: odpočili. No a v létě se dělalo co, když teď jsme popsali tu práci v zimě, tak v létě jste to jenom tak ofoukli.
1: No tak v létě zase tam bylo, když třeba startovalo letadlo, tak to třeba vyhodilo nějakého bažanta nebo zajíce někde, jak byl poblíž, tak ten vztlak a tohleto, tak my jsme to jeli, museli jsme tu dráhu projet, zkontrolovat, jestli je v pořádku a dali jsme na věž. V podstatě znamení, že dráha je v pořádku. No.
0: To je skvělý. Teď si zahrajeme písničku, která to je nová, nebo jedna z těch nejnovějších, 365 dní. Já jsem si tady napsala, že v refrénu se zpívá mládí za peníze nekoupíš, stáří nikde neprodáš, lásku centimetrem nezměříš, rady ve vzpomínkách přivítáš. To je hrozně hezký. To je pravda, to je všechno pravda.
1: Je to tak, no.
0: Jan Kruta, opět.
1: No to jsme těli s Honzou tak jako na půl. Já jsem si to jako těch 365 dní jsem si jako vymyslel a tak dále. Ač jsem tam měl málo nápadů, tak jsem říkal, Honzo, dodělej to.
0: Dodělal to moc hezky, tak si tu písničku teď poslechneme. 365 dní, zpěvák Dalibor Janda.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Zpěvák Dalibor Janda stále vypráví o svém životě, o své kariéře, o své raketové vlastně kariéře, která se stala mimochodem v roce 84, kdy nejdřív se vlastně obsadil ve Zlatém slavíku tu 11. pozici, pak za rok už to byla 4. a pak už byl ten hat-trick tvůj, což bylo neuvěřitelný vlastně, ne? Stouplo ti to tehdy do hlavy? Byl jsi mladý?
3: Já myslím, že ne, jako, ale lidi to po mně chtěli tak trošku, jako, jo? Jo, furt, jako vnucovali to, no jo, on by se s náma nebál, takový ty, ono vždycky, když člověk dostane nějaký ten pedestal, tak ty lidi se ho vybájí úplně jinak. My jsme přijeli, tady jsme měli žiguliky, že jo, a s tím jsme jezdili, protože to byl jediný kufr, kam se dalo něco dát dovnitř, že jo, protože do těch Škodovek se nedalo nic tam. Tak jsme přijeli tím a oni vždycky takhle pošeptali, oni mají stejně Mercedesy v garážích. Prdlajs, že jo, Mercedesy ještě v té době jsme neměli, to jako ne. Ale říkám, že to byla taková zajímavá doba, že vlastně člověk ani neměl čas. My jsme, jak jsem tady už naznačil, jezdili jsme 25 koncertů měsíčně, že? A my jsme neměli vůbec čas někde. To,
2: ani spichnout. Dobře, zmínila jsem na začátku Diskoslavíka, to je ocenění, které podle mě moc lidi neznají nebo nepamatují. Už co to bylo?
3: No, já jsem to myslel stal dvakrát, nebo to, no, to byl Disco Team, to byla sešlost nebo taková parta disc jockeyů, který měli nějaké sdružení svoje takové. A vlastně, já nevím, to kolem 50-60 disc jockeyů, to bylo celkově. A pak byl takový ten Disco Team, takový to gro, kdy jich bylo asi 25-30. A ty vysílali různě a dělali ty diskotéky a tam jako prostě každý typoval, která písnička je nejvíc na tom. No, a oni byli féroví docela, to bylo docela takový jako zajímavý v tom, že my jsme jim posílali třeba singly, že jo, vždycky, já vím, že jsme posílali všem, my jsme měli seznam těch disc-jockeyů a všem jsme posílali singly, protože oni byli vlastně ty prvotiny, který to propagovali tu písničku a vlastně, který to vlastně aha, tak nějak hráli na těch diskotékách.
2: Oni byli u zrodu vlastně dřív, než třeba to rádio nebo
3: rozhlas. Určitě, no, ještě aha, dřív, no. Takže to bylo v té době strašně zajímavé, což dneska nefunguje, protože dneska pouštějí muziku z mobilu a tak a to, už je to všechno jedno. Ale tehdy to bylo to a tam byla jako dobrá parta, někteří jsou ještě do dneška v tom ročním proudu, že jo, Zdeněk Vrba, Miloš Skalka a další a to. A tam jich bylo spousta těch, no, takže do dneška ještě někteří žijou a některým ještě píšou, že jo.
2: Mm-hmm. Jako to. Mimochodem, Miloš Skalka ti taky napsal nějaký text na poslední desku Moment, jo. A mezi nimi tady s tvými spolupracovníky byl i Xindl X, Kapitán Demo a tak dále. Jak si na ně přišel? Jak líbila se jejich tvorba? Poslouchal si jejich písničky?
3: S Kapitánem Demo jsme se potkali někde a tak jsme spolu povídali a on mi říkal, já bych rád s tebou naspíval písničku. Já jsem říkal, no hele, víš co, ale já jsem znal z něho ty jeho takový ty veselý písně, které vlastně byly někdy takový provokativní a to. A já říkám, víš co, tak když to bude zajímavý, tak uvidíme. No a on napsal tuhle tu písničku, co jsme spolu udělali. Já si nikdy nepamatuju ten název, protože je strašně dlouhý. Takže jako budeme si, já nevím, jak to, půjdeme domů a budeme někoho pomlouvat, myslím, se to jmenuje, no. A ten text docela se mi líbil, že byla to taková pomalá věc, takže jsem říkal, jo, to je docela pěkný, tak jsme to natočili a já jsem říkal, člověče, ale já tam někde na ty slapy, já nepojedu, jsem byl těsně, po té nemoci, po tom infarktu jsem byl těsně a on mi říká, tak já pro to pošlu vrtulník, jak mi to neřekl, tak jsem se začal smát, říká, já tam přijedu, no. No, tak pak jsme jezdili normálně, tam byla zima, to se točilo na podzim, tak jsme jezdili potom na těch lyžích a na všem, no bylo to hrozně, zmrzlej jsem byl jak Jarinek, no.
2: Když už jsi zmínil ten infarkt, tak by mě hrozně zajímalo, ty jsi někde řekl, že jsi byl vlastně na druhé straně, že tě museli třikrát o život a tak dále. Spoustu lidí, kteří se vrátí zpátky, tak vypráví o tom, jak to bylo vlastně hrozně hezký, že byli v nějakém tunelu, že tam bylo bílé světlo, za kterým šli, nechtělo se zpátky. Co jsi prožil ty?
3: No, Adélko, vidím, že o mě ví všechno. No, já jsem šel takým tunelem, to světlo na konci jsem neviděl. Já jsem se pak probudil, už když mi pan primář ukazoval v té televizi, taková velká televize, tak jako tak to, a ukázal, tak tady nám to proudí ukazovátkem, nám jako ukazovala tak, jako mi to, že už mi tam, mi dávali ty steny do toho, nebo steny do těch tepen. A vlastně pak ten večer, když jsem tam jako usínal, tak jsem měl takový polospánek a za záclonou byla taková postava, která nám je takhle ukazovala prstem. To byl úplně živý sen a stalo se mi to pak za 3 dny, když jsem přijel domů, totéž, úplně totéž. Takže ten anděl strážný ještě nade mnou v podstatě ukazoval, jak si dám bacha, no.
2: A dáváš si bacha? Zvolnil jsi?
3: Zvolnil jsem, no. Zvolnil jsem moc a jezdím tak ty 4 koncerty do měsíce, takže s manažerem mám dohodu, prostě 5 dní mezi každým koncertem minimálně volno, no. Je to blbý na Slovensko, když jedeme nebo dál, že třeba po nás chtějí po sobě 2 koncerty nebo něco, tak prostě zásadně to nedělám.
2: Já jsem si všimla, že jezdíš právě i na Slovensko. Jaký to tam je? Jak na tebe
3: Slovensku?
2: No, jaký jsou ty koncerty? Jsou jiný než v Čechách?
3: Jsou je lepší, no. Ty lidi, já jsem totiž do Zlatoslavíka dostal vyzlasu ze Slovenska, ne z Čech, jo. No jo, mě Slováci měli radši. Asi tím, že pocházím tam z Drahotu, z Moravy, tam jako, že jsem tam jako na tom
2: blíž.
3: Rozhraní. No. Takže mě tak jako brali trochu jako to. Ale na Slovensku jezdím hrozně rád a tam děláme pořád velký koncerty, haly a takový. No. Tady jezdíme víc ty kulturní domy a to, protože tady zmizelo strašně moc těch letních kin a takový. To všechno vždycky říkají. Já vždycky si vzpomenu, že jsme hráli třeba, nevím, v Jablonci, v Liberci nebo někde, že jsme hráli a vždycky se zeptáme a říkají, jo, to už je zarostlý travou, tady nic není a tak. A to je 90% takových těch letních kin a toho, co jsme přes to léto ale jezdili, no, protože já ty festiáky jezdit moc nechci a to mě to nebaví v těch Vixlajvandových stanech. Kdy je tam 50-60 stupňů venku, když svítí sluníčko, že jo?
2: No zkrátka musí se šetřit.
3: No, takže to, no.
2: Zpěvák Dalibor Janda je mým hostem.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Se zpěvákem Daliborem Jandou jsme probírali úžasné publikum na Slovensku. Ty jsi zažil ale i úžasné publikum v 90. roce na festivalu Sanremo. To se tady o tom moc nepsalo. Ale co to bylo tehdy za akci? Myslím, že jsi tam byl jenom s Pavlem Haberou. Že jo, jako ten tam byl za Slovensku, ty za Čechy.
1: Ano.
0: A zpíval jsi tam italsky?
1: Zpíval jsem tam, totiž ta písnička, to je písnička Jen ty samotná a já. A jeden ten refrén celý byl italský, no. Ten jsem zpíval italsky. A můžu říct, že se jim to hrozně líbilo. A tehdy, když jsem začal spát ten italský referent, tak oni všichni stali a tleskali, což bylo jako příjemné. Takže tak, no, tak bylo to zajímavé, jako my jsme tam byli jako hosté tehdy z těch socdemů všichni, takový z těch států tam přijeli, to bylo poprvé, co v historii, co na tom Sanremu, jako to, no a tak vzpomínám na tom festival. Dobrým, no.
0: Jo. Ty jsi potom v těch 90. let na chvilinku rozpustil kapelu, vlastně jsi si založil svoje vlastní a už jste natáčeli, dělali jste si vlastně, jako by pro sebe chvilku si měl klid. Písnička Hurikán, tu si za chvilinku zahrajeme, ta je pro tebe asi hodně osobní, ne?
1: Já si myslím, že to je takový to gros, vlastně, co do dneška trvá a pořád je taky přijel ten hurikán, i když mám radši ty vyřívané sedačky v autě už, jo, už takhle. Ale pořád jako jsem takový ten, ta image tam je, mě u benzínek potkávají motorkáři i mladí kluci a všechno a pořád jako nazdára hurikána tohle, ale přijel. A to takže je to daný, je to moje takový ten můj image, který už jako už nikdo nezmění a jsem rád, že to tak je, že vlastně máš určitý charisma, který umět, jsou ty motorky a tohleto. Přitom já už tak jako pár roku na tom motorce nejezdím, ale tady to tehdy, do dneška mi to připomínají lidi, který i ty mladí kluci říkají, že ta motorka bylo něco úplně unikátního. Jo? To byla Kawasaki a vlastně v té době jsem měl půjčenou na půl roku.
0: Aha, já myslím jenom na tu fotku.
1: Ne. Já jsem ji půjčenou, potom ji půjčili. Já jsem se na ní fotil.
0: A to je nějaká takzvaná kroska, ne?
1: Jo.
0: A s tím si jezdil normálně?
1: No tak mohlo se jezdit, ale v terénu a tak, no. Takže to, no.
0: Tak si ji potom musel vrátit.
1: Pak jsem ji musel vrátit, no. A do dneška, protože to jsem ani nevěděl, že taková špičková motorka, do dneška mi to říkají, hele, tu motorku tehdy, já jsem to měl, ten plakát a to, a byla jsem i pověšenou garáží a tak a to. Takže ty kluci do dneška si to pamatují a asi do dneška to je nějaký typ, který je zajímavý, no.
0: Je to hezký, že ty si vydal vlastně CDčko znovu po 40 letech od té písně, takže máme vlastně tady takové výročí. A říkal jsem, že na tom plakátu jste v podstatě zbohatli, protože se ho prodalo milion kusů, je to možný?
1: No, přes milion kusů. Já si pamatuju na jeden koncert, jsme měli v Hradci Králové na fotbalovém stadionu, jsme měli koncert, tam bylo asi kolem 30 tisíc lidí tehdy a přijela tam taková ta Avie s těma plakátama, to byly ty A0, ty velký křídový papír a to se takhle houpalo, to prostě bylo plný těch plakátů a my jsme tam na tom jednom koncertě se prodalo taky 400 plakátů, no. To bylo něco rozdíl, už jsem potom, jako asi po 150. už jsem se na to vyprdl, už jsem pak utekl, jo. To už se nedalo podpisovat dál a to. A fotky samozřejmě, fotky jsme jako tohle, no. Tehdy bylo nějaký jezere Starojisko, že co, a tam vyráběl v té tiskárně, tam jako vyráběli a to, takže vždycky jsme to přivezli a jako bylo to tak ještě to, jak se říká, vonělo tou novotou, no. Že.
0: Muselo to být ale neuvěřitelné, ještě jestli jsi svolil k tomu podepisování, tak ty faninky museli úplně roztrhat, ne?
1: To no, já jsem jako vždycky jsem do dneška dělám autogramiádu a vyfotím se s těmi lidmi. Hele, dělám to pro lidi a důležitý jsou lidi, můžou už se vykašlat na spoustu různých kolegů věci, ale ty lidi musíš si hečkat, protože oni vlastně drží celý ten, aby to jezdilo, no.
0: Samozřejmě faninky dneska mohou s tebou komunikovat na sociálních sítích a tak dále, ale dřív to byly dopisy.
1: Dopisy.
0: Normálně si dostával prostě dopisy.
1: Stovky.
0: A kam ti to psali?
1: Stovky, myslíš?
0: Na Prago koncert?
1: Já jsem fotky pohledy, jsem odpisoval, jsem měl na to jako asi 2 nebo 3 děvčata z fanklubu, který mi na to odpisovali. Ale podpisoval jsem to vždycky a nikdy jsem v životě, že by to za mě něco, vždycky mi to dávali přečíst a tak, jak já jsem to jenom listoval a dělal jsem podpisy, že? A prostě na takový větší dopisy, takový, který už byly že to o něčem bylo, to už jsem samozřejmě psal sám, že jo.
0: No a měl jsi s nějakou faninkou nějaký legrační, nějakou historiku nebo dopis, který jsi si schoval, že byl nějaký bizarní nebo něco.
1: Já si narážíš na paní Čápovou, ne?
0: Ne, nevím. Tam se fakt
1: paní Čápová mě napsala asi 50 dopisů, jo. A posílala kopii na Pražský hrad a na vládu a jednu mě a vždycky mi v jednom dopise mi vyhrožovala a v druhém dopise mi vyznávala lásku. A v tom, jak mi vyhrožovala, tak říkala, že mi moje manželka není suděná, ona byla Slovenka, a že jsme v minulém životě byli manželé spolu. Stupaní. Jako stopaní.
0: No.
1: Takže to, já jsem se s ní pak náhodou sešel na koncertě, bylo to někde v Žilině,

0: manželem v minulém životě my spolu. A já povídám, paní Čápová, a nestačilo to už ten minulý život, že jsme byli spolu manžele? A ona se tak zamyslela po větě a možná aj hej a odešla. A od té doby jsem je neviděl. To je zvláštní. Tak jenom jednoduchý.
1: Velice zvláštní. Hurikán na dvojce. Dalibor Janda.

0: Setkání Adély Gondíkové
1: na Dvojce.
2: Zpěvák Dalibor Janda je stále hostem Blízkých setkání. Asi by mi naši posluchači neodpustili, kdybych se tě nezeptala na zahrádku. protože jsi veliký zahradník, čekal si to.
3: Já jsem si říkal, že k tomu nedošlo
2: zatím. Že k tomu ještě nedojde, ale protože je to opravdu tak neuvěřitelně velká věc, krásná věc, ty ji miluješ. Od roku 92 ji buduješ, což je opravdu dlouhá doba. Je tam pořád co budovat? Proč už to není jednou prostě hotový a jenom to opečováváš?
3: Určitě, ale tak je to opečování dá strašný práce, ale tak mi tam občas chodí někdo pomáhat vyplít nějaký tyhle ty záhonky a tyhle, takže tam máme určitě lidi, kteří mi pomáhají.
2: To musíte mít armádu lidí, to přece není možný. Strašně veliký.
3: Tak já občas tak každý den něco udělám po troškách, že jo. Ale je to pro mě hlavně relaxace, no. Já mám z toho hroznou radost. Já mám radost z toho, když to kvete a když to roste a pak zase smutím, když to najednou pojde nebo tak a to. Takže mám z toho radost a vlastně mám už takové metody, co funguje a tak dále, že v čem to pěstovat a takhle ty věci. Takže to jsem se už tak jako a už dávám rady a oni to jen na tom Facebooku všude chtějí po mně.
2: Právě.
3: A já když dám tam okurky nebo rajčata, tak to má 1,5 milionu slednutí. Když tam dám nový videoklip, má to 150 tisíc, takže prostě jsem teď říkal, že budu to vždycky, když budu sklízet do okurky nebo rajčata, budu to zpívat nový hit můj.
2: No, jako přesně tak, co jako rajčata a okurky, to je celkem normální, ale ty máš samozřejmě melouny, ty máš několik melounů, každý rok sbíráš 14 melounů. Daníš to?
3: 14 melounů jsem sebral jako 8-kilový, ale byly pěkný, jo. Asi 4 nebo 5 bylo přes 8 kilo, ty byly krásné.
2: Ale to by člověk řekl, že u nás vůbec nejde vypěstovat.
3: Jo, ale musíš to pěstovat v kontejnere, jako v tom, já tomu říkám v kalfasech, víš, na Moravě se říká kalfas, to je taky na Maltu, jak jsou ty černý, takový ty boxy, to stojí pár korun, vydrží ti to několik stovek let, že jo, to jako se vyvrtáš tam díry akorát a do toho hlínu a prostě nemusíš to plít, nemusíš nic a tam to jako nasadíš a to z toho pěkně roste ven.
2: No ale musíš mít jako teplo, musí to být na slunečním místě.
3: Pod to dáš černou folii, rozprostřeš a někde, kde je jižní strana, rostou.
2: A jak je to s kaktusama? Ty tam máš
3: kaktusy mám taky, mám takový ty venkovní, co vydrží přes zimu, pak mám ty, co se jako musí se schovávat, no ale kvetou mi každý rok, teď už začínají kvesty opuncie.
2: Tak to je krásný. Ty jako jeden z mála, si myslím, když máš takhle velkou zahradu, tak jsi zrušil bazén. Vím, že architekti bazény...
3: Jako venkovní jsem zrušil totálně. Ne? Já jsem jednou kamarádovi říkal, no, furt říkal, ty máš bazén a to. A říkám, chceš ho? A on pověděl, no tak a kolik? A říkám, odvez si ho, nechci ho. Protože mě vždycky strašně vadilo na jaře to zase čistit všechno a tohle. Můžeš to přikrývat všechno, on ti to chytne. Ty řasy a tohle a pořád to pucuješ. A já už jsem na to neměl. Hlavně to, když se to zase vypouštělo, tak to skládám, musí to být suchý, protože je to splesnivý celý ten den. Takže jsem měl takový ten, jakoby, co se dávalo, takový ty obruče, takový ten jako venkovní, jako to. No a tak teď mám jako vnitřní bazén a tohle a pohoda, klid, no.
2: Tak prostě to stačí. Architekti to na zahradě v podstatě taky nemají rádi. Ale ty jsi milovník historie. Jaké sochy tam máš a kde je vlastně bereš?
3: No tak některý jsou, jako, jak jsem říkal, já jsem třeba získal to, že jsem znám spoustu sochařů taky, který třeba to dostanou na restaurování a oni třeba z toho dělají kopie nebo něco, že jo. Takže já mám třeba kopii Karla IV. Z Mostecké věže, že jo, třeba když dělali kopii, dělali do Hanovru na výstavu a tak dále, originál dávali do toho lapidária, tak já jsem si nechal udělat jednu pro sebe. A potom Ferdinanda I., to nevěděli, kdo to je, protože myslím, že to nějaký písař, měl jsem takový ten baret, měl na hlavě, když tam to, a já jsem říkal, hele, já vím, tak mi ho opravili a mám ho a pak mi volali teda, že tohle, ale to už to bylo moje a to, ale jako mám historii hrozně rád, sbírám sochaře, jako sochy císařů, panovníků a všechno možný tyhle ty věci, mám jich asi přes 70, takže.
2: A čteš ty neuvěřitelně tlusté knihy?
3: Jo, já čtu, no a mě baví hrozně, samozřejmě ta historie celkově a dneska mě děsí, jak ty lidi neznají historii, no, že to je hrůza. No,
2: měli bychom se učit.
3: Měli, no, protože historie se opakuje, bacha na to, no.
2: Tak to byla krásná slova na závěr. Dalibor, já ti moc děkuju, že jsi k nám přišel, díky za tvůj čas.
3: Já tobě, paní Adélko, moc taky děkuju a jsem rád, že příjemný to bylo všechno, to bylo příjemný, takže jsem rád.
2: Mým hostem byl zpěvák Dalibor Janda.
3: Děkuji a ahoj.
2: Ahoj.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velký.
2: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
3: Komediální seriál Most. 2. července na ČT1 a v iVysílání.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
4: O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud a muž, který v Ostravě postřelil a těžce zranil manželku, je mrtev. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty většinou až 32 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Ústavní soud dnes rozhodne, zda přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Podal ji kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet v pondělí rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Není jasné, zda ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, pokračuje mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
6: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
4: Prezident zároveň požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě.
5: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
4: Muže, který dopoledne střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, nalezla policie mrtvého s prostřelenou hlavou. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Její zranění jsou vážná, není však teď v bezprostředním ohrožení života. Bližší podrobnosti policie doplní, jakmile to okolnosti dovolí. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder ještě zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
7: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
4: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. V Jihomoravském kraji hrozí vyšší riziko požáru. Výstraha nízkého stupně platí kvůli pokračujícímu horkému počasí. Lidé by například neměli odhazovat cigaretové nedopalky, rozdělávat oheň v přírodě anebo vypalovat trávu. Další upozornění přidává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
8: Co se týká zemědělské techniky, která vyjíždí na pole, tak by měla být připravena na sezónu, vyčištěná, provozu schopná. Doporučujeme instalaci lapačů, jisker a mít připravené hasicí přístroje, protože každoročně se přece jen setkáváme s požáry, které souvisí se zemědělskou činností při žních.
4: První kombajny totiž do polí v Jižní Moravě vyrazily včera. Pozůstalí po lidech, kteří zemřeli v příčinné souvislosti s očkováním proti covidu, mohou uplatnit nárok na náhradu duševních útrap. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Vyhověl tak dovolání muže, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky očkovací látky. Nárokem se bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 2. Při letní dovolené z cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidé cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
9: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
4: Jakékoliv problémy by lidé podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pomoci může i Evropské spotřebitelské centrum. Je vhodné ukládat si veškerou komunikaci i fotografie závad. Nový zahradní domek mohou využívat děti z azylového zařízení v Praze 4. Studenti střední odborné školy Jarov jej vyrobili ze stromu, který o Vánocích zdobil staroměstské náměstí. Ze zbylého dřeva vyrobili lavičku s turistickým rozcestníkem, které poputují do Jiřetína pod Jedlovou, kde strom vyrostl. Pokračuje vedoucí azylového domu pro rodiny s dětmi v Praze 4 Dagmar Jelínková.
10: My jsme měli možnost ve spolupráci se střední odbornou školou si vybrat, jaký prvek na tu zahradu, nebo případně nemuselo to být vlastně do exteriéru, ale případně do interiéru si chceme nechat zhotovit. Takovéhle nějaké zázemí pro hru, odpočinek nám tady chybělo, něco jako je takovýhle domeček.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty většinou 27 až 32 stupňů. Nejtepleji bude v nížinách. V tisíci metrech na horách bude kolem 23. Zítra bude jasno, během dne místy přechodně i polojasno a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů a v tisíci metrech na horách kolem 25.
5: Doprava.
4: D1 směrem od Prahy je stále neprůjezdná na 24. kilometru, kde se v omezení na mostě Šmejkalka srazily dva kamiony, blokují oba pruhy. Osobním autem sjíždějte nejpozději na 15. kilometru na Velké Popovice. Na 42. kilometru D10 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na 10 minut. A Pražský okruh je obousměrně ucpaný před sjezdem na Ořech, vázne kvůli tomu také příjezd do Prahy po D5, kde se brzdí na 7. kilometru. Zprávy končí teď Jitka Asterová.
11: Ano, jsem zde, přeji vám krásné tropické středeční poledne. Je tady opět naše hra. Pokusíme se trošku schladit. Byl jednou jeden rok. No a když jsme u těch veder, tak já si vzpomínám, že v našem roce, který si dnes budeme připomínat, jsme si koupili na chalupu takovou tu mobilní klimatizaci, do které se dával led, byla jenom do zásuvky, neměla ani žádný vývod. A vzpomínám si, že tehdy stála 15 000 korun. Vůbec nechladila, ale za to strašně hučela. No, Šer určitě klimatizací měla mnoho i centrálních v našem roce, že u nás to vůbec tehdy obvyklé nebylo, no ale Šer, která teď zaspívá, utrpěla v našem roce osobní ztrátu velkou, protože zemřel její přítel při lyžařské nehodě, nebudu jmenovat, to vám snad jako dojde, no ale pracovně se jí velice dařilo, protože její album bylo oceněno 4násobnou platinovou deskou. My si zahrajeme veliký hit Believe, no a já se budu těšit a věřím také, že se budete trefovat na první dobrou. SMSky můžete posílat už teď na známé číslo 702 222 220 anebo mi můžete poslat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: šikovní. Někteří z vás se trefují opravdu na první dobrou, kteří to jsou, to samozřejmě neprozradím. Tak nejrychlejší Jana původně podle klimatizace dala typ 2008, no a potom velice možná moudře, nebo nevím, trošičku snížila na rok 1998 podle šer a dává i vzpomínku, to jsem odešla do důchodu. Doufám, že se dařilo. Dále můj věrný posluchač Michal, kterému moc děkuji za kompliment, píše, typnu 90ky, třeba rok 1996. No a moje oblíbená Renča, ta si typuje rok 1994 a sázíte další a další. Teď ještě, abych byla spravedlivá, tak dám nejrychlejší SMS. To byla Ina. Zdraví, Mitko, po delší době bych to viděla na rok 1998 nebo 1999. Takže ještě máte čas se rozhodnout, protože teď bude následovat vlastně první nápověda. Já jsem začala také trošku o penězích, kolik stála v našem roce mobilní klimatizace. Ta stála, jak jsem říkala, 15 000 korun. To teď ty mobilní klimatizace v našem roce, kde jsme teď v roce 2026, jsou daleko levnější. Ale jinak bylo všecko levnější v roce, který hledáme. Pojďme se podívat na ta čísla. Průměrná měsíční mzda v našem roce byla 11 800 korun. No a jaké byly průměrné ceny podle Českého statistického úřadu zaokrouhlené na celé koruny za 1 kilo? A teď dávejte pozor. Chleba stál 16 korun, hrubá mouka 9 korun, vaječné těstoviny 28, máslo 105 korun. Ale pozor, ne za čtvrtku jako teď, ale za kilo. A na co si určitě vzpomenete, jsou obchodní domy s vietnamskými majiteli. Ano, to byl v našem roce veliký fenomén a fenoménem se staly díky tomu, že se tam dalo nakoupit výrazně levněji. Důkazem budiš reportáž České televize.
1: Oděvy, obuv, kožešiny, galanterie, sportovní potřeby, zlato a elektronika. Vše v údajně dobré kvalitě a za levné ceny. Tak vypadá sortiment prvního vietnamského obchodního domu. To, že vznikl v Ostravě, není náhoda. Zdejší vietnamská komunita čítá 12 lidí a řada z nich jsou absolventi Vysoké školy báňské.
0: A teď se vás zeptám, kdy jste slyšeli poprvé tento veliký hit v podání Žlutého psa?
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Pokračuje naše hra Byl jednou jeden rok na dvojce. Já moc zdravím paní Kamilu, která se opravdu dlouho neozvala, vždycky buď v zastoupení manžela, nebo někdy prostě pracovní povinnosti, já to úplně chápu. Píše, jsme v druhé polovině 90. Podle Cher to typuji na rok 1998. V této době jsem pracovala v distribuci zvukových nosičů a zrovna CDčka s albem, na které se skladba I Believe nachází, mi prošlo rukama opravdu, opravdu hodně. Mimochodem opravdu taky další z nestárnoucích hitů. I teda musím říct, že Cher je nestárnoucí. Když ten hit naspívala, tak to už jí taky nebylo cet. To jí bylo sát. No, už jí bylo ještě víc než 40, si myslím. No, ale byla mladší než já jsem teď. Jinak vzpomínáte si na populární pořad Doremi? Ano, to byla soutěž, pěvecká soutěž amatérů a vlastně byla velice úspěšná, protože jednak to byl úplně takový unikát v té době, nic podobného nebylo a potom ti soutěžící, to není jako teď, že umí zpívat v těch soutěžích jako je Superstar a podobné jiné, ale tady opravdu většina z nich zpívat neuměla, takže to byl hlavní důvod si myslím, proč ten pořad byl tak sledovaný. Teda já jsem se na ten pořad dívala hlavně kvůli Sabině Laurinové, protože to krásně uváděla, hlavně byla nádherná a kvůli Pavlu Trávničkovi. No a vždycky na konci dílu vyhlásili vítěze a taky mu dali finanční odměnu. Vzpomínáte si na ten pořad? No, já si taky vzpomínám, že jsem tam byla někdy v porotě, ale to už vážně nevím přesně, jestli to bylo v roce, který hledáme. Ale jestli už vy víte, tak teď mi můžete nejenom napsat a do té SMSky prosím nebo e-mailu napište také, podle čeho tak soudíte. Když bude malá vzpomínka, nechci to z vás páčit, tak budu ráda. No a teď mi můžete taky volat sem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25. No a teď už Aerosmith. I could stay away.

0: krásná píseň, jestli pak víte, z kterého je filmu. Je z filmu Armageddon, který byl natočen v roce, který si dnes připomínám, v naší hře byl jednou jeden rok. Já mám teď na telefonu Martinu, kterou moc zdravím. Dobrý den, Martino.
1: A já vás taky zdravím, paní Jitoško, taky se vaříte.
0: No tak já tady ve studiu je mi příjemně, škoda, že mám jenom hodinku, já bych tady dneska byla nejradši 24 hodin, protože tady je příjemně, tady je klimatizace a já právě myslím na všechny ty lidi, kteří pracují venku na tom sluníčku prostě.
1: Ale můžu vás uklidnit, že bude lépe, protože jsem viděla Terra X minulý týden v neděli u nás v televizi, to je vědecký pořad a říkali, že loni už bylo 85% zatažená ta díra ozonová, že to zasahuje.
0: Takhle, ježišmarja.
1: No a za 2030 by už měl se stabilizovat počasí a dokonce zmizet by do 2050 El Niño.
0: No tak čísel tady padlo hodně, i když teda úplně mimo náš program, Martino.
1: Já chtěla říct, že je to asi 1992, protože jsme kvůli k těm obchodům s těma Vietnamcema, my jsme jezdili přes hranice a tam toho vždycky bylo plno, protože jsem se vdala v Německu, do Německa, jak jsme jezdili k rodičům, tak jsme to teda zažívali.
0: Mám to úplně před očima, vidím tam ty trpaslíky u těch hranic,
1: ano,
0: jo, ty šílený kýče, ano, je to tak.
1: Je zvláštní, že se to několik desítek let vydrželo.
0: Ano, a já sama se přiznám, že...
1: Oni to potom zakázali jako u těch hranic nechat.
0: A já sama se přiznám, že jsem taky podlehla a nedávno jsem vyhodila posledního trpaslíka na chatě, protože taky jsem si koupila. Martino, já vám moc děkuji za váš tip, přeji vám, ať se hlavně neuvaříte. Vy také. Takže píšu si rok 1992. Uvidíme, co napoví.
1: Jo, ale podle té Cher, ona vydala v tom roce i byl film Mořské pany
0: Ano.
1: Lépe,
0: jo, to si něco takového vybavuju. Máte pravdu, no nebudu si samozřejmě googlit, protože to se nesmí v našem pořadu, ale...
1: Já jsem to negooglila, já jsem to pamatuju, že jsem to v Německu viděla, že jsme na tom byli s manželem.
0: Dobře, Martino, já vám přeji krásný den, ještě jednou moc díky.
1: Já vám taky všem a posluchačům vydržať.
0: Děkujeme, vyřídím. A uvidíme, kolikátý rok napoví Lucie Bílá.
2: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: No, moc děkuji. Teď se dokonce rozjeli i SMSky. Já jsem si myslela, že už se mnou nemluvíte a to byl jenom nějaký tady zásek technický. Ale já mám teď na telefonu pana Petra, na kterého se chci zeptat, kolikátý rok si myslí, že hledáme? Dobrý den.
1: Hledáme rok, ahoj, zdravím tě, Jíťo. Prosím tě, hledáme rok 1997.
0: 1997, a proč si to myslíte, jo. Petře? A my si tykáme, nebo jak je to?
1: Můžeme si tykat i vykat.
0: No. Ano, to je úplně přesně podle bonmontu. Takže Petře, jo, je to tak. Takže ještě jednou ten tip, já jsem byla tak vykolejená, že jsem přeslechla.
1: 1997.
0: 1997, a dle čeho tak soudíte?
1: Prosím tě, měl jsem koncert v Řecku.
0: Vy si nedáte pokoj.
1: No jo, no, měl jsem koncert v Řecku a bylo mi tam hrozně dobře, vracel jsem se do České republiky, pršelo tady, já tady jsem se vracel letadlem v kraťasích, pršelo na mě, tady byla strašná zima v České republice. Mm-hmm. No, a typuju to hlavně kvůli Cher i.
0: Dobře.
1: Protože miluju muziku, no.
0: Tak Petře, já vám moc, moc děkuji za váš tip. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Ahoj, Jíťo.
0: A teď Go Go Dolls.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: to byla Ilona Čáková, která naspívala píseň, která je z našeho roku. Mimochodem strašně jí přeju, že má teď poslední roky úžasný comeback. A teď zdravím Michala, který mi posílá vzpomínku na pořad Doremi. Na pódium přišel fanoušek, řekněme, více tvrdší muziky, odpovídalo tomu i jeho oblečení a s paroháčema v obou rukách pozdravil nazdar trávo. Jinak je-li to rok 1998, tak jsem byl ještě svobodný, ale už ve vztahu. Byl jsem po operaci levého kolene, teď jsem po operaci pravého, takže při břeské zatavení mě čekají obě kolena. Já zatím mám ještě svoje, ale já dám pořadí teď třetí nápovědu. V našem roce zemřel vynikající vědec, který se proslavil především vynálezem měkkých kontaktních čoček, Otto Wichterle. Čočky byly kromě chemických vzorců, by nevznikly bez vzorců matematických samozřejmě. Nakonec přišel na funkční vzorec, který určil potřebné množství materiálu pro výrobu jedné čočky a svěřil se s výsledkem svému otci Karlovi Wichterlemu. A jak otec reagoval?
1: I ten první můj vlastně velice primitivní a velice přibližný výpočet je, ukázal, že to je ta správná cesta a teďkrát otec poprvé nějak pochválil moji matematickou zdatnost a říkal, to je divný, že některé věci se dají vyzkoumat s nohama na stole.
0: Takže pokud vám ani teď není jasno, tak teď určitě bude Robbie Williams.

0: Už víte, který rok dnes hledáme?
1: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: A já zdravím moc Lucii z Brna, která tipuje rok 1997. Teď je ten moment, kdy kromě psaní mi můžete volat, takže ještě jednou zopakuji číslo. Jsem do studia 22 155 25 a 25 a já zatím udělám takovou malinkou rekapitulaci. My si dnes připomínáme rok, kdy u nás odstartoval fenomén obchodních domů vietnamských majitelů, kdy televize Nova začala vysílat populární pořad Doremi a kdy zemřel vědec Otto Wichterle. Jinak moc zdravím Václava do Ostravy Poruby, který tipuje rok 1996 a do třetice. Marcel z Prostějova si stěžuje. Jitko, dneska se vůbec nechytám, tipnu jen tak od boku, rok 1998. Před námi ještě poslední nápověda a teď už skupina Lucie.

0: Před námi poslední nápověda naší hry Byl jednou jeden rok na dvojice. A já mám na telefonu dalšího Petra dnes, kterého moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mohl byste si prosím, Petře, stlumit rádio? Ono to tam potom halí. Ano, děkuji. Ano. Tak jaký, Petře, vy máte tip?
2: Já tipuji rok 1999.
0: Ano.
2: Podle žlutého psa.
0: Podle té modré.
2: Já jsem slyšel i hezky vypravování, jak toho autora, jak, nebo vedoucího, jak ty písně vznikaly, jak vznikal i ten žlutý pes. A v tom roce, no to už začal život tak jakoby normálně téměř, já to vypnout rád, já jsem sice daleko od něj.
0: Tak, pak, no. Když je to je méně než kilometr, tak to dáte, no. Dobrý, ne, to snad stihnem.
2: Já jsem, je venku teplo, tak jsem zalezl v chalupě, jak jsem to byl na opačný konce světnice. No a tak život začínal běžet normálně, už jako v 90. to bylo jako i všelijaký. Já jsem se věnoval a věnuji ještě do teďka historii, kultuře tady u nás, i organizačně někdy. A
0: no a hlavně taky mi píšete, že truhlařině, to vám někdy zavolám, protože no,
2: truhlařina byla moje životní řemeslo.
0: No tak to je fantastický, tak říkám, já se vám někdy ozvu, ale v tento moment já se musím už pustit Leonu Machálkovou. Já se strašně omlouvám.
2: Ano, taky puste, já vám přeju hezký poledne a další dny.
0: Ano, děkuju moc.
2: Ať se daří.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou někdy.
2: Ano.
0: No vidíte, není Petr jako Petr, že? Leona Machálková, než bude zpívat, tak ještě musím říct, že v našem roce vydává úspěšné album, které se jmenuje Film a muzikál, které produkoval Karel Svoboda. Obsahuje 13 nahrávek známých filmových a muzikálových písní. Bylo velice úspěšné a také se skvěle prodávalo. Důkazem jsou zlatá a také platinová deska. A na úspěch celého alba navázala Leona o rok později, kdy vyšlo její album Film a muzikál 2. A o několik let později v pořadu Tandem mého milého kolegy Jana Rosáka ve vysílání Českého rozhlasu vzpomínala na Karla Svobodu a také připomněla, že právě on byl producentem těchto filmových a muzikálových alb.
3: Neráda bych přeskočila zásadně Karla Svobodu, který mě také velmi pomohl v kariéře, který také byl ten, který mě uslyšel na poprvé zpívat na konkurzu na Drákulovi a řekl, co to jsem zavřela pusu, tak my bychom vám, slečna Machálková, rádi nabídli roli Adriany, ve které jste v konkurzu uspěla, první obsazení. No já jsem myslela, že to se mnou švihne, jako, že to si dovolím, tenhle ten moravský výraz. Pač to teda jsem také jaksi nečekala a vznášela jsem se blahem, že mě někdo takhle věří a pro mě třeba muzikál Drákula také byl velmi přelomový, protože nejenže byl úspěšný, ale měl i velkou publicitu a pochopitelně se od toho odpíchla celá řada jiných událostí. Kromě toho mi také třeba Karel Svoboda vyprodukoval úspěšná muzikálová alba. Takže děkuju.
0: No a my si pustíme písničku Žízeň lásky, kterou proslavil film Flashdance a český text pro Leonu napsal Karel Šíp.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na dvojce.

My tady jedeme, je tady finále naší hry, byl jednou jeden rok na dvojce. Dneska jsem se s vámi strašně, strašně pobavila a potěšila. Víc než jindy. Ve finále je Eva, která píše krásné poledne, Jituško, podle písně kapely Aerosmith z filmu Armageddon. Typuji rok 1998. Pamatuji si na klip z toho filmu, který jsem viděla v pořadu ESO, na který jsem se pravidelně v sobotu dopoledne dívala. No a samozřejmě Jaroslav, ten má také dobrý tip, stejně tak jako Kamila, Evik, ostatní, Treperenda, Sluníčko. Ano, opravdu, byl to rok 1998. Moc se na vás těším zítra. Těší se na vás samozřejmě moje kolegyně Iva Bendová. Jak už jsem vám říkala, zapněte si webkameru, protože vypadá opravdu skvěle. Skvěle, fantasticky. No, takže já se na vás budu těšit zítra a teď už Mike Oldfield a Cara Delevingne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Víc hlídek bude už i tento pátek. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty většinou až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve velmi vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
2: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
0: Policie posilí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou i tento týden v pátek a v sobotu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se zaměří hlavně na dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Nákladní vlak poškodil ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaků na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušen. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy nasadili náhradní autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz obnoven patrně až 29. června. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
3: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají předpokladem do 29.
0: Kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování s trestem až do 2 let vězení, řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě totožnit několik osob, které byly maskované a použily pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
0: Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a prosí veřejnost o pomoc s identifikací.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty většinou 27 až 32 stupňů, nejtepleji bude v nížinách, v 1000 metrech na horách čekáme kolem 23.
1: Doprava.
0: D1 směrem od Prahy je stále neprůjezdná na 23. kilometru, kde se v omezení u Šmejkalky srazily 2 kamiony. Kolona se táhne od 15. kilometru a je to nadlouho. Patrně bude nejlepší jet z Prahy po staré Benešovské, protože objížďky přes Mnichovice i Velké Popovice jsou ucpané. Kolony čekejte i v opačném směru u Šmejkalky. Řidiči tam zpomalují a prohlížejí si následky nehody. A na Pražském okruhu se srazily 3 kamiony kousek před sjezdem na D1. Kolony se táhnou zatím od Jesenice. To byly zprávy odpoledne na Dvojce, vás provede Iva Bendová.
6: Je to tak krásný den, a to doslova, i když chápu, že ve spojitosti se stále rostoucími teplotami je už pro leckoho té krásy možná příliš. A tak jestli vám to práce anebo povinnosti dovolí, raději se schovejte do stínu nebo nejlépe do klimatizované místnosti a pojďte si s námi užít dnešní středeční odpolední Dvojku.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Musím říct, že to, o čem budu v následující chvíli mluvit, jakoby korespondovalo s písní Michala Hrůzy a také Lenky Dusilové, tak pistolník, který místo whisky pije Cola Loco. Legendární limonádový Joe se vrací na filmová plátna v digitálně restaurované podobě. Jak složité bylo obnovit jeho slavné barvy a proč dostal nový anglický název? I na to odpovíme v úvodní hodině dnešní odpolední dvojky. Stejně jako na to, co je cestovatelský stres a případně jak se s ním vyrovnat, tak na ten si zase posvítíme s Věrou Fajfrovou. Teď vám ale pro dobrou náladu posílám kapelu Beatles.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Jeste, ať vám to sluší, se tento týden bavíme o skladování potravin. My už víme, jak by to ideálně mělo vypadat a na co si dát pozor. A je dobré si taky říct, jak to zvládnout v běžném provozu doma. Ono totiž nejde jen o teorii, ale o to, aby nám to fungovalo každý den. Takže jak si skladování potravin co nejvíc usnadnit, to nám dnes poradí nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den, Andrea.
3: Dobrý den.
2: Pojďme to vzít úplně od začátku. V jakých nádobách je nejlepší potraviny uchovávat? Má smysl řešit sklo, plast nebo třeba nerez?
3: Za mě je ideální používat skleněné nádoby, pokud se jedná o takovéto uchovávání doma, ne, že to potřebujeme brát někam na cesty, protože sklo vlastně je inertní, dobře se myje, nepropouští nějaké pachy do jídla a můžeme ve skle rovnou i ohřívat. U toho plastu samozřejmě měli bychom vždy volit plast, kde je označení, že se jedná tedy o certifikovaný plast na úchovu jídla, ale i tak nemusí být ideální v něm pravidelně ohřívat pokrmy a třeba ten nerez bychom ohřívat také spíše neměli. Mm-hmm. Takže nějaká skleněná nádoba třeba s dřevěným víkem si myslím, že je ideální. Mm-hmm.
2: A jak dlouho můžeme bezpečně skladovat uvařené jídlo v lednici? Existuje nějaký způsob, jak ho rychle a správně schladit?
3: Maximálně bych doporučila to předem uvařené jídlo skladovat zhruba tak 3 dny u většiny pokrmů. Některé potraviny jsou trochu citlivější, například rýži bychom opravdu měli skonzumovat do 24 hodin, nebo možná i těstoviny jsou takové choulostivější. No a pro rychlé schlazení, pokud bychom měli doma nějaký šokový chladič, bylo by to ideální. Napadá mě jedině snad rozdělit jídlo do několika mělčích nádob, ale vlastně vždy je lepší dát to ještě trochu teplé jídlo do lednice, než nechat ho na lince přes noc.
2: Já se ještě zeptám na tu rýži. Můžeme ji tedy ohřívat? Protože jsem četla články, že by se vlastně vůbec neměla ohřívat.
3: Ono u té rýže je větší riziko rozmnožení takzvaného bacilu, bacillus cereus, který může způsobit nějakou otravu. Čili rýži se příliš nedoporučuje opakovaně ohřívat. Mm-hmm. Ale přiznám se, že já taky někdy uvařím rýži a mám ji ještě na následující den, ale je opravdu důležitá ta důkladná teplná úprava. Já třeba z té den staré rýže vařím rýžovou kaši, kterou opravdu dobře provařím, a nebo ji úplně upeču do křupava na takový asijský styl,
2: placičky.
3: Takové placičky.
2: Máte ještě nějaký konkrétní skladovací tip, Andreo, který lidé často neznají třeba a může jim výrazně pomoct?
3: Já často zmiňuji právě skladování ořechů a semínek v chladu v lednici nebo i v mrazáku, aby byly dlouho dobré nežluklé. To platí i pro skladování většiny rostlinných olejů. Napadá mě potom ještě tip na skladování třeba bylinek, vlastně nenechávat je v takové té plastové krabičce, ale dát je do skleničky s vodou nebo postavit je vlastně do skleničky s vlhčeným ubrouskem a tedy každý den vodu měnit.
2: Tak jste to slyšeli, milí posluchači, stačí jenom pár drobných změn a skladování potravin začne dávat mnohem větší smysl. Zítra naše téma uzavřeme, takže nás poslouchejte opět po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Těší se na vás Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: 13:23, tohle to byla Lenka Filipová, posloucháte středeční odpolední dvojku. Kolaloka proti whisky, padouchové v bílém a hrdinové v zářivých barvách. Legendární filmová parodie Limonádový Joe se po více než 60 letech vrací na plátna v digitálně restaurované podobě. Světovou premiéru bude mít dnes na prestižním festivalu klasického filmu v italské Bologni. Národní filmový archiv tak vrací do kin jeden z nejslavnějších českých snímků.
1: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Karel Fejala, Miloš Kopecký, Olga Šróberová, Valdemar Matuška nebo Vladimír Menčík. Před více než 60 lety si Oldřich Lipský a scénárista Jiří Brdečka vystřelili z amerických westernů. Vznikla komedie, kterou dnes znají generace diváků.
3: Padouch nebo hrdina? My jsme jedna rodina.
2: Film dostal také nový anglický název. Zatímco v minulosti byl v zahraničí známý jako Lemonade Joe, nově se bude uvádět pod názvem Soda Pop Joe, říká ředitel Národního filmového archivu Michal Brgan.
4: Očekáváme, že ten film se nejen vrátí k těm, kteří ho už znali, ale hlavně se otevře těm, kteří ho zatím ještě neměli možnost poznat. A díky tomu, že film je restaurován tak, aby se mohl hrát ve velkých kinech, na velkých plátnech, tak jak se to Limonádový Joe zaslouží, tak věřím tomu, že to bude jeho další život a další úspěch.
2: Jedním z důvodů restaurátorských prací byly i slavné barevné efekty. Film totiž záměrně napodobuje postupy rané kinematografie a jednotlivé scény střídají různé barevné odstíny. Restaurátoři proto pracovali s dobovými kopiemi, aby co nejvěrněji obnovili podobu, kterou diváci viděli při premiéře v roce 1964.
5: Noci jsou chladné!
6: Jo,
5: to abych si vzal teplé prádlo.
2: Po premiéře v Bologni zamíří digitálně restaurovaný Limonádový Joe do českých kin. Boloňský festival uvede také film Varhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929. Ten je považovaný za jeden z nejambicioznějších němých filmů natočených v Československu. Alžběta Hablová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Místo radosti z blížícího se volna přichází vyčerpání, podrážděnost anebo pocit, že už prostě nemůžeme dál. Proč právě před dovolenou často narážíme na své limity? Jak poznat rozdíl mezi běžnou únavou a počínajícím vyhořením? Má smysl dohánět vše na poslední chvíli nebo je lepší zpomalit už před odjezdem? A jak odpočívat, aby nám dovolená skutečně pomohla? Tak to jsou otázky, které zazní v dnešní kávě o čtvrté. Hostem bude psycholog a právník Ladislav Koubek. No a ptát se i za vás bude po 16. hodině kolegyně Tereza Stýblová.

0: Možná i vás čeká v příštích dnech let na dovolenou. Někdo létá rád, někdo už se bojí týden před cestou. Pokud patříte k té druhé skupině, tak věřte, že v tom rozhodně nejste sami. Takzvaný cestovatelský stres zažívají podle průzkumu společnosti Lagardère Travel Retail 4/5 z oslovených. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Do jaké skupiny patříš ty?
1: Ivo, já do obou. Já létám moc ráda, ale právě mám stres z toho, že se něco po cestě na letiště stane a já se nestihnu odbavit. Tohle mám společné s třetinou oslovených. Stres z cesty, kontrol a časového tlaku před odletem pak pociťuje skoro polovina dotázaných. Zhruba čtvrtina se obává samotného letu a 13% má obavy z obojího. Více než polovina lidí pociťuje, že jim stres na letišti kazí cestování a představ si, že žádný stres nepociťuje před cestování 18% dotázaných.
0: To jsem já.
1: To seš ty?
0: Já se vždycky těším na ten shopping ve celní zóně.
1: Zapomeneš na strach z letu.
0: No tak strach z toho, že se nestihneš odbavit, tak ten můžeš samozřejmě vyřešit tím, že budeš při cestě na letišti prostě počítat s větší časovou rezervou.
1: No já to přesně tak dělám, i když na letiště tady jezdím metrem a autobusem, ale stát se může cokoliv, ale ještě větší rezervou by si měli do svých časových plánů připočítat ti, kdo pojedou na pražské letiště vlastním autem. Přestavba mimoúrovňové křižovatky a viatická u pražského ruzyňského letiště, která potrvá do září 2027, totiž může způsobovat dopravní komplikace. No a letiště Praha proto už dřív doporučilo cestujícím, aby na letiště vyrazili s dostatečným předstihem a využívali městskou hromadnou dopravu, které se dopravní omezení v místě stavby netýká.
0: Tak to máme cestu na letiště, ale pro ty, kteří se bojí létání, může být potom tedy delší čekání na let doslova utrpení.
1: Ano, a podle průzkumu se 48% lidí vyrovnává s nervozitou. Odvedením pozornosti pouští si třeba hudbu, podcasty nebo filmy. 42% vyhledává občerstvení a 16% pak alkohol pro uklidnění. Společnost Lagardère Travel Retail na základě těchto zjištění připravila projekt Letím v klidu. Od pondělí se v odletové hale pohybuje tým, který cestujícím poradí a pomůže zvednout náladu. Jak a kde ho najdete, tak to nám poví mediální zástupce společnosti Anna Soldátová.
2: Náš tým Letím v klidu, letím z Prahy, najdete na terminálu 2 v nákupní duty free zóně. A poznáte je snadno, budou mít světle modré kšiltovky a béžová trička s názvem našeho projektu Letím v klidu, letím z Prahy.
0: Musím říct, že mě to vykouzelo úsměv na tváři. Co tenhle ten tým cestujícím radí a jak se tě tedy zatím osvědčil?
1: Tým Letím v klidu, letím z Prahy je v akci teprve třetí den a reakce jsou převážně pozitivní. A co přesně je jeho úkolem, nám ještě Anna Soldátová upřesní.
2: Hlavním úkolem je vytvořit příjemnou atmosféru, aby dovolená začínala už na letišti. Tým si s vámi popovídá, zeptá se, jak se cítíte a pokud budete potřebovat, rádi vám poradí. Hledáte například kavárnu, dětský koutek, něco na nevolnost v letadle nebo nějakou drobnost pro zabavení dětí? Oni to pro vás mají. A samozřejmě jsou tam i pro úsměv a dobrou náladu. Stejně jako náš instagramový projekt Letím z Prahy, který cestujícím dlouhodobě přináší praktické tipy pro cestování z pražského letiště.
1: Tento projekt je zatím pilotní, členy týmu budou na letišti Václava Havla zatím potkávat cestující, jak jsme slyšeli, do 5. července. No a pokud se osvědčí, tak třeba i příští léto.
0: Pokud vás čeká let na dovolenou a poletíte z letiště Václava Havla, můžete tento tým potkat a pokud budete něco z toho, co nabízí, potřebovat, tak ho klidně můžete oslovit. No a já děkuji Věře Fajfrové za tyhle informace. Naslyšenou zítra.
1: Naslyšenou.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Ivou Bendovou.
5: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're

Když Queen složili tuhletu píseň, tak jim manažér říkal, že 6 minut takové muziky nikdy rádia hrát nebudou. A vidíte, píše z rok 2026 a my jsme si Bohemian Rhapsody užili v celé její kráse a já myslím, že leckomu z vás, stejně jako nám tady, udělala radost. Přiznejte se, kdo z vás zpívá všechny ty hlasy v jeden moment? Já vždycky. Tak ale pojďme dál, předpověď počasí, nabízíme tedy meteorologa

0: odpolední dvojice v 15.45, ale počasí je tenhle týden také tématem pro Milana Štajndlera.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.
3: Tenhle týden se věnuju počasí. V pondělí jsem zmínil vedro, v úterý bouřky a ve středu se sluší zavzpomínat, že přesně před 5 lety, 24. června 2021, zasáhlo některá moravská města a vsi tornádo. Češi byli vždycky přesvědčeni, že u nás jsou bezpečné jen 3 věci – pivo, stížnosti a počasí. Tornádo elegantně vyřadilo jednu položku ze seznamu. Od té doby už víme, že počasí občas nemá smysl pro humor. Ten hold musíme dodat my. Takže, venku zuří tornádo, když si najednou pan Novák všimne, že někdo klepe na dveře. Venku spatří tchýni a povídá jí, maminko, co vy tady v takovém počasí? Proč raději nejdete domů? No nic, tak snad už bude jen hezky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
1: Představujeme nejúspěšnější pořad dvojky.
0: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
1: Kriminálka.
0: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Roste počet mrtvých na silnicích, policie proto nabádá před cestami na prázdniny k dodržování pravidel. A v Česku se bude dál oteplovat, ohrožen by mohl být i absolutní rekord, skoro 40,5 stupně. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty většinou až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na silnicích v Česku letos zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí, což je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu, které jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
4: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení, tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
3: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku vyjma horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne, a v neděli se maxima mohou vyšplhat až ke 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord bezmála 40,5 stupně naměřený před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Stovky metrů bezpečnostního potrubí mění technici v podzemních chodbách pod jadernou elektrárnou Temelín. Sloužit má k odvodu tepla z reaktoru při mimořádných událostech. Speciální rozvody propojují výrobní bloky z bazény s technickou vodou a diesel generátory. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka musí technici vyměnit asi 350 metrů potrubí.
5: Aby byla zajištěna bezchybná funkce i na další desítky let, tak nahrazujeme původní materiál z uhlíkaté oceli za moderní vysoce kvalitní nerezovou ocel. Jde o dlouhodobý projekt, aktuálně jsme přibližně v třetině.
3: V Národním parku České Švýcarsko platí kvůli suchému a horkému počasí noční zákaz vstupu do lesa. Nad územím parku také pravidelně hlídkují drony. A podle předpovědi počasí je pravděpodobné, že v nejbližších dnech bude vyhlášen také nejvyšší stupeň požárního rizika, pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
6: Sepnul v úvozovkách náš požární semafor. Pro návštěvníky začíná také platit jedno důležité omezení, že do lesa nesmějí vstupovat mezi 10. hodinou večerní a 6. hodinou ranní.
3: Správci parku žádají návštěvníky, aby opatření dodržovali, byli obezřetní a v případě požáru ihned volali hasiče.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty většinou 27 až 32 stupňů. Nejtepleji bude v nížinách, v 1000 metrech na horách kolem 23.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Doprava.
3: Na D1 směrem z Prahy se brzdí na 13. kilometru a asi 45 minut se pak popojíždí k omezení na 24., kde už sice odtáhly dva havarované kamiony, ale přibylo tam jedno nepojízdné nákladní auto. Opatrně kolem 43. a 5. kilometru D5 směrem od Prahy na vozovce leží balíky izolační vaty. Na příjezdu do Prahy po D5 brzdí kamiony u Loděnice, osobní auta až před sjezdem na okruh a pomalu se pak jede ke sjezdu na Ořech a pár set za ním, pozor, u středových svodidel stojí osobní auto, je označeno trojúhelníkem a stojí u něj řidič s několika dětmi, tak buďte velmi opatrní. To byly zprávy, Iva má opět slovo.
8: Pokračuje odpolední dvojka, no já když jsem slyšela ty stupně, které nás čekají, jak říkal Pepa, tak jsem svojí mamince napsala zprávu, že na víkend má zákaz vycházení, protože má doma klimatizaci a navzdory tomu, že nikdy jak si nepřipustila, že by přistoupila na nějaký příkaz anebo zákaz, tak tentokrát souhlasila. Tak jestli i vy máte někoho ve vyšším věku anebo naopak děti, tak opravdu buďte velmi opatrní. Napište mi, co máte vlastně v plánu na víkend, protože já se třeba taky zavřu doma a budu poslouchat dvojku, jak jinak.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Antonín Dvořák, génius světové hudby, ale také manžel, otec a muž obklopený silnými ženskými osobnostmi. V památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami právě otevřeli novou výstavu s názvem Ženy na vysoké, žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka. Kdo byly ženy, které ovlivnily skladatelů v život i tvorbu a proč je jejich příběh zajímavý i dnes, tak o tom si budu po půl třetí povídat s ředitelem památníku Vojtěchem Poláčkem. No a jestli jste zájemci o techniku a možná ještě spíše o historii techniky, tak vám nejspíš neuteklo, že u nás máme nové technické muzeum. Otevřeli je ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji. A jaké je, to nám za chvíli prozradí Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak prozraď, proč zajet za historií techniky právě do Vysokého Mýta?
2: Ivo, to je strašně jednoduché, protože to stojí za to.
1: A kdybys to rozvedl trošku.
2: Jedná se vlastně o staronové muzeum. Když povím Muzeum českého karosářství, tak si nejspíš mnozí naši posluchači uvědomí, že v tomhle muzeu ve Vysokém Mýtě byli. No a právě toto muzeum, které připomíná zejména slavnou karosárnu Sodomka Vysoké Mýto, se do nového technického muzea Pardubického kraje, abych tak řekl, přestěhovalo. Vedle toho se ale to nové muzeum teď věnuje i letectví, cyklistice, požární technice a nebo železnici.
1: No a co se všechno stěhovalo a co v novém muzeu uvidíme?
2: Stěhovalo se 7 aut, 2 kočáry, 1 skútr a 1 motorové autíčko. To jsem se alespoň dočetl. Návštěvník se může těšit nejen na vozy od Sodomky, jako třeba na legendární Aero 50 Dynamic, ale třeba také na pancéřovaný vůz komunistických papalášů, Škoda VOS a nebo na motocykl Grizzly.
1: No pane, jo, tak pokud vám tyhle názvy nic neříkají, tak rozhodně si nenechte ujít tu možnost podívat se, protože už jako to mluvíš, tak je jasné, že je to zajímavá expozice o historii automobilismu.
2: Je velice zajímavá a ta expozice se jmenuje Kabát pro auta a má vlastně dvě části. Ta první se věnuje tvorbě karosérie od návrhu až po hotové dílo a ta druhá zkoumá dějiny Sodomkovy firmy, ze které se vyvinula populární karosa, no a dnešní Iveco.
1: No a co dalšího tě vlastně v muzeu zaujalo?
2: Tak třeba expozice Jednou stopou, ta představuje vývoj cyklistiky od jejich počátků až po současnost. K vidění jsou různé modely starých i novějších jízdních kol a taky jednotlivé součástky a mají tam taky trenažér takzvaného vysokého kola. A to je docela roztomilé, protože ředitel Vysokomýtského muzea Jiří Junek, ten je známý tím, že jezdí právě na vysokém kole.
1: Takže by to tam mohli předvádět klidně?
2: No, on by mohl, já teda bych nemohl.
1: Tak přijde ještě nějakou expozici.
2: Tak třeba ta s názvem Posaďte se u nás, ta přibližuje firmu Hinek Gottwald z Brandýsa nad Orlicí, pozdější Kovonu. A nebo další expozice rovněž s velmi výmluvným názvem Pomocník v domácnosti. Od Necek a Valchy se ovšem návštěvník rychle dostane k modernějším výrobkům firmy ETA, které provázejí životem několik generací u nás. K vidění jsou starší i novější žehličky, mixéry, vysavače a nebo třeba lednice.
1: A navíc návštěvníci jsou určitě nadšení, že tohle měli doma taky.
2: Ano, přesně tak. Ovšem v Krajském technickém muzeu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě představ si, Ivo, zpřístupnili taky depozitáře.
1: Počkej, depozitáře, takže zázemí?
2: Ano, ano, nechají nahlédnout i do zázemí, protože mají v muzeu opravdu veliké množství sbírkových předmětů. V celkem 64 podsbírkách. Většina těch exponátů je uložena právě v depozitářích, no a lidé se k ním běžně nedostanou. Proto se pracovníci rozhodli v novém muzeu připravit i ty takzvané otevřené depozitáře, no a v nich se můžeme těšit třeba na porcelán, chronometry, anebo na hudební nástroje a zase říkat, tohle jsme měli doma.
1: Vašku, a kde tohleto krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě najdeme?
2: Jsem ráda, že se zeptala. Je to v objektu bývalé zemědělské školy, který zůstával po dlouhou dobu nevyužitý a jehož prostory postupně chátraly. Až v roce 2024 začala proměna na muzeum a na depozitáře. A mimochodem, historie té původní školy, ta je hodně zajímavá. Slyšela jsi někdy o nějaké lukařské škole?
1: Počkej, lukařské, jakože o loukách?
2: Jakože o loukách, ano, ano, přesně tak. Ta budova, ve které teď sídlí Krajské technické muzeum Pardubického kraje, je z roku 1903 a sloužila původně jako rolnicko-lukařská škola. Jednalo se o první vlastně vodohospodářskou školu v celém Rakousko-Uhersku. V roce 1906 byla rozdělena tu rolnickou a lukařskou, později teda meliorační, kterýž to název pro nás asi lépe vypovídá, o čem se tam studenti vlastně učí. A později tam bylo zemědělské učiliště.
1: Tak tohle všechno zjistil ve Vysokém Mýtě kolega Vašek Žmolík a přidávám otázku, Vašku, jsem nedočkavá, kam nás vezmeš zítra?
2: Na druhou stranu Čech, do kouzelného Hoslovického mlýna na Strakonicku. Ten je stejně jako Krajské technické muzeum Pardubického kraje díky své proměně z poslední doby na výstavě Má vlast cestami proměn, která začíná putovat po naší zemi a také se začíná ucházet o hlasy v internetovém hlasování.
1: No tak si zaslouží, aby se o něm mluvilo, i to, aby se třeba stal cílem vašeho výletu po Česku. Díky i za ten dnešní tip a naslyšenou zítra.
2: Naslyšenou.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Jako z hororu. Takový název nese dnešní premiérový díl Kriminálky. Kolega Mirek Vaňura se v něm vrací k případu, který v létě roku 2012 šokoval i zkušené kriminalisty. U potoka nedaleko malé vesnice našli policisté tělo mladé ženy s těžkým poraněním hlavy. Nedaleko oběti se pohyboval mladík, který se před jejich očima bodal šroubovákem a tvrdil, že nic necítí, tedy necítí bolest. Mluvil o stínech, mimozemšťanech a útoku neznámých sil. Co se tehdy skutečně stalo, na to vzpomíná karlovarský kriminalista Rudolf Flaška.
1: Začalo to tím, že někdy po 8. hodině zavolala tehdejší starostka obecního úřadu, že její synovec Michal už asi týden má nějaké psychické problémy, má vidiny, není úplně duševně zdrav. A dneska ho navíc ještě měla vidět kolem pozemku běhat nahého a od krve. Na základě tady té informace to pro policii začalo obecně. Hlídka z obvodního oddělení tedy jela na místo, aby zjistila další informace, ustanovila pana Michala, pokusila se jej vyslechnout, co se vlastně děje. Ještě než tam hlídka přijela, tak volali Michalovo rodiče, že mají o Michala strach, že už asi týden má prostě nějaké bludy, chodí po pozemku, pořád vidí, jak ho někdo sleduje, ukazuje to i jim a neví, aby náhodou při těch bludech nevstáhl ruku na svoji přítelkyni.
0: Premiérový díl Kriminálky s názvem Jako z hororu vysíláme na Dvojce dnes po 18. hodině. Pak si ho můžete poslechnout i na webu Dvojky anebo ve své oblíbené podcastové aplikaci, například Můj rozhlas. No a teď už v odpolední Dvojce kapela Rolling Stones a jejich Angie.

0: Když se řekne Antonín Dvořák, většině z nás se vybaví slavné symfonie Rusalka nebo také Cesty do Ameriky. Za vznikem jeho hudby ale stály také lidé, kteří tvořili jeho nejbližší svět. Nová výstava v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami se tentokrát právě na ženy zaměřuje. Na ženy, které hrály v jeho životě důležitou roli. Od manželky Anny přes slavnou Josefínu Čermákovou až po další členky rodiny a blízkého okolí. O výstavě o samotném památníku i o tom, jak dnes přibližovat Dvořáka novým generacím, si budeme povídat s ředitelem památníku Vojtěchem Poláčkem. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Pojďme vlastně představit památník ve Vysoké u Příbrami někomu, kdo tam nikdy nebyl.
1: Tak je to takový neorenesanční zámeček uprostřed brdských lesů, uprostřed krásné krajiny. A ta krajina, to je právě i důvod, proč tam jezdil Antonín Dvořák, protože ho inspirovala při psaní jeho hudby. On se tou krajinou procházel a hlavně ráno, ale někdy i na večer a sbíral tam ty nápady. Máme například v jeho dílech celou řadu ukázek ptačího zpěvu, který tam poslouchal třeba v jeho slavné 8. symfonii. Takže skutečně ta krajina kolem Vysoké se odrazila v jeho hudbě. A pro nás, to už trošku propoju s tématem té výstavy, není důležitá jenom ta krajina, ale i ta komunita, která tam na Vysoké byla, což byla v prvé řadě Dvořákova rodina, jeho manželka, jeho děti, ale také několik jeho švagrových a i švagrů, protože vlastně sestry jeho manželky dvě tam bydlely, hraběnka Josefína, o které jste už hovořila, to byla manželka hraběte Kounice, bydlely na zámečku, kde dnes sídlí náš památník, a ještě jedna další sestra Klotilda, ta si zase vzala místního nadlesního, takže převážně o životě pěti sester Čermákových, z nich jedna byla Dvořáková manželka, vypráví naše výstava.
0: Bylo při přípravě výstavy něco, co překvapilo i vás, jako člověka, který tady asi ví, nechci říct všechno, ale opravdu asi většinu věcí o Dvořákovi?
1: Tak některé ty věci ani nejsme schopni úplně rozklíčovat, protože nám často chybí třeba část té korespondence, známe jenom některé, jednu stranu třeba už neznáme odpověď, ale určitě překvapí i toho běžného návštěvníka, řekněme, hodně dominantní vliv manželky Anny Antonína Dvořáka na svého manžela. Myslím, že to měl skutečně ty otěžité domácnosti hodně pevně v rukou. A nejen té domácnosti, ona mu pomáhala i jako jakási produkční, což je tedy taky trochu obdoba hospodyně při té jeho práci. Takže hlídala různě smlouvy, aby včas odeslal díla, aby dostal dost zaplaceno, aby zkrátka to fungovalo i po této stránce. Ale má to trochu i odvrácenou stranu, mám pocit, že trošku ztrácel i jakousi osobní svobodu, že dostával jenom omezený příděl financí. A
0: takže on byl pod pantoflem v podstatě.
1: Došlo to tak daleko, že když chtěl třeba podporovat svého otce, a ona úplně s tou jeho stranou rodiny se nekamarádila, tak musel psát tajně svému nakladateli, ať oddělí část honoráře a pošle ho rovnou tomu otci. Nicméně nebýt té Anny, tak podle mě by napsal třeba polovinu svých děl, protože by zkrátka tu jeho morálku nikdo nehlídal.
0: Člověka se napadne, jak to všechno zvládala vlastně při tom velkém množství dětí, které navíc ještě společně měly.
1: Tak byla to měšťanská rodina, takže měli nějakou služebnou, ale i tak to muselo být hodně náročné, protože všechny ty domácí práce nebylo možné vykonávat za pomoci různých spotřebičů, které máme dnes, a tak i takové banální věci jako vyprat prádlo byly dost komplikované a znamenaly se třeba vypravit do pivovaru pro horkou vodu. Mm-hmm. Mimochodem Dvořákovi sice od jara do podzima bydleli tam u nás na Vysoké, ale jinak měli být docela nedaleko odsud od Českého rozhlasu v Žitné ulici.
0: Tak to je opravdu, co by kamenem dohodil. Já už jsem zmiňovala samozřejmě Josefínu Čermákovou, starší sestru jeho manželky Anny, o které se mluví jako o nenaplněné lásce Antonína Dvořáka. Jak to v skutečnosti bylo?
1: Tak pokusím se to ještě trochu zarámovat. V 60. letech 19. století učinil vlastně Antonín Dvořák první kontakt s touto rodinou tím, že učil tyto sestry hře na klavír jako soukromý učitel u nich doma, A to ještě ta jeho budoucí žena byla relativně malá, ale ta Josefína, protože byla starší, tak už začínala kariéru hvězdné herečky v Pražském prozatímním divadle, kde zároveň Dvořák tehdy hrál v orchestru na violu. Čili zdá se, nebo máme to potvrzeno z jednoho docela věrohodného zdroje, což je zeť Antonína Dvořáka, skladatel Josef Suk, že k ní tedy zahořel určitými city, ale zřejmě to byl jenom takový tichý, nevyslovený obdiv. A pak si tedy vzal později tu mladší Anu. Já mám pocit, že možná se zamiloval do úplně celé té rodiny, protože měl velmi... velmi těsné vztahy i s tchýní, která ostatně v té Žitné ulici bydlela jenom přes Pavlač ve stejném domě a hodně pomáhala Dvořákovým i s těmi dalšími sestrami. Takže myslím, že to byla láska vlastně k celé té rodině.
0: Velmi zajímavé povídání tady teď vlastně vedeme s ředitelem památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami Vojtěchem Poláčkem. A my budeme v tom povídání pokračovat. Nicméně ještě jsme vlastně nemluvili o tom, že vy uvádíte Rusalku u vás. No a my si dáme Báru Basikovou a její verzi Měsíčku na nebi hlubokém. Co vy na to?
1: Určitě, jsem s tím.

0: To byla Bára Vasiková, její verze Měsíčku na nebi hlubokém. Naším dnešním hostem je Vojtěch Poláček, ředitel památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. My už jsme zmínili, že vlastně máte nově k vidění expozici, která se jmenuje Ženy na Vysoké. Co všechno tam je k vidění tedy?
1: Tak pochopitelně hodně jsou pro nás důležité hudební nahrávky.

0: muzeum, které je vlastně i spoluorganizátorem celé té naší výstavy. Nebo máme asi jediný předmět, který se zachoval k Josefíně, a to jsou holinky z jejího divadelního kostýmu. Ty nám zapůjčil zámek Slavkov. A v případě Anny máme ještě jeden zajímavý módní doplněk, a to je její kabelka, která je vlastně nyní krásně nově zrestaurována restaurátory taky z opět Národního muzea, takže za tu moc děkujeme. Ta výstava celá hodně sleduje role právě těch žen. Ta rodina těch Čermákových je typická tím, že to nebyly jenom ty hospodyně, ale právě se hodně věnovaly umění. Musím zdůraznit, že Josefína Čermáková skutečně byla jednou z nejobsazovanějších a taky velmi dobře placených hereček v té své době, a v Prozatímním divadle hrála ale i třeba Anna Dvořáková manželka nebo jejich sestra Marie, takže skutečně to byla rodina s velkým kulturním rozhledem a kulturním zázemím.
1: Takže a navíc to asi byly velmi silné ženy, jak o tom mluvíte.
0: Ženy to byly silné. My někdy žijeme v takové představě stereotypní, že ženy jsou jakoby emocionálně zaměřené, trochu labilní. Právě v tom 19. století to bylo hodně rozšířené, ale tady to vypadá, že to bylo spíš naopak. Ty ženy byly velmi pragmatické, materiálně orientované, a naopak ti muži, třeba hrabě nebo Dvořák, měli hodně tu hlavu v oblacích. Dvořák teda hodně, ten často vypadal opravdu jak nějaký podivín, kterému uletěli včely. Ale je to samozřejmě proto, že byl ponořen do té své práce. No.
1: Co se týče památníku, tak nabízí nejenom prohlédnutí se expozice, ale často také u vás člověk může se přijít poslechnout různé koncerty, aktuálně teď třeba Rusalku. Já vím, že před chvílí tady byl kolega Vašek Žmolík, jehož dcera je operní pěvkyně a zrovna včera Rusalku zpívala u vás. Je možné se na ní ještě přijít podívat, nemyslím tím teda na Karolínu, ale případně na představení?
0: Ano, mám dobrou zprávu, ještě jeden poslední termín, a to hned zítra v 19.30 uvádíme Rusalku, ale pokud byste chtěli, tak přijďte už v 18.30, kdy já osobně budu diváky provádět kolem zámku a okolím, půjdeme i k Rusalčinu jezírku, takže se můžete před představením i dozvědět celou řadu věcí o Dvořákovi a o Vysoké.
1: Já myslím, že by to určitě stálo za to, protože jak vás poslouchám, jak umíte velmi hezky vyprávět a zajímavě vlastně, velmi poutavě o nejenom o Dvořákovi, ale i o jeho vlastně životě, tak případně doporučuji, aby toho posluchači využili. Co dalšího nabízíte v létě v rámci programu na památníku?
0: Tak je toho celá řada, zaměřujeme se na i různé cílové skupiny, pokud máte třeba děti nebo chcete vyrazit s vnoučaty, tak každou prázdninovou neděli ve 3 hodiny u nás bude loutková pohádka, takže zvu děti, ale zároveň budou i koncerty. 25. července zpěvačka Gabriela Chocholoušová, huslistka Julie Svěcená a klavírista Pavel Voráček, pak budeme mít 8. srpna jazz, Emil Viklický a Pavel Hrubý. Pak děláme jednu takovou akci i mimo Vysokou, v synagogách v okolí, v Dobříši a v Písku vlastně uvádíme představení o Almě Rose, možná už posluchači slyšeli, to byla neteř Gustava Mahlera, která vlastně dirigovala takový orchestr potom v koncentračním táboře Osvětím, protože byla židovského původu a byla teda umučena nacisty, takže to je takový hudebně divadelní program se Sarah Haváčovou a dámským smicovým kvartetem. No a ještě pozvu 13. září, to bude vrcholit náš program, kdy uvádíme Dvořákovu Lužanskou mši v kostele svatého Ignáce v Březnici. Teďka vlastně ta Lužanská mše byla úplně první skladba, která zazněla tady v Praze na svatovických Varhanách po jejich vysvěcení, takže i u nás.
1: Byl jste přítomen osobně?
0: Nebyl jsem přítomen, ale je to dosti pro nás taky důležitá skladba, která vznikala na Vysoké. A my, mimochodem, Dvořákova žena Anna, když jsme hovořili o sestrách Čermákových, zpívala při premiéře vlastně světové, to byla domácí premiéra, právě v kapli v Lužanech u Dvořákova přítele Josefa Hlávky. Takže i tato skladba je velmi spojena s ženami v okolí Antonína Dvořáka.
1: Moc děkuji za to, že jste si udělal čas a

0: Slyšel jste nám povyprávět nejenom o Antonínu Dvořákovi, ale také o jeho ženách a zároveň musím ocenit vaši neuvěřitelnou paměť, protože posluchači to sice neslyší samozřejmě, ale vy, když jste říkal ty datumy a kdo bude vystupovat, tak ani jednou jste se nepodíval do žádného taháku, což tady se dneska už také příliš často nevidí. Můžu vám to jenom závidět.
1: Budeme doufat, že to bylo správně. Když tak se podívejte na naše stránky, ještě si to ověřte.
0: Říká ředitel památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami Vojtěch Poláček, který byl naším dnešním hostem. Děkuji moc, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Hezký den vám i posluchačům.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Francie má první potvrzený případ eboly, nakažen je lékař, který pomáhal v Kongu. A čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas světového šampionátu v Mexiku. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty většinou až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve Francii zaznamenali první potvrzený případ eboly. Nakažený lékař, který se vrátil z humanitární mise v Konžské demokratické republice, potvrdilo to francouzské ministerstvo zdravotnictví.
4: Lékař, u kterého testy potvrdili ebolu, je v izolaci ve specializovaném zařízení. Jeho stav je stabilizovaný. Francouzské úřady pátrají po lidech, kteří s ním byli v kontaktu. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že riziko pro Evropany je velmi nízké. Jde o první potvrzený případ eboly ve Francii od vypuknutí epidemie v Kongu, kde se nakazilo přes 1000 lidí a kde na nemoc zemřelo 260 obyvatel. Světová zdravotnická organizace už dříve vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženým nebo zkontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením, průjmem nebo bolestí svalů. Proti některým kmenům eboli existují léky a vakcíny. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o jednotky haléřů. Benzín oproti dnešku zlevní o haléř na 40 korun a 54 haléřů za litr. A litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 31 haléřů, což je o 5 haléřů méně než dnes. Rada Prahy 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bartě kvůli porušení podmínek nájmu. Musí jej opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N jej pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
5: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
3: České fotbalisty čeká klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexico City proti domácímu týmu na světovém šampionátu a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o náladě v mužstvu před důležitým zápasem.
6: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále. Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
3: Utkání Česko-Mexiko začne zítra 3 hodiny po půlnoci našeho času.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Máme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty většinou 27 až 32 stupňů. Nejtepleji bude v nížinách a v 1000 metrech na horách kolem 23.
2: Doprava.
3: Na D1 směrem z Prahy se brzdí na 13. kilometru a asi půl hodiny pak jede k omezení na 24. kilometru. Kolona se zkrátila. Na Pražském okruhu obousměrné kolony u Ořechu od Lochkova, respektive od D5. A potom ve směru od letiště počítejte se zdržením asi 20 minut kvůli nehodě 3 kamionů před sjezdem na D1. A na příjezdu do Prahy po D8 je omezení na 7. kilometru a před ním kolona asi na 20 minut. Zprávy končí Iva Bendová, zůstává s vámi.
7: Poslední 60-minutovku jsme načnuli dnešní středeční odpolední dvojky přesně před 4 minutami a to znamená, že před námi první píseň, tu obstará kapela Krištof, no a poté už se budete moci zapojit do naší soutěže, která se jmenuje a já předpokládám a doufám, že její název už dobře znáte. Máte vteřinku?
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: V pátek se rozdává vysvědčení a to znamená, že na sobotu už je připravený první prázdninový meteor. Jeho pravidelní posluchači vědí, že se mohou těšit na záhady, které bude až do konce srpna řešit nejslavnější detektiv světa Sherlock Holmes. Autor pořadu Petr Sobotka a jeho kolegyně Kateřina Březinová nám ale napřed vysvětlí, proč se tenhle mistr dedukce do letních dílů vědeckého magazínu už desítky let vrací. No a pokud chcete soutěžit s námi, tak samozřejmě poslouchejte o to víc pozorně.
2: Sherlock Holmes přece vždycky využíval vědecké postupy. Navíc v roce 1952 vyšla kniha Chemické případy Sherlocka Holmese.
3: Tu ale jistě nenapsal Sir Arthur Conan Doyle, který zemřel roku 1930. Kdo byl autorem?
2: To je právě zajímavé. Byl jim skutečný vědec, polský chemik Václav Golembovič.
3: Kniha zřejmě zaujala i tehdejší redakci Meteoru.
2: Ano, Josefa Kleibla. Ten pak dal dohromady autorský tým. Zdeněk Bydlo zdramatizoval 5 z 9 chemických povídek a hlas Sherlocku Holmesovi propůjčil Bohuš Záhorský.
1: Pokud chcete získat sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogérií Teta, tak jako pátí v pořadí nám správně odpovězte na otázku, z jaké země pocházel autor knihy Chemické případy Sherlocka Holmese. Svoje tipy posílejte tak jako vždy SMS-kou na 702 222 220 a prosím, nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Z jaké země pocházel autor knihy Chemické případy Sherlocka Holmesa? To bylo znění dnešní soutěžní otázky. Tak to měla znít vaše správná odpověď.
1: Kdo byl autorem?
2: To je právě zajímavé. Byl jim skutečný vědec, polský chemik Václav Golembovič.
0: Tak jste to slyšeli, byl z Polska. No a sadu výrobků opalovací kosmetiky značky Helios Herb od sítě drogerii Teta získává, protože nám poslala správnou odpověď jako pátá v pořadí Tereza Žitková. Gratuluji. Vědecký magazín Meteor, to vy víte určitě velmi dobře. Vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Pokud si ale o víkendu prostě chcete přispat, tak samozřejmě můžete využít nedělní odpolední reprízu po 15. hodině. A nebo poslech kdykoliv na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Konec června býval odedávna časem magie, bylina také svatojánských ohňů. A právě tuhle atmosféru si budou moci návštěvníci užít už v pátek ve skanzenu v Kouřimi, kde se uskuteční svatojánská noc. Čeká je netradiční večerní prohlídka, povídání o starých lidových zvicích, hudba, tanec, ale také zapálení svatojánského ohně. Podrobnosti nám teď řekne ředitel a také historik Vladimír Ryšling. Dobrý den, vítám vás na dvojce.
3: Dobrý den.
2: Když k vám návštěvník v pátek večer dorazí do skanzenu, co ho tedy čeká?
3: Ten náš program je rozdělený do takových dvou částí. Ta první část, která začíná už v 7 hodin večer, tak je věnována tomu, že se návštěvníci doví prostřednictvím mého vyprávění o tradici svátku svatého Jana Křtitele a o tradici pálení svatojánských ohňů, ale i o dalších takových dnes už naprosto zapomenutých zvicích, jako bylo třeba stlaní postýlky svatého Jana, což byl obyčej v severovýchodních Čechách, který se k tomuhle svátku také vázal. No a můžou si tam také vlastně už z večer uvít pelinkové věnce, které v podstatě jsou součástí toho pálení svatojánského ohně, nebo pak jsou zkrátka dobře řečeno potřeba. Také vlastně s naším muzejním zahradníkem se můžou seznámit s různými tradičními bylinami, které se na venkově pěstovaly a sbíraly a právě mají vztah i k tomu svatojánskému svátku. No a ta druhá část večera, která začíná v 9:30 večer vlastně za soumraku, tak jak to bylo v minulosti zvykem, tak to je vlastně zapálení toho svatojánského ohně, kolem něhož budeme tancovat, vlastně tak, jak to bylo zvykem, že v kruzích se tancovalo kolem svatojánského ohně. No a nakonec vlastně se do toho ohně odhazovaly ty svatojánské věnce nebo šerpy, které, protože ženy nosily na hlavách věnce, muži nosili šerpy kolem pasu nebo kolem ramen a ty potom hazovali do toho ohně, protože se věřilo, že jim to zajistí zdraví v nadcházejícím roce a pomůže jim to například od nějakých nemocí, třeba jako nemocí očí a podobně. No a potom vlastně na to navazuje vlastně představení kapely nebo střipácké muziky Háčo, která je součástí folklorního souboru Pramínek i hlava. To je velice zajímavá záležitost, protože vlastně je to parta hudebníků, kteří rekonstruují folklor, kdysi tedy jazykově, etnicky smíšené česko-německé oblasti na Jihlavsku, kde se k té hudbě vlastně hrálo na takové speciální hudební lidové nástroje, skřipky, vlastně byly to takové jakoby primitivní lidové housle. No a na to potom úplně na závěr samotného večera naváže tancovačka, kdy vlastně si budou moci návštěvníci zatančit za zvuku lidových písní z Kouřimska pro změnu tedy z našeho regionu.
2: A vlastně v jakých časech se ta akce koná, aby případně návštěvníci věděli, kdy mají do skanzenu v Kouřimi dorazit?
3: Ten program začíná v 19 hodin, čili v 7 hodin večer a trvá do 23 hodin a přitom vlastně v tom programu je tam jeden důležitý mezník a to je 21:30, 9:30, kdy se zapaluje ten svatojánský oheň. Ale doporučuji určitě na to přijít dřív už někdy tedy po té 7, dejme tomu, aby si návštěvníci mohli jednak poslechnout ten výklad ke svatojánské tradici a ke svatojánské noci a také si stihli uplíct ten věnec nebo šerpu, který se jim pak svatojánského ohně může hodit.
2: Říká ředitel skanzenu v Kouřimi a také historik Vladimír Ryšling, který nás pozval na svatojánskou noc, která se bude konat už tenhle ten pátek od 19 do 23. Děkujeme za to, mějte se moc hezky a ať se akce povede. Naslyšenou na dvojce.
3: Děkuji, budu se těšit. Naschledanou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Cestování prstem po mapě, to je to, co nás v následujících minutách na Dvojce čeká. Nicméně já jsem velmi ráda, že vlastně co se týče Petra Horkého, který je tím naším cestovatelem, takže to bude naprosto autentické, protože Petr je na cestách. Petře, hezké odpoledne, je to tak?
3: Krásný den, je to tak, ano, ano.
2: Stále jste v Karibiku s rodinou?
3: Stále jsme v Karibiku. Nejdřív jsme se pohybovali na palubě české lodi Žába po severním řetízku těch karibských ostrovů. Pak jsme přepluli celý Karibik napříč a teď jsme na jihu Karibského moře, kousek od venezuelského pobřeží a na palubě skutečně je v tuto chvíli, a dělá mi to obrovskou radost, i moje rodina.
2: No ale my půjdeme tedy na další zajímavost, kterou si pro nás připravil. Když se řekne Montserrat, tak většina lidí si představí opravdu karibský ráj, jenže ten ostrov zažil jednu z největších přírodních katastrof moderní doby. Co se tam vlastně stalo?
3: Ten příběh je hrozně zajímavý. Bylo to krásné, poklidné, zelené místo v Karibiku, ale 18. července 1995 se po stovkách let probudila sopka v Soufriere Hills a i když si původně všichni mysleli, že to bude jenom jako drobná aktivita, kde jenom vypšoukne pár obláčků, tak sopka postupně začala chrlit popel, plyny a žhavé ploudy hornin.
2: Na největší problém tedy nebyla láva?
3: Nejničivější byly takzvané pyroklastické proudy, směs žhavého popela, plynu a kamenů, které se dokáží řítit až rychlostí stovek kilometrů za hodinu. To je něco, před čím prostě neutečeš. A v roce 1997, tedy 2 roky po těch prvních aktivitách, tyto proudy doslova zničily hlavní město Plymouth.
2: No vybavili se mi okamžitě Pompeje, samozřejmě, které na tom byly podobně. Ano. Bylo to tak, že opravdu hlavní město zmizelo z mapy.
3: To přirovnání je na místě, používá se tady i slovní spojení, že to jsou jako Pompeje Karibiku a ten Plymouth opravdu v podstatě zmizel z mapy, byl pohřben pod metry popela a sopečných usazenin a dneska je z toho takové jako město duchů. Je to strašně zvláštní zkušenost. My jsme se jeli podívat, abychom mohli posoudit, kam se to město od roku 1995 a 1997 mohlo posunout po té, co je tedy zasypali ty pyroklastické proudy. A jednak si to tam vzala džungle, která prorostla těmi ulicemi, tím městem a úplně tomu jako sebrala ten reliéf města, protože teď už to vypadá jako normální les, jako džungle. A jenom sem tam z toho vykukují nejvyšší patra těch nejvyšších budov. A my jsme si tam vzali i místního průvodce, který nám tím pádem ukazoval, tamhle byla škola, tamhle byl tenhle úřad. A najednou, když jsem pochopil, že ten chlapík tam žil a já jsem se přijel dívat na les, a on o tom lese mluvil, jako tam jsem chodil do školy, tady jsme měli kamarády, tamhle jsme bydleli, tady bylo hezký sezení u moře, tak mě došlo, jak se vlastně za těch 30 nebo 35 let dokáže příroda zpátky postarat o svoji krajinu ve chvíli, kdy lidé přestanou udržovat tu naši uměle vybudovanou podobu světa, ve kterém pobýváme.
2: Petře, a byly tam tehdy i nějaké oběti?
3: 19 lidí umřelo, bylo to tak. A jinak z ostrova odešly asi 2/3 obyvatel a mnozí už se nikdy nevrátili, protože ten zážitek pro ně byl opravdu hrozný a to nevinné, čisté, krásné karibské místo se pro ně už stalo jenom vzpomínkem na, když to řeknu tak jako vznosně, na kotel pekelný.
2: Tak pokud se chystáte do Karibiku, navštivte třeba právě i ostrov Montserrat, o kterém jsme si právě teď povídali s kolegou Petrem Horkým. Díky moc, šťastnou cestu a zároveň také přeji hlavně dobrý návrat domů pro tebe i celou rodinu.
3: Děkuji pěkně, všechny zdravím a opravdu, pokud vás zavane vítr do Karibiku, stojí za to vidět, ta zkušenost je velice zajímavá.

dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

0: Většinou by měly klesat na 18 až 14 stupňů a zejména v údolích může být ještě i kolem 11 stupňů Celsia, s tím, že vítr zůstane slabý proměnlivý nebo bude bez větří. No a zítřejší den zůstane nám jasná nebo maximálně přes den i polojasná obloha a teploty opět o něco vyšší, maxima od 29 do 34 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 25, to znamená, že i v 1000 metrech zítra bude letní den.
1: Pojďme tedy, poprosím vlastně o předpověď až do konce týdne, jaký bude pátek?
0: Tak vypadá to tak, že vlastně všechny ty následující dny, já od pátku vlastně až do neděle, budou slunečné. Na obloze je maximálně jasná nebo polojasná obloha, s tím, že noční teploty by se měly pohybovat většinou od 20 do 15 stupňů Celsia. Také budou malinko stoupat. Ty maximální teploty v pátek čekáme od 31 do 36 stupňů. V sobotu opět výš od 33 do 38 stupňů Celsia a zdá se, že nejtepleji minimálně v Čechách by mělo být v neděli. Tam ty teploty by měly být většinou od 35 do 40 stupňů Celsia.
1: No, je opravdu v uvozovkách se na co těšit, tak já snad jenom popřeji nám všem, aby jsme to zvládli ve zdraví a poděkuji za předpověď počasí meteorologovi Štefanu Hanžákovi. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
0: Děkuji také, naslyšenou.

0: píseň, kterou vám dnes ještě nabídnu. No a ve studiu dvojky už je kolegyně Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Ivo.
0: No a dnes to bude téma, které, já myslím, řeší leckdo.
1: Které bude teď hodně aktuální v létě, protože se chystáme na dovolenou, na kterou bychom se měli těšit, ale stává se často, že těsně před dovolenou jsme v největším stresu, protože cítíme, že jsme nestihli si tu práci dokončit, kterou bychom měli mít hotovou, nebo třeba nadpracovat, abychom se nevraceli do něčeho rozdělaného. Taky se cítíme natolik unavení a někdy i vyhořelí, že si zkrátka tu dovolenou ani neužijeme, nejsme schopni nic o dovolené dělat aktivního, takže se dneska budu bavit s právníkem a psychologem Ladislavem Koupkem, jak se to vlastně nastavit i v tom pracovním životě, abychom se tu dovolenou opravdu užili, abychom zregenerovali a vraceli se do práce v ideálním případě čerství a schutí do dalších pracovních výzev.
0: No, já se přiznám, že jsem si po dlouhých 4 letech naplánovala v létě 3 týdny dovolenou a už jsem teda použila spojení, že to budu mít těžce vykoupeno před i po.
1: Tak říká se, že nejvíc potřebuje dovolenou člověk, který se z dovolené vrací.
0: Přesně tak. No a prosím tě, myslíš si, že to zvládneme případně ještě aplikovat do té letošní dovolené ty vaše rady?
1: Já myslím, že protože hostem je právník a psycholog Ladislav Koubek, který má spoustu praktických rad a právě se zaměřuje na to pracovní prostředí, tak určitě, že nám dá tipy, jak se sebou pracovat a jak teď už se pomaličku na tu dovolenou chystat, nejenom tedy pracovní samozřejmě, ale i mentálně, aby to opravdu byl čas odpočinku a regenerace.
0: Jak se říká, je to o hlavě. No, nenechám si dnešní kávu 4. utéct, stejně tak jako vy, pokud máte nějaké dotazy, tak nám je klidně posílejte na dvojka@rozhlas.cz. No a pro dnešek tedy se loučím, ovšem zítra po 13. se budu v odpolední dvojce, tentokrát čtvrteční, s datem 25. června, těšit na slyšenou.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Je to jenom sen.
2: Není se proč obávat, říká si Denny. Není důvod mít strach. Nemá ale obavy, ani strach. Je bez sebe hrůzou.
1: A tahle hrůza ne a ne zmizet.
2: Foukne větřík a kukuřice zachrastí jako kosti. Vítr ho zastudí na tvářích a na čele. A on si uvědomí, že se potí.
1: Noční můra Dennyho Coughlina. Premiéra hororu Stephena Kinga.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině
1: na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Koalici se ve sněmovně opět nepodařilo dokončit schvalování předlohy, která má nahradit služební zákon, a pražští zdravotničtí záchranáři jsou v horkých dnech silně vytíženi. Zítra bude jasno, během dne přechodně i polojasno a nejvyšší teploty až 34 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednících majícího nahradit současný služební zákon. Podle dlouze vystupující opozice změna umožní snáze vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy.
6: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit těm moderním, efektivnějším trendům.
5: Řekl Libor Vondráček ze Svobodných. Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat možná v pátek. Pražská zdravotnická záchranná služba je silně vytížena. Její dojezdová doba se tak u méně vážnějších případů může mírně prodloužit, uvedl to mluvčí záchranářů Karel Kirs. Od dnešního rána měli v hlavním městě už skoro 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdu dotknout nemělo.
7: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
5: Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku vyjma horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. V neděli se maxima mohou vyšplhat až ke 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord bezmála 40,5 stupně naměřený před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání. Rizikem je hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůře se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
8: Má to jednu společnou příčinu, a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
5: Na základních školách letos podle inspekce opakovalo ročník na každých 1000 žáků průměrně skoro 5 dětí. Na středních školách to bylo lehce přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi 1%.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno, během dne přechodně i polojasno a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 25.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Doprava.
5: Na 27. kilometru D46 směrem na Olomouc je odstaveno osobní auto po defektu. Do vozovky řidič mění kolo a spolujezdkyně kousek od vozu upozorňuje přijíždějící na nebezpečí. Dávejte tam pozor. Na pražském okruhu obousměrné kolony u Ořechu od Lohkova respektive od D5 a potom ve směru od letiště se brzdí u Jesenice. Důvodem je nehoda 3 kamionů před sjezdem na D1 a silnice 9 je neprůjezdná po nehodě 3 aut za Štěpánským mostem směrem od Prahy. To byly zprávy po nich Tereza s kávou o 4.
10: Moc vás zdravím, přeji krásné středeční odpoledne při poslechu dvojky. Dovolená by měla být časem odpočinku, ale mnozí z nás se těsně před ní cítíme spíše vyčerpaní než natěšení právě na dny volna. Snažíme se dokončit rozpracované úkoly, předat agendu kolegům a zároveň taky zvládnout přípravy na cestu. A není proto divu, že se právě v tomto období často ozývá únava, podrážděnost anebo pocit, že už nemáme energii ani na to, abychom tu dovolenou zvládli. Naším dnešním hostem je psycholog a právník Ladislav Koubek. Dobré odpoledne, Ladislave.
11: Dobrý den.
10: Dneska se právě budeme snažit dostat do stavu, že se na tu dovolenou těšíme a že si ji vychutnáme aktivně a pak se vracíme do práce odpočatí. To je ten ideální stav.
11: To je ideální stav, ano.
10: Jaká je ale realita i třeba vašich klientů, Ladislave?
11: Je to různé. Asi typická věc je školství, pozítří bude vysvědčení a každá učitelka už se těší a už je někde na konci svých sil. Ale já tady řeknu čerstvý příběh, slyšel jsem ho před 5 minutami od vaší kolegyně Ireny, která říkala, že si to v hlavě přenastavit dokázala.
10: Tak se budeme inspirovat.
11: Ano.
10: Zatím samozřejmě můžete posílat otázky k naší dnešní kávě o 4. Únava a vyhoření před dovolenou, to je téma, kterému se budeme věnovat. E-mailová adresa je dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem psycholog a právník Ladislav Koubek, únava a vyhoření před dovolenou. To je téma, kterému se dnes budeme věnovat. Proč se právě řada lidí, Ladislave, necítí ve chvíli, kdy už jsme se konečně dočkali toho vytouženého volna, vlastně v pohodě, odjíždíme na dovolenou, může nás třeba bolet hlava a než se vlastně vzpamatujeme z toho, že máme volno, tak nám to volno pomalu končí.
1: Dost často těsně před tou dovolenou máme pocit, abychom všechno stihli. Ten náš mozek jede na maximum, hormony, adrenalin je vyplavený a teďka jedeme do poslední chvíle a pak přijdeme na dovolenou, ale ty hormony tam ještě jsou. Ještě jsme neklidní a pak drobné zpoždění při cestě na dovolenou se stane jako velkým problémem, spouštěčem nějakých emocí. To je jedna věc. Další věc je, že někdy si dáváme i na tu dovolenou zbytečně vysoké nároky.
0: To znamená, jaké?
1: Vy jste mě před chvilkou řekla, že budete chodit po českém lese.
0: No ano, příští týden bych měla na 5 dní zase část tak. Stezky Českem, ale a to vždycky chodím.
1: To chodíte, jo? A teďka kolik si na ten den naplánuju? Naplánuju si těch 30 kilometrů, no. Abych to v pohodě zvládnul, anebo si naplánuju 40, abych to všechno jo, hrnul a pak po těch 5 dnech, když takhle budu chodit, přijdu zase zničený zpátky. Co tím chci říct? V práci jsme orientovaní na výkon. A dovolená by měla být o pohodě, relaxaci a ten výkon bychom neměli tak hrotit.
0: No ale tak když třeba podávám spíše mentální výkony, tak není ten fyzický výkon vlastně dobrá kompenzace?
1: To ano, to bez sporu, jo, určitě aktivita, které se věnujeme během dovolené, by měla kompenzovat to, co děláme v práci, ale zároveň neměli bychom si zbytečně přidávat ještě další cíle, stresy, jenom třeba tím, že jsme nestihli vidět ještě jednu památku, kterou jsme měli při nějaké poznávačce naplánovanou.
0: Mm-hmm. Možná mají lidé pocit, že když už před dovolenou zvolní, že si tu dovolenou pak nezaslouží, takže jedou na krev v pozovkách proto, aby si pak řekli tak a teď si opravdu můžu zaslouženě odpočinout. Všechno jsem tam nachystala pro kolegy, delegovala jsem veškerou svou práci, možná ještě první dny právě přemýšlíme, jestli jsme na něco nezapomněli a můžu se pak v klidu vrátit do práce.
1: Ano. Někteří z nás jsme vychováni, a já taky, v takovém tom bez práce nejsou koláče. Musím si tu dovolenou zasloužit. A pak máme pocit, když jsme něco nestihli, nějaký úkol, můžou tam být výčitky a v člověku to samozřejmě hlodá. Hodně je to o naší povaze a o programech, které máme z dětství ve svém mozku.
0: Mm-hmm. Kolik dní dovolené nebo volna bychom vlastně měli mít z toho psychologického hlediska, abychom si opravdu odpočinuli?
1: Moje doporučení je 2 týdny a dokonce i právní úprava, teď promluvím jako právník výjimečně, to předpovídá, že každý zaměstnanec má ze zákona nárok na 2 nepřerušované týdny dovolené v kuse a skutečně doporučuji, dodržujte to, protože ten 1 týden úkoly na vás počkají, jo, člověk si pořádně neodpočne, nenaladí se na ten skutečně dovolenkový režim.
0: Uh-huh. Co třeba se tu dovolenou rozkouskovat právě po částech, protože už tady píše posluchačka, že se vždycky dává 3 dny volná třeba, uh-huh. Ob víkend, nebo pokud to jde, pátek, pondělí, že to takto vyhovuje víc a má pocit, že si více odpočine a že nepotřebuje tu 14-denní v létě.
1: Takhle, každý z nás jsme jiný a pokud to paní vyhovuje, určitě ať to dělá, jo. Já to řeknu ještě jinak. Když se někdo bude týrat a huntovat v uvozovkách celý rok, tak těch 14 dní to nezachrání. Takže naopak v tomto směru je to moudrá zásada hlídat si rozložení sil v průběhu celého roku a pak si třeba dáte i nějakou tu další dovolenou. Mm-hmm.
0: My se dnes budeme bavit ale nejenom o únavě, ale i o vyhoření. Mm. Někdy si to asi můžeme zaměňovat, že máme pocit, že právě z té únavy se o dovolené probereme, že načerpáme energii, ale pokud jsme asi opravdu vyhořelí, tak nám ta dovolená nepomůže.
1: Přesně tak, jo. Pokud je to běžná únava, tak si dáte tady i kolikrát stačí víkend zrelaxovat, dát si dobré jídlo a v pondělí je to zase fajn. Pokud je to dlouhodobé vyhoření, tak vám ani týden, ani 14 dnů nepomůže. Pokud se vrátíte do toho stejného režimu a svých návyků, tak máte za 2 dny pocit, jako kdyby žádná dovolená nebyla.
0: Únava a vyhoření před dovolenou, téma, kterému se dnes věnujeme v Kávě o čtvrté. Psycholog a právník Ladislav Koubek je naším hostem. A vy se můžete ptát jako vždy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: To zpívala kapela Olympic Osmý den. To je docela hezká písnička. Mm-hmm. Někdy si říkáme, kdyby měl týden možná 8 pracovních dní, tak bychom všechno stihli, nebo 8 dní, tedy 6 pracovních, třeba 2 volné, tak bychom všechno stihli před dovolenou pěkně zpracovat. Dneska to říkám, protože se bavíme s právníkem a psychologem o únavě a vyhoření před dovolenou. Ale to by asi nebylo řešení přidat si pracovní den, Ladislave.
1: Že? I kdyby tam bylo o jeden den víc, tak bychom to nestihli.
0: Tak bychom zase za čas říkali, že potřebujeme ještě více.
1: Já si někdy říkám, že čistý stůl před dovolenou je něco jako lochneská příšera, všichni o tom mluví a nikdo to neviděl. Na rovinu, jo? Pokud nepracujete v továrně na pásu nebo v prodejně, kde prodáváte klientům a pak to můžete zapomenout, ale děláte jinou práci, manažerskou, projektovou, kancelářskou, tak ten čistý stůl je iluze. A je dobré připustit si, že úplně čistý stůl nebudeme mít nikdy, vybrat si tam 3 priority, které před tou dovolenou dokončím a ty další věci hold počkají.
0: Uh-huh. A to už jsme u toho nastavování si té dovolené v hlavě, abychom si užili, jak jste tady vlastně na začátku zmiňovala naši kolegyně, že se jí to povedlo, tak ty 3 priority nebo projekty, které dokončíme před dovolenou, to je ten první krok, řekněme, co si
1: nastavit. Já si myslím, že ano, udělat si sumář toho, co všechno tam mám na stole a vyhodnotit si, co skutečně nepočká a co počká a vybrat si ty klíčové věci, které nepočkají. Pak bych řekl ještě jedna věc, zavčas informovat svoje okolí, že na tu dovolenou pojedu. Protože když mě přistane jeden den před dovolenou nějaký zásadní úkol a budu ho chtít stihnout, tak je to asi špatně. Takže zavčas to oznámit a pak samozřejmě záleží, jestli mám spíš tu práci individuální, to znamená, nikdo mě nezastoupí, anebo jestli jsem v nějakém týmu. Když jsem v tom týmu, tak je to výhoda, že se s kolegy domluvíme, zastoupíme se. Je dobře, aby v tom týmu to fungovalo tak, že kolegové během mé dovolené ty úkoly plní a nepočká to tam na mě a samozřejmě já pak zase pomůžu jim o takové solidaritě.
0: Mm-hmm. Čili 3 věci se tedy nastavit, které dokončím, ano. A ty, které nedokončím, tak tím se nezabývat, nestresovat, nedokončovat je rozhodně během dovolené.
1: Takhle, když je nějaká úplně krizovka, já tady nechci působit zase jako nějaký člověk, který bude říkat, že je to zakázáno. Já třeba si beru dovolenou na 14 dnů a v polovině té dovolené si vyhradím jedno odpoledne a podívám se, jestli tam vznikly nějaké urgentní věci. Já mám to v klidu prostě takhle, může se něco vynořit, protože mám taky svou firmu a zase to nechci úplně nechat všechno být. A mou dovolenou to nějak zásadně neovlivňuje.
0: Mm-hmm. Někdo právě chce být o dovolené naprosto offline, chce se úplně odpojit od světa a právě proto možná se snaží úplně všechno dokončit předtím, aby se tam nic takového během té dovolené neobjevilo. Tak možná, že ale je lepší to udělat tak, jak to děláte vy, že si říct, že v polovině dovolené se tady připojím k online světu.
1: Je to příklad, jo? Každému vyhovuje něco jiného. Já bych řekl, ta zastupitelnost hodně pomáhá a pak taky zvážit, jo? Jaká je povaha té mé práce. Pokud budu obchodník s realitama, tak ti klienti mě budou volat. A já si potřebuju buď to teda přesměrovat telefon, aby to někdo bral, protože když 14 dnů budu úplně všechno ignorovat, tak to hold jako nepůjde, jo? Pohybuju se v tom prostředí, znám je. Naopak, když budu dělat nějakou kancelářskou práci, která nemá dramatický dopad na fungování firmy, tak se asi nic nestane, když to úplně pustím. Mm-hmm. Teďka mám jednu story čerstvou. Jeden manažer si mě stěžoval, že jeho kolegyně měla zpracovat důležitý projekt, byla už po termínu a odjížděla na dovolenou a hodinu před koncem pracovní doby, ten poslední den mu napsal jenom e-mail, co všechno ještě není hotový. A že to udělá po té dovolené, byl samozřejmě naštvaný. Otázka je samozřejmě, jak s ní komunikoval, já jsem neřešil úplně detaily, ale vlastně jsou tam, musím dávat na misky vah, vlastní zodpovědnost k té práci, protože jo, když to nechám být a špatně jsem si to zorganizoval, no tak pak někdo druhý tím může trpět. Ale na druhou stranu zase nenechat se zničit tím, že musím zvládnout úplně všechno.
0: Mm-hmm. Čili Nejsou tu jasná pravidla nebo jednotná pravidla pro všechny profese. Je potřeba zvážit, v jakém prostředí pracuji, přesně, jaký typ práce mám, co
1: zásadní.
0: Si vlastně můžu dovolit, to si připustit asi a nejít takzvaně přes závity. Zkrátka, když pracuji mentálně třeba kreativně a vím, že musím třeba dopsat nějaký projekt, tak se asi na dovolené určitě připojit občas, napsat si něco a nestresovat se tím, že jsem na dovolené a neměla bych vůbec pracovat.
1: Ano.
0: Věnujme se ještě těm vnitřním pocitům, tomu vyhoření a té únavě. Jak to rozpoznat? I třeba s blížící se dovolenou, že skutečně to není jenom ta klasická únava, ale něco asi mnohem závažnějšího, což je vyhoření.
1: Já vždycky říkám, jsou takové tři projevy, kdy to začíná být vážnější. První věc, psychosomatické bolesti. Jo? Najednou migrény, bole mě hlava, břicho, záda, je to jedno, jo? Ale toto, když je to častější a přijdu k lékaři, on tam nějaký organický nález nevidí a pokud je trošku osvícenější, tak se zeptá, jak to mám v práci, jak to mám doma, jestli je tam stres. Takže jedna jsou tady ty psychosomatické bolesti. Druhý projev, člověk začne víc chybovat. Poruchy koncentrace, jo, omylem pošlete dokument, špatnou verzi a stává se vám to víc často a hromadí se to. Toto je druhý příznak. A třetí příznak, všímají si toho lidé ve vašem okolí, řeknou, Terezo, ty seš nějaká smutná, nebo ty vypadáš hrozně, co se děje, prosím tě, jo, když vám tady toto řekne
0: pár lidí. A já nedokážu asi vystupovat ten důvod. Proč?
1: Ano, jo, když se tyhle tři příznaky spojí, tak je to zpravidla něco vážnějšího a člověk už by měl pozornět a případně i konzultovat odborníka.
0: Únava a vyhoření před dovolenou, dnes téma, které probíráme s psychologem a právníkem Ladislavem Koupkem. E-maily posílejte na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je hostem psycholog a právník Ladislav Koubek. Únava a vyhoření před dovolenou. Tomu se věnujeme. Je to aktuální dovolená, nás teď čeká. Zmínili jsme rozdíly mezi vyhořením a únavou, nebo respektive ty pocity, které míváme a můžeme často zaměňovat. Já si myslím, opravdu, jestli to tak není, že když je to opravdu vyhoření, tak jenom ta představa té dovolené mi vlastně vůbec nepřipadá jako fajn. Možná mě to ještě navíc vyčerpá, že ještě navíc se budu muset zbalit a všechno dokončit a odjet na dovolenou. Když jsem asi jenom unavená z té práce, tak přeci jenom se na tu dovolenou, na ty chvilky volna těším.
1: On ten syndrom vyhoření má 5 fází, jenom ve stručnosti, ta první a druhá, to je ten akutní stres, obrovská únava, kterou cítíme, ale to se popravdě stane někomu úplně přirozeně. Představte si, že máte 3členný tým a 2 kolegyně vám odpadnou, protože jsou nemocné a vy to tam místo nich jeden měsíc máte na hrubu, kdo by nebyl unavený. To je přirozená věc, stane se to každému, ale právě ta třetí fáze, už kdy to přechází do toho chronického stresu, o tom jsem mluvil, to jsou ty příznaky a pak se to může ještě stupňovat do těch krizových a kolapsových stavů a zatímco u těch prvních dvou, u té únavy tam fakt třeba 2 týdny dovolené v pohodě dokážou pomoct, tak u těch dalších stupňů, když to směřuje k vyhoření, tak ne. Tam je důležitá zásadní revize toho, jakým způsobem funguju.
0: Jak moc se právě do té únavy i do toho vyhoření vlastně promítá ta osobnostní stránka nebo to osobnostní nastavení člověka? Teď například, když je člověk perfekcionista a v podstatě workaholic, tak si říkám, že asi vyhoří častěji než člověk, který má ty hranice nějak zdravě nastavené nebo lépe.
1: Člověk, kterého ta práce třeba i hodně baví, pohltí ho to, je vysoce zodpovědný, ještě má náběh perfekcionismu, to je nejlepší kombinace, aby tím vyhořením prošel. Naopak takový laxní, flegmatický člověk, který do té práce chodí jenom si odkroutit svoje, ten vyhořením neprojde.
0: A pak je ale asi i řada lidí, kteří mají svou práci rádi, ale ještě vnímají, že mají další část života, že mají rodinu, že mají koníčky a umí žít tedy i bez té práce.
1: A to je zásadní. Pro prevenci vyhoření je důležité si uvědomit, že ten život by měl stát na 3 nohách. Práce, rodina a partnerský vztah a pak nějaké soukromé záliby, koníčky, něco, kde se můžu realizovat sám. A stojí tak ten život na 3 nohách a může se stát, že jedna z těch nohou se začne kývat, problémy v práci nebo v tom partnerském vztahu, na těch dalších 2 se udržím. A častá chyba lidí, kteří mají náběh na to vyhoření, je, že ty koníčky hnedka jako škrknou, no, přestanou.
0: Protože řeknou, když jste mluvil o tom, že vlastně ta práce baví, že vlastně práce je jim koníčkem.
1: Ano, jo, což je super, pokud to tak máte, ale zároveň to může být i trošku zrádné v tomto smyslu, protože když pak máte v té práci problémy, přestane se dařit, nebo už vás to bavit přestane z nějakého důvodu, tak najednou už tam nemáte tu další nohu, jo. A hodně častý bývá i ten scénář, že ty problémy z práce se přenáší domů, jo, podrážděný manažer, který chodí z práce extrémně pozdě a teďka partnerka, partner to dávají najevo a najednou se to začne už na 2 těch rovinách takhle sypat a ten člověk zkolabuje.
0: Mm-hmm. Čili varovný signál je i to, když, nebo měla bych si asi říct, jestli mi fungují ty další 2 pilíře.
1: Ano.
0: Jestli mám nějaké jiné koníčky, které se netýkají mé práce a jak mi to funguje doma nebo v soukromí. A pokud to tam nefunguje, tak už je to varovný také signál.
1: A zároveň ještě dobrá věc, aby ty koníčky měly jiný charakter než to, co dělám v práci. Jo? Kdo pracuje mentálně a má to doplněno pohybovou aktivitou, to je super. A zase naopak.
0: Takže to je další asi teda znak, když tedy cítím, že ta únava to nebude, že to může být vyhoření, asi si odpovědět na tyhle ty otázky, jestli mi teda 2 další pilíře fungují v životě. A taky si asi člověk řekne, dobře, tak blížím se vyhoření, ale zvládnu to sám. Odpočinu si, ono se to zlepší.
1: Pak bych řekl, že ještě důležitá je doba, jak dlouho to trvá. Jo? 3 až 6 měsíců, je to individuální, ale to je doba, kdy jsme schopni zvládnout nějakou extrémnější zátěž, soustředíme se maximálně na tu práci, třeba i trošku na úkor sebe sama, ale zvládneme to a nemá to na nás dlouhodobý dopad. Po těch 3 až 6 měsících tak zpravidla ta koncentrace jde dolů, výkonnost jde dolů, únava narůstá, poruchy spánku, jo, nastoupí tam třeba ty psychosomatické bolesti a už se to začíná kaskádovat do těch horších projevů a to je okamžik, kdy buď udělám nějakou podstatnou změnu a zastavím to, anebo ji neudělám a ty problémy se budou stupňovat.
0: Únava a vyhoření před dovolenou. Právník a psycholog Ladislav Koupek je hostem Kávy. O 4. po další písničce budete moci už i telefonovat své otázky na číslo 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Miholová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok. Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Miholovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
2: Blízká setkání Adély Gondíkové.
4: Zítra po 11. hodině
2: na Dvojce.
4: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Psycholog a právník Ladislav Koubek je hostem Kávy o čtvrté. Únava a vyhoření před dovolenou, téma, kterému se dnes věnujeme. Při té dovolené, jak poznám, že se opravdu regeneruji, že skutečně nabírám síly, že odpočívám, a je to tím, že se třeba začnu těšit do té práce?
1: No, to je individuální, to záleží, jestli máte důvod se do té práce těšit, ale já myslím, že tohle poznáte. Užíváte si to, máte dobrý pocit ráno. Třeba není úplně nejhezčí počasí, ale vy si řeknete, dneska si udělám super den, užijete si snídaní, máte hezké konverzace se svou rodinou, se svými blízkými, to poznáte.
0: Je v pořádku, když první dny dovolené prospím,
1: ano.
0: Nic nedělám. Je mi dobře, ale opravdu není to žádná aktivní dovolena.
1: To je naprosto v pořádku. Dnešní doba je hodně taková posedlá aktivitou a hodně lidí razí ten aktivní odpočinek, ale pasivní odpočinek má taky svoje místo. Do určité míry to může být přirozené, když máte hodně náročnou profesi, kde pracujete skutečně na maximum, ještě jste si udělala ten finish před dovolenou, než odjedete, no tak to tělo má přirozenou tendenci vypnout.
0: Jak důležité třeba pro člověka a jeho schopnosti odpočinout je, jak je jeho profese vnímaná třeba ve společnosti? Myslím si, že třeba, nevím, lékaři nebo učitelé třeba, co objektivně opravdu brání jako lidé, kteří si, že hodně pracují, zaslouží si dovolenou, ale pak jsou profese, které jsou tak nějak pro ostatní špatně uchopitelné. A možná někteří lidé mají tendenci jako to vysvětlit, že vlastně jsou opravdu unavení i sami sobě, vlastně se to přiznat, že skutečně potřebují dovolenou, jsou to lidé třeba, kteří pracují hodně kreativně, takže navenek pro spoustu lidí vlastně nic moc nedělají, ale nicméně jejich hlava třeba pracuje na 150%.
1: Já myslím, že ve skutečnosti to, jak to vnímají ostatní, není důležité. Pro tu dovolenou je důležité, jak to vnímáte vy sama. Ať už je to vůbec přístup, jo, work-life balance, že to mám nastaveno, někdo to striktně odděluje, někdo zase nemá úplně takové oddělení, jo, jsou lidi, kterým nevadí brát telefon večer a i od té dovolené prostě ten telefon vezmou. A já nechci říct, co je dobře, co je špatně. Každý z nás si volíme takový režim, aby nám to vyhovovalo. A to je podstatné, jo, když si řeknete, hele, já jsem s tím OK, tak ten telefon vezmu.
0: Píše nám tady Martina, že právě když odjíždí na dovolenou, tak její manžel každý večer telefonuje, jestli se v práci něco nepokazilo, a přijde jí, Martině, že si tak vůbec neodpočine, ale na manželovi to poznat není, tam to vypadá, že mu to takto vyhovuje. No, tak
1: skoro bych řekl, že teda manželovi to vyhovuje a jí asi moc ne, protože by čekala, že ta pozornost manžela bude logicky zaměřená spíš na ní a ne na tu práci. Takže
0: jak to nastavit v té rodině, protože dovolenou často trávíme právě s rodinnými příslušníky.
1: No, je to otázka komunikace, vzájemných očekávání. Tam skutečně každý z nás může mít jiný přístup i z hlediska toho, jak tu dovolenou budeme trávit. Že jo? Klasická diskuse, jestli budeme chodit po horách nebo pojedeme k moři. Já si myslím, že někdy může být dobré i nebýt na sebe navázaný po celou dobu té dovolené. Nechtít za každou cenu celý ten čas strávit spolu, a že je naprosto OK, když já teďka dám příklad, partner bude chodit s dětma někde po kopcích a žena si tam udělá pohodičku u moře a večer si popovídají o tom, jaké to bylo. To je úplně v klidu, spíš to zkombinovat. Někdy se také říká, že když mají partneři různou potřebu toho času stráveného spolu, tak bychom se měli spíš přizpůsobit tomu, který má tu potřebu nižší. Jo, radši si být vzácnější. Takže abych odpověděl posluchačce, jo, teďka možná i trochu i zklamu. Pokud partnerovi nevadí vyřídit nějaký hovor večer a je to třeba jenom, já nevím, 15 minut večer, že má potřebu mít to tam pod kontrolou, no tak ať si volá, spíš bych si kladl otázku, pokud ten den jinak je pro ně v pohodě, tak to za mě není nic dramatického.
0: Takže se ale komunikovat o tom a říct mu to určitě, protože pak se může stát, že jsme na toho partnera třeba různě pasivně agresivní, když neřekneme na dovolené, co nám vadí,
1: ano.
0: A může to tu dovolenou pokazit.
1: Určitě si to říct, pojmenovat to.
0: Jsou nějaké návyky, které bychom si mohli z dovolené přenést do běžného pracovního života?
1: Ano. Návyk dívat se do blba chvilku a nic nedělat. Taková krátká meditace na 5 minut se sklidním, stiším a nic nedělám. Na dovolené takových okamžiků máme určitě spoustu a přenést si do toho běžného života aspoň tady ten jeden může mít smysl.
0: Mm-hmm. Čili to odpočíváme, když se díváme do nepřítomna, nebo to automaticky náš mozek chce vypnout a uvede nás do tohoto stavu? Jak se na to dívá psycholog, na tyhle ty momenty, které míváme?
1: Když jsme o té dovolené, tak ano, je to odpočinek, je to hlavně čas, kdy nemáme nějakou strukturu, kdy tam nemám zadání, za čím musím jít, a to jsou vlastně nejkreativnější momenty. Jo. V takovou chvíli nás napadají ty nejzajímavější myšlenky. Pokud máte třeba tu kreativní práci, pardon, tak i během dne, jo, asi když budete mít naplánovaný ten program pomalu po minutách pořád, no tak co kreativně chcete vymyslet? Mm-hmm. Ten mozek to potřebuje.
0: Když jsem člověk, který opravdu v práci hodně plánuje, minutu po minutě, tak je dobré tu dovolenou dělat jako spontánní, anebo ano, si ji také naplánovat, abychom byli aspoň trošku v klidu, že máme nějaký cíl.
1: Za mě A je správně, jo? Pokud plánuju v práci minutu po minutě, tak už nemusím mít dovolenou také naplánovanou minutu po minutě a spíš to nechat plynout.
0: Psycholog a právník Ladislav Koubek je hostem Kávy o čtvrté. Ještě jednou se budeme po písničce od Falka bavit o našem dnešním tématu únava a vyhoření před dovolenou. Stále máte možnost se ptát 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.
4: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht wählen? Deine Hölle,

0: několika kolegyň, na které delegoval tu práci a už odjel na celý měsíc a světe div se firma pořád je a v nejlepších rukách. Takže je to také o nějaké práci a o lidech, kterými se obklopuju. To je hodně důležité, protože já, když chci tu zodpovědnost někomu svěřit, tak musím mít komu.
1: Už jsme také zmínili, že je dobré, když se můžeme s kolegy zastoupit, ale pak určitě jsou situace, kde třeba někteří kolegové zkrátka nepotřebují na tu dovolenou jezdit tak často, ale já tu potřebu mám. A pak může být v práci složité třeba vysvětlit, že skutečně chci tu 14-denní dovolenou. Možná argument toho druhého bude, no ale ty máš každý rok, já nikdy, i když ji nepotřebuji, aby to zkrátka nedělalo zlou krev.
0: Když mě řekne, ty máš každý rok, já nikdy, tak řeknu, tak máš právo si ji vzít, taky chceš ji, tak určitě já tě taky místo ní během té doby zastoupím a pojďme se domluvit akorát kdy.
1: Jitka nám píše, říkám to pořád, dovolenou po dovolené. To je to, co jsme vlastně tady už zmiňovali s kolegyní Ivou. Ještě než jsme se rozloučili, že dovolenou potřebuje nejvíce ten, který se z dovolené vrací. To už jste naznačil, ale že ten návrat by měl být pozvolný, nepřijet, nepřiletět zkrátka 3 hodiny před začátkem pracovní doby. Něco se třeba před tou dovolenou ještě nachystat, aby nás to jaksi hezky přivítalo, až se do té práce vrátím.
0: No, nejlepší je skutečně nachystat si, aby někdo odbavoval ty věci místo mě v průběhu dovolené. Jo? Abych nenarazil na 3000 nepřečtených e-mailů a 3 hořáky, které musím udělat hned ten první den. To bych řekl, že je úplně to klíčové.
1: Mm-hmm. No a pak je tady dotaz na vyhoření. Na dovolenou se netěším, byť jsem ji neměl už mnoho let, tak jenom představa, že letos na 14 dní mám odletět k moři se svou rodinou, je pro mě hrozná a vyčerpávající. Tak co byste mi poradil? Píše Luboš.
0: No, Luboši, pokud jste mnoho let se svou rodinou nikde nebyl na delší dobu a teď tam budete 14 dní, tak máte asi v hlavě spoustu otazníků. O dovolené se někdy projeví taky věci, které v tom vztahu nefungují úplně dobře. Řada rozhodnutí o rozvodech vykrystalizuje během dovolené, takže já bych se možná spíš zeptal proti otázkou, když se na to tak netěšíte, tak jak jste dospěli teda k rozhodnutí, že pojedete na těch 14 dní.
1: To už Luboš nepíše.
0: To my nevíme. Já jsem zastánce spíš postupných evolučních změn, takže pokud je člověk, který skutečně dlouho neměl nějakou dovolenou, tak to zkoušet třeba po kapkách, po troškách, ale zase někdy se říká lepší konec hrůzou, než hrůza bez konce. Teďka teda doufám, že jsem, nemyslím to zle, ale uvidíte, ono zase těch 14 dnů pro vás může být významných tím, že vám to řekne něco o vás, něco o vašem životě.
1: Pojďme to, Ladislave, shrnout, kde byste měl dát našim posluchačům jednu radu, jak letos odjet na dovolenou, být třeba s únavou, ale menší a vrátit se s o to větší energií, tak jaká by to byla?
0: Zbavte se potřeby mít čistý stůl.
1: Možná i toho pocitu, že si tu dovolenou musím zasloužit. Takže musím pracovat teď na 110%.
0: Zbavte se tady toho pocitu. Udělejte pěknou e-mailovou odpověď automatickou, že jste na dovolené. I tady toto je nejenom signál pro ty ostatní, ale to může být rituál i pro nás samotné, kdy si uvědomuju, ano, jo, a já to tady mám. Znám lidi, kteří mají v té odpovědi i natvrdo napsáno, že na ten e-mail reagovat už nebudou a že v případě, že něco budeme potřebovat, tak mám napsat po tom datu návratu znovu.
1: Právník a psycholog Ladislav Koubek, kde bude mít tento e-mail s touto odpovědí automatickou?
0: Já tam teda nenapíšu, že se tomu nebudu věnovat, ale já mám svou pravou ruku, zdravím Katku, která bude v průběhu dovolené to důležité číst a bude odpovídat.
1: Ale věřím, že i tak na dovolenou odjedete, že si užijete. Moc
0: těším
1: vám děkuji.
0: Se na to. Naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Toxická psychóza a útok mimozemšťanů na Karlovarsku. Krajská mordparta pátrala po vrahovi mladé ženy. Jako z hororu. Nová kriminálka.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Podle předběžného opatření ústavního soudu má jet prezident na summit NATO. Vysoké teploty jsou podle veterinářů i pro domácí zvířata velkou zátěží. Zítra bude jasno, během dne i polojasno a nejvyšší teploty až 34 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci. Soud uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. O prezidentově kompetenční žalobě soud teprve rozhodne, podle všeho až po summitu. Dnešním předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda ústavního soudu Josef Baxa. Ministři obrany Česka a Polska jednali ve Varšavě o společných stanoviscích před zítřejším jednáním šéfů resortů obrany Vyšegrádské čtyřky. Koordinovali také spolupráci před blížícím se summitem NATO. Tam chtějí zastávat stejný přístup v otázkách výstavby a ochrany potrubní infrastruktury.
2: Ministři obrany Česka a Polska Jaromír Zuna a Vladislav Košiňák-Kamiš se na setkání shodli, že vztahy s Ukrajinou musí být obousměrné a založené na solidaritě. Ukrajina by se svými spojenci měla výměnou za vojenskou pomoc sdílet své know-how. Tématem jednání byla i vojenská spolupráce v misích zaměřených na střežení vzdušného prostoru.
3: Chtěl bych srdečně poděkovat České republice, české armádě za vyslání bojových vrtulníků a stovky vojáků na obranu polské hranice.
2: Vzkázal po jednání šéf polského rezortu obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Od června se na sledování a obraně polského vzdušného prostoru v pohraničí podílejí české vrtulníky Venom. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Slovenská policie oznámila zadržení dalších 3 členů skupiny, která podle ní při mezinárodních transferech přepravila nejméně 4 795 kilogramů drog, třeba přes 4 tuny ketaminu, 400 kilogramů MDMA, nejméně 220 kilogramů kokainu, dále hašiš nebo tabletky extáze. Už dříve policie v této kauze zadržela 10 lidí, hrozí jim až do životí. Chovatelé by při horkých dnech měli ve svých bytech zajistit pro domácí mazlíčky přístup k několika miskám s vodou. Podle veterinářů totiž vysoké teploty zvířata velmi zatěžují. Například kočkám a psům je potřeba zajistit stinné a větrané místo k odpočinku a venčit je večer nebo naopak brzy ráno. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
4: Pokud přeci jenom dojde přehřátí zvířete, tak se doporučuje poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit to zvíře někam do stínu a zajistit mu dostatečný přísun vody. Případně, kdyby ten stav byl vážnější, vyhledat pomoc soukromého veterinárního lékaře.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zítra bude jasno, během dne místy přechodně i polojasno a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na stém 12. kilometru D1 směrem od Prahy ve sjezdu z dálnice se pohybuje srna. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí osobní auta na stém 82. kilometru, k omezení na stém 96. je to asi na 40 minut. Navíc v koloně kousek před D2 omezením se srazilo nákladní a osobní auto. A na 254. kilometru D1 v témže směru havaroval v omezení motorkář. Tam kratší kolona, brzdí se do zastavení. Zprávy končí, po nich Honza a Jitka, která má slovo.
5: Milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře vás vítají Jitka Novotná
6: a Jan Kovařík. Dobrý den a pojďme rovnou bez dlouhého otálení na první nápovědu našeho tradičního kvízu. Dnes nás čeká díl na medicínské téma.
5: Hodláme vám totiž připomenout lékaře, který patřil mezi špičky české oftalmologie.
6: Zabýval se hlavně vztahem očních nemocí a jiných chorob.
5: Nebyl to ale v uvozovkách jen a pouze oftalmolog. Byl to také filantrop, který se snažil o celkové zlepšení života lidí se zrakovým postižením.
6: V době, o které se chystáme mluvit, tedy na konci 19. a počátkem 20. století, totiž mohlo zrakové postižení pro mnohé lidi znamenat žebrotu jako jedinou možnost obživy.
5: Náš hrdina se snažil jejich nepříznivý osud změnit. Už víte, kdo to byl?
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Vážení a milí, na počátku dnešních příběhů z kalendáře nechceme zdržovat, abychom si stihli o dnešním oslavenci říct co nejvíc. Takže, milá kolegyně, pojďme rovnou na věc.
1: Ano, hrdinou dnešního povídání, jehož narození chceme tímto dílem připomenout a oslavit je...
0: český oftalmolog Jan Dale.
1: Těm z vás, kteří hádali správně, gratulujeme. A vy ostatní, kteří toto jméno neznáte vůbec, nebo si jen matně vzpomínáte, že už jste ho někdy někde zaslechli, nezoufejte.
0: V dnešních příbězích z kalendáře, tedy za předpokladu, že je vyslechnete až do konce, se toho o Janu Daleovi dozvíte mnohem víc. A pochopitelně nejen o něm.
1: Zabrousíme i do historie a povíme si něco málo o tom, jaké možnosti vzdělávání měli nevidomí lidé v minulosti.
0: A nebo o tom, jaké vlastně bylo jejich postavení v tehdejší společnosti.
1: Právě to bylo totiž téma, kterým se Jan Dale zabýval vedle léčby jako takové.
0: Byl to nejen vynikající lékař, který se postupně vypracoval mezi přední odborníky své doby a autor mnoha odborných publikací.
1: Byl to také člověk mimořádně laskavý, s hlubokým sociálním cítěním.
0: Angažoval se v mnoha dobročinných projektech. Jedním z jeho hlavních počinů bylo založení takzvané Daleovy výchovny slepých, o níž ještě dnes bude řeč, a jejíž moderní pokračovatelkou je konzervatoř Jana Dale.
1: Za první světové války Jan Dale obětavě pomáhal raněným vojákům a spoluzakládal dobročinnou organizaci České srdce.
0: A byl to také člověk velmi společensky aktivní, takže vás nepřekvapí, že se angažoval i v pražské městské radě.
1: A právě pro tohle všechno na něj dnes vzpomínáme jako na významnou osobnost českého společenského života přelomu 19. a 20. století.
0: Zkrátka dobře, pan doktor Dale si svůj vlastní díl příběhu z kalendáře rozhodně zaslouží.
1: Hned za chvíli si povíme něco o prostředí, z něhož Jan Dale pocházel a do kterého se právě 24. června roku 1855 narodil.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Milí posluchači, tyto příběhy z kalendáře věnujeme významné osobnosti české oftalmologie Janu Dejlovi.
1: Důvod je na snadě. Narodil se totiž 24. června. Stalo se to v roce 1855 a místem jeho narození bylo Vysoké Veselí na Jičínsku.
0: K tomu datu jenom upřesním, že občas se uvádí také 25. června.
1: Kdo ví, možná nějakému matrikáři nesloužil dobře zrak? No, ale nechme to být. Nebudeme hnidopiši, zas tak podstatné to není. Nejdůležitější je, že se Honzík narodil, a to do rodiny, která si dobře uvědomovala, jakou cenu má vzdělání.
0: Tomuto svému přesvědčení také lecos obětovala.
1: Ano, je to pravda. Václav Dejl, tedy Janův tatínek, také pocházel z Vysokého Veselí.
0: Měl vlastní hospodářství a byl burkmistrem.
1: Ale pozor, přátelé, hlavou rodiny prý u Dejlů byla maminka.
0: Anna Dejlová, rodným příjmením Holcová, byla podle všeho rázná žena, která zastala spoustu práce. Starala se o rodinu, hospodářství a velmi se zajímala také o vzdělání a studia svých dětí.
1: Dejlovi měli ratolestí celkem 6.
0: Hospodářství se ale nedařilo tak dobře, jak by rodina potřebovala.
1: Vzdělání stálo nemalé peníze a tak Dejlovi dokonce začali postupně rozprodávat část svých polí.
0: Nakonec se přes veškerou snahu opatřit si prostředky dostali i tak do dluhů a tatínek Václav musel začít vozit obchodníky po jarmarcích, aby si přivydělal nějaký ten krejcar.
1: Malý Honzík nicméně vychodil nejdříve obecnou školu a poté začal navštěvovat gymnázium v Jičíně.
0: Gymnázium úspěšně absolvoval a v roce 1875 nastoupil na Pražskou univerzitu na obor lékařství.
1: Medicínu ovšem později odešel studovat také do Vídně. Chápeme to, v době Rakouska-Uherska na tom nebylo nic zvláštního. Studovalo tam ostatně mnoho jeho krajanů.
0: Jan byl pilný, aktivní student. Ještě jako medic se v roce 1880 zúčastnil sjezdu českých lékařů a přírodospitců.
1: No, na druhém sjezdu, kterého se účastnil, už z něj byl mladý pan doktor. Psal se rok 1882 a Jan Dejl měl celou kariéru před sebou.

0: protagonistů těchto příběhů z kalendáře doktora Jana Dejla jsme opustili v momentě, kdy právě začínal svou profesní kariéru.
1: V roce 1880 se stal doktorem veškerého lékařství, jak se tehdy říkalo, a první dva roky po promoci sbíral zkušenosti v různých oborech.
0: Moment, a co takhle osobní život mladého muže? Nežijeme přece jenom prací. Co nějaká děvčata, manželka, děti, pikantérie ze soukromí, že by nebyly?
1: No, musím tě zklamat a potvrdit tu řečnickou otázku. Nebyly. Jakousi lásku prý Jan Dale měl, ale k žádnému svazku nedošlo. O jiných partnerských vztazích nebo dětech zprávy nemáme.
0: Vypadá to tedy tak, že doktor Jan Dale žil spíše samotářským životem, ať už byl důvod jakýkoliv.
1: A možná právě proto, že neměl rodinu, hodně se angažoval ve spolkovém životě. Tenhle důvod už je ale čirá spekulace.
0: Vraťme se tedy raději k jeho profesní dráze. Po promoci dál poznával různé lékařské obory. Působil krátce například v Pražském ústavu pro choromyslné, anebo také v dětské nemocnici.
1: Pro jeho následující práci byly tyto různorodé zkušenosti velmi cenné. Nakonec se dostal na oční kliniku profesora Háznera a u očního lékařství už zůstal.
0: V roce 1883 si požádal o místo asistenta. Získal ho a začal se podílet také na utváření kliniky.
1: V březnu roku 1887 se Jan Dale habilitoval a stal se docentem očního lékařství.
0: Profesorský sbor mu poté schválil velkou vědeckou cestu, díky níž mohl navštívit hned několik zahraničních univerzit.
1: Bylo to opravdu rozmáchlé, velké turné, posuďte sami. Novopečený pan docent navštívil univerzity v Berlíně, Gießenu, Štrasburku, Heidelbergu, Würzburgu, Mnichově či Paříži.
0: A to ještě nebyl úplný výčet. Na této vědecké cestě pochopitelně potkal mnoho odborníků, ať už z oboru oftalmologie nebo jiných, a tomu nesmírně rozšířilo obzory a pomohlo navázat profesní kontakty.

0: Taky vás při poslechu dnešních příběhů z kalendáře napadlo, jak dlouho, že už jste nebyli u svého očního lékaře? Z nás dvou u mikrofonu dvojky by dnešní hrdina z kalendáře, oftalmolog Jan Dale, pochválil spíš Jitku, která svůj zrak pečlivě trénuje a pravidelně náš pořad zkouší natáčet bez brýlí. Rozhodně víc než mě, kterému písmenka i přes použitou a notně zanedbanou optiku občas odpírají poslušnost. Pana doktora jsme společně prozatím z mírně problematických poměrů doprovodili na jičínské gymnázium, na vídeňskou i pražskou medicínu a nakonec po různých oborových štacích a zastávkách až k jeho osudové specializaci, tedy na kliniku profesora Hasnera a k očnímu lékařství.
1: Náš historický exkurs bude pokračovat. Jak za Daleova života vypadala a fungovala zařízení pro nevidomé, co bylo zásadním příspěvkem našeho pana doktora k jejich povznesení, na které vyučovací předměty a životní dovednosti se v modernizovaných institucích kladl důraz a jaké podpory se chovancům dostalo po dokončení studia. Já doufám, Honzo, že to zvládneme dočíst i s tou zamazanou optikou.
0: Snad jo.
2: Toulky první republikou na dvojce.
3: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
4: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
5: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
3: To všechno je první republika.
4: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
5: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
3: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
5: K poslechu vás zvou
4: Jaroslav Plesl,
3: Jana Striková
5: a Jiří Vyhora.
2: Toulky první republikou.
6: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
7: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
8: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
7: Že bych vyrazil za váma?
8: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
9: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
10: www.lfs.cz.
9: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
10: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Dnes si v příbězích z kalendáře připomínáme výročí narození českého oftalmologa Jana Dejla. Na svět přišel 24. června roku 1855. Nedlouho po svém návratu ze zmiňované velké vědecké cesty po západní Evropě si Jan Dejl otevřel ordinaci pro oční choroby.
1: Nebylo to nic velkého. Z nedostatku prostředků a dobrého vybavení mohl zpočátku provádět jen jednoduché úkony. Ale patrně díky upřímnému zájmu o pacienty si postupně dokázal vybudovat velmi dobré jméno.
0: Praxe mu umožnila poznat velké množství diagnóz a tyto zkušenosti se na jeho práci brzy projevily.
1: Naučil se například velmi rychle diagnostikovat, mnohdy už, tak říkajíc, ode dveří.
0: Kromě praxe se ale zabýval i vědou. Ve svém bytě ve Spálené ulici v Praze si za tím účelem zřídil malou laboratoř.
1: Jeho přátelé z oboru ale viděli, že tyto skromné poměry mu nedovolují vědecké bádání na takové úrovni, jakou by potřeboval, a nabídli mu proto možnost využívat k výzkumu zázemí jejich ústavů.
0: Díky tomu mohlo vzniknout několik prací, které získaly ohlas nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí.
1: Důkazem respektu, který si v odborné komunitě získal, byl návrh profesora Schäbla z roku 1893 na jmenování Jana Dejla profesorem.
0: Dale se tohoto jmenování skutečně dočkal a od roku 1900 mu byl přiznán plat 1800 zlatých a 420 zlatých aktivního přídavku.
1: Když bylo Daleovi 47 let, vrátil se na kliniku, na které kdysi začínal. Byla prakticky ve stejném stavu jako tenkrát a on si proto vzal za cíl její výraznou modernizaci.
0: Kromě toho všeho byl ale také velmi dobrým učitelem. Látku dokázal posluchačům podat tak, že si udržel jejich pozornost od začátku do konce.
1: Jeho způsob výuky oftalmologie byl ovšem jiný v tom, že ji dokázal propojit s ostatními lékařskými obory, respektive propojit oční problémy s jinými chorobami. Zabýval se například tím, jaký vliv na zrak mají alkohol, tabák či onemocnění syfilidou, anebo jak prostřednictvím oka poznat aterosklerózu u člověka, který se jeví zcela zdravý.
0: Právě tento přístup byl Daleovou specialitou. On sám rád používal rčení oko do srdce okno.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Prozatím jsme vám v dnešních příbězích z kalendáře představili našeho hrdinu Jana Dejla jako lékaře a vědce. A teď bychom se rádi chvilku zaměřili na jeho dobročinné aktivity.
1: Ty se pochopitelně týkaly hlavně nevidomých. Péče o ně byla tehdy ještě v plenkách.
0: Speciální zařízení pro takto znevýhodněné osoby sice koncem 19. století již sem tam existovala, ale byl jich naprostý nedostatek.
1: Patrně nejznámější byl ústav na Klárově. Zařízení podobného typu fungovalo například také v Brně, ale příjem klientů, dobovou terminologií chovanců, byl často diskriminační.
0: Roli hrály jak majetkové poměry, tak například náboženství. Učební plány byly nejednotné, pomůcky si ústavy většinou vyráběly samy a vyučování bylo oproti běžným školám významně okleštěno.
1: Vyučovaly se především předměty jako řemeslná výuka, hudba nebo třeba ladění piana.
0: A velmi nedostačující byla tehdejší příprava na samostatný život.
1: V roce 1907 se konal koncert nevidomých hudebníků, kterého se zúčastnil také Jaromír Čelakovský. A právě tam vznikla myšlenka na založení českého ústavu, který by své nevidomé klienty naučil soběstačnosti.
0: Pokud se teď ptáte, zdali měl Jaromír Čelakovský něco společného s Františkem Ladislavem Čelakovským, na kterého si vzpomínáte z hodin literatury či dějepisu, tak ano, měl.
1: František Ladislav byl Jaromírův otec. Veřejnou angažovanost tedy Jaromír nejspíš podědil.
0: A protože se znal s profesorem Dejlem, slovo dalo slovo a tato bohulibá myšlenka brzy začala nabývat reálných rozměrů.
1: V roce 1909 se konala ustavující hromada Zemského spolku pro výchovu a zaopatřování slepých v Království českém, na které Jan Dejl přednesl hlavní referát.
0: Úkolem nového spolku bylo zasadit se o přípravu nevidomých na samostatný život a v souvislosti s tím se počítalo také se zřízením takzvané slepecké výchovny. Právě této instituci se v našem pořadu budeme věnovat už za chvíli.

0: roce 1910 byla otevřena takzvaná výchovna slepých a náš hrdina z kalendáře Jan Dale se stal jejím ředitelem. Ústav vedl až do své smrti v roce 1924.
1: Profesor Dale, který byl zcestovalý, měl z čeho čerpat inspiraci a snažil se o komplexní pomoc nevidomým tak, aby nejen dosáhli vzdělání, ale aby také dokázali být soběstační v běžném životě.
0: Město Praha poskytlo bezplatně prostory v domě na Maltéském náměstí a také uhradilo některé náklady.
1: Náklady na provoz byly hrazeny i z darů, které ovšem nebyly jen peněžní. Šlo i o naturálie, nábytek, ložní prádlo, oblečení nebo vybavení tolik potřebnými učebními pomůckami.
0: A jak výchovna fungovala? Děti do 8 let navštěvovali mateřskou školu a poté do 14 let školu obecnou. Vyučoval se literární, polytechnický a hudební směr. Důraz byl kladen také na hmatovou výchovu.
1: Po vystudování obecné školy se museli chovanci sami začít živit. Ústav jim ale poskytl podporu při hledání zaměstnání a dokonce i finanční prostředky do začátku.
0: 17. října 1910 nastoupilo prvních 13 chovanců, především z chudších rodin. Přijímány byly děti od 7 do 12 let, trpící zrakovým postižením, které nemohly absolvovat výuku v běžné třídě. Po stránce duševní i tělesné musely být jinak zdravé.
1: Podmínky v ústavech pro nevidomé bychom z dnešního pohledu považovali za zcela nevyhovující, ale právě Daleova výchovna se snažila o pokrokovější přístup.
0: Vybavení bylo sice velmi skromné, ale služby jako úklid či údržba prádla fungovaly mimořádně dobře.
1: Důležitý byl především systém podpory chovanců po dokončení studia. Dostávali jako pomoc do začátku oblečení, prádlo, nástroje k výkonu svého řemesla a dokonce i zásobu materiálu.
0: Navíc fungoval podpůrný fond, který měl bývalým chovancům pomoci v případech nemoci či jiných potíží.

0: Vážení a milí posluchači, naše dnešní vyprávění z pera scénáristky Denisy Hrnčířové, kterým jsme vám chtěli připomenout českého oftalmologa a filantropa Jana Dejla, pomalu končí.
1: Kdyby Jan Dejl věděl, kam se postupně jeho ústav vyvine, určitě by byl právem hrdý.
0: Jakousi pokračující institucí, ovšem pochopitelně ve zcela moderním duchu, je dnes konzervatoř a střední škola Jana Dejla, sídlící na pražském Maltéském náměstí.
1: Jan Dejl zemřel v roce 1924 poté, co onemocněl angínou. O tom, jak významnou osobností byl, svědčí také výčet osobností veřejného života, které se zúčastnily smutečního rozloučení. Ministři, rektor Karlovy univerzity, členové akademického senátu, profesorský sbor, arcibiskup pražský a pochopitelně přátelé.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Vláda musí umožnit prezidentovi účast na summitu NATO v Ankaře, rozhodl ústavní soud, a čeští fotbalisté zakončí skupinu světového šampionátu zápasem s domácím Mexikem. Zítra bude slunečno, během dne přechodně polojasno a nejvyšší teploty až 34 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil, řekl soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Při dnešním hlasování o předběžném opatření uplatnili odlišné stanovisko soudci Dita Řepková a Jan Winter, podle nichž by předběžná opatření měla být jen výjimečná. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí respektuje, verdikt označil za nezvykle rychlý. A šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD mluvil o podjatosti ústavního soudu. Rozhodnutí o kompetenční žalobě padne v řádu měsíců, a ještě krátce z ČTK. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl novinářům. V Praze začne v sobotu jezdit MHD podle prázdninových jízdních řádů s delšími intervaly. Potrvá do 28. srpna. U metra budou stejně jako každý rok mírně prodlouženy intervaly ve špičkách pracovních dnů. U linky A budou podle denní doby delší o 60 až 75 sekund, na lince B o 40 až 60 a na C-čku o 20 až 35 sekund. Kolem poledne pojedou všechny linky po 5 minutách, o víkendu každých 7,5 minuty. Stavba 6,5 kilometru dlouhého obchvatu Pelhřimova zatím nezačala. Ředitelství silnic a dálnic původně avizovalo zahájení prací v prvním pololetí tohoto roku. Obchvat má ulevit dopravě v centru města, kudy denně projíždí 15 000 aut. Co stavbu zdrželo, řekl mluvčí ředitelství Jan Rýdl.
4: K zahájení stavby potřebujeme ještě dotáhnout poslední složitější případy výkupů potřebných pozemků a samozřejmě i přeložky sítí. I tak ale už před podzimem začneme připravovat staveniště pro archeology a zahájíme skrývky ornice.
2: Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku jim bude nejspíš stačit pouze vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí věří, že v bouřlivé atmosféře mohou proti favoritovi uspět.
5: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
2: Utkání začne 3 hodiny po půlnoci našeho času.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, během dne přechodně polojasno a bude se oteplovat. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25.
0: Doprava.
2: Na D1 směrem od Prahy se zdržíte 10 minut před omezením na 24. kilometru. Příjezd do Brna po D2 teď komplikuje nehoda dodávky a osobního auta na prvním kilometru. Počítejte s kolonami. A na Pražském okruhu stále obousměrné kolony před sjezdem na Ořech. Od Lochkova na 10 minut a od sjezdu z D5 zhruba na čtvrt hodiny. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: A náš další pořad, přátelé, není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Jako z hororu. Případ, na který nikdo z karlovarské kriminálky jen tak nezapomene. Zavražděná mladá žena nalezená u potoka bez známek života s devastujícím poraněním hlavy. O kus dál mladík, který se po příjezdu policejní hlídky, kterou zavolala jeho sousedka, sám probodával a tvářil se, jako by vůbec necítil bolest. Poškození, kteří věřili, že byli napadeni stíny a mimozemšťany, co jim vlezli do hlavy. Více už v dalším pokračování pořadu, který připravují Dana a Mirek Vaňurovi.
1: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Byl podvečer, 9. srpen roku 2012. Právě končil horký prázdninový den a detektivovi Borisi Novickému z krajské kriminálky v Karlových Varech zazvonil telefon. Na druhém konci se ozval operační důstojník policie a oznámil mu, že v nedaleké vesničce se právě odehrává nezvyklé drama. Policie se tam snaží odchytit zakrváceného muže, který jen v tričku a ponožkách ohrožuje sebe i ostatní a zmateně pobíhá po rozsáhlém pozemku. Navíc byl právě odtud před chvílí nahlášen nález mrtvoly. Traktorista projíždějící brodem malé říčky tu na břehu našel nahou mrtvou ženu.
1: Bylo docela hezký počasí ten den, příjemný. Byl jsem s rodinou někde a volali mi, že mám přijet na nález mrtvoly, že byla zavražděna nějaká holka ve vesnici tady směrem na Věrušičky z Karlových Varů, když se jde po šestce. Zase jsem si to dal na navigace, protože bych to v životě nenašel. Že tam prostě byla nalezena mrtvola ženy.
0: Bylo 9 hodin večer a právě odstartovalo vyšetřování, které měla provázet temná atmosféra jako z hororu. Informace ale působily zmateně. Na místě je prý několik hlídek policie a situace je nepřehledná. Také karlovarský kriminalista Rudolf Flaška se přidal k týmu krajské mordparty a cestou se společně dozvídají, že policejní hlídky se událostmi v malé obci intenzivně zabývají už asi hodinu.
2: Začalo to tím, že někdy po 8. hodině zavolala tehdejší starostka obecního úřadu, že její synovec Michal už asi týden má nějaké psychické problémy, má vidiny, není úplně duševně zdrav a dneska ho navíc ještě měla vidět kolem pozemku běhat nahého a od krve. Na základě tady té informace to pro policii začalo obecně. Hlídka z obvodního oddělení tedy jela na místo, aby zjistila další informace, ustanovila pana Michala, pokusila se jej vyslechnout, co se vlastně děje. Ještě než tam hlídka přijela, tak volali Michalovo rodiče, že mají o Michala strach, že už asi týden má prostě nějaké bludy, chodí po pozemku, pořád vidí, jak ho někdo sleduje, ukazuje to i jim a neví, aby náhodou při těch bludech nevstáhl ruku na svoji přítelkyni.
0: Policisté z hlídky, která výjíždí na tísňová volání, mají s podobnými případy zkušenosti, jsou vycvičení k rychlé akci a nebojí se zasáhnout. Tentokrát je ale čekalo něco, co ještě nezažili.
2: Kolegové přijeli k pozemku, tam viděli dva větší psy, jak tam pobíhají nějak nezajištěný, a najednou uviděli pana Michala, jak má v ruce šroubovák a jde proti autu. On tam něco povídal o tom, že ho pořád někdo sleduje, že ho pronásledují lidé, ale kolegové samozřejmě jej potřebovali nějakým způsobem zajistit. Když teda pan Michal přišel před to auto, měl v ruce šroubovák a aby ukázal, že se jich nebojí, že necítí žádnou bolest, tak si ten šroubovák zarazil až po rukojeť přímo do prostřed hrudníku. Aby pak teda dokázal, že vůbec nic ho nebolí, tak ten šroubovák vyndal z toho hrudníku a úplně stejně si jej zarazil do stehna.
0: Policisté na místě se mladého muže oblečeného jen v tričku a ponožkách snažili zastavit a spacifikovat. Ale kolem rozběsněného Michala se šroubovákem v ruce pobíhali štěkající psy. Zatímco otci Michala se je po chvíli podařilo uklidnit a odvést, Michal ve své agresi nepolevoval.
2: Když na něho použili první donucovací prostředky, tedy sdělili mu jménem zákona, aby přestal páchat protiprávní jednání nebo aby se přestal sebe poškozovat, tak on jim na to odpověděl, že tady jsou všude ufoni, že si to s nima vyřídí a že ho nic nebolí a nic ho nezastaví. To zopakoval několikrát. Následně na něj kolegové použili slzotvorný prostředek, dostal celou dávku, ale ten neměl vůbec žádný účinek, takže zkusili varovný výstřel, ten byl opět zcela bez účinku, Michal měl pořád v ruce ten šroubovák, pak tam přijela teda ještě druhá hlídka, tam měla donucovací prostředek, úder obuškem do zad, opět žádný účinek to nemělo, ale jak už tam byli čtyři kolegové, tak ho strhli na zem a přiložili mu dvoje pouta, protože měl de facto velkou sílu. Tady při tom zadržení bylo velice zajímavé, že jeho první sdělení, když už měl na rukou pouta, bylo: já jsem jí nezabil, já mám na to dva svědky. Takže takhle to pro nás začalo.
0: To už policie věděla o nálezu mrtvé ženy u blízkého potoka a mířili sem další posily i krajská mordparta. Všechno se odehrálo souběžně v několika desítkách minut. Policisté se stále marně snažili uklidnit vzpouzejícího se Michala v poutech, ke kterému kvůli zraněním a psychotickému záchvatu mířila záchranka. Byl evidentně pod vlivem alkoholu nebo drog a stále vykřikoval něco o mimozemšťanech. Kriminálka po příjezdu převzala kontrolu nad situací a část týmu zamířila přes louku k potoku.
2: Nás samozřejmě zajímalo tělo té mladé ženy, která měla být ubita, měla jí chybět obličejová část.
1: Když jsem přijel na místo, tak dva obytní přívěsy na pozemku, ovocný sad, nějaká zvířata tam pobíhala. No a z kopečka asi 50 metrů toho pozemku, už na 70 metrů, tekl potok. A před tím potokem ležela mladá žena, která, když jsem viděl samozřejmě z dálky, takže je obnažená. Ale když jsem přišel blíž, tak jsem byl úplně konsternovaný tím, co jsem tam viděl, že člověk přijde na místo a vidí tam mladou ženu ležet bez půlky hlavy.
2: Měla zcela znetvořenou obličejovou část a navíc to, že to je žena, tak poznal de facto jenom podle genitálií, přičemž ona byla obnažena od pasu dolů. Když pak tam přijel soudní lékař, tak bylo vidět, že ty kosti jsou i po okolí.
0: Doslova hororový nález jen dokreslil atmosféru, která v okolí mobilního domu panovala. Bylo zřejmé, že mrtvá žena, ač nemohla být identifikována podle obličeje, bude Michalova přítelkyně, se kterou tu žil a hospodařil. A přestože se mohlo zdát, že vše je jasné, kriminálka už rozbíhala další vyšetřování.
1: Tam se musí prověřit, kdo s kým kamarádil, kdo za nima chodil, kdo nechodil, z jaký rodiny ona, z jaký rodiny on, kde trávili svůj volný čas, co tam dělali. A na základě potom toho se odvíjí samozřejmě ty vyšetřovací verze.
2: Od začátku byl hlavním podezřelým její přítel, pan Michal. Věděli jsme už postupně z výpovědí jeho rodičů, že opravdu už nějaký čas má psychické problémy, že tam i s tou přítelkyní vidí okolo sebe nějaké osoby. Byli tam pak i jejich kamarádi, kteří řekli, že to odpoledne za nima byli, že se opět chovali strašně divně, provázeli je po pozemku, ukazovali jim, že se za stromy má někdo schovávat, že tam jsou nějací ufóni. Následně Michal dokonce vzal slepici, usekl jí hlavu a ukazoval jim, že ta slepice nemá žádný mozek a že i ta jej sleduje.
0: Michal byl kvůli bodným zraněním, která si sám způsobil, po operaci v nemocnici a zůstával v umělém spánku. Nebylo úplně neobvyklé, že se choval podivínsky a nikoho nenapadlo, že jeho psychóza ještě vygraduje. O jeho životě a známých zjišťovala co nejvíce informací operativa.
2: Pro nás to byly osoby neznámé, měli jsme informace od jeho tety, měli jsme informace od rodičů, měli jsme informace od těch kamarádů a začali jsme samozřejmě s ohledáním místa činu. Opět jsme byli rozděleni na několik skupin, jedni dělali ohledání, druzí zase výslechy těch osob, kteří se tam nacházeli.
0: Michal s přítelkyní si žili svůj život na okraji společnosti. Většina jejich známých příležitostně brala drogy a stýkali se kvůli společné zálibě v omamných látkách.
2: Michal i jeho přítelkyně byli takový volnomyšlenkáři. Žili tam na pozemcích, kde měli slepice, snažili se být soběstační. Žili tam v mobilheimu, de facto v souladu s přírodou. Ale taky jsme zjistili, že měli blízko k omamným a psychotropním látkám. Byli to uživatelé psychotropní látky pervitinu, užívali také samozřejmě nikotin, takže kouřili cigarety, užívali alkohol. A de facto celá takováhle směs těchto látek zapříčinila toxickou psychózu u Michala, jak se následně podařilo zjistit, a ty jeho bludy a to, co prostě viděl, a bylo to zcela mimo realitu.
1: Věděli jsme, že poslední týden, 10 dnů, měl už takový zkraty toho jednání, kdy byl agresivní, že tam běhal po tom svým pozemku se sekerkou a zabíjel slepice, protože tam byly nějaký mimozemštění, který vlezli slepici do hlavy přes vrchní patro a každý, kdo přišel, i ten jeho otec s matkou, museli otevřít pusu a ukázat mu vrchní patro, jestli nemají prasklý, jestli se mu tam nedostali mimozemštění skutečně. Bez té informace tam proběhly a ty byly. Ta porucha toho jednání, ty hlavy, tam je patrná, bral drogy, k tomu kouřil marihuanu, pil alkohol, občas dokonce bylo zjištěno, že tam používal i lysohlávky. Myslím si, že těch drog bylo tolik, že mu to muselo na tom mozku nechat nějaký známky.
2: Rodiče s tím samozřejmě chtěli něco dělat, byl to jejich syn, přestože oni byli již nějaký čas rozvedeni. Už ten den, kdy došlo k této tragédii, tak bylo domluveno, že Michal se nechá odvést na psychiatrické vyšetření a podle toho se uvidí, co se bude dělat. Michal to následně dopoledne odmítl, že se cítí zdráv, ale až tak zdráv nebyl, protože hned k večeru následovala ta tragédie.
0: Otřesení příbuzní stále nechtěli věřit, že se jeho stav vyhrotil natolik, že spáchal vraždu. Signály, že jeho psychóza se dramaticky zhoršila, přišly až v kritický den.
1: Slušná rodina, fakt slušní lidi. On se prostě minul, trošku jako vybočil. Začal žít jak v 60. letech, volnomyšlenkář, s tím, že si tam pěstovali svoji zeleninku a tak dále, takže si žili svým životem prostě.
0: Při domovní prohlídce bylo v mobilním domku, který pár obýval, nalezeno i velké množství drog a operativci zvažovali i možnost, že Michal mohl drogy prodávat, takže by v případu vraždy mohla být zapletena i nějaká další osoba.
1: Měl údajně nějakým způsobem buď přechovávat, nebo se starat o varnu perníku, takže se dělalo šetření v jednom objektu, kde jsme našli několik barelů, no a něco i údajně poschovával, takže vzhledem těmhletěm věcem, když se tyhle ty drogy našly, tak se připustila i možnost, že třeba někomu odložit za drogy nebo za něco takového. Takže i ta varianta třetí osoby, že by tu vraždu spáchala třetí osoba, byla samozřejmě opodstatněná. Takže se přistupovalo ke všem zase těm verzím úplně stejně jako předtím a dohledávaly se veškeré informace, aby se potvrdila jedna, druhá nebo třetí verze.
2: Tady úkolem kriminálky bylo prvotně udělat co nejlépe ohledání místa činu, zjistit příčinu úmrtí a taky se nesoustředit pouze na jednoho pachatele. Nemohli jsme vědět, nakolik ty bludy jsou reální a nakolik to může Michal hrát. Takže jeden z těch směrů bylo samozřejmě, že Michal se dopustil vraždy na své přítelkyni, ale mohl tam být ještě nějaký třetí člověk. Nikdy jsme nemohli vyloučit nějaký přátelský trojuhelník nebo nějakou osobu neznámou, která si tam pro něco přišla nebo se nepohodla, nebo například Michala nechtěla vyplatit, když udělal nějakou tu práci. Tak jsme samozřejmě dělali i širší sondáž mezi ostatními sousedy, mezi kamarády, aby prostě jsme hned na začátku se nesoustředili pouze na jednu vyšetřovací verzi, ale měli jsme to komplexní.
0: Přes veškerou snahu propojit Michala s nějakou další osobou, která mohla mít na smrti přítelkyně podíl, karlovarská mordparta žádné podezřelé vazby neodhalila. Nakonec zřejmě pervitin a další drogy vyráběl především pro sebe a přítelkyni.
2: Měli tam určitou soběstačnost a nikdo jim do života nekecal. Michal se občas živil nějakými příležitostnými prácemi pro sousedy, za to měl buď nějaké potraviny, takže taková ta naturální výměna, nebo nějaké peníze na ten jejich společný koníček.
0: Michal byl v umělém spánku a druhý den se ho lékaři rozhodli probudit. Byl lehce dezorientovaný, ale sám si vyžádal návštěvu kriminalistů.
2: Následně tedy, když prohlédl pan primář z jednotky intenzivní péče Michala, tak nám sdělil, že je po zdravotní stránce schopen výpovědi, že po zdravotní stránce žádný problém není a je v pořádku. On byl stále dezorientován, agresivní, takže jsme si říkali, jestli ho budeme moci vyslechnout. Nebyli jsme si jisti, tak jsme samozřejmě oslovili pana primáře z jednotky intenzivní péče plus primáře z psychiatrie. Michal po svém probuzení se nechal slyšet, že by chtěl mezi čtyřma očima mluvit s policisty. což my jsme s tím samozřejmě souhlasili. Byli jsme rádi, že se něco dozvíme, aspoň nějaké prvotní informace, které by nám mohly říct, kde se třeba nacházejí další a další důkazy. Následně si s ním šel promluvit pan primář z psychiatrie. Nám sdělil, že Michal má toxickou psychózu, že je neschopen platných projevů své vůle a pro své okolí je z důvodu té agresivity, kterou jsem již popsal a která byla od počátku zřejmá, nebezpečný. Ještě se pan primář pochlubil, že mu Michal říkal, že on neexistuje, že má více než dvě oči, že žije v nějakým svým jakoby rádoby reálném světě a poté ho nazval, slušně řečeno, volem a pak to následně pan primář ukončil.
0: Výslech by v tu chvíli neměl žádnou právní oporu. A tak byl Michal na doporučení primáře hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
2: My jsme ještě předtím potřebovali zajistit stopy z jeho těla, takže jsme podle paragrafu 114 trestního řádu provedli prohlídku těla. Tu prohlídku těla jsme soustředili samozřejmě na celé to tělo, udělali jsme výškraby spod nehtů, soustředili jsme se na ta zranění, která byla ale jasná a byla i popsána v lékařské zprávě. Od počátku na nás působil tak, že jeho obvinění asi nikdy neproběhne. Když jsme pak byli i na pitvě, aby jsme zjistili opravdu, na co jeho přítelkyně zemřela, tak to nebylo čistě to, že by byl rozmožděn a vyjmut ten mozek, ale ještě předtím žila, takže v tom potoce jí Michal přitápěl a do plic se jí dostalo bahno a kamínky. Bylo to velmi zvláštní. Zvláštní byl i závěr soudních lékařů, kdy my jsme předpokládali u potoka, že nejspíš jí tu hlavu rozbil kameny, ale tam soudní lékaři trvali na tom, že to muselo být způsobeno údery mohutnou silou a že nějaký nástroj typu mačeta či meč. Tohle pro nás bylo hodně zavádějící, protože nic takového jsme na místě činu ani v okolí místa činu nenalezli.
0: Další tři týdny museli Boris Novický a Rudolf Flaška čekat na možnost výslechu. Pak se ozvali lékaři z Dobřan se zprávou, že Michal komunikuje.
1: Takže jsem samozřejmě očekával, s čím on přijde, jak bude vůbec ochoten vypovídat. Byl u toho samozřejmě lékař tam přítomen. Takže jsme museli malinko k tomu výslechu vlastnímu přistupovat trošku jinak.
2: Ten výslech byl velmi složitý. Tam jsem byl společně s operativci. Navázat vůbec kontakt s Michalem byl problém. To, aby řekl něco, co dávalo smysl, taky problém, museli jsme neustále volit nějaká slova, pokoušet se s ním být na jedné vlně, aby on se cítil nějak komfortně a měl nějakou motivaci vypovídat.
1: Bylo na něm vidět, že trošku si odpočinul za ten pobyt tam, že malinko se dostal z té situace, kterou měl teda na místě toho činu. On zpočátku nemluvil, nejdřív vůbec se mu nedalo rozumět.
2: Nakonec sdělil, že asi týden před usmrcením své přítelkyně tak trpěl halucinacemi, ty měla mít i jeho přítelkyně. Když k tomu došlo v ten den, tak si oba dva vzali větší dávku pervitinu, aby ty halucinace nějakým způsobem potlačili. Poté je napadly nějaké stíny, k těm se přidali mimozemšťané, poškozené se měly dostat do hlavy a ona jej měla prosit, aby ji zachránil a tady ty mimozemšťany a ty lidi, aby dostal z té hlavy pryč. On jí tedy na základě tohle se pokoušel pomoci, přitápěl jí v tom potoce, čekal, že dostane ty stíny, ty mimozemšťany pryč, což se mu nedařilo.
0: Pak prý ze zoufalství vzal kámen a rozhodl se zbavit i vetřelců tím nejbrutálnějším způsobem.
1: Tomuhle z tomu jsme se dostali již po nějaké době. A až tedy, když si vzpomínám na to, že jsem viděl film Predátora, v tom Predátorovi je vidět ten Predátor, jak tam běží přes vodu a prší na něj, tak ty kapky teprve odhalily vlastně toho Predátora, jo, tu osobu. Takže takhle jsem se ho zeptal vlastně, jestli to bylo v tom okamžiku, když běželi přes ten potok, že viděl ty nohy toho, tak se na mě otočil a ano, jste tam byl. Jste tam byl, že jo? Jste je viděl taky. A my jsme trošku ho rozpovídali, tak jsem řekl ano, že jsem je viděl, že s ním teda souhlasím, že to byli mimozemšťani tohoto typu. Tak to byl takový pro něj impuls, kdy s důvěrou se tedy vrátil na mě a začali jsme vlastně o tyhle celé situaci diskutovat. špičatý zuby, byl černý, blízkavý oči, vrčel na něj, takže ji chytil za krk a potopil ji do vody. Že utopí toho mimozemštěna, že díky té vodě se on z té hlavy dostane pryč. Takže když začala už jako po něm sápat rukama, takže ji teda vyzvedl, zase viděl její tvář, takže ji přitiskl a řekl: miláčku, promiň, už je pryč. A v zápětí se znovu změnila v tu stvůru toho mimozemštěna, takže zase ji takhle potápěl několikrát.
0: Psychóza, způsobená kombinací drog a alkoholu, mu ale nedovolila zastavit.
1: Měl jsem pocit potom, když začal mluvit, že skutečně to takhle vnímal, takhle to viděl. A proto on vyprávěl celou tu událost, když tam skákali ze stromu na strom a oni před nima utíkali. A hlavně ta přítelkyně před nima utíkala přes ten potok, nebo až k tomu potoku. Tam jí dostihl, ona tam křičela, že chce pomoct od toho mimozemštěna. Tak jako jsem si myslel, že skutečně mluví pravdu, že takhle to vnímal, takhle to viděl.
2: To všechno přiznal, další skutečnosti už se z něj dostat pro jeho psychický stav nedalo, neměly by žádnou relevantnost, takže ten výslech byl po několika hodinách ukončen.
0: Vyšetřování bylo u konce a hororový případ karlovarské mordparty spěl do rezignovaného finále.
2: Třetí osoba se nikdy neprokázala a všechny důkazy, které se nám podařilo shromáždit, tak neměli jsme žádné pochyby, že by ten trestný čin vraždy mohl spáchat někdo jiný. Trpěl toxickou psychózou, kterou si způsobil letitým užíváním drog a alkoholu, a prostě jeho trestní stíhání být nemohlo tady z těch důvodů. Jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti v době spáchání trestného činu byly zcela vymizelé a to je prostě psychóza, za kterou ten člověk nemůže, tudíž nemůže být ani trestně stíhán, ale jelikož samozřejmě lékaři jsou povinni chránit společnosti zdraví a životy lidí, takže ho nemohli nechat nadále běhat. Přestože to bylo odloženo, že se trestný čin nestal, tak ale nemohl nikde běhat a byl omezen na svobodě tím, že byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Dobřanech.
0: Způsob života 35-letého muže spěl k nevyhnutelnému konci a drogy ho dovedly k jeho mimořádně brutálnímu závěru. Přestože místo trestu vězení skončil v péči psychiatrů, bez omamných látek má šanci uvědomit si, že jeho život mohl vypadat jinak.
2: Na tom člověku ta změna není lusknutím prstů. Ta změna přichází postupně a je to na tom člověku vidět. Samozřejmě okolí to vyhodnocuje postupně, myslí si, ještě je to v pořádku, on možná takové věci i sděloval, že to má pod kontrolou, že nemá žádné problémy, proto odmítl i návštěvu psychiatra, ale samozřejmě to okolí už to nejméně týden předtím vidělo, ale týden je krátká doba, uteče to rychle a nikdo nepředpokládal, že by mohlo dojít, když se oba dva milovali, žili tam spolu, k nějaké takovéhle tragédii, ke které došlo.
1: Dostal se až do téhle fáze, kdy byl tou toxickou psychózou úplně natolik ovlivněný, že vůbec nevěděl, co dělá.
2: Vidět člověka, co dokáže udělat druhému člověku, ta brutalita, která se tam odehrála, byla opravdu výjimečná. Ta hlava byla k nepoznání. Místo obličeje, místo nosu, místo nadočnicových oblouků byla 15-centimetrová díra. Opravdu velice brutální a de facto s takovou brutalitou jsme se možná ještě tak dvakrát, třikrát setkali, ale nikdy to nebylo o tom, že by došlo k výjimutí nějakého životně důležitého orgánu. On je od toho roku 2012 stále v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a de facto každý rok je to přezkoumáváno a prodlužováno.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to bylo další vydání Kriminálky v premiérové řadě s podtitulem Jako z hororu.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Z velkého města.
5: Tohle je moje poslední šance.
4: Do městečka Paradise.
6: Jsem novej šerif.
7: Dělal jste na oddělení vražd v Los Angeles, ale skřípalo vám manželství, tak jste začal bumpat.
4: A touha po spravedlnosti.
8: Scházel jsem vám?
4: Jako lék. Tom Selleck devětkrát jako neústupný Polda.
8: To je ono.
4: Jesse Stone.
9: Nejspíš vražda, co Jesse?
8: Nejspíš.
4: Premiéra detektivní série už zítra večer na ČT2.
10: Radioservis představuje
11: audioknihu Broučci.
12: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
13: Budu.
11: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
12: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
11: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radioteka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
15: Je středa 24. června, digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 31 minutu 39 vteřin a dnes mají svátek chlapci a muži s častým křestním jménem Jan, což je druhé nejčetnější české křestní jméno. Chlapců a mužů s tímto křestním jménem žije podle posledních údajů v České republice 293 938. Jméno pochází z hebrejského Jochanan, což znamená Hospodin je milostivý. V češtině se často setkáváme rovněž s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans. Vedle historických osobností uvedu namátkou hudebníky Neckáře, Kalouska, Buriana a Nedvěda, herce Vericha, Dolanského, Čenského, Apolenáře, Batěka, Budaře, Cinu, Hartla, Hofmana, Hraběte, Hrušínského, Kačera, Kanizu, Kašpara nebo Maxiána, režiséry Hřebejka a Svěráka, historika a politologa Adamce, fotografa a kameramana Malíře, spisovatele, textaře, moderátora a vydavatele Krůtu, moderátora Rosáka, spisovatele Drdu a Nerudu, básníky Skácela, Zábranu a Vodňanského, politologa a historika Adamce nebo teď Jakuba Rybu a Dismana Zelenku. K nositelům křestního jména Jan letí v tomto okamžiku sváteční blahopřání a při poslechu třetí série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu studia v Praze na Královských Vinohradech vítá a dobrý zvuk přeje Miloš Skálka.

Dnešní hudební setkání právě otevřela slovenská rodačka Helena Blehárová, která v roce 1962, kdy jí bylo 19 let, přesídlila do Brna a spojila svůj pěvecký osud s orchestrem Gustava Broma. No a s tímto orchestrem potom zpívala jako jeho kmenová solistka až do roku 1968, ale i v dalších letech s touhle kapelou pravidelně hostovala, stejně jako vystupovala s rozhlasovými orchestry v Brně, v Praze, nebo s Karlem Vlachem, s Ferdinandem Havlíkem, nebo s orchestrem Václava Hybše. Na pozvání Heleny Blehárové jsme se vrátili do roku 1967, kdy v brněnském rozhlasovém studiu naspívala za doprovodu orchestru Gustava Broma českou verzi hitu Sugar Town, se kterým Nancy Sinatra bodovala na sklonku roku 66 hodně vysoko v amerických singlových žebříčcích. V hudebních listech Cashbox a Record World byla čtvrtá, v Billboardu pátá. Písničku Lee Hazelwooda českým textem opatřil Jan Šimon Fiala. Dal jí název ŠŠŠ a se stejnými slovy potom tuhle písničku naspívala v roce 2000 pro film režiséra Filipa Renče Rebelové Zuzana Norrisová. Gene Pitney, to je velké jméno americké a potažmo světové hudební scény. Narodil se v Hartfordu v Connecticutu v roce 1941. Jeden čas nahrával pod pseudonymem Billy Bryan, ale v roce 1960 se už představil na deskách pod vlastním jménem. Je mimo jiné autorem písničky Hello Mary Lou, kterou proslavil Ricky Nelson a u nás Milan Chladil pod názvem Je nás 11. Gene Pitney odešel na věčnost na začátku dubna roku 2006, kdy se jeho srdce zastavilo během koncertního turné po Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve velšském Cardiffu. Bylo mu 65 let. Na podzim roku 1962 byl Gene Pitney doma ve Spojených státech na druhém místě v Billboardu, na čtvrtém v listu Music Vendor a na pátém v Cashboxu s nahrávkou skladby Only Love Can Break a Heart. Jenom láska dokáže zlomit srdce.

podzim roku 1962, Gene Pitney a jeho velký zámořský singlový hit Only Love Can Break a Heart. Jenom láska dokáže zlomit srdce. To byla skladba dnes legendární autorské dvojice Bud Bacharach a Hal David. S další vzpomínkou se vydáme do ostravského regionu, kde nás čeká Věra Špinarová, která svůj život i hudební kariéru neodmyslitelně spojila právě s Ostravou. Odolala veškerým svodům, aby trvale přesídlila do hlavního města republiky a Ostravě zůstala celý život věrná, i když nějaký čas to bylo v dobách jejího manželství s Vítězslavem Vávrou, pendlovala mezi Ostravou a Prahou, ale Ostrava pro ní byla vždycky na prvním místě. Na věčnost odešla Věra nečekaně 26. března ve věku 65 let, to bylo před 7 lety. I když dáma s kosou mohla ještě hodně let počkat, odešla Věra Špinarová tak, jak by si to přál nejeden zpěvák nebo herec. Bylo to na jevišti. Na konci května roku 1972 naspívala Věra Špinarová v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně českou verzi v té době aktuálního hitu Soleil Soleil anglické skupiny Middle of the Road, která měla u zpěváckého mikrofonu vokalistku Sally Carr. Autor textu Vladimír Poštulka písničku nazval Volej, volej a o hudební doprovod se tehdy postarali rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Vovbrubou a dívčí sbor Jezinky.

0: Zatímco v původní verzi se solilo, a to bylo solej, solej, tak v tomto případě se volalo. Volej, volej, rozhlasová nahrávka Věry Špinárové z jara roku 1972. Jamajská skupina Eruption v čele s kakaovou zpěvačkou Precious Wilson uspěla v britském singlovém žebříčku Všeho všudy dvakrát, ale oba její hitparádové singly z konce 70. let minulého století se pravidelně objevují na nejrůznějších kompilacích, které připomínají odkaz sedmdesátek. Vůbec poprvé se skupina Eruption zapsala do singlového žebříčku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na začátku roku 1978, kdy její nahrávka písničky Nesnáším déšť, I Can't Stand the Rain, raketově vyletěla až na 5. místo ostrovní dvacítky nejprodávanějších singlů. A o 6 let později stejnou písničku naspívala také Tina Turner. No ale nás čeká jamajská skupina Eruption.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1978 a skupina Eruption, I Can't Stand the Rain, nesnáším déšť. Jsme u Petry Černocké, která se narodila v Praze v roce 1949. V tomto pořadu už jsme si připomenuli její vůbec první nahrávku, vlastní písničku Ovečka, kterou Petra naspívala v roce 1968 se skupinou Pastýři Petra Haniga. No a je samozřejmé, že v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši zazněla také její saxána z filmu režiséra Václava Vorlíčka Dívka na koštěti, ve kterém Petra vytvořila hlavní roli. Dnes nás čeká nahrávka z roku 1977, kdy Petra Černocká naspívala duet s kapelníkem skupiny Kardinálové, tedy se Zdeňkem Mertou. Melodii písně složil Zdeněk Barták mladší a skladba dostala s textem Jaroslava Machka evergreenový název Zpívání v dešti. Slečno.

Zpívání v dešti Petry Černocké a Zdeňka Merty se v televizním nahrávacím studiu v roce 1977 uskutečnilo v dubnu, tedy na jaře onoho roku. Americký hudební velikán Stevie Wonder se narodil jako Steveland Morris v roce 1950 v městě Saginaw ve státě Michigan. Tento nevidomý černý skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista a producent se vydal na profesionální hvězdnou hudební dráhu už ve 13 letech, kdy měl také první singlový hit, jmenoval se Fingertips Part 2, špičky prstů druhá část, no a ten obsadil rovnou první místo amerických singlových žebříčků. První nahrávky pořídil v roce 1962 pod jménem Little Stevie Wonder, malý Stevie zázrak, ale potom už z něj byl shodně s jeho výjimečným talentem pouze Stevie zázrak. V roce 1989 byl Stevie Wonder uveden do rock'n'rollové síně slávy a v roce 1996 převzal za svůj přínos hudební scéně cenu Grammy. Na jaře roku 1977 bodovala ve světových žebříčcích v jeho autorském podání hudební podsta jazzovému velikánovi Duke Ellingtonovi, kterou Stevie Wonder nazval Sir Duke. Číslo 1 v amerických hudebních listech Billboard, Record World a Cashbox, zatímco v britské 20 nejprodávanějších singlů obsadila nahrávka místo 2.

0: Sir Duke, velký hit z jara roku 1977, autorská nahrávka Stevieho Wondera. U nás doma tuhle písničku známe v české verzi pod názvem Tentokrát se budu smát já. Blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 59 minut, k tomu 8 vteřin dvojka vysílá živě. Základy skupiny Elán byly položeny už v roce 1969, kdy skupina vznikla jako typická sídlištní kapela žáků základní devítileté školy v Bratislavě. Dnes má tedy Elán za sebou více než 55letou existenci a neustále se má čile k světu, i když nedávno uskutečnil údajně poslední koncert v pražské O2 aréně. Jeho hnací trojlístek Jožeráš, Vašo Patejdl, Jan Baláš utrpěl fatální ztrátu, když loni 19. srpna odešel, když loni, ne loni, ale předloni, 19. srpna 2023, odešel nečekaně na věčnost ve věku 68 let hráč na klávesové nástroje, autor velkých hitů skupiny, jinak výjimečný melodika, samozřejmě brilantní zpěvák Vašo Patejdl. V roce 1981 nahrál Elán ve studiu svého domovského bratislavského vydavatelství Opus melodii zmíněného Vaša Patejdla, kterou textem a názvem Čakám tě, láska, opatřil Pavol Jurza.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

45 let stará a stále platná nahrávka písně Čakám tě láska v podání bratislavské skupiny Elán. O slovo se teď hlásí další formace, tentokrát britská, a to Eurythmics. Ostrovní tandem dvou výrazných hudebních osobností, Skotky Annie Lennox a londýnského rodáka Davea A. Stewarta. Oba působili v letech 77 až 80 spolu ve skupině Tourists a v prosinci roku 1980 se rozhodli, že to zkusí ve dvojici na vlastní pěst. No a tenhle tah jim vyšel na celé čáře. Uspěli na obou stranách Atlantiku a i když se duo v roce 1990 rozpadlo, překvapivě se potom nakrátko vrátilo na hudební scénu v roce 1999 album Peace, tedy Mír. Nás ale Eurythmics vrátí do léta roku 1963, kdy byli v britské singlové dvacítce na třetím místě, a to s autorskou nahrávkou písničky Annie Lennox a Davea A. Stewarta nazvanou Who's That Girl? Kdo je ta dívka?

Kdo je to děvče, Who's That Girl a britská dvojice Eurythmics ve svém autorském hitu z léta roku 1983. Když Marta Kubišová, rodačka z Českých Budějovic, slavila kulaté 70. narozeniny, převzala na ambasádě Francouzské republiky v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie. A to jednak za svou uměleckou činnost, jednak za práci v Chartě 77. Z poloviny června roku 1969 je nahrávka skladby Atlantis. Jejíž melodii pro Martu Kubišovou složil skladatel Jindřich Brabec, mimo jiné autor hudby písně Modlitba, zatímco text připojila v tomto případě Jiřina Fikejzová. O doprovod se tehdy postaral rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Vobrubou. A pro nás je zajímavé i to, že s touto skladbou Marta Kubišová soutěžila v roce 1969 na Mezinárodním písňovém festivalu v druhdy jugoslávském Splitu.

skladba Jindřicha Brabce a Jiřiny Fikejzové Atlantis. Do roku 1969 nás právě vrátila Marta Kubišová. Londýnský rodák Rod Stewart, ročník 1945, který se v městě na Temží narodil do skotské rodiny, je už od druhé poloviny 60. let stálicí na světovém hudebním nebi. Majitel charakteristicky nakřáplého hlasu prošel skupinami Hoochie Coochie Men, Steam Packet Shotgun Express, formací Jeffa Becka a skupinou Faces a od začátku 70. let nahrává sólově. V roce 1989 získal coby živoucí legenda cenu Grammy a o 5 let později byl se všemi poctami uveden do rock'n'rollové síně slávy. My jsme Roda Stewarta viděli zatím dvakrát. Nejprve na skvělém koncertu 7. listopadu roku 2016 v pražské O2 aréně a podruhé na neméně skvělém vystoupení na stejném místě v létě roku 2024. Na albu nazvaném Still the Same, Great Rock'n'Roll Classics of Our Time, stále to samé, rock'n'rollová klasika naší doby, které vyšlo v roce 2006, se Rod Stewart vrátil ke 13 písním svých kolegů a kolegyň, které ho provázely životem. Vybral si skladby z repertoáru Everly Brothers, respektive skupiny Nazareth, kapel Creedence Clearwater Revival, Pretenders a Eagles, Vena Morrisona, Baba Seegera, Johna Waita, Boba Dylana a také Bonnie Tyler. No a právě jeden z jejich prvních velkých hitů z roku 1977, písničku It's a Heartache, je to Srdcebol, si teď v jeho podání poslechneme Rod Stewart.

srdce bol, je to žal, it's a heartache. Hit Bonnie Tyler v podání Roda Stewarta. Mimochodem se stejným textem Eduarda Krečmara a pod názvem Jen se hádej, tuhle písničku naspívali také Karel Gott a Valdemar Matuška. První jmenovaný v roce 1978, druhý potom v roce 1982. Karel Černoch, kterého si v tomto pořadu připomínáme poměrně často, byl nepochybně jedním z našich v dobrém slova smyslu univerzálních interpretů. Karel Černoch, který zemřel na sklonku roku 2007, kdy mu bylo 64 let, nám teď připomene, a to navzdory aktuálnímu času na studiových hodinách, píseň nazvanou Už svítá. Tomu napsali skladatel Petr Hapka s textařem Pavlem Koptou a Karel Černoch ji naspíval v plzeňském rozhlasovém studiu na konci ledna roku 1980, kdy se o hudební doprovod postarala skupina Labyrint ostříleného kytaristy Pavla Fosta, který se výrazně prosadil ve skupinách Mahagon, Flamengo ve spolupráci se skupinou Luďka Švábenského a samozřejmě na kytarovém postu orchestru Ladislava Štajdla. Vlastní skupinu Labyrint založil v roce 1977 a v tomto případě doprovodila Karla Černocha. Už svítá.

vítr zhasni a ještě chvíli lež. Už svítá, žijeme v raní básni, báseň je božská lež. Za oknem třeští drozdi, pleskají první sandály, opilec buší do zdi a páchnou kanály. Za oknem třeští drozdi.

podej mi deku, jsem chladný jako sklep. Už svítá, jako bych slyšel řeku, a nebo jen tvůj tep. Za oknem třeští kosy, čerstvému dnešku na počest, v očích máš kapky rosy.

už svítá, zbytek noci má setrvačnou moc. Už svítá, s mlékařem nejsme soci, za všechno může noc. Za oknem

0: od kosti už svítá, a proto zhasni a ještě chvíli lež. Už svítá, žijeme v raní básni, báseň je božská lež.
1: Karel Černoch a skupina Labyrint Pavla Fosta v nahrávce z plzeňského rozhlasového studia z konce ledna roku 1980. Už svítá. Londýnský kvintet Hot Chocolate s charismatickým zpívajícím autorem Errolem Brownem u solového mikrofonu patřil k velkým atrakcím britského singlového žebříčku 70. a 80. let a věhlas kapely hladce přeskočil i na druhou stranu Atlantiku. V rozmezí let 1970 až 1993 a potom ještě ve druhé polovině deváté dekády dvakrát v reedici umístila Hot Chocolate, tedy horká čokoláda, do singlového žebříčku Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska 35 elegantních hitů a na jaře roku 1980 byla v žebříčku na druhém místě s nahrávkou skladby nazvané No Doubt About It. O tom není pochyb.
2: Miloš Skalka,
3: srdcovky od dvojky.

O tom není pochyb, no doubt about it. Druhé místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů z jara roku 1980 a skupina Hot Chocolate se zpívajícím autorem Errolem Brownem u solového mikrofonu. Ten odešel na věčnost ve svém domě na Bahamách 5. května roku 2015 ve věku 71 let. Aktuální čas 19 hodin 30 minut 3 vteřiny. Dvojka vysílá živě. Je středa 24. června 2026. Nadia Urbánková, silný domácí pěvecký ročník 1939, se prosadila v 60. letech v divadle Semafor a potom na sólové dráze, na kterou si právě ze Semaforu přivedla country beat Jiřího Brabce, se kterým nějaký čas zpívala také po boku Karla Černocha, kterého už jsme dneska poslouchali. V Semaforu měla štěstí na setkání s Jiřím Grossmanem, který napsal několik působivých písňových textů a jedním z nich jsou i slova k velkému hitu zámořské hvězdy moderní country music Tammy Wynette I don't wanna play house, nechci být domácí puťka, prostě nechci být žena v domácnosti. Nadia Urbánková tuhle písničku dlouho zpívala na pódiu, než i v květnu roku 1983 naspívala na desky. Jiří Grossman dal skladbě název Tobě náležel čas a country beat v nahrávacím studiu Mozarteum podpořili ještě dívčí vokální sbor Bezinky a smyčcová sekce pod vedením Štěpána Koníčka.

Naďa Urbánková, country beat Jiřího Brabce. Tobě náležel čas. Tolik nahrávka z jara roku 1983. Náhoda tomu chtěla, že se ještě jednou dnes zastavíme na americké scéně moderní country music, i když opět v českém balení. V roce 1963 proslavil Bobby Bear píseň Mela Tillise Detroit City, která potom získala výroční hudební cenu Grammy v kategorii nejlepší countryová píseň roku. No a skladba si potom začala žít vlastním životem a naspívala ji plejáda dalších slavných interpretů, a to i domácích, třeba Mirek Hoffman, Josef Laufer nebo Karel Hála. A u Karla Hály se zastavíme. Ten píseň Detroit City naspíval na konci dubna roku 1967 v nahrávacím studiu Davice. V té době byl členem divadla Apollo, kam ho přivedli ho jako svého velkého oblíbence Karel Gott. A o hudební doprovod se proto postarala kapela Apollo Beat. Autor českého textu Rostislav Černý píseň Detroit City nazval Pokání.

řeknu vám, že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám zašlo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

česká verze dnes countryového evergreenu Detroit City v české verzi Pokání v podání Karla Haly a nahrávka byla z konce dubna roku 1967. Nedá se nic dělat, naše dnešní setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši je bezmála u konce, ale vy nikam nepřilaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá v režimu 24/7, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, prostě non-stop. A jen co dozní závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Helena Blehárová, Gene Pitney, Věra Špinarová, skupina Eruption, Petra Černocká s kapelníkem Zdeňkem Mertou, Stevie Wonder, bratislavská skupina Elan, britská dvojice Eurythmics, Marta Kubišová, Rod Stewart, měl bych říci Sir Rod Stewart, Karel Černoch, skupina Hot Chocolate, Nadia Urbánková, no a teď dospíval Karel Hála. Je tady hudební finále, o které se postará anglická zpěvačka Petula Clark, ročník 1932, od roku 1988 dekretem královny Alžběty II., velitelka řádu britského impéria, která je považována za jednu z vůbec nejúspěšnějších britských zpěvaček všech dob a loni v polovině listopadu oslavila nádherné 93. narozeniny. V letech 1954 až 1988 uspěla Petula Clark doma ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska s bezmála 30 hitparádovými singly a ve Spojených státech bodovala 22krát. Hrála ve 20 britských celovečerních filmů a u nás doma ji známe především zprostředkovaně, a to díky hitu Downtown, Centrum města, který v české verzi zdomácnil s textem Jiřího Štajdla jako Pátá. Původní verze Petuly Clark byla na konci roku 1964 v britském singlovém žebříčku na druhém místě, zatímco v přehledech amerických hudebních týdeníků Billboard, Cashbox a Record World pokaždé na místě prvním. Třeba i proto, že výraz Downtown pro centrum města se častěji používá v Americe než ve Spojeném království. No a transkontinentálním hitem Downtown také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra. Vám u rozhlasových přijímačů a dalších zařízení, na kterých nás posloucháte, přeju klidný středeční večer přesně podle vašeho přání. A k tomu hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli uvedeme pohádkový seriál Daniely Zbytovské Pejskové a ve 20 hodin se můžete těšit na toulky českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Mým hostem v Radiokafé Vinohradská 12 bude herečka Alena Mihulová. Má strach, když jde opona nahoru? Jak si užívá natáčení s režisérem Janem Hřebejkem? A jaké bylo setkání při práci po mnoha letech s hercem Radkem Holubem? Řekla mu hned, nejsem cvok? Už teď se těším do Radiokafé Vinohradská 12 na herečku Alenu Mihulovou. Pokud chcete být u toho, prosím, zarezervujte si svá místa.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Zítra po 11. hodině
1: na dvojce. Toulky první republikou na dvojce.
4: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
5: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
6: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
4: To všechno je první republika.
5: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
6: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
4: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
6: K poslechu vás zvou
5: Jaroslav Plesl,
4: Jana Striková
6: a Jiří Vyhorál.
1: Toulky první republikou.
3: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
7: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hájaja. Po třetí se spolu podíváme do města, kde si to spolu vyměnili děti a jejich pejskové. Janička Mátlová už několik let tajně toužila vystupovat v cirkuse. Jenže maminka pro její přání neměla ani trochu pochopení. V kůži elegantní, bílé pudlice Týny dostane Janička příležitost si cirkusové vystoupení zkusit. Dnešní pohádka na dobrou noc se jmenuje Janička v cirkuse. Tak honem do postýlek, ať může začít.

0: Dobrý večer, děti. Poté, co Lukáš Matoušek pozbíral igelitové pytlíky z koruny stromu v městském parku, získal tři přání. Starý kaštan mu už vyplnil to první, aby rozuměl psí řeči. Jenomže když Lukáš zaslechl, jak si pejskové stěžují na své pánečky a zlobí se na psí život, tak se s kamarády domluvil, že si to s nimi vymění. Druhé přání se splnilo a tak se z pejsků stali děti a z dětí pejsci. Dnes si povíme, co se přihodilo Janičce Mátlové, která se proměnila v bílou pudlici Týnu. Ve škole to pro pejsky, kteří měli podobu dětí, nebyla žádná legrace. Spolužáci si ťukali na čelo, co se to s jejich kamarády najednou stalo. Klárka vrčela na třídní učitelku. Lukáš napadl v hodině přírodovědy vycpaného kance. Vojta cenil zuby. Vašek na školním dvoře v záhonu, o který děti společně pečovali, vyhrabal tři díry. Ivanka kousla spolužáka do ucha a Janička skákala v hodině matematiky po lavici, takže ji museli vyvést ze třídy. Učitelé byli zoufalí. I rodiče kroutili hlavami. Nechápali, co to jejich děti popadlo. Za to kuchařky v jídelně si pochvalovali, jak dětem chutná. Že si chodí někdy i pětkrát přidat a dokonce dojídají zbytky po spolužácích. Hlavně po Janečkovi, který nechce jíst maso a vrtá se v jídle až hrůza. Rodiče a učitelé se nakonec shodli, že to děti musí jednou přejít. Přece až donedávna byli všichni dobrými žáky, teda až na Vojtu a Vaška. S těmi byly problémy, ale ne zase tak strašné. Pravděpodobně v tom bude nějaká rošťárna. To děti občas dělají. A od toho jsou tu dospělí, aby je pochopili. Počkají pár dní a uvidí. Konec konců prázdniny jsou přede dveřmi. Není divu, že mládež už divočí. Mezitím se děti, které měly podoby pejsků, doma v Peleších ukrutně nudili. Představovali si, jak by bylo krásné si celý den malovat nebo si číst knížky. Až na Janičku Mátlovou, ta doufala, že by si konečně mohla splnit sen. Toužila vystupovat v cirkuse. Třeba jako provazochodkyně. Jenomže, když se s tím svěřila mamince, dočkala se od ní pěkného hubování.
1: Jano, o nevymýšlej hlouposti a koukej se učit.
0: Janičku to sice trápilo, protože v cirkuse jí to připadalo zábavnější než doma psát úkoly, ale raději už o tom před maminkou nemluvila. Teď, když je vlastně bílá pudlice, by se toho dalo chytře využít. Kousek od jejich domu právě postavili cirkusový stan s obrovským nápisem Cirkus Lamberto. Janička si všimla, že někdo špatně zabouchl dveře od bytu, proto využila příležitosti a vyběhla rychle ven. Zastavila se až před cirkusovým stanem a opatrně nakoukla dovnitř. Uviděla tam krotitele v modrobílém pruhovaném tričku a velkých tmavě modrých kalhotách se záplatou na levém koleni. A několik černých pudlů, jak skáčou z bedny na bednu, chodí po dvou a legračně hopsají. Zatajil se jí dech. Nelenila a bez vyzvání vběhla mezi cvičené pejsky. Začala se točit na zadních, vyskakovat jako nějaká tanečnice z národopisného kroužku. Krotitel se zarazil. O kde se tady vzal ten bílý pudl? A hned zajásal.
1: O to je paráda! Musí s námi vystupovat. No čí je to pes?
0: V tu chvíli už ve stanu stála udýchaná paní Mátlová a překotně vysvětlovala, že

0: Nemusíte se omlouvat. Naopak, je úžasné, že Týna utekla, protože jinak by se nikdo nedozvěděl, jaký je to psí talent.
1: A požádal o svolení, aby s nimi Bílá pudlice mohla alespoň jednou vystupovat.
0: Bude to program, jaký tento cirkus ještě nezažil. A to toho zažilo hodně!
1: Vykřikoval nadšený krotitel a tleskal velkýma rukama, které připomínaly spíš obrovské lví tlapy. Paní Mátlová chvilku váhala, ale když přiběhl i nadšený ředitel cirkusu zvaný principál Lamberto a mával před ní 100 korunou, jakože dobře zaplatí, svolila.
0: Ale jen jednou, aby nám naše Týnečka nezvlčila, pane Vlčku.
1: A šibalsky mrkla na krotitele. Janička, která teď byla bílá psí slečna Týna, nacvičovala celé 2 dny s černými pudlíky své vysněné cirkusové číslo. Při tréninku se do ní dokonce jeden pudlík hluboce zamiloval. Nikdy nepotkal psí slečnu, která by tak dobře válela valčík a polku, uměla se postavit na zadní a jednou nožkou si podupávat, nebo se zatočit do kolečka, juchnout juch, vyskočit skoro metr nad zem, dopadnout na zadní a nezavrávorat.
2: A ke všemu byla tak krásná.
1: Brzy nadešel onen slavný den. Cirkusový stan praskal ve švech, protože bylo ohlášeno unikátní taneční číslo. V první řadě seděli hrdí rodiče Mátlovy s Týnou. Vypadala jako Janička, ale občas zavrčela.
0: Nehraj si na psa a seď rovně, Jano,
1: napomínala jí maminka. Potom pošeptala tatínkovi, že holka se teď předvádí až hrůza, asi už jde do toho komplikovaného věku. A tatínek jí pohladil po ruce a řekl,
0: já vím, Blaženko, alespoň, že nám dělá radost ta naše psice.
1: To už doma ne, že přicházeli černí pudlíci, seřadili se do špalíru a pak v záři reflektorů vstoupila bílá krasavice. Když Janička předvedla své velkolepé akrobatické a baletní číslo, strhl se obrovský aplaus. Lidé vstávali a křičeli bravo a někteří volali to je pes z našeho domu a jiní je opravovali to není pes, to je Fenka, ta je ale šikovná. Potlesk nebral konce a na závěr dostala bílá pudlice, tedy Janička, obrovský věnec buštu z řeznictví Říha a syn. Doma vonavé buštíky nenápadně pod stolem vyměnila se skutečnou Týnou za palačinky s jahodovým džemem, které jí maminka připravila. Po večeři se spokojeně stočila v pelíšku. Hřálo jí u srdce, že se jí v psí kůži splnil životní sen. Kdybych byla holkou, tak by se mi to nepodařilo. Ten psí život není zase tak špatný, pomyslela si a sladce usnula. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
5: Omeletky Haliny Pavlovské.
6: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď čampiony sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
5: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
6: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
5: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
6: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
5: Omeletky

0: Aliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne
1: na Dvojce.
0: Představujeme nejúspěšnější pořady Dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na Dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Česká expedice. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Herečka Eliška Balcerová u Jitky Novotné ve Stříbrném větru v 21 hodin. Mrazivé léto, Stephen King a noční můra Dennyho Coghlina ve 22 hodin. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Výšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Do služby české historie nastoupili v tuto hodinu tito pracovníci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor rozhlasového seriálu s názvem Toulky českou minulostí Josef Veselý. Kromě dříve jmenovaných má na tomto díle svůj podíl režisér Jaromír Ostrý. My všichni společně s vámi se vydáme nejprve do domu v ulici Anežské na Starém městě pražském. Odtud poputujeme do domu u Zlatého půlkola vedle železných dveří v Michalské ulici, abychom v zápětí jeho obyvatele následovali do domu u Tří stříbrných růží v ulici dnes zvané Husova. A poté se přemístíme do ulice Bartolomějské k Červenému srdci, kde však nesetrváme dlouho, neboť se opět budeme stěhovat, tentokrát nikoli daleko, jenom do protějšího domu, nazvaného tehdy Jeruzalém. Nakonec se však vrátíme tam, kde jsme svou pouť začali. Ano, tam všude působil podnik, který založil Václav Matěj Kramérius a nazval jej
2: Česká expedicí.
1: Aby vám snad archaický tvar tohoto jména nečinil potíže, budeme se držet spíše dnešní podoby.
2: Česká expedice. Poté, co se v červnu roku 1789 Václav Matěj Kramérius rozešel s dvorním tiskařem Janem Ferdinandem ze Schönfeldu, octl se před vážnými problémy. Byl stále ještě nemajetným osvícenským publicistou, neměl příliš prostředků k vydávání českých novin, o jejichž povolení požádal, ani českých knih. Byl si však na druhé straně vědom svých schopností, věřil, že překážky se mu podaří v dohledné době překonat. O úmyslu založit vlastní nakladatelský a knihkupecký podnik se Kramérius zmínil už v letáku Obzvláštní zpráva z konce června 1789 roku. V němž oznamoval, že začíná vydávat vlastní české noviny.
1: Praví se v knize doktora Jana Novotného o Václavu Matěji Kramériovi. A my už s touhle českou minulostí víme, že se jeho periodikum jmenovalo
2: Kramériusovi císařsko-královské pražské poštovské noviny.
1: Vy jste to samozřejmě zaslechnout nemohli, ale v tom dlouhém názvu byla všechna V dvojitá a v příjmení páně Kramériově trůnil na místo měkkého I Y.
0: Zájemci o tyto noviny si je mohli koupit a pražští předplatitelé,
1: kterým se ovšem tehdy říkalo napředplatitelé,
0: ti si je vyzvedávali v knihkupectví normální školy.
3: Jinak Kramérius prodával české knihy zpočátku také doma, přímo ve svém bytě v Anežské ulici na Starém městě, přičemž pražským i venkovským zájemcům obstarával rovněž výměnu knih a opatřoval jim ty, které si u něho objednali.
0: Obchodováním s českými knihami se zabýval ovšem už v době, kdy byl zaměstnán jako redaktor českých novin u Schönfelda.
3: Počátkem roku 1790. Václav Matěj Kramérius zřejmě překonal počáteční potíže samostatného žurnalistického podnikání natolik, že začal plnit své předsevzetí a položil základy k vydavatelskému a knihkupeckému závodu, který se v krátké době stal jedním z nejdůležitějších center osvětové a vlastenecké buditelské práce v počátečním období českého národního obrození.
1: Založení a otevření české expedice oznámil Kramérius už začátkem března 1790.
2: Již hned ve své první zprávě stran těchto královských pražských novin uvedl jsem ve známost, že k lepšímu pohodlí veškerého slavného českého národa zvláštní a vlastní českou expedicí zřídití chci. Nyní tedy všem svým upřímným přátelům, milovníkům českých věcí, jakož i veškerým národům slovanským vůbec známo činím, že má vlastní česká expedicí, zřízena jest na Starém Městě v tak řečeném domě u Zlatého půlkola vedle železných dveří, na kterémž to místě hned po prohlášení tohoto listu všichni páni milovníci novin a knih českých se poukazují i spolu uctivě se žádají, by potom své posly jedině k Zlatému půlkolu posílali. Také přitom hleděti budu, aby všecky české knihy v této nově zřízené expedicí k dostání byly.
1: A nový český podnik, česká expedice byl na světě.
0: Jeho počátky byly ovšem víc než skromné.
3: Kromě vydávání a prodeje českých novin opatřoval Kramérius tak jako dřív pražským i venkovským zájemcům žádané knihy. Zprostředkovával také vzájemnou výměnu knih mezi čtenáři a jiné drobné knihkupecké služby.
0: Mnohé z nich gratis.
3: Podnik se začal mít docela čile k světu, i když některým nástrahám se Kramérius nevyhnul.
1: Co pak na něho vytáhli?
3: Vytáhli Shakespeara. A taky Schillera.
1: Tihleti klasikové se nesměli?
3: Ale směli, jenomže podle pražského magistrátu Kramérius údajně nezákonně vytiskl, prodal a posléze se podílel na provozování Shakespeareova Macbetha a Schillerových loupežníků.
0: Obě tyto hry přeložil a před několika lety vydal u Schönfelda Karel Tám. Tehdy se zdálo, že je všechno v pořádku.
1: A nebylo?
0: Po 4 letech se najednou úřady k této záležitosti vrátily.
1: Proč?
0: Udání.
1: Jaké udání?
0: No, že Schönfeld překlady her vytiskl. Tám a jeho přátelé je šířili a čeští divadelníci provozovali bez cenzurního povolení.
3: Karel Tám při výslechu uvedl, že 200 exemplářů z každé inkriminované knihy předal hned po vytištění k prodeji právě Kramériovi, načež Schönfeld potvrdil, že ačkoliv Kramérius neměl v jeho vlastním závodě žádný podíl, obchodoval s knihami na vlastní pěst.
1: Což tedy vypadá, jako by se pan Schönfeld pokoušel to obvinění, že obešel cenzuru, hodit na Kraméria.
3: Vypadá to tak. A měl k tomu dozajista i osobní důvody. V jeho české expedici cítil velmi nepříjemného konkurenta.
0: Na základě Schönfeldova udání byla u Kraméria provedena policejní prohlídka.
3: Jenomže žádný ze závadných výtisků nebyl nalezen.
0: Kramérius byl vyslýchán, ale on i česká expedice vyvázli z vyšetřování bez úhony.
3: Kdo však nevyvázl, to byl Schönfeld, kterému byla na příkaz zemského gubernia udělena důtka za tisk cenzurou neschválených překladů divadelních her a Karlu Támovi bylo zabaveno několik zbylých českých exemplářů.
2: K zvelebení své české expedice mohl Václav Matěj Kramérius přistoupit už po roce od založení. V květnu 1791. roku se totiž výhodně oženil s dcerou majetného pražského měšťana a zlatníka Herécia Jenovéfou. Jejího věna použil k rozšíření podniku už ve skutečný knihkupecký závod, k němuž později připojil i knihtiskárnu. Navenek však zůstávalo funkcí české expedice hlavně vydávání, prodej a zasílání českých novin venkovským napředplatitelům a drobná zprostředkovatelská služba čtenářům českých novin.
3: Zajímavé je, že Kramérius pravděpodobně nikdy nepožádal o udělení oficiální knihkupecké koncese.
1: Ano, vůči úřadům a na veřejnosti vystupoval vždy a jenom jako
2: českých novin spisovatel.
3: Přesto však ve své české expedici prodával od samého začátku nejenom nové knihy, téměř výhradně české, měl však také rozsáhlý antikvariát, kde milovníci starých tisků mohli nalézt, co hledali a potřebovali.
1: Čili trošku takové nedovolené podnikání. Dnes paragraf 118.
3: Něco na ten způsob.
0: Knihy, které měl Kramérius na skladě, přitom oznamoval na počátku 90. let docela pravidelně ve zvláštních přílohách ke svým novinám. Vesměs se stručnými informativními nebo přímo doporučujícími komentáři.
3: Později sice od těchto literárních závěsků k českým novinám upustil?
0: Ne, že by se lekl možných sankcí za své podnikání, ale spíš proto, že mu prodražovali tisk.
3: Na nové knihy však upozorňoval při každé vhodné příležitosti.
0: Občas to dělal přímo ve svých novinách a pak i v jejich nové příloze v Pražském poslu a někdy i mezi textem populárně naučných prací, které zde uveřejňoval.
1: Typická skrytá reklama už tenkrát. No, nic nového pod českým sluncem.
2: Bylo nevlídné počasí. Mnoho lidí na ulicích nebylo, za to více povozů, fiakrů jezdilo zablácenými ulicemi. Na příkopech alejí kráčel sedlák ve vysoké černé beranici, na sobě měl krátký kožich, odřené staré brslenky a vysoké boty. Přes ramenu nesl pytel, všecek mokrý. Lidí si sedlák nevšímal. Za to jeho pozornost upoutal panský zasklený kočár, za nímž na prkně stály dva sluhové v premovaných kloboucích a v dlouhých, pěkných kožiších. Fiakrista musel opakovat silně hop, hop, nežli si sedlák všiml, že stojí v cestě a uhnul. Však už bylo na čase. U františkánského náměstí stanul na rozcestí a tak zastavil několik lidí, kterých se poptával po české expedici, kde prodávají české noviny. Dva minuli ani neodpověděvše, třetí mrzutě a jako s opovržením ho zkrátka odbil, že neví, čtvrtý ukázal, aby šel dál a pak vpravo. A tak se dostal až na Pernštín. Tu mu kdosi ukázal k Jilské ulici a tou se dal, až se dostal k železným dveřím. Tu se naposled vyptav prošel průjezdem mezi různými kotci a krámci v temných výklencích a stanul v Michalské ulici. Hned nalevo, řekli mu, je ta česká expedice. Byl by ji poznal i bez toho. Dvoupatrový dům, prejzové střechy s vikýřem barokového rázu, zažloutlý, ač ne světlý, ale světlejší nežli všechny sousední domy tmavého anebo zašlého nátěru, měl dvojí vchod. Nalevo k železným dveřím, na kraji, hlavní vrata mocnými hřeby pobytá sklepadlem a navrchu v oblouku s mřeží pěkně kovanou, nad vraty bylo patrno vypouklé půlkolo, kdysi celé pozlacené, nyní již oprchalé. Od těch vrat vpravo po třech oknech menší polozasklené dveře s dvěma schody kamennými.
1: Mistr Alois Jirásek neopomněl ve svém popisném líčení ani na jediný detail a to jsme jich oproti originálu museli dobrou polovičku vynechat. Přitom jsme ještě ani spolu s tím sedlákem za kliku české expedice nevzali.
2: A ty dveře se od té chvíle skoro ani netrhly. Odtud lidé vycházeli s novinami v ruce, jiní tam pro ně vcházeli. Také tu stál jakýsi okroč farářský s jedním koněm a do toho okroče vynášel čeledín jakýs balík.
1: Abyste netápali, okroč byl druh kočáru.
2: Ještě dveře nezavřel a již se do nich hrnul hranatý forman v dlouhém ovčím kožichu. Povoz svůj měl v hospodě, přijel z hor a přišel jsem, aby odevzdal psaní a peníze, které zamilovníky českých novin a knih posílali z Vysokého.
1: Přenesme se přes další pasáž, v níž se sedlák zapojil do diskuse pouličních chodců o úmrtí císaře Josefa kontroverzním příspěvkem, že Josef nezemřel, že je živ, že ho jenom odvezli.
2: Odkud pak jste?
4: Z Poděbradska.
2: Pojďte se mnou. Vidíte, tamhle je policejní strážník. Měl byste oplétání, že tu na ulici kážete.
4: Mluvím pravdu, jemnost pane.
2: Kam vlastně jdete?
4: Sem, do české expedicí.
2: Také tam jdu. Jsem odtud.
4: Vy jste...
2: Kramerius.
4: Je-li to pravda, že oni jsou pan Kramerius, co vydal knihu Josefovu?
2: Jsem a vydal jsem tu knihu, ale už pan táto, pojďte. Jdete jistě ke mně a je zima.
4: Až po vás, jemnost pane, až po vás.
2: Kramérius zamířil do svého krámu, sedlák poslušně za ním. Tam stanul, uctivě smeknuv, v české expedici, v klenutém tom krámě, jenž příčnou zdí byl na dvě rozdělen. Příčná ta zeď, vycházející od zadní stěny, nedosahovala až ku předním oknům, takže bylo volné spojení mezi menší místností, ne tak hlubokou, kteráž byla vstupujícímu z ulice nalevo, a mezi místností větší, zrovna proti dveřím, kteráž byla sice úzká, ale hluboká. Podél té příčné zdi stály regály, jakož i v menší místnosti, za pudlem a psacím stolem, plné čísel, pražských novin a knih, nových, tu vydaných i starých českých tisků, na mnoze velikých a hrubých. V přední místnosti stála u zdi proti regálům prostá dlouhá lavice, nyní prázdná. Před pudlem čekali tři lidé, mezi nimi forman z Vysokého, jemuž pomocník Kramériův zavazoval právě balík knih.
5: Na tomto místě Jiráskovy stránky opustíme, i když jich ve svém F.L. Věkovi věnoval české expedici při své obšírnosti ještě notně. A utrusme na vysvětlenou, že pudl, tak se říkalo knihkupeckému pultu, a vydejme se spolu s panem Kramériem na další cestu, neboť, jak jsme již nadřekli, v domě u Zlatého půlkola jeho česká expedice natrvalo nezakotvila.
2: Kramérius zpočátku nevlastnil knihtiskárnu.
5: Nahlížíme opět do knihy doktora Jana Novotného o hrdinovi dnešního dílu Toulek.
2: Knihy a noviny tiskl na několika místech, nejčastěji v tiskárně Jana Nepomuka Karla Hraby, která tehdy náležela k předním pražským podnikům. Roku 1793. přestěhoval Kramérius svou českou expedici od Zlatého půlkola z Michalské ulice do domu u Tří stříbrných růží v tehdejší Dominikánské, nynější Husově ulici, který si pronajal. Zde česká expedice sídlila 11 let. Tehdy Kramériova nájemní smlouva vypršela. Během necelých dvou dalších let se česká expedice stěhovala třikrát. Od Červeného srdce v Bartolomějské ulici do protějšího Jeruzaléma, aby se vrátila do někdejšího sídla v Dominikánské ulici, když Kramérius dům u Tří stříbrných růží zakoupil. V té době měl už vybudovánu vlastní knihtiskárnu, čímž nastalo nové období české expedice, kdy knihy sama tiskla, vydávala a prodávala.
0: V roce 1800 bylo Kramériovi uděleno pražským magistrátem měšťanské právo.
4: Od té doby se nepodepisoval jinak než jako?
2: Měšťan pražský.
4: Během 90. let se zbavil existenčních starostí, i když jeho podnikání zvlášť výnosné nebylo.
0: Kramérius na ně z vlastních prostředků nemálo doplácel.
4: Známost české expedice, odkud vycházely oblíbené české noviny, kalendáře a knihy, se rozšířila nejen po Čechách, ale také na Moravě a mezi hrstkou vlasteneckých pracovníků na Slovensku.
0: Svazek s poznámkou na titulním listě
2: k dostání v české expedici
0: byl už sám o sobě známkou dobré knihy. Vyhledávali ji a rádi četli chudí, prostí i bohatí a vzdělaní čtenáři.
2: První, kdo začal cílevědomě vydávat staré české tisky veleslavínského období, jehož čeština byla pro obrozence vzorem správného jazyka literárního, byl josefinský osvícenec František Faustin Procházka. Využil částečného uvolnění cenzury za vlády Josefa II. A sáhl záměrně ke knihám, které zakazoval Koniášův klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající a k vykořenění zamítající. Kromě nich doslova znovu objevil kroniku tak řečeného Dalimila, knihy Erasma Rotterdamského a další spisy. Jeho příklad zapůsobil i na Václava Matěje Kraméria, který jako první tisk české expedice vydal Letopisy trojanské.
4: Po něm následovaly další reedice. Bylo to například nové vydání oblíbených Ezopových bajek.
0: Kramérius nabízel i cestopis Jana Mandevila, znamenitého a vznešeného rytíře, Cesta po světě.
4: Dal přeložit Flaviovu krátkou historii o válce židovské.
0: A nakonec, to už bylo krátce před smrtí, dobrodružné, cestopisné příhody Václava Vratislava z Mitrovic, řečeného Turček.
5: Cestopisů však vydal mnohem víc. Seznamoval v nich české čtenáře s Čínou, Egyptem, Arábií, Amerikou a také s pátým dílem světa Austrálií.
4: Mnohem větší pozornost však vzbudil spis o mistru Janu Husovi, ve kterém se pravilo, že Hus nebyl žádný kacíř, ale věrný katolík a osvícený myslitel, předbojovník státního katolictví, jak si přál v praxi uskutečnit sám Josef II. Hus mu prošel, Žižka už ne. Na rukopisu se objevilo zamítavé cenzurní non imprimatur.
5: V české expedici však Václav Matěj Kramérius vydával především celou řadu lidových zábavných knížek.
4: Hleděl vyhovět a přizpůsobit se zájmům prostého čtenáře.
0: A tak vycházely české amazonky o bájné dívčí válce.
4: Zazděná slečna a neb podivné příběhy Marie z Hohenturnu, jejíž děj snad netřeba konkretizovat.
0: Arabské pohádky zase prozrazovaly Kramériovu náklonost k orientálním tématům.
4: Zatímco Rybrcol v Krkonošských horách přinesl první českou verzi pověstí o vládci nejvyšších českých hor.
5: Bezkonkurenčně nejpopulárnější však byly jeho kalendáře. Celým titulem se jmenovali
2: Nový kalendář tolerancí pro všechen národ český, katolického i evangelického náboženství.
5: Dosáhli od počátku veliké obliby, jako málo která z tehdejších publikací.
4: Výtisky z prvních dvou let se v našich knihovnách ani nezachovaly.
0: Každý kalendář obsahoval kalendárium katolických i protestantských svátků.
4: Pak následovaly předpovědi počasí z pravidla podle stoletého kalendáře, rozepsaného na jednotlivé měsíce.
0: Kramérius v něm uveřejňoval na pokračování toleranční patent a k němu vydaná průvodní nařízení.
4: Shrnoval v přehledu nejdůležitější domácí i zahraniční události loňského roku.
0: Hlavní těžiště však spočívalo v četných hospodářských, lékařských a domácích naučeních a několika krátkých zábavných povídkách.
4: Pochopitelně s ponaučením.
0: Závěr kalendáře tvořil seznam výročních trhů.
2: Jarmarkové měst a městeček v Království českém.
5: K úspěchu dozajista přispěla lidová cena, pouhých 10 krejcerů.
2: Kramériovy kalendáře se staly nejrozšířenější knihou v počátcích českého národního obrození. Dosahovaly několika tisícových nákladů, kdežto jiné české, ale i německé knihy měly náklad nejvýše několika set výtisků.
5: Kniha, nesoucí poněkud divný název,
2: Večerní shromáždění Dobrovické obce,
5: byla vlastním Kramériovým dílem.
0: Na jejich stránkách se scházeli obyvatelé Dobrovic, aby si předčítali nebo vyprávěli to, co by sloužilo k naučení nebo jako příklad k dobrému hospodaření.
5: A dvoudílný svazek?
2: Přítel lidu?
5: Ten byl zase pojat doslova jako lidová čítanka, určená nejprostším čtenářům.
4: Kramérius chtěl původně připravit a postupně vydat jakousi lidovou encyklopedii pod názvem
2: Všeobecná kronika světa od nejprvnějších až do těchto časů našich.
4: Která by obsahovala základní poučení ze všech oborů lidské činnosti potřebných pro práci a vzdělávání venkovského a městského lidu.
0: Nepovedlo se. A tak vznikl Přítel lidu jako náhrada.
2: Roku 1807 začal Václav Matěj Kramérius vážně postonávat. Až posléze od ledna 1808. roku ho vodnatelnost plic, doprovázená otoky, revmatickými a sklerotickými potížemi upoutala trvale na lůžko. Přesto až do posledních chvíl stále pracoval a řídil českou expedici. Nejstaršímu, tehdy 16-letému synovi Václavu Rodomilovi, diktoval na lůžku noviny, zatímco v expedici zastávala jeho práci manželka. Kramérius zemřel 22. března roku 1808 ve věku pouhých 55 let. Zástupy pražských i venkovských vlastenců, které doprovázely jeho ostatky při poslední cestě na Olšanský hřbitov, byly svědectvím, jak veliké úcty a vážnosti dosáhl v celé tehdejší české společnosti.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 645. schůzka s toulkami českou minulostí, 646. s podtitulem Co Čech to muzikant, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
5: Hostem pořadu Jak to vidí je výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií a předseda obchodní sekce Svazu energetiky Jiří Gavor. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás i vaše milé posluchače.
5: Čemu má sloužit nově založená firma ČES Energy? Jak ovlivňuje energetický trh situace na Blízkém východě? Jsou současné ceny plynu na minimu? Jaký bude za 15 let energetický mix Česka? Kolik energie bude z jádra a jak velkou zátěž pro energetiku znamená klimatická změna? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Ze Ženevy přichází mírný optimismus ohledně pokroku v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy. Pokud se skutečně podaří uzavřít a potom dodržovat dohodu a ta situace na Blízkém východě se uklidní, co to bude znamenat pro energetický trh?
6: Tak samozřejmě dobrou zprávu, všichni na to čekáme. A nejen z těch energetických důvodů, pochopitelně průjezdnost této oblasti Hormuzského průlivu, to se týká nejen dodávek ropy a zemního plynu, ale i hladkých dodávek, hnoj v dalších klíčových surovin. Mm-hmm. Takže ano, všichni na to čekáme a nyní je naděje. A to se taky konec konců projevilo okamžitě na velkoobchodních cenách, které výrazně poklesly, nicméně pořád jsme významně ještě výše s cenami, než tomu bylo přes vypuknutím konfliktu na konci února. A je to pochopitelné. Všichni asi sledujeme i ty politické události a zdaleka ta situace ještě není dořešena. Dořešena naděje sice je, ale to, že se to může zkomplikovat, že tam může vypuknout nějaký ještě zase nějaký konflikt, zase se průjezdnost omezí. Takže trh samozřejmě ještě plnou důvěru nemá.
5: No, Hormuzský průliv bude plně pod íránskou správou. Tohle to oznámil v úterý hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Bakr Kalibáv. Prezident Trump zase v pondělí v Bílém domě prohlásil, že Hormuzský průliv je plně otevřený. Tak zatím nevíme, jak to přesně je, ale je šance, že se situace vrátí do stavu před válkou.
6: No tak všichni v to doufáme a tam právě hraje roli, jestli bude průjezd zatížen nějakými poplatky. To je pozice Iránu, který by se o to i rád podělil se sousedním Ománem, který je vlastně naproti. Ale tak už tento fakt by znamenal nějakou nákladovou položku, která předtím nebyla, a ten vlastně výsledek celého toho konfliktu je tak trochu rozpačitý. Moc jsme si potom jako odběratele nepomohli, jestli to opravdu tak dopadne. Což americká strana popírá a je to typická ta hra, už jsme se dočkali nejmín 50 protichůdných opatření. Nicméně ten směr je přece jenom mírně optimistický, zkrátka momentálně se přestalo střílet aspoň v tom Hormuzu, v Libanonu, který s tím souvisí. Zkrátka Izrael je další hráč, který má svoje zájmy, to je další neznámá, takže já nečekám, že by úplně v nejbližších týdnech opravdu pokračoval výrazný pokles cen jak ropy, tak zemního plynu na ty předkrizové, předválečné úrovně.
5: Dobře, ale pojďme si rozebrat ty možnosti, protože pokud dohoda uvolní embargo na íránskou ropu, co by to udělalo se světovými cenami?
6: No, bylo by to báječné, protože naraz by se na světový trh dostalo o něch chybějících 20% ropy, ropných produktů a LNG, které bylo doposud blokováno. O to by to bylo pozitivnější, že mezi tím vlastně ten svět samozřejmě nezahálí a konkurenti jiné země exportní vycítili v během iránské krize svoji příležitost a zkrátka uvedli se do provozu další projekty. Tak není asi náhodou, že určitě využili svoji šance Spojené státy americké, které ještě posílili pozici už bez tak největšího exportéra zkapalněného zemního plynu na světě. Uvedli vlastně do provozu dvě nové zkapalňovací linky. Tím prakticky vlastně vyvážili tu ztrátu, která nám bude přece jenom delší dobu chybět v tom Perském zálivu. Víme, že v Kataru určitá část zkapalňovacích zařízení je dlouhodobě poškozena. Tam to může trvat klidně dlouhé měsíce až roky. Ale takže pokud se objeví souhra, že opravdu se ty dodávky z Perského zálivu rychle budou obnovovat a navíc se dostanou na trh ty nové kapacity, no tak nevyhnutelně to bude tlak na snižování cen. Na to se samozřejmě těšíme jak obchodníci s energiemi, tak hlavně i koneční odběratelé.
5: No ale podle některých analytiků se dokonce může stát, že v příštím roce bude ropy na trhu přebytek. Nevím, co to znamená, ale způsobilo by to tedy výrazný pokles cen?
6: No to je ono, ano, to je to, o čem hovořím.
5: Jako pokud by byl skutečně, já nevím, co je přebytek ropy na trhu, co to znamená?
6: Jo. Ale než nastane ten přebytek, tak se budou muset doplnit strategické zásoby, které jsou docela zhuntované. Víme, že aby se zmírnily dopady toho konfliktu, všechny vlastně západní velmoci, ale nejen západní, ale i východní, Čína čerpali mohutně ze státních ropných rezerv, včetně Evropanů. Takže to je nutné doplnit. Na trhu momentálně světovém chybí zhruba miliarda barelů ropy, což zní strašně vysoko, ale pro bližší představu ta světová produkce je něco jako přes 100 milionů denně. Takže zhruba desetidenní produkce, jenom to, aby se vlastně doplnilo, aby jsme se dostali na ten stav, který byl před válkou. Takže nějakou dobu to potrvá, ale samozřejmě všechno, pokud půjde dobře, takže pokud se obnoví ten původní tok všech surovin a plus ještě další nové kapacity, které se mezi tím objevily, tak to bude mít pro nás spotřebitele blahodárné důsledky. Ale my jsme už zažili konec konců ty dobré časy. Jenom si vzpomeňme, že v dobách, kdy v USA opravdu se jim tehdy podařilo vlastně ten bleskový zásah proti Venezuele, tak to ceny ropy krátkodobě vlastně tak se nějak variovaly kolem hranice $60 za barel. Což se nám zdá při těch cenách, když jsme během iránského konfliktu museli trpět nad $100 a krátkodobě třeba 110, 120, prakticky to polovinové ceny. K tomu jsme se ještě zdaleka nedostali.
5: Dnes jsem si na novinkách CZ přečetl, že nabídky levného plynu brzy skončí. Zase to tedy souvisí s cenovými šoky po válce na Blízkém východě. Jak to vidíte vy?
6: Nevidím to tak pesimisticky. Podívejte se, Je pravda, že je to, a pro mě to bylo jako potěšující situace jako představitele vlastně dodavatelů, že dodavatelé opravdu drží ceny a dokonce existují opravdu dodavatele, kteří bez ohledu na to, že máme za sebou 3 měsíce velice vysokých cen na velkoobchodním trhu, tak prakticky vlastně nezměnili svoje cenové nabídky pro nové odběratele, podotýkám, během tohoto napjatého období. Ty ceny pořád drží. Jestli můžu si dovolit pochválit, je to ČES a Centropol, ale i ostatní velcí dodavatelé, i malí dodavatelé nějak rapidně nezvýšili ty ceny. A samozřejmě, kdyby nepočítali s tím, že přece jenom se blíží lepší časy, tak by to bylo dlouhodobě neudržitelné. Stačí si jenom vlastně podívat na současné velkoobchodní ceny. Tak u elektřiny je to kolem 100 euro za megawatt hodinu a o tom se můžeme později pobavit. U elektřiny hrají roli takové faktory, jakože teďka jsou zrovna vedra. Hmm. U elektřiny je ta situace specifičtější daleko než ten plyn, který je takový spíš globálně politický. A vlastně ono to odpovídá těm nejlepším nabídkám cen pro nás, konečné odběratele na trhu. Ty nejlepší ceny se pohybují pod 2500 korun za megawatt hodinu bez DPH pro nás. To znamená, tam nevidím tam žádnou marži. To znamená opravdu, aby se to udrželo, tak ty ceny velkoobchodní musí klesnout a já doufám, že o něco poklesnou. A stejná situace je u plynu, kde ty nejlepší nabídky pro nás, konečné odběratele, se pohybují pod 1000 korun za megawatt hodinu bez DPH. Někteří dokonce tak jako lavírují na té úrovni 900. To znamená, to je prakticky velkoobchodní burzovní cena. Hmm.
5: O plynu se mluví jako o přechodném zdroji na cestě k dekarbonizaci. Dokážete odhadnout, jak může být toto přechodné období dlouhé?
6: No, já bych řekl, že bude hodně dlouhé. A samozřejmě teď je trošinku taková reverzní reakce v celé Evropské unii, že myslím si, že i ty ekologicky orientované státy, jako je Německo, Skandinávie, tak si uvědomili, že ten původní tlak na cíle Green Dealu jsou trošinku přepálené. Takže já si myslím, že i takové ty cíle, které předpokládaly masivní nasazení zeleného volíku už kolem roku 2030, nyní se už ukazuje, že to opravdu je nereálné. Hmm. Musí se to upravit.
5: Jakou perspektivu má tedy zemní plyn? Zdá se, že důvěra v něj se obnovuje u nás, vzhledem k tomu, že třeba o přípojky přijádáš 40% novostaveb.
6: No, důvěra se to samozřejmě asi obnovuje, protože ta byla katastrofální, zejména po začátku válce na Ukrajině, a to já tomu rozumím. Nicméně přesto ten celkový dlouhodobý trend bude asi takový, že v těch individuálních výstavbách, zejména nových, lidé, investoři budou ustupovat od toho klasického zemního plynu. Určitě se musíme připravit spíš jako na tu elektrifikaci nebo napojení na CZT, zkrátka na takové to centrální zásobení teplem, v podstatě na teplárny, tepelná čerpadla. Takže ty přece jenom budou mít spíš rostoucí trend. Tak
5: no a jakou budoucnost vidíte v nízkoemisních plynech, abychom úplně neodběhli od toho plynu? Jaký potenciál má třeba biomasa?
6: No tak ta má určitě v našich podmínkách pořád ještě rostoucí a zejména nyní česká vláda vlastně spustila, konečně vlastně posvětila i Evropská komise určité podpůrné programy na výrobu biometanu, což je vlastně klasický složením prakticky zemní plyn, leda, že právě, že nemá tu uhlíkovou stopu, vyrábí se vlastně z toho bioplynu, dále konverzí na čistý vlastně biometan a jeho výroba bude stoupat. Mohlo by to pokrýt asi zhruba 10% prostřeby, ale zase ta zdrojová základna je určitě omezená. My nemůžeme konvertovat všechny nějakou tu svoji produkci na výrobu v biometanu. Takže máme co dohánět, ten stav v České republice jsme spíš jako na startu, jiné státy už jsou daleko, jako třeba Holandsko, Nizozemí, daleko vpředu. Nicméně pak se to zastaví. zdraví. Nemůžeme čekat, že zrovna tenhle ten zdroj plně nahradí ten klasický, ten špinavej zemní plyn, když to vemu to špinavej v uvozovkách, že jinak je to nejčistší fosilní palivo.
5: No a jak slibný je jako zdroj vodík?
6: Vodík, ano, obrovské naděje. A teďka není velké zklamání a musím podotknout v celé Evropské unii. Konec konců nyní zrovna v tomto období probíhají docela intenzivní diskuze na úrovni Evropské komise a řekl bych, že opravdu spousta států už tlačí velice silně na to, že současná pravidla, která určují, že ten echt zelený vodík opravdu jak musí vypadat, se musí revidovat, že jsou tak striktní, že prakticky vývoj tohoto odvětví ekonomicky zabíjejí. A to je tam vlastně vidím i pozitivní roli české vlády, ale je to teďka nejen Česko, ale přidává se k tomu i řada zemí.
5: A jak se tady, co se týče zemního plynu, daří plnit zásobníky na zimu? Je to teď ta chvíle, kdy se rozhoduje o tom, kolik bude plyn stát?
6: No jo, to je fakt a je to trochu citlivá otázka, jak pro Česko, tak pro celou Evropu, že když se díváme na tu historii, tak my jsme s plněním zásobníků v té sezóně 25-26 vlastně stejně mizerně, jak v tom krizovém roce 21-22, jako na začátku vlastně války a ještě vlastně si vzpomínáte, že ještě předtím už byly ta krize, pád Bohemia Energy a tak dále, ještě před vpádem na Ukrajinu. Takže opravdu ta situace není dobrá. Bohužel to právě zkomplikovalo ta válka v Iránu. Ceny plynu vystřelily nahoru právě v tom období, kdy obchodníci mají vtláčet a protože všichni tak nějak věřili, doufali, že ten konflikt nebude druhá Ukrajina, ale bude spíš krátkodobý, tak si dodavatelé oprávněně říkali, no já přece teď nebudu kupovat strašně drahý zemní plyn a ještě platit za vtláčení do zásobníku, když třeba za půl roku ty ceny se to vše vyřeší a ceny klesnou. Takže ekonomicky to nebylo výhodné. A přestože se ta situace teďka zlepšila, tak jsme opravdu na hraně. Nicméně, protože přece jenom ty ceny klesly, takže dodavatelé nyní pilně začínají vtláčet a já věřím, je to trošku jako takovej optimistický odhad, že do toho předtím začátkem té další topné sezóny nakonec s takovou tu minimální požadovanou úroveň 80% naplněnosti se snad podaří zvládnout.
5: Hostem je dnes energetický analytik Jiří Gavor.
2: Jak to vidí?
1: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
5: Britská společnost Rolls-Royce SMR, ve které drží ČEZ 20% podíl, uspěla v tendru na výstavbu 3 malých modulárních reaktorů pro švédskou státní energetickou společnost Vattenfall. Jak moc dobrá zpráva je to pro nás?
6: No, ohromně dobrá zpráva. Já z toho, jako vlastně moje původní procese je jaderný inženýr, takže já z toho mám upřímnou radost. Jedná se sice o Rolls-Royce, britskou firmu, nicméně 20% má ČES a má jako co se týče spolupráce s Rolls-Roycem velké plány. Konec konců Rolls-Royce by měl se podílet na výstavbě českého programu malých modulárních reaktorů, i když v případě zrovna bloku a technologie Rolls-Royce nelze zrovna moc hovořit o malých reaktorech. Prakticky pro posluchače je to reaktor, je to blok, který je srovnatelný s tím dukovanským blokem přes 400 MW. To není nic úplně malého. Je to ale zase citelně menší než ty nové bloky, které se nyní s korejským dodavatelem připravují pro Dukovany a pro v elektroenergetiku takový přece jenom menší výkon, který pružněji může reagovat na tu měnící se poptávku v síti, je velmi výhodný. Takže výborná zpráva, čím více zakázek pro tuto technologii, tím je jako samozřejmě už větší naděje, že v Česku se bude už stavět něco, co je komerčně úspěšné, odzkoušené. Podotýkám, že první reaktor tohoto typu si Rolls-Royce odzkouší na domácí půdě ve Velké Británii.
5: Generální ředitel ČES Daniel Beneš oznámil založení dceřiné firmy ČES Energy. Je to první krok ke zestátnění ČESu?
6: Ano, a konec konců vláda v tom a ČES, abych řekl, postupují koordinovaně a tak, jak už celkem avizovali už dlouho před tímto krokem. Takže všechno se naplňuje podle, dalo by se říci, podle plánu. A já věřím, že už se to dokončí. Já myslím, že by to už rozhodně nebylo dobré, kdyby tento plán, který byl posvětila nedávna valná hromada ČEZu, byl teďka zpochybňován a nějak jako upravován. A bez ohledu na to, že samozřejmě mnoho speciálně finančních podnikatelů, kterým záleží na likviditě pražské burze, já chápu, že jim je líto, že ten oblíbený ČEZ jako titul trošinku jako teďka se bálí, že zcela zmizí z burzy, ale jak se ukazuje podle vlastně těch plánů, on nemusí ten ČEZ jako takový být zcela stažen z burzy. Bude tam vlastně zestátněna jenom ta část výrobní, která má určitý strategický význam, která bude vlastně stavět a provozovat jaderné reaktory, ale zároveň bude mít na starosti i útlum uhelné energetiky. A ta druhá část vlastně firmy, ta může klidně zůstat na burze a já nepochybuju, že to bude velice oblíbený titul pro nás drobné střádaly.
5: Jakou podobu by měl mít do poloviny století energetický mix České republiky? Je pravda, že z 50% by měli krýt spotřebu jaderné zdroje?
6: Ano, tak všechno je k tomu nakročeno a vlastně připravujeme se po těch dvou, dalo by se říci, nezávislých liniích velké bloky. Dukovany Temelín, že jo, v Dukovanech je rozhodnuto. Už to staví korejský dodavatel a tam také byla dobrá zpráva, protože ty původní námitky a stížnosti, které vznesli jako neúspěšní Francouzi k Evropské komisi, tak nakonec se ukázalo vlastně, že ten nedávné rozhodnutí, že k porušení soutěžních pravidel nějaká nedovolená podpora vlastně nebyla prokázána, takže tato komplikace odpadá a konec konců probíhají i docela dobré jako rozhovory. Nyní se podaří nasmlouvávat stále více a více českých dodavatelů. Je už podepsán kontrakt s českým projektantem, energoprojektem a nyní bude velice významné jednání o výběr dodavatele chladicích věží. A to je docela velice podstatná komponenta. Zejména v těch měnících se podmínkách, možná, pane Korci, jste jako podotkl, jak na úvodem, nebo když jsme si tady povídali, že v těch vedrech, které prožíváme, i ty jaderné bloky vlastně trpí tím ztrátou toho určitého chladicího výkonu. Takže postavit dobrou chladicí věž, která by to uchladila i v těch vedrech, které asi budou stále častější, to je podstatný úkol.
5: No a když už jste se toho dotkli, jakou zátěž pro energetiku znamená právě vlna veder, zvlášť pak těch extrémních na jihozápadě Evropy, ostatně mají přijít i k nám brzy. Co to, ono se to projevuje vlastně všude, včetně třeba pro mě paradoxně solárních panelů, které ztrácejí asi 15% výkonu v těch vysokých teplotách.
6: Ano, je tomu tak, když to přesáhne 30 stupňů Celsia, tak 10 až 15% výkonu je pryč. Nicméně, to se více než bohatě kompenzuje tím jasným počasím, tím intenzivním slunečním svitem. Takže

0: stojí, protože nefouká.
1: Ale i v těch zemích, kde, jako je Německo, kde ta kapacita je obrovská, v Německu kolem 80, zhruba 80 jaderných bloků je ve větru. Takže větrníky stojí. My jsme tady pod takovou horkou dekou, kdy se ani ten lístek na stromě nehne, to znamená, je tady malá výroba z větru.
0: V Mnichově se koná Intersolar, tedy veletrh nové energetiky. Jakou budoucnost má elektromobilita? U nás, zdá se, její rozvoj drhne. Je to hlavně nedostatkem infrastruktury?
1: Já bych ani neřekl, protože podívejte se, my už máme prakticky zhruba v tomto okamžiku je to asi tak, odhaduju, kolem 8000 dobíjecích bodů veřejně přístupných. Když to srovnám, že s těmi klasickými čerpacími stanicemi, těch je zhruba 3000. A vememe, jaký je silný obrovský nepoměr mezi vozovým parkem. Ta čistý elektromobily představuje něco málo přes 1% vozového parku. Takže těch dobíjecích bodů není zase až tak málo. Ale tak přece jenom, on ten problém spíš je, že zatím ta elektromobilita jako taková má v Česku pomalejší rozjezd než v leckterých dalších státech. Ale když se podívám na trendech, když už nebudeme mít tam, jako, kolik je ten podíl z toho celkového vozového, ale když se díváme, kolik se kupuje nových vozidel, tak tam už se celkem blízká elektromobilitě na lepší časy. Zhruba už v tom minulém roce už více než 6% byly čisté elektromobily, a když tomu přidáme hybridy, takže zhruba jako v podstatě třetina nově prodaných vozidel už mají alternativní pohon.
0: Když se ještě vrátím ke zmíněnému Mnichovu a Intersolaru, akumulace energie je prý dnes jedna z nejrychleji se rozvíjících oblastí energetiky. Jak důležité jsou právě moderní bateriové úložiště?
1: No tak zaplať pánbu, že se to konečně teďka rozvíjí, protože energetika měla zaděláno na četné problémy právě proto, že akumulace v tom tempu rozvoje významně zaostávala za budováním obnovitelných zdrojů energie, právě za těmi, hlavně za soláry. A to samozřejmě je komplikace. Jako my potřebujeme právě tu nestálou výrobu ze slunce i z větru vyvažovat silnými kapacitami v ukládání energie. Takže teď je to obrovský biznis a zase, jak je to bohužel v České republice dobrým pravidlem, ode zdi ke zdi, léta se nic nedělo a teďka obrovský počet žádostí o připojení, tak obrovský počet, že velká většina z nich mají i spekulativní charakter a regulátor nyní přemýšlí, co s tím, jak opravdu to trošinku protřídit, aby se dostalo na ty reálné seriózní projekty a zbytečně se neblokovala připojovací kapacita.
0: Hostem pořadu, jak to vidí, byl energetický expert z Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou a těším se na další.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Noční mikrofórum.
4: Hostem Ondřeje Kepky bude umělecký sklář Jiří Pačinek. Kde jsou hranice, které už není možné při práci se sklem překročit? Proč má tento obor zrovna v Čechách tak silnou tradici? A přemýšlí Jiří Pačinek o nějaké úplně nové metodě opracování skla?
2: Noční mikrofórum.
3: Dnes večer po 10:30.
2: Na Dvojce. Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.
2: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
6: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gota, když jste říkala, že měl životní jubileum.
3: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
5: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
2: Byl jednou jeden rok.
3: S Jitkou Asterovou.
7: Teda vy jste pěkný filuta.
2: Nebo Honzou Kovaříkem.
8: A teď se to možná úplně vyjasní.
3: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
9: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou.

0: Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Herečka Eliška Balcerová, chcete-li Eliška Balcerová, přijala pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr.
4: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Předehra k dnešnímu natáčení byla velkolepá. V Hledišti Studia 2 jsem s požitkem sledovala, jak ona dáma, která svého času mnohé překvapila temperamentem a komediálním nadáním, a hned vám napovím, že to překvapení nejspíš způsobil dozvuk bílého pláště, tedy jak tahle dáma s gustem stvárnila další roli ženy vášnivé, neodolatelně bláznivé až potrhlé, každopádně milující a vzývající život. Taková je postava Maud, ve které bych vám všem přála vidět paní Elišku Balcrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Eliško, myslím, že národ si uvykl říkat Balcerová. Vy ale v úvodu audioknihy Roky říkáte Eliška Balcrová. Takže takhle vás máme vyslovovat.
1: Tam mě nechali přečíst to moje jméno, tak jsem ho vyslovila tak, jak ho používám. Ale už jsem ho slyšela v tolika variacích, že mě nevadí to číst jinak. Ale tam jsem to přečetla tak, jak to používám, takže vy jste to dneska použila správně.
0: Vrátím se do toho divadla. Já vím, že pro vás je lákavé a pobízející, když do každé další role můžete vložit dílek ze svého života. Tak by mě velmi zajímalo, co všechno je z Elišky Balcrové ve výstřední a svobodomyslné Maud.
1: Všechno, celý můj život. Já jsem si to moc přála hrát, ale věděla jsem, že musím mít určitý věk na to. A celý můj život jsem sbírala vlastně to, co tam hraju. Myslím, že vím, co hraju v té Maud. A čekala jsem na ní dlouho, protože přede mnou naposled tu roli hrála moje přítelkyně, kamarádka ze šatny, Hanička Maciuchová. A my jsme se měli moc rády. Moc často na ní myslím a to byla, myslím, poslední role, kterou hrála na Vinohradech na jevišti a já jsem nechtěla, ačkoliv mě to nabízelo divadlo, tak já jsem řekla, že nechci tak rychle, aby se zapomnělo na tu Haničinu Maud, takže jsem to nechala 5 let a teprve potom jsem přikývala na to, že to budu hrát, protože se mi zdálo takový dost drsný hned skočit po roli. Byť bych si přála zahrát, ale čas běžel, to mi nevadilo. Právě naopak myslím, že to té roli dodalo, že mám téměř tolik, kolik ona tam říká na jevišti.
0: Já jsem moc ráda, že jste paní Maciuchovou zmínila. Ona také byla hostem tohoto pořadu a mě tehdy ohromně pobavilo, jak sama sebe titulovala jako Moravskou buchtu. A vy zase neváháte hovořit o sobě jako o zaťaté moravské palici. Je to moravanství ve vás něčím, co bylo jedním z těch pout, která vás zbližovala?
1: Možná ano, ale spíš jsme se přiblížili v té šatně svými povahami. My jsme v té šatně divadelní, která byla teda nadupaná, tam byla s náma Iva Jenžorová, Jiřina Jirásková, Olinka Slunečková, Hanička a v druhém rohu já. A my, když jsme tam zůstali sami, tak jsme probrali samozřejmě všechno možné i nemožné, ale vždycky naše rozhovory zůstaly v té šatně. Mohli jsme si věřit, důvěřovat, protože divadlo je někdy velké tržiště různých pomluv a nepěkných věcí, protože samozřejmě tam jde o prestiž a možná i malinko závist. Takže my jsme si probrali všechno a zůstalo to jenom mezi námi. A proto já jsem měla ráda, to byla velmi charakterní dívka, ta Hanička. Ale od chvíle, kdy jsem do té šatny vstoupila, tak jsme věděli, že se máme rádi. A to, že já o sobě říkám, že jsem palice, tak ona je od Olomouce ze Šternberka a já jsem Valach. Já jsem Vsetíňačka. A to jsou ještě tvrdší palice než ti Olomoučáci.
0: S touhle svojí milovanou kolegyní jste si společně hýčkali herecký sen. Co to bylo?
1: To byla taková situace, kterou teď už můžu říct s úsměvem, ale jednou jsme si spolu kdysi dávno hned po revoluci zahráli představení a moc se nám to spolu líbilo na jevišti. Jmenovalo se to Last Yankee, poslední Yankee a nedalo se to přeložit jako poslední Američan, protože on nebyl poslední Američan, on byl poslední Yankee a Yankee je něco jiného než Američan. A hráli jsme 2 ženy v ústavu, které utrpěly trauma ze života se svými manželi a oni je odsunuli do ústavu a ty 2 dámy si říkali, co se stalo mezi nimi a ti manželé najednou přišli navštívit a divák vidí, jak ty své ženy trápily a co zase ty ženy dělaly špatně pro ty muže. Bylo to krásný drama. Nechápu, proč to ještě nikdo nehrál, teda po nás. A my jsme ochutnali to být spolu na jevišti. Líbilo se nám to A řekli jsme si, že si ještě někdy musíme zahrát a že budeme hledat. Ono se vždycky najde. Takže já jsem jednou přivezla z Londýna krásnou hru, kterou jsem viděla hrát dvě uchvatné herečky. Jedna se jmenovala Judy Dench a druhá se jmenovala Maggie Smith. A já jsem řekla, Haničko, to je přesně pro nás, tyhle dvě dámy. Tak jsme to nechali přeložit. Já to měla pod paží a dala jsem to Haničce k 50. Na stůle řekla jsem, musíme najít nějaké divadlo a někde si to zahrajeme, protože už jsem z Vinohrad odešla, ona tam ještě byla, takže jsme věděli, že to musí být nějaká neutrální půda. Tak to u ní leželo, nestalo se. Já jsem potom slavila 50. už na Fidlovačce a ona mi to tam k těm narozeninám donesla zpátky, řekla, tak já ti to nesu zase k narozeninám a budeme to hrát. Pak já jsem jí to dala k 60. Takhle jsme si to přehazovali a nebyli jsme v stavu to realizovat. Ale vím, že ta hra mezi náma takhle putovala a zůstala potom nakonec, myslím, u mě a mám ji doposud, takže my jsme se s tou hrou minuli, protože Hanička potom onemocněla a už na to neměla asi sílu ani chuť.
0: Dokázali jste si navzájem poskytnout i užitečnou kritiku?
1: Velmi, velmi. Nejen s Haničkou, ale s jejím mužem. Ten, když přišel na naše představení, tak ten nám dával. Dovedl pochválit, ale dovedl taky říct prostě velmi přesně chyby.
0: A vy to dnes děláte, když vidíte pochybení třeba u svých kolegů, anebo naopak úžasné výkony? To, že chválíte, to si představit umím, ale umíte jim dát i tu zpětnou vazbu negativního charakteru?
1: Ne, ne, ne. To nedělám. Ten pan Adamíra věděl, že jsme mladý holky, že to ještě potřebujeme a zasloužíme si to. Ale já ve svém věku s kolegy, který jsou třeba mi vrstevníci, nebo třeba o malonko mladší, tak vím, jak je to strašně bolestný, když někomu něco vytknete na jevišti a on se potom trápí a to místo potom se mu asi špatně hraje, tak nedělám to.
0: Jakou váhu pro vás má pochválný hlas z řad příbuzných?
1: No já mám jeden hlas v rodině, který je velmi silný a kterýho si vážím, a to je moje dcera Adélka, která vystudovala dramaturgii, vystudovala i divadelní vědu, takže ona divadlo má ráda. Tam je dává zpětnou vazbu. Té věřím, ať je to negativní nebo pozitivní. Když je to pozitivní, tak se celá rdím a natřásám, a když je to negativní, tak o tom přemýšlím. Jak to napravit, nebo jak to nedělat, nebo jak to udělat lépe.
0: Já se ještě vrátím k té postavě Mont, která je opravdu hodně obveselující to publikum, byť přináší vlastně důležitá a vážná témata. A vy se tam vyjevujete jako ohromný komediant, když to tak řeknu. Používáte někdy ten svůj herecký k obveselení i svých blízkých lidí, rodiny, přátel? Jste takový veselý společník?
1: Teď už ne, protože už dělám jenom to, na co mám sílu a síly ubývá, ale když jsem byla malá, tak prý, něco si i já pamatuji, tak jsem byla velký kašpárek. Jakmile byla u nás nějaká návštěva, tak jsem recitovala především vlastní básně. Maminka vždycky měla kávovou společnost a já jsem přišla a zarecitovala jsem báseň. A ona říkala, to je prostě takový kašpárek. Mnohdy jsem si oblíkla něco z jejího šatníku a přišla jsem v nějakém jakoby kostýmu už. Takže máma vzpomínala, že jsem takhle obveselovala společnost. Dělala jsem to do té míry, že když potom společnost odešla, zůstaly tam štamprličky po večném koňaku, tak mě načapali, jak jsem zcela malinká vylizovala jazyčkem ještě ty nedopité skleničky. Takže jsem si dávala na kuráž.
0: A nějaká básnička vám utkvěla?
1: No, utkvěla, ale neřeknu vám ji, protože je směšná. Mě bylo 5 let a já jsem měla zlomenou nohu a pořád jsem musela ležet a nemohla jsem obveselovat. A měla jsem tu nohu zlomenou v holeni, takže mi to dali až po kyčel do sádry, takže jsem měla nataženou nohu. A maminka říkala, že jsem zarecitovala takovou smutnou báseň o té noze zlomené. A další báseň byla... A to je něco, protože ta propaganda byla děsivá. Jsem vyrůstala prostě v nejhorším komunismu. Tak to bylo o raketě na měsíc. Já jsem složila báseň, kterou někde i uveřejnili ve školním časopise, protože se jim velmi líbila.
0: Byla angažovaná.
1: Byla velmi angažovaná. tak jako dětsky, a potom mě připomínala tu ruskou píseň Pusť hvězda bude slunce, tak něco takového to bylo. A takže ty básně byly, ty dětsky byly takhle jako motivovaný. To byla družice tehdy, že už jsem tak stará, že jsem zažila tu první družici. No a potom jsem samozřejmě, když jsem dospěla, tak od 14 let jsem psala verše milostné, mám dvě sbírky milostných veršů, taky vám je nebudu recitovat, taky byste se smála.
0: Tak do vašeho dětství a mládí nahlédneme po písničce. Říkám si, že by se možná hodila nějaká lidová při vzpomínce na vaši babičku Švadlenu z Moravských Budějovic, se kterou jste si prospěvovali. Jsou pro vás dodnes tyhle lidovky zdrojem radosti a potěšení?
1: Jsou. My jsme měli takové zpívané podvečery, kdy babička šila, učila nás šít, učila nás všechny ruční práce. A v ten podvečer ona šetřila světlem, tak říkala, než se setmí, tak budeme ještě u toho okna šít. My jsme obšívali se sestrou a zpívali jsme všechny písničky, ale třeba trojhlasem. Já do dneška umím ke každé lidové písni vzít druhý hlas, třetí hlas, když na to přijde. Hlavně umím všechna slova. A vzpomínám, že jsem jednou jela na Vsetín dělat takovou besedu a tam přišli páni doktoři, kteří se scházejí a hrajou v cymbalovce. A přišli mi zahrát ti páni doktoři, ale slovutní věhlasní doktoři, prostě primáři, tak mi zahráli na cymbal, zpívala jsem s nima asi hodinu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Dnes ji známe jako výraznou herečku a celkově pozoruhodnou osobnost. Mohu se vás, milá paní Eliško Balcerová, zeptat, o čem jste sněla jako holka?
3: No víte, to je těžký z dnešního pohledu říct, o čem jsem sněla jako malá holka. Já jsem měla krásné dětství, takže já mám pocit, že jsem moc nesněla, že ty sny se tak plnily sami od sebe. Já jsem vyrůstala v překrásné zahradě u své babičky, kam jsme se po rozchodu mých rodičů odstěhovali. V Moravských Budějovicích, zase na jihu Moravy, my jsme celou tu Moravu tak překrosovali a skončili jsme u Znojma.
2: Ano, ze Vsetína do Znojma.
3: Do Znojma. A tam jsme měli partu dětí na dvoře a na zahradě. Takže každý sen, který by mě napadl nebo který bych mohla mít, tak ten byl předem splněn. My jsme prostě lezli po stromech, pěstovali kytky, měli jsme tam zvířátka, našli jsme kavku, tak jsme se o ní starali, měli jsme tam králičky, měli jsme tam slepice, měli jsme tam mezi stromama takovou kladinu, na které jsme cvičili, měli jsme tam jasmínový dva keře, který se takhle spojovali nad náma a to bylo naše jeviště, tam jsme hráli divadlo, bylo nás tam 6 vrstevníků a ještě přišli sousedi, jsme potřebovali nějaký kompars, takže sny byly předem splněny.
2: A vy jste si nějakou dobu hýčkala představu, že budete zdravotní sestřičkou. Nevím, jak vás to napadlo a zajímalo by mě, jak se potom tohle rozhodnutí stočilo ke konzervatoři.
3: Já jsem měla kamarádku Vlastu, to byla taková ošetřovatelka, pečovatelka, hrozně hodná holka, s tou jsme byli spřáteleni jak Vinnetou a Old Shatterhand a tak jsme si přísahali vždycky, dokonce u oltáře, že navždy budeme se přátelit a ta Vlasta chtěla jít na zdrávku a moje babička byla věřící, ráno jsme s ní chodili do kostela, to mě strašně se líbilo, jak křupal ten sníh. Já jsem to tam měla hrozně ráda, tam se zpívalo. No a babička říkala, tamhle ten pán, co stojí u kostela, tak si nás zapisuje. A on si zapisoval lidi, to byli v 50. letech, kdo chodili do kostela. Takže já si pamatuju, že když máma byla ve škole na nějakém jednání, tak vím, že jí pan ředitel řekl, aby si nedělala naději, že bychom šli studovat se sestrou, že nám nepodepíše tu přihlášku na školu střední. No a máma donesla domů takovou příručku. Já jsem si listovala, co bych tak mohla dělat. Ta zdrávka byla zajímavá, sestřička v nemocnici, tak to jsme z Vlastou řekli, to bylo zajímavé. A najednou jsem dolistovala konzervatoř. Brněnská konzervatoř. Otevírala teprve druhým rokem. To byla novinka. Před náma byl jenom jeden ročník. No a teď já jsem si četla, co se tam všecko učí. Jsem úplně nedejchala, protože tam bylo jevištní řeč, pohyb, lidový tanec, klasický tanec, líčení. Říkala, jej, to by mě bavilo. No a teď si představte, že oni tam všude psali, kdy se dělají zkoušky a tak dále. A ty talentové zkoušky se dělaly někdy začátkem roku, únor, březen, velmi brzo. No a já jsem tam jela s maminkou a spali jsme u tety Mařky, každý má tetu Mařku někde, tak jsme spali u tety Mařky v tom Brně. A ona se na mě podívala a říkala, no takhle tam jít nemůžeš. Já jsem měla dlouhý vlasy až po zadek a copy nebo ohon. A on říká, musíš vypadat trošku moderněji. Tak šla za svojí kadeřnicí a ta udělala šmik-šmik a já jsem najednou měla mikádo. Byla jsem z toho strašně nervózní, protože najednou jsem neměla to zahalení těch vlasů kolem sebe. No a šla jsem udělat ty talentovky. No a byl tam jeden strašně bílej pan profesor Dopita. A ten ke mně našel okamžitě vztah a říkal mi, ty jsi takový andílek a hrozně mě měl rád. Ptal se mě na různé věci. Já jsem měla vybraný docela zajímavý ukázky a on řekl, tak se uvidíme a tak mi dal takovou naději. Máma letěla do té školy odpoledne a tam už viselo, že jsem postoupila do dalšího kola. A teď jsme byli takový nervózní, že už jsem postoupila a že teda nemusím tu přihlášku podávat, jo, do té školy. Takže jsme to obešli, protože jsem dostala vyrozumění, že jsem se dostala po tom druhém kole na školu. Takže moje máma to vzala, donesla to panu řediteli, říkali, ona už je na škole, na konzervatoři. Tak on dost nebyl rád.
2: Moc vám to nepřál, že?
3: No tak, protože já jsem nebyla v pionýru, já jsem chodila do náboženství v té škole. No a to tam dost vadilo.
2: A dalo vám to ty hloubky, že?
3: No tak já jsem pana kaplana měla ráda. On voněl a já jsem na něj mohla oči nechat. Chodili jsme jenom 3 do toho náboženství, 2 mý spolužáci z venkova a já. A poslouchali jsme ho, protože vlastně to byla naše první filozofie. Co to je život a jaký jsme nebo můžeme být a lepší a tak. Takže jsem ho poslouchala. Ale zase jsem strašně toužila být v tom pionýru, protože oni měli ty šátky červený. A odpoledne družina byla jenom pro pionýry. No a já jsem musela mazat domů, protože jsem chodila do náboženství. No a pan ředitel udělal taky to, že přišel do třídy, postavil před tabuli nás tři a řekl, tak si představte, děti, tito tři vaši spolužáci věří, že nad námi letej andělé, že existuje nějaký Bůh. A oni tomu věří. No, děti se nám smály, no a my jsme tam stáli jak na hambě a chodili jsme do toho náboženství dál.
2: Paní Eliško, my bychom teď dlouze mohli hovořit o studiích, o panu režiséru Kaločovi, který vám dal první příležitost v profesionálním divadle, nebo o panu režisérovi Bělkovi, pro kterého jste natáčela své první televizní významné vystoupení. Ale pojďme se přenést až do doby vašeho prvního setkání s Národním divadlem, kde jste hostovala, tuším, že v době svého stálého angažmá v Českých Budějovicích. Kdo vás tam pomyslně chytl za ruku a provedl vás tím prostorem, který budí tolik respektu a úcty, abyste se tam sama v sobě a v tom místě nestratila?
3: Nikdo.
2: Ne?
3: Nikdo.
2: Jak jste se s tím popasovala?
3: No, musela jsem si to sama ohmatat a prochodit si chodby a naučit se přijít do té správné šatny. Já jsem tam měla kliku na pana režiséra Pleskota. On mě sledoval celý život. Chodil i na fidlovačku, už jako starší pán. A já jsem říkala, to je můj první pan režisér na jevišti Národního divadla. Dělali jsme hru Artura Millera Všichni moji synové. Paní Medřická, pan Vejraška, Vláďa Brabec, Luděk Munzar. Bylo to krásné zkoušení, ale nikdo mě neprovedl. Tam to tak, myslím, nefungovalo. Nebo alespoň já jsem to nezažila oproti vstupu na Vinohrady, kde mě vzal za ruku milovaný můj pan kolega Ota Brousek. Aha. A řekl mi, pojď. Šel od jednoho k druhému, říkal, to je naše paní nová kolegyně, tak se jmenuje, my jsme teď společně strávili dovolenou a já vám ji chci opálenou představit.
2: To byl šarmantní muž.
3: Úžasné. A tak mě do toho divadla Ota Brousek uved a to, co říkáte, tak mě proved vším tím zákulisím a taky těma lidma, co jsou kolem toho jeviště, rekvizitáři, garderoba, tak to mi udělal Oťas Brousek. Hmm. A tady v Národním jsem si to musela projít sama.
2: Ale říkáte, že jste tam zažila krásné zkoušení. Co to je krásné zkoušení?
3: Krásné zkoušení je něco, co vás od první chvíle tak baví a naplňuje, že já jsem šla z té zkoušky, chodila jsem k jednomu kamarádovi, který bydlel ve Skořebce, přišla jsem tam a on říká, tak se vypovídej. Mm-hmm. A poslouchal mě, protože já jsem říkala, co jsme našli ten den, co jsme objevili. Já jsem říkala, to já jsem vůbec netušila, že v té hře toto téma je. A teď jsme si o tom strašně povídali dlouze a on mě potom vzal do hospůdky, říkal, tak ještě pořád povídej. A tak jsem se z toho musela vypovídat, ale byla jsem toho plná. Zkoušet s paní Medřickou byl zázrak. Každý gesto. To bylo něco neuvěřitelného. Ona možná ani nevěděla, že to dělala. Já jsem jí koukala na ruce, co ona udělala, že třeba, když se dověděla takovou smutnou zprávu a znervozněla, tak ona nezačala tremolem nebo třepat hlasem nebo nějak slzet. Ale ona jela rukou po opěradle židle, pomaličku zvolna a v té ruce bylo takový napětí, že než došla na ten konec toho opěradla, tak já jsem byla úplně jako rozechvělá, jak jsem cítila, jak ona se vnitřně třese. A to byly chvíle, které si do dneška pamatuju a ona mě třeba učila si texty psát, protože ona měla takový sešitky a celou roli si napsala. Ona měla asi fotografickou paměť a věděla přesně, na který stránce to je a ten sešitek měla vždycky sebou. To si taky pamatuju, že ten sešitek mě strašně nadchnul, že si píše role do sešitku. To byly krásné chvíle. S Luďkem Munzarem jsme byli jako milenci a jednou křtil knihu Vašek Vidra o své mámě ve Viole a byl tam taky Luděk Munzar. Mě tam taky pozval ten Vašek a my jsme byli takový staří tam a já jsem říkala, Luďku, představte si, že my jsme hráli před asi 60 lety spolu milence a on říkala, na to ani nemysli, na to už ani nemysli.
2: Jste musela být idolem mnohých pánů.
3: No tak ani ne.
2: Kdo byl vaším idolem mezi herci? To se asi dá už po letech prozradit.
3: No samozřejmě, ale vždycky se někdo urazí, že ho nejmenuju, ale já jsem oči mohla nechat při práci Viktora Prajze na Vinohradském jevišti. To byl zase nezapomenutelný ubohý vrah s panem režisérem Pistoriem a já jsem to Viktorovi i řekla, takže to můžu říct i veřejně, že jsem na jevišti s ním, hraju a dívám se na něj s obdivem jako na herce, jako bych seděla v hledišti. Tak mě zajímalo jeho herectví. Jsem říkala, Viktora, jsem úplně zapomněla, že hraju ti partnerku a dívám se na tebe, jak hraješ.
2: Určitě jste chovala obrovský obdiv i ke svému budoucímu muži. Jak se protnuli rodilý Pražan a valašská dcerečka?
3: Úžasně. Protože on byl a je do dneška velmi laskavý, hodný člověk a já jsem byla taková jako trochu dračice. Tak jsem mu říkala, jako tohle nedělám. Byla jsem takový trošku divoch. A on si mě tak sklidnil. Dělal věci, které mě absolutně dojímaly. Třeba když jsem zkoušela představení, to bylo tehdy s tím panem Rizem Pleskotem, ti všichni moji synové, tak já jsem měla potíže s hlasem urvat to velké jeviště. Chodila jsem k panu doktoru Lacinovi na obstřiky. A ten den, co jsem se seznámila s tím mužem, tak já jsem říkala, já ještě musím na Orla, na obstřik. On říkala, tak já tě tam odvezu. Já jsem tam dlouho čekala. No a teď jsem vyšla ven, hlavu jsem měla skloněnou, najednou zvednu v oči. U Slávie bylo takový jako zábradličko a tam seděl můj muž a kopal nohama. Já říkala, ty na mě čekáš hodinu a půl. On říkala, já na tebe čekám. No a pak jednou na Vánoce jsme se sešli a už jsem tady měla takový byteček, protože jsem tady hrála často, tak jsem si s ním dala schůzku, tak jenom přátelskou. On říkala, já jsem ti něco přinesl. Já jsem říkala, tak to bude třeba zlatý prsten. A on vytáhl z kapsy řízek. Papíru zabalený. A protože jsem viděla krátý, tak si říkala, to jsi utrhl od úst, ten řízek. Ale tak mě to dojalo, že jsem ho snědla, protože samozřejmě chudá studentka. No a tak mi dones řízek a dělal takové věci, které byly prostě úžasné, dojemný a milý a dělá to dodnes.
2: Váš muž říká, že se mu na životě s vámi mimo jiné líbí, že pořád kolem sebe máte květiny. Co dál ho po vašem boku nepochybně těší? O čem víte, že mu opravdu vnášíte do života? K jeho velké radosti.
3: No, on je velmi klidný, mírný muž a já mu vnáším do života vzruchy, rozruch. Já vždycky přijdu a řeknu, pojďme tam a tam. Já jsem vždycky vymýšlela dovolené. Říká, jak tě tohle napadlo? Já jsem říkala, já jsem o tom četla. A my jsme na dovolené jezdili podle knížek, který jsem přečetla. Říká, já se děsím, co si zase přečteš, kam budeme muset jet. Takže takhle jsme byli na koridě ve Španělsku. Byli jsme se podívat na plechárně v Americe. Byli jsme v místech, který jsem si vždycky představovala při té četbě. A pak jsem je chtěla vidět naživo. Takže on to se mnou všecko absolvoval.
2: No, ten váš neklid se promítá i do jednoho dalšího tvrzení, které mě úplně ohromuje. Vy označujete za záležitost, která manželství prospívá, stěhování. Pro mě teda zdroj velkého stresu. Kolikrát jste se v životě v tom manželském stěhovala?
3: Jednou jsem se stěhovala k mému muži, to jsem nějakou garsonečku na Novodorské, pak jsme se stěhovali my dva spolu už, pak jsme se stěhovali zase zpátky, my dva spolu, ale pak jsme se taky stěhovali na venkově, potom po revoluci jsme zase se stěhovali zpátky, takže pořád jsme byli v krabicích. A mně se hrozně líbilo, že to jedno takové to ústřední stěhování, kdy jsme všecko stěhovali, tak nám stěhovala báječná firma, která všecko dala do krabice na takový věšáky, aby jsme se stěhovali těsně před Ježíškem. Takže na Vánoce jsme seděli na krabicích, měli jsme sice stromeček, ale bylo to tak strašně pěkný, jo, že jsme nic neměli vybaleno, no a byli jsme přestěhovaní. A to, že nově zařizujete věci, nově pro ně hledáte místo, tak to nás tak osvěžovalo hrozně. To jsme se nad tím museli vždycky dohodnout, jak to bude, a seděli jsme nad plánama, protože můj muž je takový inženýr, on by býval, dělal rád architekturu, ale pak skončil u produkce. No a náš syn to po nás zdědil, tak ten to teď dělá taky, že jako velmi precizně, když se stěhuje, všecko vymýšlí a proměřuje. To nás velmi osvěžovalo.
2: Takže doporučujete?
3: No, doporučuju. A taky hodně cestovat. To jste zbalená vlastně do kufru Einzweig.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eliška Balcrová. Po 20 sezonách v divadle na Vinohradech jste se s kolegou Tomášem Tepfrem podílela od poloviny 90. let na rekonstrukci divadla na Fidlovačce, k jehož znovu otevření došlo v únoru 1998. Vy dva jste tenkrát šli do velkého rizika. Opouštěli jste stále angažmá, tu jistotu, to zázemí velkého zavedeného divadla. Co byly vaše silné karty, co vám dodávalo elánu do toho kurážného kroku?
1: Abych pravdu řekla, tak ta doba byla tehdy taková velmi rozjitřená, natěšená. My jsme každý chtěli po té revoluci něco udělat, něco navíc, aby jsme ukázali, že jsme občanská společnost. My jsme byli v tom ranku toho divadla, tak jsme chtěli něco udělat pro divadlo. No a já jsem to divadlo jela tak zpustošené. Jela jsem kolem něj, Tomáš vždycky říkal, že si pamatuju, jak jsem mu zavolala, jsem říkala: Tomáši, mám pro nás střechu nad hlavou, protože my jsme hráli hned po revoluci na Hradě. My jsme začínali, dneska se to slavnosti, ale tehdy jsme tam začali hrát. Nás tam zavedl pan prezident Havel a řekl, já bych chtěl to otevřít lidem, tady ten prostor, a dovedl nás na to Purkrabství a my jsme říkali, no tohle je prostě divadlo, to je scéna. Dělali jsme tam první představení Snu Rusy svatojánský za velkého zájmu a tak dále, takže soubor se začal kolem nás tak objevovat. No a my jsme potřebovali potom hrát taky v zimě, no a začali jsme se teda zajímat o tu budovu, což se podařilo, no a pak jsme teda dělali benefiční večery.
0: Vzpomněla byste si, s jakými slovy vás vyprovázela vaše tehdejší paní ředitelka Jiřina Jirásková? Dala vám nějakou dobrou radu?
1: Ona, myslím, nebyla nějak z toho nadšená, protože potom začali opouštět to divadlo i jiní kolegové a ona řekla, já to sleduju samozřejmě, vedle angažmá ve Vinohradském divadle, asi 4 roky už jsme pracovali na tom divadle, tak říkala, tak jsem věděla, že tato chvíle jednou přijde. A kdyby vám to krachlo, tak se nevracejte. Ne, to se smála, říkala, jo, můžete se vrátit, ale já věřím, že máte takovou prostě do toho chuť a odvahu, že to vyjde. Takže nám vlastně dala takový požehnání.
0: Jestli pak jste si na něj někdy potom později vzpomněla, když jste se sama stala ředitelkou divadla?
1: No, často jsem si na ní vzpomněla, protože my jsme spolu seděli v šatně a když se stala ředitelkou, tak opustila šatnu a šla o patro výš a říkala vždycky, holky, přijďte mě tam navštívit, to je strašná samota, to ředitelování, já jsem tam moc sama, tak potřebuju, abyste za mnou přišli a tak si popovídáme, jako jsme to dělali v šatně, protože my jsme byli taková ironická šatna, jsme se tam vždycky škádlili. No a tak jsme tam za ní chodívali a povídali jsme si s ní a ona mi vždycky říkala, že netušila, co všechno musí ředitel divadla dělat. A na to všechno, co mi říkala, jsem si vzpomněla já potom, když jsem tam osaměle seděla. Musíte dělat nepopulární rozhodnutí, třeba se s některými lidmi rozloučit, musíte ořezat rozpočet, což se nám dělo, že pořád jsme měli míň a míň peněz a často jsem na ní vzpomínala, na její slova.
0: Ale vy jste přitom pořád hrála. Byly doby, kdy jste na Fidlovačce hrála třeba 28 představení v měsíci. Dá se při takovém nasazení to divadlo pořád intenzivně milovat?
1: Dá. My jsme byli úplně nadšený. My jsme hráli tolikrát proto, že jsme hráli i 2x denně. Třeba Šumaře na střeše jsme hráli 2x. Vždycky, když jsme stáli v portále a nastupovali jsme na takovou velikou scénu Snu, tam byl takový sen, tak jsme s Tomášem vždycky seděli po mně tam na takový posteli pruhovaný peřiny. A on říká, Rezo, není to zázrak, že hrajeme v divadle, který jsme sami zbudovali, a vám je to zázrak. A vyjeli jsme na jeviště a byl zázrak, no. Takže my jsme se radovali strašně. Když něco máte rád, tak vás to vůbec neunavuje. Protože diváci nám to velmi vraceli, vždycky nám děkovali ve stoje, nejenom za to, že jsme zahráli, ale taky za to divadlo, které bylo krásný a je krásný. A já jsem ráda, že se tam do dneška hraje divadlo. I když už na to nemám vliv a nejsme tam oba dva, ale je to divadlo. My jsme se báli, že ta budova bude ztracená, tam chtěli dělat garáže, tam chtěli dělat muzeum veteránů a já nevím co všechno. A ono to zůstalo divadlem, tím, který na začátku bylo.
0: Kromě toho všeho, co už jste zmínila, jste s entuziasmem pečovali i o mladé kolegy, dávali jim příležitosti, aktivně je vyhledávali, což trošku souviselo i s tím, že vy jste v této době učila na umělecké škole. Myslím si, že jste náročná sama k sobě. Byla jste náročná i jako pedagoška?
1: Asi ano. Když jsem se po letech viděla a vídám se se svými žáky, nedávno jsem právě seděla po představení s jednou kolegyní Milou, tak ona říkala, já jsem se vás bála, já jsem chodila brečet na záchod. A já jsem říkala, správně. Musí mít člověk autoritu. Ne, nebyla jsem asi nějak přísná, že to bylo k pláči, ale ona byla taková citlivá holčička. Ale už když jsme začali dělat divadlo na Filovačce a pracovat na tom, tak to se nedalo učit, protože učení je věčná příprava, dlouhý čas strávíte s těmi dětmi a já jsem věděla, že musím to přestat dělat, protože mě zavázalo to divadlo časově a nezvládla bych to, protože když chcete učit, tak musíte aktivně to divadlo dělat. Předávat jim to, co se teď v divadle děje a jak se divadlo teď hraje. A když to přestanete dělat, tak oni vidějí tu disproporci, že už vlastně jste trošku jinde, na jiném břehu a třeba stárnete. A tak já jsem chtěla to divadlo ještě aktivně dělat, takže jsem se s tím Tomášem vrhla na tu Filovačku. Potom, když jsem to divadlo vedla, tak jsem velice často chodila na Damu a oslovovala jsem mladý lidi, protože pár kolegů mi ubylo v divadle, tak jsem je doplňovala právě mládím a někteří z nich jsou velmi slavní herci dneska.
0: Řekněte mi, vy určitě zpovzdálí nadále sledujete atmosféru v uměleckém školství. Jak na vás působí?
1: No, řeknu teď něco kacířského. Myslím, že těch škol je moc. A já nevím přesně to číslo, ale vychází každý rok mnoho herců, kteří se tím chtějí živit. A ono je málo míst v divadlech. Vždycky musí někdo odejít, aby někdo mohl přijít. Takže si myslím, že je moc kumštýřů. A je mi to líto, protože ty lidi mají těžký život.
0: No ale jak mají odolat tomu vábení, když od herců vašeho typu a formátu slyší, že divadlo je zázrak?
1: No je to těžké a nezávidím jim to. Nezávidím jim to, protože musí se živit nějak, takže často vstupují třeba do projektu, který je živý, rozumím tomu, a zatím nedělají to, co by chtěli opravdu dělat. Ale vždycky jsem všem svým žákům říkala, musíte startovat v divadle. Divadlo je ta trampolína, na které se musíte naučit skákat a pak můžete skákat do nebes. I Tereska Kostková, která byla moužačkou, tak šla do Chebu. Prostě vím, že to nemohla být Praha hned, protože v Praze je opravdu těch míst málo, ale všichni se vyučili někde v divadlech a to je bezvadný.
0: Měla jste vy někdy, paní Balcerová, pocit, že je toho divadla a herectví vůbec na vás už příliš, že cítíte velké vyčerpání, zklamání, rezignaci a že třeba máte pocit, že se vaše herecká cesta uzavírá?
1: No víte, musíte se s tím pomaličku začít srovnávat, což já dělám, a dělat jen to, na co máte sílu.
0: Ale mně nepřipadá, že teď byste měla tyhle úvahy. Já jsem si říkala, že to možná mohlo nastat někdy v minulosti, kdy vás třeba s prominutím drtili různí úředníci na Filovačce a tak, že potom člověk propadne skepsi. Dnes mi připadáte v absolutním rozpuku.
1: Já se s tím musím naučit žít, že prostě sil ubývá, že každé zkoušení mě stojí víc sil než kdysi dávno, že jsem ještě před zkouškou byla cvičit, zaplavat si v bazénu a pak teprve do zkoušky. Ale jak vám ubývá sil, tak se s tím musíte srovnávat, aby vás to potom nezaskočilo. Tak já se s tím snažím pracovat. A říkám si třeba teď, když jsem zkoušela tu vámi zmíněnou mod, tak jsem si říkala, třeba je to moje poslední role, tak pro ní udělám maximum. A když nebude, no tak jsem udělala maximum a můžu ještě do něčeho promluvit, ale můžu si třeba snít o nějaké roli, ale už jich nebude mnoho. Protože já jsem zjistila, že začínám dostávat role, v kterých na konci umřu. Takže už je to taková konečná.
0: No ale v novém tisíciletí jste dostala spoustu krásných rolí, aktivních a atraktivních, zralých žen.
1: Ano.
0: Co se vám na zralém věku líbí?
1: Já mám pocit v tom zralém věku uspokojení. Vnitřně uspokojení. Myslím, že jsem prožila vedle svého muže a se svýma dětma, kterým jsem se snažila dát to, co jsem nejvíc mohla, ale nemluvím o penězích. My jsme je poslali do světa se naučit jazyk, aby se v tom světě zorientovali, protože vstoupili do nového světa. To my jsme vůbec netušili a nevěřili, že někdy můžeme vyrazit takhle do světa jako oni. Takže já jsem spokojená se svým životem moc. My jsme byli na nádherných místech, všecko, co se dalo, jsme s mým mužem procestovali. Byli jsme spolu rádi, protože jsme byli občas i od sebe, on byl filmař a byl dlouho třeba na exteriérech a já jsem vedla domácnost, pak mi zase on moc pomáhá, když já jsem zkoušela a byl táta, máma, on doma. Takže já jsem se svým životem spokojená a mohla bych říct, mám hotovo. Já jsem prostě udělala v tom divadle, co jsem mohla, víc nemusím. Ale nechci to ještě zavírat, tu knihu. Takže pořád ještě tam nějaký list zůstává. A když říkám list, tak já jsem velký čtenář.
0: Máte skvělou genetickou výbavu, také musíme říct. Maminka tady byla do 98.
1: Ano, to je pravda. A říkala pořád, už to neslavme každý rok. Nech to až na tu stovku. Tak to nám nevyšlo. Ale musím říct, že když jsme se s ní loučili, tak to byl tak úžasný obřad, že se lidi smáli. My jsme s mojí sestrou zjistili, že máma se dožila takového věku, že všichni její přátelé, kteří o ní mohli mluvit, už nebyli, nebo bylo jich hrozně málo, kdo by o ní mohli mluvit, tak jsme si stoupili s mojí sestrou, mluvili jsme o mámě a k mámě a před náma seděli vnoučata a prostě úplně interaktivně odpovídali. Já jsem říkala, babička byla taková a měla vozíček a můj malej vnuk říkal, já si to pamatuju, já jsem s tím vozíčkem jezdil. No a to bylo tak dojemně krásně, že lidi úplně se smáli a máma tam taky s náma byla, protože tam něco jako zpívala, nebo byla tam její oblíbená píseň z Mám zelený tuš, kterou hrála, krásné rozloučení.
0: Tak si tu oblíbenou píseň zahrajeme.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eliško Balcerová, když jste dítko z prostředí, kde vládlo velké ženské souznění, toužila jste hodně po holčičce?
3: V mým rodě byly silné ženy ve všech věkových kategoriích. Babička, moje máma, z druhé strany babička. Myslím, že i moje tchyně potom byly úžasné ženy. Já jsem měla takové vzory a ten mužský element hrozně chyběl v mý rodině. Tak abych byla úplně upřímná, abych i vyhověla mému muži, který si moc přál syna, tak jsem se těšila, že se narodil nám chlapec. A po nějaké době, když jsme čekali druhé dítě, tak samozřejmě by si člověk přál páreček. A já jsem říkala, třeba to bude chlapeček, a ten můj syn říkal, ne, já nechci chlapečka, on by mi bral autíčka, on by mě bral hračky. Tak jsem říkala, tak třeba ti to vyjde a bude si hrát s panenkama. A když se narodila Adélka, tak jsme byli moc šťastní samozřejmě, že máme holčičku.
2: Z Jana je dnes farmaceut, ano? Z Adély dramaturgině, překladatelka. Ano? V čem jsou vám vaše děti ve své dospělé podobě velkou inspirací a možná i učiteli?
3: Především musím dát před závorku, že jim děkuju za to, oni se o nás úžasně starají. A já vždycky říkám mému muži, my jsme se o ně taky takhle starali, viď? Protože oni nám to vrací, ale Mírou Vrchovatou. Není den, aby nezavolali, já už si dělám srandu a říkám, ano, jsme živí, probudili jsme se. A Adélka nás kontroluje, syn nás kontroluje, jestli jsme v pořádku. Protože oba jsme měli takové trošku zdravotní zaváhání, ale dostali jsme se z toho. Takže o nás pečují. No a teď, čím jsou starší, tak vidím, že nesou stopy nás dvou. To je zvláštní, že vidím třeba stejné vlastnosti a když je objevím, tak v tom dítěti a vůči mně ty chyby na sebe narážejí. Si říkám, já jsem taky takováhle byla. Takhle třeba urputná nebo tohle. A vždycky, když to vidím, říkám, tak co se divíš? Je to tam. Ale jinak jsou báječné děti a krásně vychovávají zase svý děti. A ty malí nás mají moc rádi a nezapomenou nás obejmout. Když přijdou, to je tak krásně, že se nám také zavěsí na pas a ta sounáležitost najednou je krásná. No. Takže máme je všechny čtyři moc ráda. Máme je po roce, po sobě 13, 12, 11, 10.
2: Zároveň jim dáváte velký lidský vzor. Já na vás obrovsky obdivuju vaši odvahu a takovou zdravou bojovnost. Připadáte mi opravdu někdy jako ta lvice Elza, zásadová a hrdá a statečná. Tak jste třeba dokázala nevstoupit do KSČ a později po letech třeba zaslat otevřený dopis prezidentu republiky s pobídkou, aby nekazil společenské ovzduší, aby nekritizoval lidi, o kterých nic neví, míněno herce, umělce, a raději se choval slušně. Prostě se nebojíte formulovat svůj postoj. Paní Balcerová, co vás kdy stálo nejvíc odvahy?
3: No, to musím zalovit v paměti, protože byla taková chvíle, kdy mě za dveře bytu přistálo 13 dílů jistého seriálu. Nebudu ho jmenovat, protože do dneška žijou kolegové, kteří v něm hráli. A já jsem se dověděla, že ten seriál je děsivý a nechtěla jsem v něm hrát. Řekla jsem, že v tom hrát nebudu, když mi zavolala produkce.
2: A v kterém jsme období?
3: Jsme v období 78, 9, nějak tak. A zavolal si mě šéf v televizi, ideolog, a řekl, že se mnou chce mluvit. Mladý člověk má úžasnou odvahu. Můj muž byl tehdy na nějakém exteriéru, já jsem byla sama. Vím, že jsem prostě statečně tam šla do toho oddělení, toho ideologického hnízda. No a já jsem si tam sedla a on říkal, oni tykali všem, tak ty jsi odmítla hrát tady v tom seriálu, jsem slyšel. Já jsem říkala, ano, já nechci do toho vstoupit. A on říká, jsi si vědoma, že supervizi dělá soudruh Bilak na tom seriálu. Já jsem říkala, to nevím, jak bych mohla vědět. No zkrátka dobře, vyměnili jsme si několik z jeho strany ostrých vět a já jsem úplně v klidu odpovídala, že zkrátka nechci do této práce vstoupit. A on říkal, a ty jsi to četla? Pam, ne, já jsem to nečetla, jenom jsem slyšela téma toho seriálu a nechci do toho vstupovat. A vím, že jsem už vstala a on řekl, je to tvoje poslední slovo. A já jsem řekla, je. A šla jsem pryč. A považovala jsem to za velké vítězství. Pak jsem asi 2 roky netočila a režiséři mi říkali, proč tam máš stopku v té televizi. Vím, že Jirka Adamec mi říkal, já jsem tě chtěl do něčeho obsadit, a oni řekli, nebude to ta druhá herečka, co máš druhou v pořadí. Takže já jsem tehdy se považovala za hrdinu, že jsem to udělala. No a pak už zase to bylo v pořádku, ale možná to bylo jenom laskavostí, že on to nějak nehrotil, ten pan ideolog. Takže to jsem byla hrdinka. Přijel můj muž a říká, Honzo, já jsem asi udělala něco strašného. Já jsem tam prostě šla a řekla jsem, že to dělat nebudu. A on říká, to seš statečná.
2: To je hezké. No? I za to vás obdivujeme, máme rádi.
3: Takže to byl můj takový majstrštyk.
2: Vy občas pronesete věty v tom duchu, že si pořád myslíte, že divadlo může lidi vychovat k lepšímu. Máte proto nějaké důkazy?
3: No, každý večer, kdy hraju, protože divadlo je zázrak. Já chodím do divadla dřív, stoupnu si před prázdný hlediště a říkám si, kdo dneska si přijde, kdo tady bude, tak si to zkouším představit a vidím potom to plné hlediště. A já si myslím, že divadlo neustále a teď čím dál víc v této době, v které žijeme, klade otázky a my se na ně snažíme odpovědět. A nebo třeba jenom nabídnout odpověď nebo možnosti.
2: A nebo nabídnout hezkou myšlenku.
3: Třeba.
2: Což mě přivedlo k vaší mod. Pojďte to říct o tom Konfuciovi, to je geniální.
3: Aha, to my s Danečkem hrajeme hrozně rádi, to místo o Konfuciovi. Tam se vždycky odbouráme, protože to místo je moc hezky napsaný autorem, panem Higginsem. Tam já říkám, dávám takový ponaučení, nebo vedu tím životem toho mladého muže, kterého hraje Daniel Krejčík, tak říkám tomu Haroldovi, Konfucius říkal, nestačí zvolit si správnou cestu. Důležité je, aby byla taky příjemná.
2: A Daneček říká, to, že říkal Konfucius?
3: Já říkám, no, myslím, že by mohl. Protože byl moudrý. A moudří bývají i vtipní.
2: A moudrá a vtipná je i paní Eliška Balcrová. Moc děkuji za dnešní návštěvu, mějte se pěkně.
3: Já děkuji za rozhovor, děkuji.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Tak to byla repríza dalšího vydání pořadu Stříbrný vítr. I tentokrát na něm spolupracovala Lenka Čurdová. Připomínám, že premiérová vydání nabízíme každou sobotu krátce po 9. hodině raní. Ovšem dnes už za pár minut na dvojce vypukne mrazivé léto.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří.

věří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

Davisová s Gilbertem nasednou do tmavě modrého sedanu. Jedou k bráně karavanového městečka a minou značku s nápisem Zpomal, máme rádi své děti. Denny zamíří k Billu Dumfriesovi. Co to mělo sakra znamenat? Zeptá se Bill. Stručně řečeno, našel jsem ve městě na sever odsud zavražděnou holku. V Gunlu. Snažil jsem se to anonymně oznámit, našli mě, teď si myslí, že jsem ji zabil. Ježiši, řekne Bill a zavrtí hlavou. Policajti. Zní to dobře a pochybnosti, které Denny vidí v Billově pohledu, si možná jen představuje. Ale je mu to jedno. Bill před 3 roky odešel z firmy Dumfries Contracting. A jestli někdo v Oak Grove ví, kde tu najít právníka, je to právě Bill. Denny se zeptá, Bill se podívá do mobilu a Denny má jméno a číslo ještě dřív, než tmavě modrý sedan odbočí na dálnici. Zapíše si údaje do svých kontaktů. Divím se, že mi nesebrali i mobil, řekne Denny. Kdybych ho nechal v přihrádce v autě, kam si ho obvykle dávám, tak by ho měli. Bill odpoví, že podle jeho názoru by na to museli mít zvláštní povolení a dodá, možná tě zítra požádají, abys jim ho dal. Jestli tam máš něco, co by neměli vidět, tak ho radši znič. Nemám, řekne Denny až příliš nahlas. Lidé na něj pořád ještě zírají a dveře do karavanu zůstaly otevřené. Denny se cítí zneuctěný a říká si, že je to pitomost, ale ten pocit ho neopouští, protože to není pitomost. Billy, paní Dumfriesová stojí ve dveřích svého karavanu, který má dvojnásobnou šířku a v městečku patří k nejluxusnějším. Pojď, vystydne ti večeře. Bill se neohlédne, ale rychle ukáže Dennymu vztyčený palec, což je podle Dennyho názoru lepší než nic. V karavanu za zavřenými dveřmi se Denny najednou rozklepe a musí si sednout. Je to jeho první záchvat třesu od dob, kdy pil a třásl se vždycky ráno, než do sebe dostal první hrnek kávy a aspirin. Samozřejmě se klepal i to ráno, když se probudil v cele ve Vyčitě, kde to nemohl zahnat kávou ani aspirinem. Tehdy se rozhodl, že musí s chlastem přestat, jinak se dostane do ještě horších problémů. A tak přestal a vida, do jaké brindy se dostal teď. Každý dobrý skutek je a tak dále. Neobtěžuje se s kávou, ale v ledničce má 6 plechovek Pepsi. Jednu vyloká, bodře si říhne a třes pomalu ustává. Právník se jmenuje Edgar Ball a je místní. Denny nečeká, že by ho zastihl, je pátek, 5 hodin na večer, ale zpráva na záznamníku mu sdělí číslo, na něž má zavolat, pokud je to naléhavé. Denny tedy zavolá. Haló? Mluvím s Edgarem Bolem, právníkem. Ano, a právě se chystám vzít svou ženu na večeři k Happy Jackovi. Řekněte mi, proč voláte a buďte stručný. Jmenuji se Daniel Coughlin. Myslím, že se policie domnívá, že jsem zavraždil jednu dívku. Rozmyslí si to. Vím, že se domnívá. Neudělal jsem to. Jen jsem jim řekl, kde je tělo. Zítra mám jít na výslech na policejní stanici v Manitou. Manitouská policie vás chce... Oni ne, KBI. Jen mě chtějí vyslechnout v místnosti na stanici v Manitou. Přes noc mě nechávají vydusit, ale myslím, že mě ráno chtějí zatknout. Potřebují právníka. Dostal jsem vaše číslo od Billa Dumfriese. V pozadí se ozve ženský hlas. Bolo řekne, že tam bude co by dub. Denny mu sdělí. Já dělám realitní právo, to vám Bill neřekl. Trestní případ jsem nedělal od prvního roku, co jsem si otevřel svůj kancel a i tehdy to bylo hlavně řízení pod vlivem a drobné krádeže. Nikoho jiného neznám. Kdy máte ten výslech? Chtějí mě tam v 10. Na manitouské stanici na Rampart Street. Když to říkáte, budu vás zastupovat při výslechu. To pro vás mohu udělat. Děkuji. Potom, jestli to obvinění nestáhnou, vám doporučím právníka, který dělá trestní věci.
Danny chce znovu poděkovat a možná se Bola zeptat, jestli by ho na stanici nesvezl, ale Ball už zavěsil. Není to nic moc, ale aspoň něco. Zavolá Becky. Ahoj, Becky, pozdraví, když to zvedne. Mám tu takový malý problém a napadlo mě. Já o tom tvém malém problému vím, přeruší ho Becky, a moc malý mi nepřipadá. Právě mi volala Cynthia Babsonová. Samozřejmě, pomyslí si Danny. Policajti si prý myslí, že si zabil tu holku, kterou našli na sever odsud. Dál nic neříká. Čeká, jestli Danny řekne, že to neudělal, že je to absurdní, ale to by přece nemělo být nutné. Zná ho 3 roky, jednou týdně mají sex, někdy i 2x. Vyzvedával její dceru ze školy a neměl by ji teď ujišťovat. Tečka. Zítra si s nimi mám promluvit, s těmi 2 vyšetřovateli z KBI, a napadlo mě, jestli bych si mohl půjčit tvoje auto. Moje mi odvezli do Great Bendu a nevím, kdy mi ho vrátí. Becky dlouho mlčí a pak řekne, chtěla jsem zítra vzít Darlu Jean do Síně slávy v High Banks. Víš, že má ráda ta veselá autíčka. Danny to tam zná, i když tam nikdy nebyl, a také ví, že Darla Jean nikdy neprojevila nejmenší zájem o mrňavá závodní auta, aspoň ne před ním. Kdyby to bylo muzeum panenek, to by bylo něco jiného. Jasně, to nevadí. Neměl jsi s tou holkou nic společného, Danny, že ne? Danny vzdychne. Ne, Becky, jen jsem věděl, kde je. Jak? Jak jsi to věděl? Zdálo se mi o tom. Becky to zaujme. Jako letící v Inside View? Ano, přesně tak. Musím jít, Becky. Dávej na sebe pozor, Danny. Ty taky, Becky. Aspoň mi věřila ten sen, pomyslí si. Na druhou stranu, Becky věří tomu, co si v tom svém duchařském bulváru přečte, včetně toho, že duch královny Alžběty straší na hradě Belmoral a v amazonském pralese žijí inteligentní mravenčí lidé.

Ella Davisová odveze svého partnera do hotelu v Lyonsu a zaparkuje pod markízou. Jalbert popadne svůj otlučený starý kufřík. Provází ho už víc než 20 let při vyšetřování po všech koutech Kansasu a řekne jí, že zítra v 9 bude na stanici v Manitou. Nemusí ho vyzvedávat, pojede osobním vozem. Než v 10 dorazí Coughlin, mohou si společně projít plán útoku. Davisová teď jede do Great Bendu, kde se ubytovala u sestry. Blíží se velká narozeninová oslava. Elíně dceři bude 8. Máme toho dost na zatčení, Franku? Uvidíme, co Foren z ní najde v jeho autě. Nepochybuješ, že to udělal? Ani trochu. Jeď opatrně, Elo. Ella odjede. Jalbert jí zamává a zamíří do svého pokoje. Cestou poplácá svůj Chevrolet Caprice. Auto s ním, stejně jako kufřík, objelo spoustu případů od Kansas City na jedné straně státu po Scott City na druhé. Dvoupokojovému apartmá, které není nijak nobl, se říká kansaské běžné. Páchne tu dezinfekce a o něco slaběji i plíseň. V záchod se po spláchnutí zakuckává, pokud několikrát nezarachotíte páčkou. V klimatizaci lehce chrastí. Jalbert už bydlel v lepších hotelech, ale také v mnohem horších. Položí kufřík na postel a otevře číselný zámek. Vyndá složku se jménem Vikrová na štítku. Ujistí se, že závěsy jsou důkladně zatažené. Zajistí řetízek na dveřích a otočí páčkou zámku. Potom se svlékne do naha a každý kus oblečení složí a položí na kufřík. Sedne si na židli u dveří. Přesune se na židli u mrňavého, téměř nepoužitelného stolku. 1 + 2, přičti 3, 6. Jde k posteli a posadí se vedle kufříku se složeným oblečením. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je 21. Jde do koupelny a sedne si na sklopené víko záchodu. Plast ho studí do hubených jíždí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 je dohromady 55. Vrátí se k první židli. Hubený penis se mu houpe jako kyvadlo. Teď přičíst 11, 12, 13, 14 a 15 a to je 120. Udělá ještě jedno takové kolečko, což ho uspokojí. Někdy musí udělat 10 nebo 20 koleček, než mu mysl řekne, že to stačí. Dovolí si vymočení, které dlouho zadržoval, umyje si ruce a počítá u toho do 17. Neví, proč je promytí rukou nejlepší 17, prostě to tak je. Funguje to i pro čištění zubů, vlasy se míjí na 25, bylo to tak už od puberty. Vytáhne spod postele kufr a vezme si čisté oblečení. To, které si sundal a složil, uklidí do kufru. Kufr putuje zpět pod postel. Na kolenou odříká: Pane, z tvé vůle budu sloužit lidem v Kansasu. Zítra, je-li to tvá vůle, zatknu muže, který zabil nebohou slečnu Ivon. Vezme si složku na židli vedle nepoužitelného stolečku a otevře ji. Podívá se na fotografie slečny Ivon, 5x si je prolistuje, 1 až 5 je dohromady 15. Je to strašný pohled. Strašný. Fotky by pronikly do kamenného srdce. Neustále se vrací především k náramku, zdá se, že některé přívěsky chybějí, a hlíně ve vlasech. Chudák slečna Ivon. 20 let, znásilněna a zavražděna. Musela cítit hroznou bolest, hrozný strach. Jalbertův pastor tvrdí, že nebeské radosti zažehnají všechny pozemské hrůzy a bolest. Je to krásná myšlenka, ale Jalbert si tím není tak jistý. Domnívá se, že některá traumata možná překonají i smrt. Hrozná myšlenka, ale připadá mu pravdivá. Podívá se na zprávu patologa, která představuje problém.
Podle ní bylo tělo slečny Yvonne v zemi nasáklé olejem nejméně 10 dní plus minus, než je exhumovala dálniční hlídka, a nedá se určit, kdy byla zavražděna. Coughlin ji mohl za opuštěnou benzinku pohřbít i hned, ale také si její tělo mohl nějakou dobu nechat. Zřejmě proto, že se nemohl rozhodnout, kde ho ukryje, nebo možná z nějakého vlastního šíleného důvodu. Bez přesnějšího určení okamžiku smrti Coughlin ani nemusí mít alibi. Je jako pohybující se terč. Na druhou stranu, řekne Jalbert, se chce nechat chytit. Proto se přihlásil. Jako dívka, která ústy říká ne, ne, a očima ano, ano. Ne, že by takové přirovnání mohl před někým pronést. Zcela jistě ne před Ellou Davisovou. V téhle éře hashtag věřte ženám to nejde. Já věřím ve slečnu Yvonne, pomyslí si. Je nešťastný, že toho nemají víc, a přemítá, zda nemá znovu projít židle, ale neudělá to. Dojde si dolů do snack shacku pro hamburger se sýrem a mléčný koktejl. Počítá schody a sčítá je. Není to tak dobré jako židle, ale uklidní ho to. Posadí se ve svém kansaském běžném, na které zapomene, sotva odsud odjede, stejně jako zapomněl spoustu dalších dočasných ubytování. Sní hamburger. Pije koktejl, dokud brčko nezačne bublat na dně. Myslí na to, jak Coughlin vykládal, že se mu zdálo, kde je slečna Yvonne zakopaná. To je součást jeho já, která se chce přiznat. Přizná se a bude s ním konec. Danny se dívá na něco na Netflixu, aniž to skutečně sleduje, když v tom mu zazvoní telefon. Podívá se na displej, vidí, že je to Becky, a řekne si, že měla čas, aby si rozmyslela půjčení auta. Jenže tak to není. Becky mu oznámí, že by se chvíli měli držet dál od sebe. Jen dokud policie nestáhne tu věc s Vikrovou, k čemuž samozřejmě dojde. Podívej se na to takhle, Danny. Andy vykládá, že půjde zpátky k soudu a zažaluje mě, nebo jak se tomu říká, o svěření Darly Jean do péče. A kdyby jeho právník mohl říct, že jsem trávila čas s podezřelým ze... No, ta dívka, možná by dokázal soudce přesvědčit. Vážně, Becky, neříkala si, že ti dluží alimenty za 6 měsíců? Nemyslím si, že by soudce spěchal se svěřením Darly do péče otce, který se o ní nezajímá. Ty snad ano? Já vím, ale Danny, prosím tě, snaž se to pochopit. Kdyby měl Darlu Jean u sebe, nemusel by na ní platit. Ve skutečnosti nevím, jak přesně tyhle věci fungují, ale možná bych já musela platit jemu. Kdy jsi naposledy vzal Darlu na víkend? Ani na to nemá odpověď. Jen nějaké chabé výmluvy. Danny neví, proč vlastně naléhá. Nikdy mezi nimi nebyla skutečná láska. Jen dohoda dvou lidí bez partnera, kteří žijí v karavanu a blíží se jim střední věk. Nechce s ním nic mít? Fajn. Ale bude mu chybět Darla Jean, která mu pomohla zasadit květiny, aby trochu zkrášlila ty betonové schůdky. Darla je zlatíčko a... něco ho napadne. Je to nepříjemné, ale uvěřitelné. Nepříjemně uvěřitelné. Bojíš se, že bych mohl něco udělat Darle, Becky? Zneužít ji nebo tak něco? O to ti jde? Ne, ani nápad. Ale slyší to v jejím hlase. Nebo mu to tak aspoň připadá, což je nakonec jedno. Dávej na sebe pozor, Becky. Danny... Danny ukončí hovor, sedne si a dívá se na televizi, kde nějaký pitomec vykládá nějaké blbce, že je to komplikované. To teda je, co? Prohodí Danny a odkáže seriál do temnoty. Sedí, hledí na slepou obrazovku a myslí si,
Nebudu se litovat, jen jsem podělal nahlášení toho, co jsem našel. A nebudu se litovat. Potom si vzpomene na Gilbertův pohled, jak mu lezl po obličeji. Na toho chlapa si dej pozor, řekne. Poprvé po dvou letech dostane chuť na pivo.

0: Gilbert leží v posteli rovně jako pravítko, poslouchá prérijní vítr, který venku fouká, a přemýšlí o zítřejším výslechu. Nechce o něm přemýšlet, potřebuje se vyspat, aby byl ráno svěží. Coughlin je ten, kdo by dnes neměl spát. Měl by se převalovat a být jako na trní. Jenže někdy ten stroj nejde vypnout. Přehodí nohy přes rám postele, vezme mobil a zavolá Georgi Gibsonovi, který 7 let vede forenzní jednotku KBI. Gibson přiletěl z Vichity, jakmile soudce podepsal příkazy k prohlídce, a sotva přivezli Coughlinův pick-up, byl připraven pustit se do práce. Volat mu je chyba. Gibson by mu zavolal, kdyby něco měl, ale Gilbert si nedokáže pomoct. Někdy, například právě teď, chápe, jak se cítí feťáci. George, je tady Frank. Máš něco? Jakoukoliv stopu, že by ta dívka byla v autě? Zatím nic, řekne Gibson, ale ještě pracujeme. Nechám si zapnutý telefon. Kdybyste našli cokoliv spolehlivého, zavolej mi. Je jedno, jak pozdě. Zavolám. Můžu se teď vrátit do práce? Ano, promiň, já jen dělám to pro to děvče, Georgi, pro slečnu Ivon. Jsme její zastánci. Ještě, že si mi to připomněl. Promiň, promiň, vrať se k práci. Gilbert ukončí hovor a lehne si. Začne počítat a sčítat. 1 a 2 jsou 3, o 3 víc je 6, o 4 víc 10... +5 je 15. Když se dostane k tomu, že +17 je 153, konečně se trochu uvolní. Než dojde k tomu, že +28 je 406, usíná. Ve 2 ráno ho probudí telefon. Volá George. Doufám, že máš dobrou zprávu, Georgi. Kéžby. George zní poraženě. Auto je čisté. Jdu domů, dokud jsem schopen udržet oči otevřené. Gilbert sedí vzpřímeně jako svíce. Nic? Děláš si legraci? Po půlnoci nikdy nežertuji. Zvedl si ho, podíval ses na podvozek. Nevysvětluj starému psovi, jak čurat na patník, Franku. Gibson se zdá být na pokraji výbuchu. Gilbert by měl raději zmlknout, nedokáže to. On ho umyl, co? Ten parchant ho umyl a nejspíš si ho nechal vypucovat do poslední skulinky. V poslední době ne. Na autě je pořád spousta prachu z cesty do Ganlu. V kabině ani na valníku nejsou stopy po chlorovém čistidle. Gilbert očekával víc. Aspoň něco. Opravdu. Gibson pokračuje. Najít otisky prstů, vlasy, to by bylo ideální, zlatý standard, ale neznamená to, že ji tam neměl. Buď při čištění odvedl perfektní práci, nebo v tom autě vůbec nebyla. Od Gilberta se začíná pokoušet bolest hlavy a znovu usnout už zřejmě nepřipadá v úvahu. Mohli odvést nějakým jiným autem. Má v karavanovém městečku přítelkyni, možná použil její auto. Jestli se nepřizná, možná budeme muset... Ještě je tu třetí možnost, přeruší ho Gibson. Jaká? Odsekne Gilbert. Mohl by být nevinný. Gilbert několik sekund úžasle mlčí. Pak se rozesměje. Když Gilbert druhý den ráno dorazí k manitůské policejní stanici, v čistých fotrovských džínách, čisté košily a tomtéž černém saku pro štěstí, Ella Davisová už na něho čeká na schodu před vchodem a kouří cigaretu. Sotva ho spatří, hodí cigaretu na zem a zašlápne ji. Přemýšlí, jestli mu má říct, že vypadá unaveně, ale neudělá to a raději se ho zeptá, co ví o Coughlinově pick-upu. Je čistý, řekne Gilbert a postaví si kufřík mezi své praktické černé boty. To znamená, že budeme mít víc práce. Také by to mohlo znamenat, že Ivon Vickerová není jeho první. Napadlo tě to? Samozřejmě ho to napadlo. Sérioví vrazi často první vraždu pokazí, ale když je nechytí, poučí se ze svých chyb. Mohl by Davisové říct, že v autě nejsou stopy po čistidle, což znamená, že Coughlin neumýval krev, jiné tekutiny nebo stopy DNA. Ale nenapadne ho to, protože na tom nezáleží. Coughlin ji zabil. Příběh o snu byl buď nedotaženým pokusem o chlubení, jako když žhář přijde pomoct hasit požár, který založil, jak řekla Davisová, nebo ho až příliš trápí pocity viny a chce se přiznat. Jalbert předpokládá to druhé a mile rád s tím Coughlinovi pomůže. Slečna Yvonne byla v noci 31. května v azylu v Arkansas City, řekne Jalbert. Mají tam v knize její podpis. Druhý den ráno si koupila kávu a malý sendvič v Guess and Go poblíž křižovatky I-35 a pomoz mi s tím. Státní silnice 166, doplní Davisová, je na videu z bezpečnostní kamery v životní velikosti. Prodavač viděl její fotku v Oklahomanu a zavolal nám. Zaslouží si jedničku s hvězdičkou. Jalbert přikývne. 1. července krátce po 8. ráno jde si stopnout auto na 35. A to je naposledy, co slečnu Yvonne někdo viděl, dokud Coughlin nepřijel do Ganlu a nenahlásil nález těla. Zatím jsme ve všem zajedno, Davisová přikývne. Takže až budeme Coughlina vyslýchat, musíme se ho zeptat, kde byl a co dělal mezi 1. červencem a 24., kdy zavolal. Řekne, že si to nepamatuje, což je věrohodné. Lidé si takové věci pamatují jen v seriálech. Kdyby ses mě zeptala, kde jsem měl být 5. července nebo 10., neuměl bych to říct. Nejistě. Na té střední škole, kde pracuje, má píchačky, tím se část toho času vyřeší. Chce ještě něco říct, ale on zvedne dva prsty, aby ji zarazil. Vím, co si myslíš. Píchací hodiny nevědí, co děláš poté, co si označíš příchod, ale pracují tam pro něho ti dva kluci. Promluvíme si s nimi. Zjistíme, jestli je někdy nechal několik hodin samotné, nebo třeba celý den. Davisová vytáhne ze své velké kabelky poznámkový blok a napíše si to. Aniž zvedne hlavu, řekne, 1. týden v červnu byla ještě škola. Podívala jsem se do kalendáře na internetu. Jestli tam byl, viděla ho spousta lidí. Promluvíme si se všemi, řekne Jalbert. Jen ty a já, Elo. Zjistíme co nejvíc o tom, kde se ty 3 týdny pohyboval. Najdeme díry, nesrovnalosti. Souhlasíš s tím? Ano. Jestli se samozřejmě dnes nepřizná. Mám pocit, že by mohl. Jedna věc mě trápí, řekne Davisová. Jak se tvářil, když si mu řekl, že po pacheteli zůstalo sperma. Viděla jsem mu v obličeji, vlastně na celém těle, úlevu. Byl skoro rád, nemohl se dočkat, až mi dá vzorek DNA. Jalbert zvedne ruce dlaněmi dopředu, jako by tu myšlenku chtěl fyzicky odstrčit. Proč by si dělal starosti s DNA? Věděl, že blafujeme, protože si nasadil ochranu, než ji znásilnil. Davisová mlčí, ale tváří se tak, že se Jalbert zamračí. Co? Byla to úleva, opakuje Davisová. Jakoby o kondomu nevěděl, jakoby si myslel, že ho porovnání DNA opravdu očistí. Jalbert se zasměje. Tihle zlí hoši někdy bývají skvělí herci. Ted Bundy měl přítelkyni. Dennis Rader klamal svou vlastní manželku. Celé roky. Asi jo, ale s tím mobilem na karty, který použil, moc chytrý nebyl. Jalbert se znovu zamračí. No tak, Elo, on chtěl, abychom ho našli. Co říkáš, zajistíme dnes ráno slečně Yvonne spravedlnost? Davisová se nad tím zamyslí. Jalbert pracoval jako vyšetřovatel v KBI 20 let. Ona je inspektorkou 5 let. Věří jeho instinktům. Navíc příběh o snu je očividná blbost. Zajistíme. Poplácá jí po rameni. To je ono, parťačko. Nezapomeň na to.
1: Stephen King Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je tady Český rozhlas Dvojka a živě vás z rozhlasového studia na Královských Vinohradech zdraví Ondřej Kepka. Začíná dnešní noční mikroforum této veřejnoprávní rozhlasové stanice. Všechny vás zdravím a samozřejmě nesedím ve studiu sám, ale je tady velmi milý host, který za námi přijel ze severních Čech. Umělec, i když sám říká spíše řemeslník, sklář, sklářský mistr Jiří Pačinek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Ondřej, dobrý večer.
0: Dobrý večer. Říkáte si mistr, že jo? Mistři si říkáte skláři mezi sebou.
1: To tak říkají lidi jako mistři, ale my si říkáme skláři. Tak
0: jo.
1: Tak jo, my taky samozřejmě normální chlapi, takže my tak jako to moc neřešíme, ale lidi nás mají jako za mistry, což my víme, že jsme mistři, ale to ten sklář nám sedí víc.
0: A ono to jako je myšleno, jako že něco umíte, že jo? Že to není myšleno jako že mistr ve smyslu jako genius, ale...
1: U nás je to tak jasně, že mistr ten, kdo je ten jako ten mistr, ten kápo té dané firmy, té dané jako
0: dílny party,
1: tak ten mistr. A ostatní jsou asistenti, pomáhači, nebo tak jako někde přidržovači, tak to u nás jsou to asistenti, pomocníci, takže to je mistr. Ale když jsme fakt všichni mistři, tak nám to už nás říkají lidi, jako, že jsme mistři, skláři, že to umíme. Že? Tak.
0: Jo, a pak se ještě tady mluvil o jedné profesi, to mě zaujalo, jak jste to říkal, že to je noční tavič.
1: Ano, jo, to je to tavič, který vlastně v noci na té sklárně, on tam je sám a on taví to sklo, on připravuje tu sál.
0: Vlastně připravuje pro ten...
1: Ráno, my jdeme do práce ráno, takže to je taky noční pták, noční tavič.
0: A proč tak brzkého rána se dělá ve sklárně?
1: No, vždycky... tam je na té hutě teplo, že jo, velký, takže ono čím dřív jdete, teďko jsou tyhle ty ohromný tepla, tak vlastně čím dřív, tím líp a končí se jako dřív, tak to bylo historicky daný. My teda děláme normálně od 6 do 2, ale vím, že skláři, když jsem se učil nebo vyučil ve Chřípské, tenkrát jsem pracoval, tak to bylo, že se šlo ve 3 ráno do práce.
0: Ve 3 ráno.
1: A v 11 už jsem byl
0: doma. Ten důvod byl opravdu kvůli té teplotě.
1: No, ty skláři tady to byli mě naučený, že čím dřív půjdu do práce, tím jako budou moc dřív končit a budou moc jít ke slepičkám nebo do hospody.
0: Jo.
1: Já jsem trpěl, že ve 3 ráno jít do práce.
0: Já jako sova, já bych teda hodně trpěl, ale to už by se mohlo jít rovnou o půlnoci, ne?
1: No, ty blbouni, oni šli do hospody, většina z nich, jo. Takže oni si v 11 hodin skončili, nebo po 11 skončili na hutě a pašli tam verse přehoupit do hospody a tam seděli do tří, tam se jako tam to dorazili.
0: Jak? Jo.
1: Šli spát, přespali to, no.
0: Když už jste otevřel tohleto téma, tak jak je to s tím pivem? Jako pije se ve sklárnách to pivo? Ale... Samozřejmě nízko alkoholické, že jo, nebo skoro nealkoholické. Dokonce existuje jedno, které má název, mám pocit, sklář, nebo ano, tak nějak, ano, že jo, ano. Jako, nebo že se právě osmička je to,
1: osmička, jo? Sklář, tak jako to tam máme u nás v našem regionu, vlastně tady máme pivovar, který to přímo dělá, my ho máme taky. Já ho mám se hrozně rád, je takový slabší, ale dobrý, má dobrou chuť. No ale skláři nepijou tohleto, oni chtějí pít radši tu 11, 10.
0: Jo, takhle.
1: U nás ve firmě si kluci dají, nebo dáváme si rádi jiný jako 10.
0: Ale toho se zase nedá moc vypít.
1: No, dají si 2-3 a se nemůžou moc zase, že jo.
0: No.
1: Někdo si dá 6.
0: I když ta spotřeba té vody, ten výpar je...
1: Vypotíte všechno, to jste hnedka jako vypocený.
0: To je jasný, takže asi voda nebo nějaká limonáda by moc
1: ne... Ale zkoušíme pít nějaký různý šťávičky, já teda ne, já mám radši už tak vodu. Ale když to pivko si dáte, když uděláte krásný kus a tak jako jste jako uspokojený té práce a pak si tam to jedno pivko kopnete, tak ono to ve vás tak jako zapraská vevnitř, tak jako to je příjemný, to je strašně příjemný pocit.
0: No tak vidíte, milí posluchači, o čem všem bude dnešní rozhovor, ale nebojte, nebude jenom o pivu, samozřejmě bude o krásném sklu a o té úžasné práci, kterou můj host Jiří Pačinek dělá. Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte noční mikroforum této stanice. Mým milým hostem je sklář, umělec, výtvarník, já bych řekl sklářský mistr Jiří Pačinek, i když on s tím příliš nesouhlasí, s tím slovem mistr. Mě tak docela zaujalo, když jsem poslouchal, a to doporučuji i posluchačům, aby si poslechli Blízká setkání, tedy pořad, který moderoval Marek Němec tady, tak je pořad Českého rozhlasu Dvojky, kde jste před už nějakým časem tedy hovořil vlastně o svém životě, jak jste se dostal, takže to berme jako takový první díl, který si doporučuji k poslechu, ale jedna věc by mě zajímala, kdybych jako navázal na to, co jste s kolegou Němcem řešili, kde jsou podle vás hranice, co ještě s tím sklem lze dělat a co ne? Protože přece jenom určité hranice ten materiál má, že jo? Jako každý materiál. Jako.
1: Jsou hranice zavolí lidský, protože ten člověk na té píštěle unese nějakým množstvím toho horkého skla, že? Takže na kila různě, na velikost. To jsou ty hranice a pak jsou tam ty hranice toho vlastně toho designu nebo ty nápaditosti, což vlastně někdy jako jsou, lezdy se to jako přehrne, takže nechápete, co to sklo dokáže a jak ten člověk dokáže z toho skla něco vytvořit. A pak je tam u toho skláře jako takovýho, takže jsou různí skláři, kteří jsou nějak šikovní a pak jsou někteří, kteří jsou jako talenti velký, mají to nějak jako lidi říkají od Boha a oni dokážou z toho vytvořit nějaký, co už jako překračují hranice vlastně možností. Mm-hmm. Je to většinou o tom designu, právě o tom nápadu, jak to sklo dobře posunout nebo dát mu tu šanci, aby taky něco udělalo to sklo. A to právě jsou, to byl třeba pan Roubíček, na tohle to byl hrozně šikovný, že úplně z toho skla dokázal vymáčknout něco, co vůbec není ani možný. Mm-hmm.
0: A ten princip, mě určitě doplníte, nebo spíš to předám vám to slovo, ten princip té práce je takový, že se tou takzvanou píšťalou, jak to říkáte, se nabere ta hmota a pak se vlastně jakoby dovnitř té hmoty fouká, jo?
1: A to jsem píštěla, na kterou se nabírá, to je takový jako řidký materiál, že to je jako medovina, ale
0: Ale působí to jako takový med, ano.
1: Vy vlastně přikáží jako ty vrstvy toho náběru, vlastně zvětšujete tu velikost toho náběru a pak to sklo vlastně chladne. A to je ten toho skláře daného, který vlastně, když to chladne, nebo musí za nějaký poměrně rychlý, jako, nebo krátkou dobu musí zpracovat ho tak, aby to co z toho vytvoří, bylo hezky líbivý a aby to vůbec někdo chtěl si koupit nebo vůbec
0: vlastnit. Ale pak k tomu základu může zase nabrat a přidávat.
1: Můžeme je nalepovat, různě dolepovat, nastavovat a přihřívat.
0: A už to třeba, že jo?
1: Vlastně, a čím to skoro víc strápíte, čím jako víc ohříváte a víc jako mordujete a víc přelepujete.
0: Jo, ono se dá ještě ohřívat, to jste taky ukazoval.
1: Takže to je takový, že to sklo je opravdu tvárný a vy s tím můžete pracovat. To jsou různý ty styly, techniky a ty umy těch daných firem, sklářů. Tak to takhle, když to znáte, tak se s tím dá dobře vyčurávat, protože se s tím fakt dá dělat dobře. No ale to sklo má nějaký taky vlastnosti a to je takový, že to taky praskne, že to jako jo, že už někdo fakt jdete přes hranice těch možností toho skla. Mm. A to jsou asi ty největší okamžiky, kdy vlastně vy přeperete nebo máte pocit, že už to nejde a ono to najednou ještě se to povede, jo. Tak tam jsou ty hranice, kdy vlastně si myslím, že to jako ještě pořád tam jako nějaká rezerva je.
0: Takže je to něco podobné, jako když mě tatínek vyprávil, který hrál na trubku, kdysi profesionálně, že nevím už, jaký to je tón, ale dolní, že daný, ten tam prostě nejde, ale nahoře, že je to neomezené.
1: Ještě to jako jasně.
0: Jo, že není daný, který nějakou výšku tónu a kvalita toho trumpetisty se pozná, co ještě je schopen zahrát, mimo jiné samozřejmě teda.
1: Víte si, že se to vyvíjí tam někde v 16. 17. století, když skláři dělali nějaký tyhle ty různý sklíčka, ty různý pohárky a tak, tak to byl nějaký jako limit, když už byl nějaká zdobený džbáneček nebo něco, tak už to byl jako tenkrát, to byl ten strop, co se dalo vytvořit, jo. A dneska se to posouvá do tady těch ohromných plastik, skleněných různých, takže vlastně se to taky jde tou dobou, jsou různý hořáky, různý přídavný hořáky a různý přípravky, kterými si různě jako ty skláři postupně vyvinuli, jo, a tak jako užíváme a to nás taky posouvá dál a dál. Tak já nevím, co bude za 5, za 10, za 20 let, nevím, co ty
0: takže zražíš, se to vyvíjí, jako všechno se to vyvíjí.
1: Určitě se to vyvíjí. Když jsem nastoupil, když jsem se učil v roce 87, jsem nastoupil, tak to bylo nějak. Dneska vidím, že to je, už to můžu posoudit, je to úplně vlastně o kus dál. Mm-hmm.
0: A když vy teda jste spokojený s tím výsledkem, tak potom, já jsem si naivně myslel, že to jako někde se postaví, ono to jako chladne,
1: jo.
0: Až to vychladne. Ono to tak není, že?
1: Ne. To právě to, že to je to strašně důležité, to je ta technologie skla, kterou my musíme taky samozřejmě dobře ovládat a rozumět tomu, tak to je vlastně to, že to sklo má tu vlastnost, že jak rychle chladne tak rychle, že může za chvilku prasknout. Proto se musí určitý teplotě, což je kolem 500 stupňů, dát do chladicí pece. A to, když se nestane, tak to sklo vlastně se roztříští, se rozpadne.
0: Jako vy samo bouchne. Tak
1: ono vlastně bouchne, tam vlastně vzniká nějaký pnutí, který vlastně potřeba pomaločku odstranit, nebo aby to pnutí vyšlo z toho skla ven, a to je to právě tím pozvolným chlazením přidaný síle skla.
0: Čili
1: a
0: ta
1: čase.
0: Pec tak jako brzdí to chlazení.
1: Ano, to je řízená pec, vlastně jako, že tam máme dneska pec elektrický, kde máte komputer, kde si naladíte různý programy, jo, to je podle toho, a tím si vlastně řídíme to chlazení, takže jdeme nahoru, nebo dolů, teda vlastně jdeme strašně pomalinku, no taky rychleji, záleží, jako máme tam, jaký máme výrobek.
0: Jo, takhle, aha. A do vody se to taky leje, že jo? Nebo jak to je s tou vodou?
1: Když lejete sklo do vody, tak ono začne jako praská, je to takový jako tak kraklovaný sklo, se říká taky, že jo, takhle, ale je potřeba zase rychle vyndat a zase ho zase ohřát.
0: Aha.
1: Jinak vlastně by fakt se rozpadlo na takový ty malý kousíčky.
0: Jo, takže to v tomhle tom je ještě, takže ta pec a potom už teda je šance, že to vydrží.
1: A pak je velká šance, že to vydrží, pokud se to dobře vychladil, nebo to jsou takový ještě různý systémy kontroly, což je polarizátor, tedy to je taková mašinka, která se prosvítí to sklo a vy si vlastně vidíte, jestli to pnutí vevnitř je nebo není. A to je občas složitý, protože když děláme barevný skla a ještě z několika barev, tak to vlastně nejde jako prokouknout, prosvítit, takže nevíme. Je to o té zkušenosti technologie, ty naše sklářské pece, ty chladící musí být samozřejmě v pořádku, musí být dobře chladící a to nikdy opravdu je důležitý. Tam se hodně často stává, že nám lidi nosejí nebo říkají, že měli po babičce, po prababičce nějaký výrobek, skleněnou vázičku, něco těžítko, třeba hodně častokrát ty silnější kusy a že z ničeho nic na okně rána jako zdělá, sklo se mu rozbuchlo a rozpadlo na tři kusy a že vůbec nechápu proč, přeci už tady 150 let je, jo.
0: Jo, a najednou došlo k nějakému.
1: Tak já říkám, to je přesně to, že tenkrát to chlazení neměli tak zmáklý, protože ta technologie byla trošičku jako na tom hůř, takže to jsou ty důvody. Jo.
0: Vy jste ve svém oboru, neříkám, že oddělení, rozdělení, ale prostě věnujete se často různým technologiím. Mm-hmm. Že jsou lidé, kteří brousí, ano, třeba potom to sklo, nevím, všechny ty, viděl jsem jedno kolegu, který používal jakési optické sklo, které řezal v takových jako, a vytvářel takový vlastně až jako opticko, já nevím, jak to říct, tvary pravidelné, geometrické, kterých se odrážejí a tak dále. Je mezi vámi nějaká taková jako řevnivost nebo taková jako, že na jaký názor, jo, tak to umí každý.
1: Jo,
0: nebo nějaký takový, co je jako to top, jo, nebo rozvíte, kam mířím. Jako
1: vím přesně, kam míříte. Já to takhle už dneska nevnímám, protože jsem se hodně jako posunul do takových svý sféry nějaký, kde vlastně děláme opravdu, máme jaký specifický, ta naše práce dneska se řekne sklo od pačinka, tak každý ví, že to je buď ošklivý nebo naopak hezký. Nebo jsem tak jako
0: nějakou vyprofiloval.
1: Ne všem se naše sklo líbí, ale samozřejmě jsme za to, každý máme ty svý jako fanoušky a taky jako ty podporovatele a odporovatele, jak jich říkám. Ale já třeba jako sklář se dívám i právě na různý jiný skláře a musím říct, že spousta jich je šikovných, jako jak ve světě samozřejmě, tak i v Čechách. Takže každý máme nějakou techniku. Občas se někdy jako prolínáme, máme podobný styly, podobný nějaký jako ty techniky, které používáme, ale pak ten daný sklář si to ještě malinko postune jako někam dál a tím vlastně pak jako vyniká. Jo. Takže já mám tak nějaký svůj styl, ale já bych řekl, že ta konkurence tam jako, nebo ta řevnivost tam samozřejmě tak jako přátelské, musí být, to bývá, přeci jsme chlapi, tak jako, tak já to taky udělal příště líp, ne, tak to je takový to zdraví, to mám rád. No, ale pak se občas něco stane, že se navzájem tak někdo jako, že hele, já to dělám jako on, ale trošku levnějš.
0: Už
1: jsme takový ty hloupý.
0: Jo, takže u vás je jako, tenhle ten takový.
1: Říkám, my jsme ustřelili tím, že děláme vlastní produkty, vlastně děláme dneska už 90% našich produktů, jo, jako našich nápadů a takhle, tak je takový jako osobitý, že když někdo bude dělat něco podobného jako já, tak to udělá taky hezky, ale nebude tam mít jako to ducha toho pačinka nebo toho.
0: Jasně, jo, tak
1: to,
0: samozřejmě.
1: Ty odborníci nebo ty lidi, co to znají, řeknou, je to dobrý, taková druhá koupě pačinka, no, tak jo. Proč by ne, že jo, no.
0: No a s tou první, nikoli kopií, ale s originálem si dnes povídáme v Nočním mikroforu s panem Jiřím Pačinkem Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikrofórum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je osobitý, originální sklář Jiří Pačinek. Můžu takhle říkat sklář, je to pořád?
3: Jo, to je hezký sklář, je to, já jsem na to pyšnej, že jsem sklář a jako, jo, sklář,
2: je to, jako
3: to mě baví. Sklář,
2: malíř, no, tím sklář. Nemyslím pokoju, ale ano, malíř ano, jako vítr.
3: Když se někde představu někde a teď chtějí po mě titul, že jo, tak já mám fakt ten titul, to je sklář a to je, já to, někdo má docent, ink, něco, cokoliv, já mám to sklář a mi to strašně přijde jako fajn.
2: No lidi, Ježišmarja, to je a úžasná vlastně věc, která navíc je v českých zemích velmi, jako, nebo aspoň se to říká tradiční, že to je naše taková tradiční, že se tím i chlubíme ve světě a tak dále. Jak tohle vlastně, jak tohle to vzniklo? Já vím, že hodně měli vliv němečtí skláři, že jo, kteří k nám nějak přišli, nebo jak vlastně se to sklo dostalo jako do těch českých zemí, že jsme tak na to dobří?
3: Ono to bylo tak, že vlastně to tady dřív bylo propojené, že jo, ty historie, ale vlastně v našem kraji, tam ten severočeský kraj, vlastně tam Liberecko a ty vlastně Lužické hory, tak tam jsou ty lesy a tam potoky a skály a písek dole pod zemí a tam vlastně vzniklo to sklářství, nebo tam je to sklářství si pořád, protože dřív se toplo dřevem. Takže dřevo je vlastně
2: byl základ, dřív, jako a voda,
3: to, a voda samozřejmě. A ten písek, co tam všude různě jsou pískovcové skály, že všude, takže tam byl je písek. Takže proto tam je sklářství, no a je tam pořád, takže ono ty sklárny nebo ty sklářížci tam vlastně jako by byly vždycky a se říká, že 1414 nejstarší sklárna, tenkrát ve Chřípské, že jo, dneska máme doložený, nebo už to jsou ty...
2: 1414, abych tedy...
3: Ano,
2: 1414, jo.
3: Tak jsem to chtěl říct, ano, to je taková zkrátka, ale dneska víme, to doložený vlastně, že je to 1250, 12...
2: Dokonce, už jste našli starší.
3: Nějaký můj kamarád, už je to... Důchodce, taková prašivka, je to...
2: Já myslel z té doby, jako.
3: Ne. Jak je Michal Gelner, jsem si myslím, že nám mluvil a právě on se jako o to zajímá, tak ten se hrabe, chodí po lesích a hledá takové, jako kdyby o to sklářství mohlo být, že on fakt se tím zabývá celý život. Je to jako, je to geniální.
2: Jako pátra, jako pátra, po stopách, ano, jako jo.
3: A má krumpáček, po baťohu, lopatičku a chodí po lesích. A on to zná, má to načtený a prostě fakt je to profík, takže už ví, jak to, takže někde v Dubici, tam kolem té Dubice, že jo, Chřipská, tak tam všude, tak tam vlastně byly všude sklárničky, že ty skláři měli malou pec, kde vlastně kolem sebe stopili dřevo, jakmile už neměli jako co topit a bylo to daleko do lesa chodit a už jako vozit dřevo už bylo drahý, tak se sebrali, tu pec si postavili o kousek někde zase v hlubším lese někde a tam zase dělali dál.
2: Jako vážně takhle?
3: Takhle to přesně dřív bylo, no. Takže to byly ty říkám v tom 12. 13. století, že? Tak to, český, no, to byly skláři tamhle v horách, někde v lesích, no.
2: Tak jasně, tak doba neoddělovala, to přišlo až
3: ještě
2: později.
3: To nebylo ty bylo
2: to, byli to lidé, kteří žili na tomto území, že jo, ano, přesně tak. A z čeho vlastně se vytváří ta hmota, teda samozřejmě
3: písek? Víme, že jo.
2: Písek, jako vy říkáte písek, ale co to vlastně je?
3: To vlastně křemen, to vlastně křemenitý písek, jako ten bílej, oni lidi si myslí, že žlutý písek, tak máme nastavení, nebo děti na hraní, to je taky písek. I ten se dá rozstavit a je z toho takový až brčalově zelený sklo. Je takový,
2: jaký?
3: Je to brčalově zelený, jako
2: nekvalitní
3: prostě sklo. Aha. Jo, tak proto se používá ten bílej písek, ten čistý, křemenitý čistý písek a to je ten základ. Pak se tam přidává soda, potaž, vápenec a takový ten základní kmen a ten se taví. A pak se tam přidávají různý barviva, oxidy kovů, který vlastně jakoby
2: vytváří tu barvu
3: a teď jsou ty technologové. My máme fakt dobrý technologie český, historický, který měli ty barvy dělat krásně a jsou, je široká škála jako barev. Máte několik druhů červených, několik druhů modrých. Jo. Je to opravdu, jsou ty technologové dobří. Bohužel jich je míň a míň a ono vůbec všeho je míň a míň.
2: To znamená, že vy si dokážete vlastně vytvořit i speciální barvu teda?
3: Já osobně to neumím, nebo zkouším to, ale je to běs, ale máme na to kluka, technologa, chlapa, důchodce, technologa, který to umí, tak nám občas jako namíchá ty barvy a utavíme si je, ale my ty barvy kupujeme vlastně už namíchaný, už rozstavený, to taková, dneska jsme hodně posunutý, že jak to bývá, takže máme ty spoustu těch širokých, tu škálu barevností.
2: Jo, rovnou máme, vlastně tu směs máte
3: připravenou. Kupujeme směsi přímo už, nebo ty barevný skla různý, v různých
2: jako
3: podobách.
2: Jako přijdu někde do obchodu a tam mám třeba přesně, palisandr.
3: Ano, přesně, jo, tak, úplně vy... katalog, kde má čísla, jo, barvy, jo, je to, dneska to je hodně jednodušší.
2: Jo, takhle je to, aha. Takže máte nějaký záměr, chcete prostě udělat něco a tak si vemete pixlu, jo,
3: která... Tu barvičku si vemu, kterou mám připravenou, vím přesně odstín, to většinou mi pomáhá hodně manželka, že my ty, já jsem takový na ty barvy, my chlapi máme barvy modrá, červená, že jo, zelená.
2: Jo, jakože ano, máme...
3: A ženský mají barvy okurková, švestková, pomerančová, brosková, to takový, a ty ženský mají na to lepší cit, bych řekl někdy, takže
2: širší škálu, jemnější rozlišení.
3: Přesně tak, takže to je takový fajn, ale my si opravdu můžeme ty barvičky vybrat podle vzorníčku i pro ty naše třeba klienty, nebo já když potřebuji nějakou barvu, si opravdu můžu vybrat z té široké škály.
2: A potom uděláte tu várku, nebo jak to říkáte, nebo tu akci s tou barvou.
3: Ano, že máme tu sklo, je to vlastně, to jsou, buď jsou to barevné tyčinky, které jsou v té barvě, kterou já potřebuji, je to vydané číslo, tam opravdu to jsou kódy na to, kódy. A vlastně s tím, že já si to můžu mít buď ty tyčince, nebo už to sklo rozťukaný, rozemletý na různé prášky, zrnitosti, můžu to různě míchat. Aha. A jsou ty technologie, ty techniky, kterými vlastně umíme, jak dokážeme tu barevnost dostat do toho výrobku. Z jedné z levé strany může být jedna, z druhé strany druhá.
2: Teď jste to říkal před chvíli, že se ty barvy ještě...
3: Můžeme prolínat, jo, opravdu tam je o té zkušenosti toho skláře a co jako vlastně umíme a víme, co se dá s těma nedá dělat. No.
2: Vy už jste tady řekl, že máte velmi osobitý originální styl, což každý významný umělec mít asi musí, že jo, aby byl rozpoznatelný, aby měl nějakou jako svoji znač,

0: prostě světovýma a vlastně takže jsem se dlouho hledal, než jsem se jako našel, protože jsem jak jsem dělal s těma umělcema, tak jsem jednou dělal něco, co vypadalo jako rubíček, něco, co bylo jako šípe, pak to bylo nějaký takové splácení na dohromady.
1: Jo,
0: opravdu
1: jo,
0: jsem
1: jo,
0: jako to, člověk si to nějak musí nějak porodit a tohle to. Ale mi to i ten pan Novotný říkal, hele, to chvilku se budeš hledat, to není ovlivňovaný s těma, tady těma všema okolo. Dneska to je tak, že já hodně dělám figurativní věci, jo, zvířecí motivy, různý rostliny, to mě nějaký hrozně baví, že jo, takže se v tom jako nacházím víc a víc a pak, že mám různý vázy a různý objekty, kde vlastně na to dokážu dát kytičky, taky to může sedět žabička, taky tam udělat, taky různě to promíchávám dohromady, jak barevně, tak i vlastně tvarově, jo, hraju si s tou přírodou, tam je hodně inspiruje, no takže to je takový ten typický opačinek, jo, takový ten, někdy to je strašný, no, je to až moc, někdy to přepísknu, že tam toho narvu tolik, že už to je vlastně, už to nikdo ani neunese a je to, a je to jo, takový, jo. Že to je přeplácaný někdy, jo.
1: Tak ono to sklo k tomu jako vybízí, že jo, jako přímo bych řekl trošku k takovému, jako, já se teď bojím říct nějaké slovo, abych se vás nějak nedotknul.
0: Abyste víc pracoval, abyste jako to nějak, to řemeslo, tam chcete tam dát to nejvíc, jo, a ty pak slovy, kteří mají na to cít a řeknou, hele, to už je moc, to už, stačilo tam dát jenom jedna ta žabíčka,
1: rozumím. Ale ty vaše rostlinné nebo květinové motivy jsou nádherné, ten strom třeba.
0: Ano.
1: To je vlastně projekt, o něm už jste také několikrát mluvil, ale je tak výjimečný, že si ho rozhodně můžeme připomenout s botanickou zahradou,
0: ano,
1: že jo, ve spolupráci.
0: To byl velký počin, ano, s botanickou zahradou.
1: Že vlastně v botanické zahradě rostou vaše skleněné kytky, že jo, de facto.
0: To je krásný, že to taky, to je přesně ono, že já jsem vlastně tyhle ty stromy, tak to už dělal René Rubíček, dělal takový ty různý, takovýhle ohromný plastiky, Bořek Šípek taky, že vlastně každý je trošku jiným způsobem. No a dneska já si říkám, oni už nežijou. Jsem teď tady já, tak já pokračuju. To není, že bych to jako vymyslel, jenom to dělám s těma možnostma a vlastně stylem, který my máme osobitý. Takže ty stromy od Bořka Šípka byly nějaký, že jo, byly krásný. A stromy od Jiřího Pačinka nebo od firmy Pačinek, Lás, prostě jak naší firmy, tak je to taky úplně jiný, že jo. Takže ono to je tak jako je to posun. Jednou to bude pak udělat někdo jiný jednou a bude to zase trošku jiný.
1: Rozumím. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Noční mikroforum.

Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je sklářský mistr Jiří Pačinek. Napadá mě teď taková otázka, jestli byste se nám mohl svěřit, jaké jste třeba dostal kuriozní zakázky nebo nabídky nebo nějaké jako věci, které vám třeba dali hodně zabrat nebo byly nějaké úsměvné. A poprosím, protože jsme veřejnoprávní médium, abychom nemenovali případně firmy nebo nějaké značky. Jo? Ale obecně jenom.
3: Vemu to humorně, dělal jsem různé věci pro dámy, které se dají různě používat a skleněný, taky různý ty přípravky.
2: Jo, takhle až dokonce.
3: Až takhle, jako jsme taky dělali různě, tak to bylo taková zajímavá zkušenost. Pak samozřejmě jsme dělali nebo poptávku od jednoho, to bylo tuším z Dubaje, že by chtěl vyrobit lva v životní velikosti.
2: Aha.
3: A tak já jsem tak jako nadšenec, jo, tak ale to by ale šlo, ale to by bylo strašně takový drahý, jasně, ale bylo to z několika komponentů, no prasný a taky
2: a
3: drahý.
2: Rozložíme, jo, on si to tam pak složí.
3: Jako, a pak říká, no a auto? Kdybych to byl auto jako v životní velikosti, říkám, no to už vůbec asi, to nevím, jak to uchopit, jako no. Jde dělat z různých komponentů, různě se to dá odlivat, něco, jsou různé možnosti, jde to, všechno pak by bylo strašně drahý. A vlastně,
2: no, jako, bys tím chtěl jezdit?
3: Ne, jako, ne? On to jako, se, když se mu řekl, že to jako asi nezvládnu, nebo zvládnu, ale za strašně moc peněz, tak nakonec řekl, tak děkuju, já jsem se chtěl mu informovat a tak. Takže to vlastně nebylo jako, že se bych to vyrábělo, ale bylo to jako poptávka. Se
2: a teď si ty představte, že byste to nějak vypočítal, že jo, a on by, protože byl z Dubaje, by řekl, tak jo.
3: Ne, to by se mohlo stát, no.
2: To musel.
3: Jednou jsem dělal taky do Emirátu nějaký takový vázy, ohromný kusy váz, kdy vlastně bylo termín, který byl, že jako šibeniční termín, jo, a řekli, ale my chceme čtyři kusy, a ten termín musíte stihnout, a když ho nestihnete, tak my to neodebereme a nezaplatíme, a takhle to bylo.
2: Jo.
3: Takže já jsem udělal asi 8 těch vás, abych to stihnul, bylo to teda šibeniční skutečně. A je pravda, že odebrali 4 a město ještě asi 2 praskly, takže my ještě nějaký zůstali doma, máme doma ještě pořád vystavený takovou vzpomínku na ně. Jo. To byla velká jakoby,
2: jo, by pro jistotu stej, jako, aby právě praskne, aby to jako...
3: Přesně tak, takže jsem to stihnul vlastně dvakrát tolik, protože naštěstí jsem to stihnul. To jsou takové výzvy, které vám prostě dávají lidi, kteří jako opravdu něco, když to za dobře zaplatili samozřejmě, ale jo, že takže to jsou někdy takové zkušenosti nebo zakázky, které jsou až jako nemožný, ale tím, že se hecnete, nebo že víte, že to je jako prestižní věc, nebo a taky za peníze samozřejmě, tak děláte věci, které se nedají ani zvládnout, a my to zvládneme vždycky.
2: A to sklo vaše, ale myslím si, že obecně je třeba v té Asii hodně populární, že jo?
3: Já jsem si od času hodně jakoby do Asie, hodně třeba jako Čína, takže jsme měli nějaké aktivity v Číně, kde vlastně tam byly, že jsem tvořil, naše sklo se tam jako vyvážilo, nebo instalovalo a taky prodávalo. A vlastně jsem to posunul, že jsem vyráběl pro čínský výtvarníky, že vlastně ke mně za mnou jezdili Číňani, umělci, slavní čínský malíři, kteří vlastně u nás strávili nějaký čas a já jsem pro ně vyráběl vlastně z těch velkých obrazů, jsem jim vyráběl jenom jako detaily, jo, výtažek z toho obrazu, tak jsem ho vlastně zhmotnil.
2: Většinou
3: to byly jako zvířecí motivy, že oni hodně dělají zvířecí motivy, což je moje parketa, takže to se povedlo. A ty malíři z toho byli úplně hotoví, jak vlastně jsem zhmotnil jejich obraz nebo část toho obrazu vlastně do 3D, že jo, do skleněné podoby, tak oni to nechápali, byli z toho úplně hotoví, jo. Bylo příjemný.
2: Ty zvířecí motivy, to jsem si vzpomněl na to, jak jste předváděl právě v té sklárně, kde se točil Jakub Sklář,
3: jo,
2: a jsme
3: jo,
2: se
3: jo,
2: potkali
3: jo,
2: vlastně,
3: ano.
2: Asi, no ne, pak jsme se ještě viděli, ale relativně nedávno. A vy jste tam vlastně vyráběl jako na počkání toho koníka, že jo?
3: Taká moje specialita, koníčka.
2: Jo, koníčka, že jo, a to jste velice rychle to zvládl. Já vím, že když se třeba malíři učí, neabsolvoval jsem teda AVU, ale z vyprávění vím, tak dělají samozřejmě takové ty klasické právě koně,
3: ano.
2: Portrét, jo, prostě musí umět to řemeslo, nebo aspoň to dřív tak bylo. To vy jste měl taky nějakou takovouhle jakoby školu, protože to je vysloveně řemeslná věc, že jo, takovouhle věc, jako abstrakci, to je nějaký emoci, že jo, ale tohle to je... To...
3: Koníček, já ho dělám v různých podobách, koníčky, koně a různý koňský hlavy a takhle různě, to je velký jako, jak bych řekl, výzva, protože to už každý umí posoudit, spousta lidí koně zná, umí, takže si, každý dítě si maluje koně nebo děvčata hlavně, takže tam udělat chybu je hrozně jednoduchý a oni vám to lidi neodpustí.
2: No jasně, protože takže, to směšný třeba, takže moc velká hlava, přesně tak, malá
3: takže
2: hlava.
3: Určitě, takže koně je taková opravdu jako krásná věc, ale zároveň říkám, jdeme na tenký led. No učil jsem se strašně dlouho, ty koníčky malinký, právě ten můj mistr Petr Novotný, tak mi vlastně on to uměl, já jsem se to od něj chtěl naučit a teď jsem na něj koukal a on říká, co čumíš, musíš dělat to, se nenaučíš, budeš jenom koukat.
2: Jo.
3: Takže jsem si vedle něj vlez takhle na korítko, vedle na pec a taky začal jsem tahat koníčka, to je taková ta pinzeta do ruky a vy si tahat z toho žavý hmot, jestli se to viděl,
2: jo, ano, vlastně
3: vytahuju postupně čumáček, jedno ucho, druhý ucho, kousek nohy přední, to už pak to zase...
2: Tak se něco dohříval.
3: No, pak to zamrzne, už to nejde. Je to strašně, dělal jsem to fakt spoustu, ale než jsem se to naučil, dneska je frkám, jako dokonce nám to počítá, že to dělám za minutu, jo, nějak jako...
2: No vy jste to měl skoro jako takový číslo, jako kouzelnický číslo, bych řekl skoro.
3: Manželka moje říká, když tam máme návštěvníky, že jo, ty naše turisty, tak vždycky říká, ale on už dělá nějakého 3 milion týho, já nevím, jaký, já se graci, ale je to pravda, že fakt je dělám hrozně rád, ale musím říct, že to je taková rutina, že když třeba jsem jezdil po světě hodně a dělal jsem někde nějaký show, nebo byl jsem jako pozvaný a dělal jsem nějakou sklo v jiný zemi, v jiný sklárně, tak to sklo, byť je to žhavý, žhavá hmota, tak ale v každý sklárně je jiný trošičku, jo. Může být tam víc sody, méně sody, je tam prostě, a to sklo má to chladnutí, interval prostě rychlejší, kratší a tak.
2: Či doma takže, si to přesně nějak nastavíte?
3: Doma to sklo znám, no, naučený. Takže já vždycky jsem si to dělal tak, že když jsem někam přijel, tak jsem první, co jsem udělal, byl ten koníček. A jak se mi to jako to sklo vytahu a teď už vím co a jak, tak jsem zjistil, že to sklo je krátký, nebo naopak dlouhý, nebo jo, takový tvrdý, tak jsem potom vyráběl ty různý moje plastiky, nebo to show, když jsem dělal, tak abych si neudělal ostudu, tak jsem věděl, že to sklo je takový makový, díky tomu koníčku. A vlastně pak jsem vždycky měl jako byl jsem jako nad věcí, protože jsem věděl, že s tím musím pracovat tak nebo tak. Jo,
2: takže koníček byl takový zkušenost.
3: To je ta zkušenost, to jsou ty řemeslníci, co mají takhle vyzkoušený. Ale můžu říct, že jsem byl překvapený, že tohle koně hodně dělají na Muránu, Italové to takhle dělají, jich tam je pár, ty to dělají zase trošku jinak, trošku jinou technikou, ale podobně. A ono jich spousta i toho ani neumí. Já jsem si myslel, že to umí každý Ital, že to jako, jo, že jako, a ne, vůbec ne. A třeba český skláři to taky umí, no fakt jenom já a ještě se skoro už nikdo. Dělají zase jiný kluci, dělají jiný koně třeba, nebo něco zkoušejí jinak, ale tadyhle toho tahanýho, to vlastně neznám nikoho, to dělá podobně. Jo.
2: Když jste připomněl tu Itálii, která je tak jako taky slavná jako
3: sklářská, no,
2: tak čem oni jsou jako třeba jiní, nebo co oni jako dělají jinak?
3: Ale co mají jiný? Ano, historicky to bylo tak, že ty český skláři a italský skláři, že jo, se trošku jako ten dáš špičkoli, tak se jako různě jako doháněli a předháněli různě. Český skláři měli navrh tím, že právě dělali takový ty krásný foukaný věci do forem a různě pak broušený, malovaný, to byly ty český skláři, byli fakt jako dobří. Ty Italové zase měli právě takový to zdobnější, ty italský muránský lustry, jo, kytičky, ano. Lísečky, takový ty právě věci, to zase měli ty Italové mnohem jako vymakanější. Dneska to všechno je takové srovnaný, dneska si tak nějak všichni nekoukáme, jak se říká, do ruky a tak nějak se všichni snažíme jako uchopit ty lidi kolem nás, ty zákazníky. Ale myslím si, že já třeba na Itálii hrozně rád koukám nebo dívám se, nebo dneska díky těm sociálním sítím nebo vůbec jako tomu internetu můžete vlastně spoustu věcí si jako navnímat YouTube a všechno. Takže já třeba jsem měl skláře, on taky nedávno už umřel pár let zpátky, byl to největší jako genius skla italského a to byl mistr Pino Signoretto, jo, a to byl úplně úžasný výtvarník sklář a já ho strašně miloval a taky jsem se mu jako díval na jeho ruce, na jeho videa a potom se s ním potkal, byl jsem dokonce u něj ve studiu na Muránu, úžasný člověk a takže ten jeho rukopis mám jako navnímaný a spousta věcí občas si říkám, hele, on to dělá taky podobně jako já, jo, že jsem se tomu dopracoval, jsem se tou mojí technikou vlastně až k jeho technice, jo, aniž bych to jako nějak plánoval. Takže ono ty italský skláři, muránští skláři jsou opravdu moc dobrý, hodně jsou dobrý.
2: Máte nějaký sen, jako měl ten váš zákazník s tím lvem a autem, zřejmě, který se mu nesplnil teda, takový nějaký sen něco jako udělat z toho skla nebo nějakou technologii, kterou byste si chtěl zkusit.
3: Já měl strašně moc snů a plánů a všechno jsem si vlastně splnil, tak já teď nechci rouhat, ale hodně věcí jsem si dokázal a splnil díky tomu všemu, ale určitě tam to nikdy nekončí. To je sklářství, jak jsem říkal na začátku.
2: A mají být nesplněné,
3: to je přesně tak. Trošku. Tam je spíš jako to, že já teď se snažím hodně, nebo vidím to vlastně to sklo, co jsem se do teďka naučil, tak ho jako vylepšovat. Teď to zní hloupě, co říkám, ale myslím tím, že je nějaká technika, kterou už umím, a teď já to vím, to cenu nevidíte, a že se ještě dá vylepšit. Takže já to chci jako vypilovávat, aby to bylo jako lepšejší, což je,
2: jo.
3: Takže to můj tak nějaký sen se trošku zaměřit na tu danou techniku nebo daný způsob té mý práce a trošku to jako vypilovat, jo. No ale ono vám to se stává, takže vlastně vy začnete něco dělat a mezi tím přijde někdo, že potřebuje nebo takhle, nebo a vy se dostanete úplně do jiných vod a děláte úplně něco, než jste chtěl a jo, zjistíte, jo. Že děláte úplně něco jiného a jinak a vlastně jsem zjistil, že ale já už asi umím něco zase jiného. Takže ono se to nedá takhle jako, můj sen je dělat sklo, to je jako určitě a já vím, že tím tou prací toho skla se budu dostávat zase o další jakoby levely, krůčky dál a dál, to sklo má tu vlastnost, že vás takhle jako posouvá.
2: Mm-hmm. A nějaký předmět třeba, nebo co vám, je něco, co vám třeba nevyšlo?
3: No, hodněkrát. To právě hodněkrát. Samozřejmě to, když něco nevyjde, tak to je, jsme chlapi, tak to znáte taky, to se musí povíst. Takže buď ten den ještě to zkouším, a když už to nejde ten den, nebo tak druhý den, nebo další dny, to prostě se na to připravuju, to já si hodně věcí vyrábím v hlavě, jo, že už jsem už jako tím blblej, tím sklem, takže já už si hodně věcí dokážu vyrobit předem v hlavě, a když to potom vyrábím, tak už to dělám vlastně jako by po druhý. Jo, už vlastně už to jako dělám nějak, to, mám pocit, že takový deja vu trošku, ale jako...
2: To říkal František Vláčil, jako režisér o svých filmech, který takže je takhle natočené v hlavě.
3: No, já opravdu spoustu věcí si vyrobím už dávno jako předtím v hlavě.
2: A bylo to třeba, že jste narazil na nějakou technologickou hranici, že třeba, já nevím, to oko tam takhle nešlo udělat, ano. Nebo ten lístek nešel takhle přidělat, nebo vám spadnul pokaž, nebo já nevím,
3: je to,
2: nebo...
3: Je to tak, že mám jako představu a teď si to tu práci nějak představu a vím, jak to se dokáže. A teď na to jdu to dělat. A teď zjistím, že to není pravdou. Že to jsem si myslel, že to udělám, že najednou tam je nějaký moment, kdy to sklo se zachová nějak jinak, než jsem si představoval, což se mi stává už hodně málo, ale stále občas stane. A najednou se mi to nepovede. A je to sklo vám to odpustí. Jakmile to uděláte v tom daném okamžiku v dané teplotě, tak to už prostě už je pozdě. Jo? Tudíž to v oko může šilhat, být blbě usazený, to víčko nemůže být jinak. Jo? Nebo,
2: jo.
3: Takže to už nezměníte. No, tak druhý kus, další kus. Jo? Tak je to takový to pilování, takže lezdy ty kusy, ty, co jako už ukazujeme, máme v katalogu, tak ty už jsou jako ty vymakaný, nebo ty už jako povedený, jo. Pak jsou kusy, ty jsou někde nepovedený, ty máme někde zastrčený, nebo občas jsou sběratele umění našeho, který to chtějí právě tady ty nedokonalosti.
2: Jo, to je taková fajn, ta jako, známka, která má špatný jako, přetisk třeba, nebo má špatný erb, znak, nebo něco, ale pak vzácná.
3: Sběratele tady to tak mají rádi, ani říkají, my nechceme to, my chceme to, co právě je to originální, přesně tak.
2: Ne, já si uvědomuji, že vlastně ta vaše práce je strašně závislá na tom čase toho vzniku. Sice je pravda, že mnohé jiné výtvarné věci, třeba nevím, sochař, když má nějaký pískovec a taky blbě sekne, tak taky už tak má konečná, vymalováno, že ho musí když tak dostat nový kus, ale je pravda, že třeba malíř, pokud nemá nějaké speciální barvy, tak nemá inspiraci, má inspiraci, namaluje, jde na oběd, že jo, vrátí se teď se vší úctou k té jeho práci, jo.
3: Řekl to dobře, jiné, řekl to dobře.
2: Že jo, když to vy prostě tady, vám je běží stopky, že jo.
3: Na záchod jdete, až je to hotový,
2: no, si a teď jako... to musí prostě, takže vlastně tam je ten zvláštní komponent toho času, který vlastně nikdo už nedocení potom.
3: A hlavně...
2: Protože ta věc je hotová, nikomu to nedojde, že jo, tohle.
3: No. Hlavně, co si nikdo neuvědomuje, tak my jsme týmová práce, to je tým lidí, jo. To nemůžu dělat sám, jo. Takže máme tam prostě ty moje kamarády skláře. A my jsme vlastně jako jedno těleso, my se musíme tu danou chvíli jako nějak propojit a to někdy taky není jednoduchý, jo. Teď se někdo blbě vyspí, něco, jo, a nebo je zamýšlený, má nějaký problém v hlavě, něco, a teď se jako nemůžete pořádně propojit, jo. A teď, takže někdy já řeknu, udělej to takhle a teď já čekám, že mi přinese kousek toho skla, který nějak máme domluvený, jako mi ho má přibarvit nebo tak, a on si to splete. Takže on vám přinese, že to přeženou, že jedno ucho je modrý a druhý je oranžový a on to, když to žhaví, tak to není poznat, jo. A teď já to poznám, až když to vystydne. To, že druhý den, nebo za ty dva dny, jo. A teď, takže to víte, to je taková jako nepříjemná věc. No a takže tam je ta souhra těch sklářů, aby to bylo tak, jak to má být. Opravdu, to je taky strašně důležitý. Takže já to není o mně. Já jsem ten, kdo to jako tvaruje, ale jsem závislý a jsem vlastně, a musím těm klukům věřit a věřím, a že mám za sebou, jako, nebo vedle sebe, že jo, který mě vlastně to jako připravu nebo pomůže. Opravdu to je taková ta souhra naše sklářů, který to si teď málo uvědomil.
2: Jsme se tady bavili o velkých věcech, které jste dělal nebo měl dělat, jako jste mluvil o tom Lvovi a tak. Mm-hmm. A jakou jste dělal nejmenší věc zase naopak?
3: No, tak to vám řeknu. Tak vlastně ta moje žena tam je nechci říct trápí, ale ta ze mě vymáčkla takový jako co nejvíc, takže já vlastně dělám jako šperky na krk, jo, takže pro dámy, takže taky různý, fakt drobný.
2: A tak musíte mít nějakou píšťaličku.
3: Máme píšťalu takovou tu naši nejmenší, co máme, což je ta běžná malá píšťalka, ale na ní se vlastně musí nabrat taky bobeček skla a malou pinzetku nebo nářadím,
2: který mám. Takový...
3: Fakt, no, tak jenom někdy, tak jako ani skoro fukne, vlastně, a teď to vymodelovat z toho vlastně krátkýho skla, který vlastně rychle chladne, vymodelovat nějaký jemný detaily. A to mám možná říct, že to je leckdy větší záhul, než jako dělat nějakou pořádný macan, který jako je velký. Jo. Mm-hmm. Takže naši skláři, mám takový hormotluky, že jo, kluky, který je nějaký Jarda, on to nemůže ani uvnitř, protože on to necítí ani v té ruce. Takže to takový, je to ani složitý. No.
2: Já jsem viděl takovou malou pecičku, že byste měli, jo, takovou stolní, jenom,
3: no, no. Byste to jsou
2: trhany, že jo. Přískama, že jo, jenom
3: no. No to se také dělalo, že se topí dřevem, takový malinký pícky a tam se jako nabírá malinko skla, to se vlastně, oni to valí na koleně, mají takový jako dřívko na koleně, tak to jako valí, jako šoulají to na noze, to je takový to egyptský slo, tak se to dělá, tak to, ale to je trošku jiná.
2: Víte, já tady štipku a ono je to pravda.
3: No to pravda, všechno je má nějaký vývoj a on se tomu lidi i vracejí dneska.
2: Takže to jsou, řekl bych, tento vstup bychom mohli nazvat extrémy Jiřího Pačinka.
3: Lesby jsou to extrémy, jako opravdu extrémy. No.
2: Ano, posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, tady z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás živě zdraví Ondřej Kepka a můj milý host, sklářský mistr, já si to neodpustím, pan Jiří Pačinek. Vy sídlíte v Kunraticích u Cvikova. Já vždycky ty Kunratice, protože my Pražáci máme Kunratice, tam máme to D. Kunratice u Cvikova, kde máte i vlastně takovou jakoby zážitkovou zahradu, že jo? Na to jsem se chtěl zeptat, jestli plánujete nějaké rozšíření toho muzea vlastně, které tam je, nebo
1: Teď to přímo to zažíváme, že rozšiřujeme tu naši zahradu skleněnou, která tam je pod sklárnou, tak teď je už nahoře nad sklárnou kousek, jo, je tam úplně krásná, nový, protože nám jezdí spousta lidí právě, jsou to většinou lidi, kteří jsou handicapovaní zdravotně, na vozíčkách a tak, takže jsme si uvědomili s manželkou, že vlastně ty lidi mají tu spodní zahradu si neužijou, tam se tu nedostanou po těch schodech, jo. Tak jsme řekli, že trošku uděláme nějaký trošku jako upgrade toho celého toho placu. Takže tam máme různé jako rovinky a chodníčky a hlavně tam je hodně posezení, že tam lidi můžou posedět, že ty starší lidi opravdu a už vidíme, že se to jako líbí a máme z toho radost, protože vlastně to je to, co ty lidi potřebují, aby si mohli sednout, sklidu odpočívat, kochat se tím sklem, jo, tím vůbec tím propojení sklo a té přírody, což se u nás hodně děje. No, je tam máme muzeum, že jo, kde vlastně to je blbě zní muzeum, jsou to věci, které já jsem prožil za tu moji kariéru takovou nějakou, takže to jako lidem ukazujeme, i to není to jako veřejný, úplně veřejný, je to tvíč jako na zeptání a tak, je to, to prostor, který zase nechci ukázat úplně každému, jo, takže je to takový hodně, hodně hezký a myslím si, že to je, já dneska si to uvědomuji, že to sklo není jenom sklo. Je to vlastně zážitek, je to jako sklidnice, užít si toho krásného materiálu v různých podobách, jaký my děláme a myslím, že se nám to hodně jakoby i daří, že lidi to i oceňují.
0: A také, teď nevím, jestli se teda trefím, jestli to stále platí, ale takové dny otevřených dveří máte, že jo, že si i lidé zkouší?
1: Ano, děláme to takhle, občas otevřené dveře, protože samozřejmě tam nějaký tyhle ty vstupní, tak tam všechno je, ale občas to otevřeme, aby ty lidi se mohli připojit jako volnější, je to takový volnější celkově, lidi jako přivítáme, já tam většinou dělám nějaké takové zvláštní věci, aby si to trošku užili, jo, hodně se věnujeme taky dětskám, že tam jezdí, vlastně edukujeme děti, protože je to důležitý, ty generace, co budou po nás, aby to sklo dělali, tak to nás jako hodně baví. Takže s dětskama jezdí tam spoustu škol a tak, jo, takže to je taky fajn. A vidím v těch dětech, jak jsou šťastní, když tam třeba to koníčka dělám, že jo, to já dělám hrozně před dětma hlavně, a že to je rychlý show a ty děti to mají rádi. Takže to je, si myslím, že to je takový to důležitý, co my skláři dneska už to není o té výrobě skla, ale takový to prezentaci toho skla, jo, a vůbec, jako, aby lidi měli rádi sklo.
0: No, vy jste taky krásně mě nahrál na otázku, kterou mám připravenou, jak to je vlastně, je mladá generace zajímá se o tohle řemeslo?
1: Musím říct, že to není tak jako za nás, když jsem se já učil za komunistů, tak nás bylo 53 kluků ve jedné třídě a všichni byli skláři, jo. Pak vedle byli brusiči, tě bylo 30 a malíř řekl asi 60.
0: Jo.
1: To byla taková ta doba, fakt, jo. Ale, no jasně, no. Dneska to je jinak, samozřejmě dneska to je jedna třída, kde těch dětí je hrozně málo, ale nechci říct, že nejsou. Jsou, je jich málo, je jich míň. Už jsem to nějak pochopil a říkám, bude jich málo, ale budou to ty správný, jo. Takže oni vlastně těch studentů nebo těch dětí nebo lidí, co to jednou budou dělat, těch mladých, tak jich bude prostě jenom pár, ale budou to ty správňácký. No. A takže těm se potřeba věnovat a když k nám občas chodí, mám tam nějaký jako studenty, chodí na brigády a tak různě se u nás pohybují, tak se snažím, když vidím, že to baví toho člověka, toho studenta, tak se mu věnuju nebo snažím se věnovat. Když vidím, že to nebaví, že to je čistě berejom, aby to tam jako odtrpěl, tak se mu nevěnu, ani nedám mu ze svýho života ani kousek.
0: Rozumím, jo, ano, už
1: jsem,
0: chápu.
1: Už jsem rozumnější, už ne.
0: Ano, tu energii trošku jako šetří, jo, to je jasný. Takže si myslíte, že ta tradice, nebo pořád to platí, že vlastně, že jsme taková jako velmoc sklářská?
1: Já myslím, že to bude takhle určitě do budoucna. Já jsem si svýho času říkal, že to hodně jako skomíra a že to jako...
0: Že byla ten, taková...
1: No jako... to pořád skomíra, ale vidím, že ty nějaký lidi chcou, co to chtějí dělat a takže jsou a určitě to nezemře, ale bude to takovej... Bude to pro někoho, jo, a tím možná to dostane takovou tu správnou váhu, že takový ty poslední mohikáno, co to ještě děláme, tak vlastně jakoby inspirujeme ty mladší lidi, Jo, oni to dneska vidíme kolem sebe, no a ty to jednou budou taky vyrábět, takže ono to bude mít takovou tu hodnotu toho, že to není fakt pro každého člověka a když to někde bude, tak se lidi o to budou zajímat a bude to bavit o to víc právě.
0: Jo, že přece jenom ta sériová výroba jako...
1: Ta se posunula do různých jiných zemí vývojových, že jo, takže to se vyrábí všechno jinde a taky dobře, protože ta technologie je nějak už dneska jednoduchá, takže takhle, a to ruční výroba, to bude jenom o pár lidech nebo o pár desítkách lidí v Čechách a to budou ty lidi, kteří budou opravdu jakoby uznávaní.
0: No tak já jsem moc rád, že máme mezi námi takové mistry, jako jste vy, kteří nejenom, že dělají ty krásné věci, které děláte, ale zároveň máte ten dar to posouvat generacím. Ono je to dalším mladším, ono je to asi o tom, že vlastně splácíte podvědomě trošku to, co vás naučili ti vaši.
1: To se vám chtěl říct, že ano, že vlastně já si to pamatuju na sebe, když jsem jako začínal a když jsem mě vlastně vedli ty, co jsem tady o těch lidech mluvil na začátku, mě vedli a vlastně dali mi tu možnost, dali mi tu příležitost, kterou jsem já jako uchopil samozřejmě všemi deseti, tak teď je řada na nás. Tak to mělo být.
0: A to je krásný závěr našeho povídání vlastně, že jsme dospěli k tomu, jak je důležitý učitel a nebo člověk, který vás inspiruje v té práci, což jste vyzažil, padlo tady jméno Novotný několikrát a tak dále, že jo. Takže to je vidět, jak je to strašně podstatné pro rozvoj každého člověka v různých profesích, řemeslech, ať už třeba i instalatér to může být, nebo herec, nebo umělec, jakýkoliv jiný, nebo kdokoliv. Já vám moc děkuju, že jste přijel k nám do studia, že jste vážil tu dlouhou cestu relativně tedy a i v tuhle pokročilou hodinu a že jsme tady si mohli povídat o tom krásném řemesle, jako je sklo a sklářství. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání, jsem moc rád, protože opravdu v tom sklu mám rád a rád to budu vyprávět. Takže díky za vaše pozvání a moc si to vážím.
0: Děkuju taktéž, zdraví vás tady Český rozhlas, zdraví vás Ondřej Kepka a především sklářský mistr Jiří Pačinek. Děkuju, šťastnou cestu a vám, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky. Naschledanou.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

23 hodiny 30 minut 28 vteřin přesně. Stanice zůstává stejná a tou je Noční proud, Dvojka a nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi. Právě skončilo Noční mikroforum, ve kterém byl hostem Ondřeje Kepky umělecký sklář Jiří Pačinek. No a v tomto okamžiku jste zváni k Noční plavbě, která skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červnovou noc Miloš Skalka.

rozjezd tohoto vydání Nočního proudu Canadian Drake a ta písnička zazněla proto, že 24. června ale roku 2016, tedy před 10 lety, byl Drake s tímto singlem One Dance, jeden tanec 11 týdnů po sobě na prvním místě britského singlového žebříčku.

severomoravská spolupráce Eva Farná a skupina Miraj a Vzpomeneš si. 24. června roku 2014 se v newyorské dražební síni Sotheby's vydražil manuskript, respektive rukou psaný text na notovém papíru k písni Boba Dylana jako tulák Like a Rolling Stone. Tvrdí se, že to je jediná a finální verze této písně Boba Dylana, kterou tehdy 24letý Bob Dylan napsal perem s modrým ingoustem. A bylo to v roce 1965 a dražební cena tohoto kousku byla 2 miliony amerických dolarů. Hezká částka.

Like a Rolling Stone, jako tulák. To byl Bob Dylan a my už víme, že 24. června roku 2014 se na notovém papíru tento původní text Boba Dylana z roku 1965, kdy mu bylo 24 let, vydražil za 2 miliony amerických dolarů.

Selhání, přesně, jak máš to ráda, Michal Malátný a skupina Činnasky v Nočním proudu. 24. června roku 2012 zveřejnil americký hudební týdeník Billboard výsledek zajímavého čtenářského průzkumu. V tomto průzkumu časopis hledal nejvíce sexy písně. No a ta první pětka dopadla následovně. Na místě pátém Rod Stewart a Do You Think I'm Sexy, na místě čtvrtém Donna Summer a Hot Stuff, na místě třetím Marvin Gaye a Let's Get It On, na místě druhém opět Rod Stewart, Tonight's the Night, a na celé čáře zvítězila Olivia Newton-John a její hit z roku 1982 Physical. Tady je.

0: ankete amerického hudebního týdeníku Billboard nejvíce sexy píseň 24. června roku 2012 a nejvíce sexy píseň právě dozněla žádné šeptání, žádné básně, prostě jasné fyzické doteky. Olivia Newton-John a Physical.
1: Noční prout. Dnes s Milošem Skalkou.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika a Blízko. 24. června roku 2004 se v New Yorku v dražební síni Christie's vydražila kytara Erika Claptona Fender Stratocaster za krásných $959,500 a to je ta kytara, která zní v nahrávce Erika Claptona a jeho skupiny Derek and the Dominos Layla.

0: Zvolna končí starý den, za několik málo okamžiků bude den nový, čtvrtek 25. června 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ústavní soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na červencovém summitu NATO. Policie obvinila muže, který se v úterý pohyboval u učiliště v Čelákovicích se zbraní. Čeští fotbalisté zabojují v Mexiku s domácími o postup do play-off mistrovství světa. Dnes bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel pojede na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet taky nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. A vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident vrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách po vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
2: Vláda prezidenta na červencový summit NATO akredituje. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kroky Petra Pavla označil za pokus o ústavní puč.
4: Konkrétní roli prezidenta na summitu Severoatlantické aliance vláda podle Macinky projedná v pondělí. Rovnou ale vyloučil, že by prezident mohl být na neformální večeři před jednáním.
5: Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost.
4: Slova šéfa diplomacie zkritizovala opozice. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová je označila za projev neúcty.
6: Je to pohrdání nezávislým soudnictvím, myslím si, že ani nedomýšlí, jaké důsledky to může mít.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krátce uvedl, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje, označil ho za nezvykle rychlé. Později dodal, že předběžné opatření jde proti zájmům Česka. Nelíbí se mu taky, že vláda zatím nemohla před soudem svůj postoj popsat. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem, žádá od nich loajalitu.
7: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Zástupci zemí takzvané Evropské pětky si přejí posílení Severoatlantické aliance. Dva týdny před summitem v turecké Ankaře se na tom shodli při jednání v Berlíně. Německý kancléř Friedrich Merz po něm řekl, že jsou potřeba mimo jiné větší investice do obrany.
8: Vyšší výdaje na obranu a intenzivnější spolupráce jak v rámci Evropy, tak spolu se Spojenými státy je klíčem k silnější alianci, řekl dnes v Berlíně Friedrich Merz. Ten se vyjádřil taky pro silnou finanční podporu Ukrajiny. Rusko by podle něj mělo obdržet zprávu, že Ukrajina zůstane silná a že je čas zahájit mírové rozhovory. Kromě lídrů Francie, Itálie, Velké Británie a Polska se k berlínské schůzce aspoň na dálku připojil taky generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto naváděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších amerických systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a Pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se v úterý ráno pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho ve stejný den odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut se našlo několik zbraní, říká mluvčí policistů Barbora Šnévajsová.
10: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
2: Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení, hrozí mu až tříleté vězení. Vysoké teploty v Česku pokračují. Ve středu naměřilo rekord 14 ze 170 stanic. Podle meteorologů bylo nejtepleji v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 34,5 stupně Celsia. A v dalších dnech mají denní maxima podle předpovědi stoupat ještě výš. O víkendu by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna roku 2012. Počasí vytěžuje taky zdravotníky. Třeba pražská záchranná služba musela včera kvůli vysokým teplotám častěji výjíždět hlavně ke starším lidem. I pražské nemocnice potvrzují, že přijali víc pacientů než obvykle.
11: Víc pacientů přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
12: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
11: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
13: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost či z důvodu podezření na srdeční slabost.
11: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změně financování veřejnoprávních médií. Po schůzce na Pražském hradě to řekli zástupci České televize a Českého rozhlasu. Prezidenta informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
14: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
15: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Sport. České fotbalisty čeká poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off národnímu týmu nejspíše zajistí jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí vyhlíží výjimečné utkání.
16: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
2: Ve skupině B Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina porazila Katar 3-1. Aktuálně začal zápas mezi Brazílií a Skotskem a bližší informace přidá Jakub Marek.
17: Velké skotské chyby aktuálně skóruje Vinicius Junior. Brazílie tak 8. minutě vede nad Skotskem 1-0. Paralelně začal i další duel skupiny C mezi Marokem a Haiti. Tam je stav zatím 0-0. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: D1 za Beranovem průjezdná a nehoda na Štěrboholské v spojce v Praze. Dálnice D1 z Prahy do Brna je za Velkým Beranovem opět průjezdná. Na kilometru 122 skončilo vyšetřování vážné nehody. Kolona, která začíná na kilometru 119, stojí tam kamiony nehybně v pravém pruhu. Zkomplikovat to může také ještě na kilometru 126 omezení. Pomocí těžké techniky tam překládají náklad po požáru kamionu. A projíždí se tam pouze levým pruhem a tam mohou vozidla z kolony nabrat další zdržení. U Velvar hlásíte překážku na silnici 16 do Slaného. Na vozovce leží sražená srna.
19: Za benzínovou pumpou je sražený divočák. Je přímo uprostřed silnice.
18: V Praze pozor na nehodu na jižní spojce ve směru na Černý most. Za odbočkou do ulice 5. května havarovala 2 osobní auta, je to plynule průjezdné. Nehoda je i na Štěrboholské spojce v Praze. Za Běchovicemi směrem k Barandovskému mostu havarovala 2 osobní auta, ani tam se nezdržíte. A v Praze také čistí tunely na městském okruhu. Uzavřená je Mrázovka, také Strahovský tunel, oba směrem na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví. I don't know.

Tak už máme po půlnoci. Z nového dne jsme ukrojili 10 minut 36 vteřin v tomto okamžiku. Je čtvrtek 25. června 2026. Na dvojice pokračuje Noční proud a ze studiového domu v Praze na Královských Vinohradech, kde sídlí studio Nočního proudu, přeje klidnou a příjemnou červnovou noc Miloš Skalka.

0: ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: My name is Bobby Brown, jmenuji se Bobby Brown, což je samozřejmě fake, protože to byl Frank Zappa. A ta písnička zazněla proto, že 24. června roku 1991, to je další důkaz toho, jak to letí před 25 lety, se Frank Zappa zúčastnil koncertu ADIE, Sovětská armáda, který se zorganizoval v Praze a byl to koncert, který se loučil se sovětskými okupačními vojsky, která opouštěla Československou republiku, a hudební prameny tvrdí, že to zřejmě bylo poslední koncertní vystoupení Franka Zappy na koncertním pódiu, tedy 24. června roku 1991 na koncertu ADIE Soviet Army.

ty vole, ať už je pátek, máme po 10. hodině večerní, tak se to slovo nemůže vyslovit. Máme čtvrtek nad ránem a pátek vlastně bude za chvilku. Takže tak dlouho už Marek Ztracený nebude muset čekat na ten vytoužený pátek. 24. června roku 1989 obsadil Paul McCartney po 7. ve své sólové dráze, na své sólové dráze, první příčku britského albového žebříčku se svým tehdy novinkovým albem Květiny v prachu, nebo ve špíně Flowers in the Dirt, a z tohoto alba se jako pilotní single vyloupla písnička Můj hrdý obličej, My Brave Face, Paul McCartney.

my dva při sobě vždycky budeme stát. To je skupina Botox v nočním proudu. 24. června roku 1989 se skupina Soul to Soul objevila na prvním místě britského singlového žebříčku a strávila tam rovný měsíc, tedy 4 týdny, a to s písničkou, která za chvilku zazní, jmenuje se Zpátky do života, Back to Life, a bylo to jediné číslo 1 britského singlového žebříčku skupiny Soul to Soul, zatímco píseň, která teď bude znít, obsadila 4. pozici v amerických singlových přehledech. Soul to Soul a Back to Life. Back.

Soul to Soul a Back to Life, Back to Reality, zpátky do života a zpátky do reality. To všechno v nočním proudu, krátce před půl jednou.

Katarína Knechtová a její Diálky, to je aktuální singový hit téhleté slovenské zpěvačky, někdejší členky skupiny PEHA. Aktuální čas 32 minuty po půlnoci, 36 vteřin, čtvrtek 25. června 2026. Dvojka vysílá Noční proud a 24. června, ale roku 1967, obsadila anglická skupina Procol Harum páté místo amerického singlového žebříčku hudebního týdeníku Billboard se svou zásadní písní Bělejší než bílá a Vojte Shade of Pale. To je skladba, kterou napsal hráč na varhany skupiny Procol Harum Matthew Fisher, který se nechal inspirovat jednou z orchestrálních suit Johanna Sebastiana Bacha. Procol Harum a Whiter Shade of Pale.

Whiter, Shade of Pale, skladba, pro kterou se u nás vžilo označení bílejší než bílá, nahráli třeba na soprán, saxofon Felix Slováček, tohle byl originál, anglická skupina Procol Harum a Whiter, Shade of Pale.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Křindl X vlastním jménem Ondřej Ládek, jeho dcera Alice Ládková, a to byla písnička nazvaná Křídla. Co se týče dnešního počasí, mělo by být jasno, žádný déšť, v podstatě hodně letní počasí, nebo hodně letní teploty, až tropické 29 až 34 stupně. 24. června roku 1965 obsadila anglická skupina Hollies z Manchesteru první místo britského singlového žebříčku poprvé ve své kariéře, a to s písničkou Jsem naživu, I'm alive. Bylo to poprvé, co byli Hollies první, potom to dokázali ještě jednou, ale jinak měli 25 dalších singlů v první 40. Graham Nash, skupina Hollies a Jsem naživu, I'm alive.

Ondra Poláka, skupina Jelen, tedy jedni z laureátů, z mnoha laureátů ceny Legenda nočního proudu a Na špatným hrobě. Za necelých 10 minut bude 1 hodina ráno. 24. června roku 1970 se narodil na Havaji americký zpívající autor Glenn Medeiros, který měl v roce 1988 mezinárodní špičkový hit Mou lásku k tobě nic nezmění, Nothing's gonna change my love for you, mimochodem první příčka britské singlové dvacítky. A když potom v 90. letech opadla ta jeho sláva, ta vlna jeho celosvětových úspěchů, tak se v Honolulu začal věnovat profesi učitele a v současné době je ředitelem jedné ze středních škol v Honolulu, Glenn Medeiros.

Mou lásku k tobě nic nezmění, nothing's gonna change my love for you. A Glenn Medeiros, který se narodil 24. června roku 1970.

Lucie Vondráčková se právě cítila jako zombie a tak hrozné to s ní opravdu není. Máme krátce před jednou hodinou raní. 24. června roku 1959 se narodil skladatel, multiinstrumentalista, velká osobnost britské hudební scény Andy McCluskey. Ten se výrazně prosadil jako člen kapely nebo skupiny Orchestrální manévry v temnotách, Orchestra Manoeuvres in the Dark, ale v roce 1998 se mu povedl husarský kousek, dal dohromady dívčí skupinu Atomic Kitten, podílel se na písničce Whole Again a co se stalo? První příčka britského singlového žebříčku. A to je písnička, ve které se zpívá: ty jsi způsobil to, že jsem se dala znovu dohromady. Whole Again a Atomic Kitten a spoluautor písně oslavenec Andy McCluskey.

You're the one who can get me whole again. Ty jsi ten jediný, kdo mě dokáže dát znovu dohromady. Skupina Atomic Kitten a Whole Again.

Michal Hruza a jeho zakázané uvolnění 24. června roku 1947 se narodil a 79. narozeniny tedy oslavil bubeník Mick Fleetwood, spoluzakladatel anglicko-americké rockové skupiny Fleetwood Mac, která se na scéně objevila už koncem 60. let se svým tehdy jedničkovým hitem Albatros a v roce 1977 její single nazvaný Dreams, tedy sny, se stal celosvětovým hitem číslo 1 vlastně na celém světě z jejich nejúspěšnějšího alba Rumors a to album strávilo 31 týdnů v amerických albových přehledech. Fleetwood Mac a sny Dreams a oslavenec Mick Fleetwood na bicí nástroje.

A čekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

Zahrajte už nějakou hezkou písničku, snažím se o to ve svých nočních pořadech každou středu a třeba se to občas povede. Nějaká až Djorb z Valmezu a hezká písnička. 25. června roku 2023 odehrál Elton John svůj vůbec poslední koncert ve svém domovském Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Byl to koncert v rámci jeho rozlučkového koncertního turné Farewell Yellow Brick Road a ten koncert se odehrál na tom slavném festivalu v Glastonbury a byl to vlastně headliner té pyramidové stage, pyramidového podia v ten úplně poslední den tohoto slavného festivalu. No a Elton John nám teď připomene písničku, která dala jeho rozlučkovému koncertnímu turné název Goodbye Yellow Brick Road, zbohem ty stará žlutá dlážděná cestou.

Skladba Eltona Johna a jeho stáleho textaře Bernieho Taupina Goodbye Yellow Brick Road dala název rozlučkovému turné Eltona Johna, kterým se rozloučil se světem koncertních podií, ale nadále nahrává a působí v nahrávacích studiích jako zpívající autor.

víc než slova. To byl samozřejmě David Koller. 25. června roku 2016 se v New Yorku dražily artefakty z původního vlastnictví velkých světových hudebních hvězd, třeba kousek vlasů, jedna lokna vlasů Davida Bowieho se prodala za 18 750 dolarů v té aukci, ale rekord v této aukci získala kytara, kterou vlastnil princ, říkali Yellow Cloud, tedy žlutý mrak nebo žlutá mrakovnice. To byla kytara, na kterou princ hrál zřejmě nejraději, a ta kytara se vydražila za 137 500 amerických dolarů. A my si teď poslechneme, jak ten princ hrál na tuto kytaru ve skladbě Když holubice pláčou, When the Doves Cry.

Když holubice pláčou, when doves cry, to byla vzpomínka na prince. Aktuální čas tady ve studiu 1:27 k tomu 11 vteřin. Je čtvrtek 25. června 2026 a dvojka vysílá jako každou noc touto dobou noční proud.

Richard Krejčo, skupina Krištofa, ty mi šeptej, co bude pak. 1:31:33, čtvrtek 25. června. A 25. června, ale roku 2009, náhle zemřel a ten hudební svět byl naprosto v šoku. V pouhých 50 letech Michael Jackson, který zemřel ve svém domě v Beverly Hills na náhlou zástavu srdce. Michael Jackson bude teď léčit svět. Heal the world.

sympatické prohlášení. Budu při tobě stát, teď se děje, co se děje, to byla Tereza Mašková. 25. června roku 1983 obsadila britská trojice The Police po čtvrté ve své kariéře první příčku britského albového přehledu se svým tehdy novinkovým albem Synchronicity. To album bylo první také ve Spojených státech v žebříčku Billboardu a celou tu kolekci tlačila kupředu pilotní záležitost Single Every Breath You Take. Každý nádech, který dokážeš vstřebat, Every Breath You Take a Police.

I'll be watching you, budu sledovat, jak se pokaždé nadechneš, budu sledovat, jakýkoliv krok uděláš. Tolik Sting a trio Police, velký a vlastně životní hit tohoto anglického tria Every Breath You Take. Co se týče dnešního počasí, drobná zpráva, jasno, nádherný sluneční den, tropické teploty 29 až 34 stupně.

až mě zachráníš. To byla zpráva od Anny K. 25. června roku 1977 obsadil Marvin Gaye první příčku všech podstatných amerických singlových žebříčků se svým tehdy aktuálním singlem Got to Give It Up, musím to vzdát, a bylo to potřetí, co byl Marvin Gaye na prvním místě amerických žebříčků. Wow.

Tolik Marvin Gaye, který se rozhodl, že to vzdá. A teď jedna z mých nejoblíbenějších písniček v nočním proudu. Michal Šindelář a Hořeli, Padaly hvězdy.

Michal Šindelář a tu noc hořeli, padaly hvězdy a ty si se bála, že nepřijde den. Zvolna budeme končit. Poslední písnička před námi dnes v noci ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší. No a dvojka ta samozřejmě vysílá dál. No a teď ta poslední písnička. 25. června roku 1963 se narodil Georgios Papagiannou, uměleckým jménem George Michael. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Hezký dobrý den, srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Jsme opět v našem činoherním studiu tady v Českém rozhlasu v Plzni a začíná neočekávaný dýchánek. Jak já jsem se těšil na ten neočekávaný dýchánek, že zase konečně uvidím živé tváře, že uvidím své kamarády, své přátele, ale neuvidím diváky, protože stále platí to, že se nemůžeme scházet a mě to setsakramensky schází. No, nedá se nic dělat, nejsme tedy v divadle Alfa, jsme v našem rozhlasovém studiu, ale jsou tady s námi hosté a protože začíná neočekávaný dýchánek, tak já jsem si řekl, že protože neočekávaný dýchánek má takovou specifiku, že vlastně diváci nikdy neví, na koho jdou, vůbec neznají hosty. A já teď budu zkoušet chviličku naše rozhlasové posluchače. Ještě nepředstavím své hosty, poprosím o první písničku a jsem zvědav, tipněte si, naši milí posluchači, které zpěváky tam rozeznáte? Které zpěváky uslyšíte? Kdo vás potěší tím zpěvem? No, prý to budou, alespoň mě to takhle říkali, a já jim věřím, 4 skvělí tenoři. Tady jsou.